0: Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo? Takže bylo to úplně zbytečné.
1: Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti. Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saúdsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Na místě je taky přes 300 zraněných, uvedl to tamní úřad pro civilní letectví. Letiště v metropoli Saúdské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Husíové na něj v poslední době útočí opakovaně. Po předchozích útocích tam tento týden zemřeli celkem 4 lidé, včetně jednoho pilota. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
2: Jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
3: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču. Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gól vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil, pokračuje Růsek.
4: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou, vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď na Blonce.
1: V sobotu taky Ostrava prohrála na trávníku pražských Bohemians 0-1. Hradec Králové doma podlehl Artisu Brno 2-4 a Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0. A fotbalista Patrik Schick je nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník se prosadil i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství nad domácí mohučí 4-3.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody je na D1 za Ostrovačicemi a také za Brnem. Dálnice D1 z Brna do Prahy, pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 u ní stále zasahují záchranáři. Teď už ale jsou následky pouze v odstavném pruhu a už se také rozjela kolona, která se vytvořila během uzavření dálnice. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě zasahují hasiči, tam došlo k požáru kamionu. Je to průjezdné pouze levým pruhem, ani tam se ale kolona netvoří. Na D1 za Brnem ve směru do Prahy vyšetřují nehodu na kilometru 184. Osobní auto tam srazilo divoké prase, zablokovaný je pouze odstavný pruh. A u Lovosic pozor na nehodu na silnici 247 do Siřejovic. U křižovatky k dálnici D8 havarovalo osobní auto. I tam to bylo uzavřené, teď už s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
7: Je to přesně tak, posloucháte noční Radiožurnál 6 minut po 2. hodině a dnes naposledy soutěžíme o právě vyšlou severskou krimi thriller Lesní sny od Johana Theorina, mistra severské detektivky. Příběh vás zavede do opuštěného kempu uprostřed odlehlých švédských lesů, kde hlavní hrdiny uvězní silná bouře a místo začne vydávat svá skrytá tajemství. Kdo máte zájem dozvědět se víc a nic jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak právě teď volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
5: Noční Radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: No Name zazněli v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Já jen doplním, že o právě vyšlou knihu Lesní sny od Johana Theorina hrajeme právě dnes naposledy. Zítra začíná nový týden, takže tu na vás bude čekat i nová výhra. Ale teď už pojďme zjistit, kdo je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, tady Jirka Srakovič.
0: Zdravím Jiří. Zeptám se vás, předpokládám, že když voláte, tak si rád přečtete na nějakou napínavou detektivku.
2: Ale jo, to je ano.
0: A máte radši...
2: Hlavně v zimě, když se nic udělá.
0: Jasně, to chápu. Na zimní večer je detektivka úplně ideální. A máte radši třeba severskou krimi, nebo spíš klasiku jako Hercule Poirot, Sherlock Holmes a podobně?
2: No tak Hercule Poirot to vůbec nemusím. Aha. Spíš ten Sherlock Holmes a... Takhle asi, no.
0: Jasně. Tak já vás dneska potěším, protože tím, že soutěžíme naposledy, tak je to dneska bez soutěžní otázky, takže já vám gratuluju.
2: Jo, děkuju moc krát, Adamane, děkuju.
0: Tak doufám, že se severská krimi Lesní sny bude líbit a poprosím vás tady...
2: A ještě, Adamane, prosím vás chce zeptat, je to normálně knížka, jo?
0: Ano, je to klasická kniha, přesně tak.
2: Jo, tak jo, to je lepší, no.
0: Dobře. To vidíte, tak máte radši klasické knihy než audioknihy?
2: No, tak jasně, no.
0: Spousta lidí to tak má, papír je zkrátka papír.
2: Jo, dobře, to máte pravdu.
0: Já vás jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Jo, vydržím, samozřejmě.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičně v nočním radiožurnálu, ovšem zítra bude pondělí 12. října a tím pádem začíná nový týden a na vás tu bude čekat i nová výhra.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Tina Turner ve vysílání Radiožurnálu, které se dnes odpoledne přesune do Pardubic. Do našeho mobilního studia pozveme žokeje, trenéry i majitele koní a hlavní dostih od 15:30 odvysíláme v přímém přenosu. Letos se do Velké Pardubické kvalifikovalo jen 10 koní, hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zhoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba patří mezi favority.
1: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
2: Ten závod se připravujeme celoročně. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci trošku si zaskákat. A teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby takový veselý a navnadění na ten dostih.
1: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
2: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na něj něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon.
1: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
2: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv. Takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, což nás samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dostihu troufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý.
1: Godfrey bude závodit s žokejem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek. Ten s ním pojede poprvé.
2: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho jockeye. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu a bude se to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a v tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
1: Koni musí s žokeji zvládnout dostih o délce skoro 7 km s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a v Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách polikliniky. Jeho úkolem bude podchytit včas začínající psychické potíže. Ve Zlínském kraji už fungují dvě centra duševního zdraví pro dospělé, v Kroměříži a také v Uherském Hradišti. To otrokovické, zaměřené na děti, bude první v regionu.
1: Tady na téhle straně budou konzultovny, tam zatím ještě to není vyzděno.
2: Budoucí Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty procházím s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem.
1: Tady ještě čekáme na sadrokarton, který bude zvukoodolný, aby se zaručila diskrétnost těch jednotlivých konzultací, protože opravdu bude se tady pracovat s velmi citlivými situacemi.
2: Jaké případy se tady budou řešit?
1: Mezi nejčastější rozhodně budou patřit sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, úzkostné stavy, různé sociální fobie, můžou tam být depresivní stavy, případně rodinné těžké situace.
2: Tým odborníků, který se bude o děti starat, už je podle Marka Mikláše kompletní, a to s výraznou podporou psychiatrické nemocnice Kroměříž.
3: My jsme se zavázali jako nemocnice k tomu, že pokryjeme tu zdravotnickou část a dodáme pedopsychiatra, což jsem v tuhle chvíli já a jeden můj kolega.
2: Vysvětlila náměstkyně pro léčebnou péči kroměřížské psychiatrické nemocnice Marta Hyklová s tím, že tým doplní klinický psycholog a psychiatrická sestra. Zdravotníky pak doplní sociální pracovník, speciální pedagog a rodinný poradce.
3: Co já si od toho slibuju i jako odborník, tak že se nám podaří opravdu spoustu dětí udržet v tom jejich přirozeném prostředí a opravdu hospitalizace by měla být až ta nejzazší varianta, což v tuhle chvíli je velmi obtížné a často prostě ty děti končí v nemocnici a přitom by nemuseli.
2: Naplno by mělo centrum začít fungovat na přelomu března a dubna příští rok. V jeden čas bude schopné poskytnout pomoc až 50 dětem a mladistvým. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Thank you. It's very much.
1: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
2: Hnutí Naše Česko zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a Starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO více než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran, hnutí a koalic. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Proti bylo přes 90% voličů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Počet obětí po sobotním ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Asi dalších 20 lidí je zraněných. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 000 domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. A na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat. Sport. Fotbalisty druholigové České Lípy už nevede Petr Madhauser. Vedení klubu teprve 28-letého trenéra odvolalo po prohře 1-2 s Viktorií Žižkov v 10. kole, a to kvůli neuspokojivým výsledkům. Severočeši totiž po porážce klesli na 14. místo tabulky. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Kladno zvítězilo v Třinci 1-0 a Příbram vyhrála v Kroměříži 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Domašova a překážka na D4 za Příbramí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion a projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy i prakticky na stejném místě na kilometru 172 ještě došetřují nehodu dvou osobních aut. A tam už je všechno v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A na Liberecku zpomalte na silnici 270. Za Jabloným v Podještědí směrem do Mimoně havarovalo osobní auto při střetu s jelenem. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 3 minuty po 2:30 pokračuje noční vysílání radiožurnálu a pokud jste dnes přes den nestíhali podrobně sledovat volební klání, tak na irozhlas.cz najdete veškeré informace týkající se senátních a komunálních voleb. Nachystali jsme tam pro vás přehledný volební speciál. Tak tam nahlédněte, anebo případně poslouchejte naše vysílání, i my se v něm samozřejmě volbám věnujeme. Nyní už ale Izrael Kamakavi Vole a píseň Over the Rainbow.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Judista Lukáš Krpálek znovu uspěl mezi světovou elitou. Na mistrovství světa v Azerbajdžánu získal stříbrnou medaili a vy ho za chvíli přímo z Baku uslyšíte v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.

to, co ani nečeká.

0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz vítězstvím v posledním zápase nad Finem Pulmalainenem. Hned po úspěchu mluvil v Azerbajdžánu s Lukášem Krpálkem reportér Petr Kadeřábek.
1: Lukáš Krpálek teď u mě stojí v mixzóně opřený, unavený, ale šťastný. 6. medaile z mistrovství světa ze 13. startu. Úžasná bilance.
2: Jo, je to něco nádherného. Já jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo, protože je to těžší a těžší. Mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19, 20 letýma klukama, tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, já zase na druhou stranu z té zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko. I v tom prohraném čtvrtfinálovém zápase si myslím, že to bylo skvělý. Bohužel jsem o kousek prohrál, nicméně pro mě bylo obrovskou motivací dokázat prostě vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu, takže ta motivace tam byla obrovská. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči za to a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo a říkám, já jsem nesmírně šťastný a je to sice na jednu stranu velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci a pokusit se dostat na tu 5. olympiádu a pokud možno zabojovat stejně tak o tu medaili i na té olympiádě.
1: Lukáši, ještě jedna otázka, krátce jen. V boji o bronz mi přišlo, že jste omládl. Tam jste prostě asi nemohl prohrát. Od první vteřiny to tak vypadalo.
2: No ono, když jsem si uvědomil, kolik 5. míst jsem už na mistrovství světa vybojoval, tak opravdu jsem prostě nemohl prohrát. Já jsem tam šel s tím, že tam nechám úplně všecko, kdyby mě to mělo stát, nevím co, ale prostě šel jsem tam s tím, že tam musím vyhrát. To se povedlo. Povedlo se prostě vyhrát, vybojovat bronzovou medaili a říká, já jsem nesmírně šťastný za tohleto. A teď prostě na to zase nějakým způsobem navázat a pokračovat v této cestě, protože tato sezóna byla pro mě absolutně nádherná. Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5.

0: místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě, bronzovou medaili v Číně, takže ta sezona pro mě byla pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
1: Lukáši, běžte si pro tu svou odměnu, za chvilku dostanete bronzovou medaili.
0: Děkuji a zdravím do Česka.
1: Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál. When your day

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová doplní zpravodajský souhrn.
2: Senátorem za Rychnovsko bude dalších 6 let Jan Grulich z TOP 09. Ukrajina by měla podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyměnit lídra. Golfistky Kousková a Maková jsou na elitním turnaji v Jižní Koreji v elitní desítce. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit ve své práci v Senátu.
4: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
2: Jan Grulich z TOP 09 obhájil senátorský mandát na Rychnovsku. Získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO, dostal o více než 10 000 hlasů méně. Grulich řekl, že se chce v dalším 6letém období věnovat především školství a navázat na svou dosavadní práci.
5: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Změny jsou tak obrovské a my musíme reagovat rychleji.
2: Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval v pátek ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
6: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
2: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se v pátek po vyučování nevrátil ze školy domů. Měří asi 165 cm, je štíhlý a má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh s obrázky planet. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Jeho fotografie je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Sport. Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství světa v Azerbajdžánu bronz v kategorii nad 100 kg. V souboji o medaily zdolal Fina Pumalajného. A golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské túry netypicky hraném v Jižní Koreji útočit z děleného 4. místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery, přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
7: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty těch berdíků a těch skvělých ran do té doby, protože si myslím, že jsme hráli relativně bez chyb a asi někde jsem si to vybrat musela.
2: Do závěrečného kola vstoupí Kousková před polednem českého času. Dělená 8. příčka s odstupem 2 ran na Kouskovou patří Patricii Makové. Jana Melichová je o 2 rány zpátky 21.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: omezení po požáru na D1 za 9 kříži a překážka na D1 u Vyškova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na Domašov uklízí po požáru. Na kilometru 172 shořel kamion. Jede se pouze levým pruhem, díky slabému provozu se netvoří kolona. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a vybočuje se před ním. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. V dlouhodobém zúžení mezi 41. a 25. kilometrem se teď projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je i tam plynulý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Sardou.
1: Společnost vám dělá Noční radiožurnál necelých 6 minut po 3. hodině a pokračujeme hlavním víkendovým tématem, tedy volbami. Komunální volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu, uskupení ODS, Lidovců a TOP 09. V zastupitelstvu, které má 37 členů, získal 16 mandátů. V povolebních vyjednáváních si bude nárokovat post primátora, který měla ODS i v předchozích 4 letech. Do Jihlavy se vydáme za chvíli v reportáži.
3: Noční radiožurnál
9: a Adam Sarda.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Před druhým ANO má náskok zhruba 14% bodů. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
2: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
3: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
2: Myslí si dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO. Ve městě se za tu dobu postavila například nová multifunkční aréna nebo první část centrálního dopravního terminálu. Právě ten chce v nadcházejícím období dokončit.
3: Budeme se bavit, jak s ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo 3 předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
4: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
2: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
4: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali dál.
2: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirků, Radiožurnál.

0: Ultramaratonec Miloš Škorpil je přírodní úkaz. Ve svých 72 letech pořád závodí, momentálně v Alpách. Tento víkend běží 75 kilometrů s převýšením 4 kilometry. A jak za chvíli uslyšíte v nočním radiožurnálu, stíhá o běhání psát i knihy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání teď závodí v Alpách, trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Vydal už svoji 14. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat i ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravené. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na 5. pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem si to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mi nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh, a to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se nic?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Pohřešuje se.
5: Hlavně klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
6: Budou se tu rodit.
7: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
8: A letos ji konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
10: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí za Lužánky. Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou už dnes jednat o nové koalici. Sestavit je chtějí především s uskupením Karlovaráci. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. A kvůli Velké Pardubické bude dnes od 8 ráno do 7 večer uzavřená část silnice 1/37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara, je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavního nádraží.
1: Sport.
10: Hokejisté Třince zabojují v Tipsport Extralize o udržení 100% bilance. V 10. kole nastoupí Slezané na ledě obhájců titulu z Pardubic a pokusí se přidat jubilejní 10. výhru v ročníku. Souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky začne v 18:30. Nedělní hokejový program odstartuje už 15 hodin. Hrát se budou taky zápasy Sparta Vítkovice, Mladá Boleslav Litvínov, České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno, Brno Plzeň a Hradec Králové. Olomouc. Radiožurnál Sport je všechny přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nad jedna omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasahují hasiči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu. A průjezdné je to levým pruhem, teď bez zdržení. Na Pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru se navíc jezdí pouze jedním pruhem. Na silnici 52 se vyhněte překážce při průjezdu Mikulovem ve směru do Rakouska. Před kruhovým objezdem za kostelem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
12: 3 minuty po 15:30 v nočním radiožurnálu uslyšíte Činasky a píseň Každý ráno.
1: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdili, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Část jeho tiskové konference vám nabídneme ze záznamu za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Komunální volby podle premiéra Andreje Babiše z ANO potvrdili, že jeho hnutí je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Řekl to ve volebním štábu hnutí ANO. Nejdůležitější pasáže z jeho sobotní tiskové konference vám teď přinášíme ze záznamu.
2: Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029. A je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak budeme spolupracovat. My jsme vláda pro všechny občany České republiky. My jsme se nikdy nechovali tak, že bychom říkali, že jsme jenom vláda vlastně voličů trojkoalice. Ne, my se chováme jako vláda všech. A samozřejmě teďka mám na mysli hlavně Prahu. A mě strašně fascinuje, jak vlastně ty opoziční strany už dopředu říkají, že naše vláda je fuj. Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No, patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okruh Prahy? ŘSD? To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? Naše vláda. Soukromé školy, mě fascinuje, teďka jsem dneska ráno četl článek a už jsem to konečně pochopil, jak to funguje ty soukromé školy. Že město Praha půjčuje podnikatelům 500 tisíc korun až 30 milionů, aby si začali podnikat jako soukromá škola nebo školka. A já se ptám, proč nestaví Praha školy, proč to nechává soukromníkům? Já jsem prosadil do rozpočtu pro ministra školství 600 milionů korun pro svazkové školy po celé České republice. Jsou tam projekty za 4 miliardy. Takže tohle je taky naše. Takže co vlastně má Praha? Praha má své školství, má dopravu, má metro. No. My chceme stavět novou nemocnici. My máme v Praze samozřejmě znovu ten projekt, který byl skvělý, a v Letňanech postavit administrativní čtvrť. Když jsme to předávali v roce 2021, tak to mělo návratnost 5 let. Mohlo to uvolnit stovky až tisíce bytů. Bylo zamítnuto. Nejmodernější onkologická nemocnice, co jsme chtěli stavět, Královský Vinohradek, zamítnuto. Tak já len říkám, že my samozřejmě novému vedení Prahy, a jestli tam bude hnutí ANO nebo nebude, já si myslím, že náš lídr je velice schopný, slušný, mladý politik, který dělá dobrou kampaň, ale pokud u toho nebudeme, tak samozřejmě to na

0: Praze, jestli bude s námi spolupracovat nebo nebude. Takže za mě, abych dlouho nezdržoval, já jsem spokojený. Když vzniklo hnutí ANO, tak se všichni posmívali, že skončíme, jak všechny ty, nevím, kolik bylo těch stran minulosti. Je úplně jasné, že hnutí ANO je tady natrvalo. Ano, já vím, že je to špatná zpráva pro opozici, ale je to tak. Jsme nejsilnější politickou silou v této zemi a ještě s ní aj zůstaneme.
1: Slyšeli jste vyjádření premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho hnutí zvítězí v komunálních volbách zřejmě v 6 krajských městech. Před 4 lety slavilo první místo v 8 z nich. V Praze míří k vítězství hnutí STAN, v Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. V Českých Budějovicích bylo první Naše Česko, které založil po svém konci v ODS, loni na podzim jeho český hejtman Martin Kuba. V Liberci opět vyhráli Starostové pro Liberecký kraj.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Monika Chvilová má zpravodajský servis.
1: V Liberci zvítězili ve volbách starostové pro Liberecký kraj. Slovinci dnes v referendu budou hlasovat o zestátnění poplatků veřejnoprávní stanice RTV. Fotbalisté Ostravy podlehli Bohemians. Na ligovou výhru čekají už 5 zápasů. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení všech hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. Druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě je Hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. Sešlo se s Hnutím ANO a koalicí Liberec, Otevřený lidem a Piráti. Na dnešní dopoledne má naplánovanou schůzku s Hnutím Lepší Liberec. Ve vedení města budou starostové už třetí volební období. Říká jejich lídr Lukáš Hájek.
3: Skvělý výsledek pro starosty pro Liberecký kraj, který tady vyhráli po třetí v řadě. Jsem rád, že jsem mohl tu štafetu převzít po současném primátorovi a hlavně, že celá ta kampaň byla postavena na prezentaci těch dosavadních výsledků a na pokračování té naší vize pro město, kterou evidentně voliči ocenili.
1: Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
4: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
1: V Temelíně na Českolipsku lidé v referendu odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Voliči rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst je odmítli. Trojici větrníků nechtějí například v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Slovince dnes čeká referendum o zestátnění poplatků za veřejnoprávní stanici RTV. Slovinské ministerstvo kultury uvádí, že úpravou zákona o RTV chce primárně změnit model řízení a dohledu nad veřejnoprávním médiem. Podle kritiků ale v novele chybí jakékoliv záruky a kabinetu premiéra Janeze Janči by prý umožnila mít plnou kontrolu nejen nad financováním RTV, ale i nad obsahem a programem. Novinářské organizace tvrdí, že novela je v rozporu s evropským zákonem o svobodě médií. Výsledky hlasování o poplatcích nebudou pro vládu závazné. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Nejdále je dneska asi stavba od Hostějadi po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 85% pozemků. Na těch úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
1: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava v Šancelize už 5 zápasů nevyhráli. V 10. kole si připsali další porážku, tentokrát na trávníku pražských Bohemians 0-1. V sobotu taky Zbrojovka Brno doma podlehla Jablonci 0-1, Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2 a Mladá Boleslav si z Plzně odvezla pro hru 0-3. A házenkářky Mostu si vybojovali postup do druhého kola kvalifikace o Evropskou ligu. V severomakedonské Skopje sice úvodní duel prohráli o 4 góly, ale v odvetě na své palubovce zvítězili 27-17. Mosteckého trenéra Matěje Šustáčka potěšilo, že se na rozdíl od úvodního zápasu jeho tým soupeři nepřizpůsobil.
6: Ty makedonské týmy, oni hodně chcou narušovat to tempo a to nám udělali v tom Skopje a my jsme si jim podřídili. Tady my jsme si byli jeden ze základních cílů držet si prostě, ať oni se podřídí naši hře, ať my prostě si jedem furt to, co chceme, to, co máme natrénované, tím, kde jsme jakoby nejistější a nejlepší a to se nám si myslím dneska povedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion. Projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy připomínáme uzavřený sjezd na Velkou Bíteš. Na dálnici na kilometru 162 se nedá ani najet. Sjíždějte z dálnice už u 9 křížů na kilometru 168. A překážce se vyhněte při průjezdu Mikulovem ve směru do Rakouska. Na silnici 52 v ulici 28. října před kruhovým objezdem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, místy se přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte, ladíte stále ještě noční radiožurnál v neděli 11. října a na hodinách nyní máme 6 minut po čtvrté. A jen 10 koní vyběhne do dnešní Velké Pardubické a na nich také 3 žokejové, kteří už dokázali v minulosti slavný dostih vyhrát. My to připomeneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Do 136. ročníku Velké Pardubické vyběhne dnes 10 koní. Opět ale bude podstatné i to, kdo je slavným překážkovým dostihem provede. Ve startovní listině jsou celkem 3 žokejové, kteří už si vyzkoušeli, jaké to je projet cílem Velké Pardubické na prvním místě. A jejich zkušenosti mohou v jednom z nejdelších dostihů v Evropě koním výrazně pomoci.
1: Tak ty koně, to jsou hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách.
2: Říká skromně Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké Pardubické, který bude v sedle spolufavorita Gottfrieho a může vyrovnat rekord Josefa Váni, ten vyhrál 8krát. Ve startovní listině naopak poprvé od roku 2005 není Jaroslav Miška. A to může mít určitý vliv na největší středoevropský dostih, protože právě Miška byl v předešlých letech tím, kdo často udával tempo Velké Pardubické.
3: Chybí nám tam Jarda Miška. Ty zkušený jezdci, který znají, jak naježdět ty skoky, kdo to bude prostě vodit, je to otázka. Já vidím, že klidně se toho zhostí irský host nebo prostě Pepa Bartoš, zkušený jezdec, ale to je prostě věc taktika každého z nás a uvidíme, jak se to prostě vyvine celý dostih.
2: Air Final Orders patří mezi ty top favority tady, on vyhrál velký cross v Cheltenhamu, jel i velkou národní dojel, velkou národní. Z prvního místa v Cheltenhamu dá se tady z irského pohledu vyhrát z prvního místa, v minulosti měli ostrované problémy na různých místech pardubického specifického závodiště.
3: Takže se to vyhrát dá, my známe z vlastní zkušenosti, že Orfe de Blanc se to podařilo 3krát, takže když je ten kůň opravdu dobrý, kvalitní, tak potřebuje těžit z toho, že cvála a ty ostatní vlastně koně odcvála, ale je to o té znalosti toho závodiště, jockey ho zná, ten kůň ne, ale myslím si, že to je natolik zkušený a dobrý kůň, že by to pro ně neměl být problém.
2: Popisuje trenér Dalibor Terek, který předloni slavil triumf ve Velké Pardubické právě s Gottfriem. Vítězné zkušenosti má i jockey Josef Bartoš, ten se posadí na Valacha Arukariase a možná bude právě tím, kdo nastolí tempo letošního dostihového vrcholu.
3: Pepa Bartoš má taky šikovného koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
2: Přidává Dalibor Terek. Josefa Bartoše čeká už 21. Velká Pardubická a i podle něj to je výhoda. Jak říkal nedávno na radiožurnálu Sport v pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. V tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění. A na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
2: Mluvil Josef Bartoš o tom, že na pestrém závodišti v Pardubicích můžou žokejové hodně těžit z předchozích dostihů. Jakub Marek, Radiožurnál.
5: A

0: Britská centrální banka Bank of England zveřejnila podobu nové emise bankovek. Proč na pětilibrovce nahradí Winstona Churchilla obrázek ježka? Tak také to uslyšíte v reportáži nočního radiožurnálu už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Europa, píseň Carrie v nočním radiožurnálu. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí na librách obrázky zvířat. Například politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na pětilibrové bankovce ježek. O tom, jaké zvířecí motivy budou na platidlech zobrazeny, rozhodli lidé v anketě.
1: Na přední straně všech britských bankovek zůstává i nadále portrét panovníka, tedy krále Karla III. Motivy, o kterých je řeč, se nacházejí na zadní straně bankovek. Ty se, jak říká Victoria Clelandová z Bank of England, i v minulosti pravidelně měnily.
2: Je jasné, že spokojení nebudou všichni. Vím, že někteří by chtěli, abychom zachovali historické postavy. Ty byly na bankovkách přes 50 let. Před nimi byly na bankovkách geometrické vzory. Nevylučuji, že se někdy portréty osobností zase vrátí. Teď je ale čas pro přírodní motivy.
1: O tom, jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. Ten jako první nahradí na pětilibrové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
3: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
1: Přesně řečeno, Winston Churchill byl na pětilibrovce od roku 2016. Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že používání hotovosti, tedy i bankovek, v Británii v posledních letech prudce pokleslo. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Imagine, imagine.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Je 16:30. Krátké zprávy dodá Jana Utendorfská.
3: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými, získalo necelých 32% hlasů. 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 více než dosud. Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% a 10 mandáty starostové a nezávislí. Třetí je ODS více než 15%. Do zastupitelstva se dostalo i uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců a koalice Chceme Plzeň. Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, lidovci a TOP 09 získala přes 37% a v 37 členem zastupitelstvu má 16 křesel. Druhé hnutí ANO bere se 23% 10 křesel. Pět zastupitelů má STAN a pro 3 Piráty. A Forum Jihlava s podporou Zelených a koalice SPD, Svobodní, Pro a Trikolora. Lídr vítězné koalice Petr Ryška z ODS chce být znovu primátorem a plánuje jednat s ostatními hnutími a koalicemi v zastupitelstvu. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. A na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
0: Sport.
3: Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení je na D1 u Domašova i na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na Domašov uklízí po požáru. Na kilometru 172 schořel kamion, jede se pouze levým pruhem a díky slabému provozu se kolony netvoří. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a musí se vybočovat. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. V dlouhodobém zúžení se mezi 41. a 25. kilometrem teď projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je i tam plynulý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se i vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a Adama Cardu.
4: Svého Oskara Schindlera má také Japonsko. Byl to konzul v Litvě Chiune Sugihara a během druhé světové války zachránil tisíce Židů, kterým vydával falešná víza. Za pár minut si o něm řekneme víc.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Až do 80. let minulého století znal japonského konzula v Litvě, Chiune Sugiharu, málo kdo. My o něm budeme mluvit už dnes po 9. hodině dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů. Byl to totiž právě on, kdo zachránil tisíce židů prchajících před perzekucemi a popravami na území okupovaných nacistickým Německem. Vydával jim totiž falešná víza.
1: Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
2: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním, nezávislým státem a on byl fakticky špech.
1: Do Litvy v té době prchalo také mnoho židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
2: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
1: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorář
2: kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
1: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk.

0: Přeji poklidnou noc, noční radiožurnál pomalu končí, za 10 minut v 5 s vámi bude Štěpán Pokorný a víkendový ranní radiožurnál. Ovšem, než se rozloučíme, je tu ještě sport. Pokud přijdete jako fanoušek v Česku na téměř jakoukoliv sportovní akci, klobása, pivo nebo limonáda a pár společenských pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí. Ve východní Asii si ale můžete v ceně lístků ze stadionu odnést klubovou klíčenku, hygienické pomůcky anebo pocit, že právě odcházíte z taneční party. Na zápas nejvyšší baseballové ligy na Tchajvanu vyrazil reportér Štěpán Bem.
1: Pro Tchajvance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampon s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
2: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
1: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
2: Tanec i písničky mám rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
1: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchajvanu Štěpán Bem, Radiožurnál.

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík chce v nejbližší době jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku, vybojoval bronz. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá, zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
3: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
6: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
3: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO s 10 mandáty, čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec, 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
8: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
3: Sport. V Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec vítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal dvěma budovanými technikami před časovým limitem Fina Paumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu dvě medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
9: To je úžasná pohádka, dvě medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naši společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Domašova a nehoda ve Šternberku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasahují hasiči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem, teď bez zdržení. Na Pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru se navíc jezdí vždy jen jedním pruhem. A ve Šternberku zpomalte na silnici 46 do Olomouce. Na úrovni psychiatrické léčebny osobní auto narazilo do dopravního značení. Namísto to jede řešit policie, čekejte omezení a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: 5 hodin a 6 minut. Dobré ráno vám přejeme s radiožurnálem a také v příštích minutách se budeme dál věnovat komunálním volbám. Za chvilku zamíříme do Ostravy, tam vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. Naopak v zastupitelstvu bude chybět SPD. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
11: a Štěpán Pokorný.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Ostravě. Hnutí ANO získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcová, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
2: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
3: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
4: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
3: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A v Česku je většinou oblačno nebo zataženo. Přehánky se ještě objevují v západní části republiky, ale jenom ojediněle. No a v Čechách se taky vyskytuje i nějaká ta mlha nebo malá oblačnost. Aktuální teploty se drží mezi 9 a 5 stupni, ale čekáme proměnlivou oblačnost, převážně nakonec zvětšenou, a v Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku přes den jen výjimečně budou vyskytovat přehánky. Na hřebenech Krkonoš dokonce budou i sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 18 a na horách naměříte kolem 6.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: krnovské Karnole je znovu rušno. Textilka je jednou z mála stop po kdysi rozsáhlém textilním průmyslu v regionu. V roce 2017 ale památka vyhořela, objekt zasáhly i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit. V bývalé textilce chce Krnov vybudovat muzeum.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Takže ono to fungovalo tak, že tady máte jeden, dva listy. Mohlo jich tam být až 12 a na každém tom listu bylo tolik nití?
1: No víc to bylo. Na těch 12, tak to bylo třeba 16 nití.
2: Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
3: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru.
3: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. Hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Poslouchali jste taky Ivu Frýlingovou před dalšími zprávami Radiožurnálu.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Uber a Reis v galaxii na jižáku. Uber a Reis. Každé představení je premiéra. Hrají si Šíma, Lu, Slovák,
3: Nikl.
2: Uber a Reis.
4: Uber a Reis uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
5: Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo 18 mandátů, o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. Právě s ním zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš už o půlnoci předběžná jednání o možné budoucí koalici. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Senátorský mandát z té doby letos obhajují ve volebním finále Adéla Suchardašípová z klubu SEN 21 a Pirátů na Kladensku a Helena Pešatová z klubu Starostů na Frýdecko-Místecku. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Ženské finále se neuskuteční ani jedno. Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husíům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými i jeden Američan a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. A na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby. Uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Sport. Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ze stáje Red Bull vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Singapuru. Do závodu tak vystartuje z prvního místa. Těsně za ním skončili oba jezdci Ferrari, Monačan Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton. Grand Prix Singapuru začne ve 14 hodin našeho času. Tradičně se v jihovýchodní Asii pojede pod umělým osvětlením.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D4 před Miroticemi a překážka také v Lubenci. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy čekejte překážku za Miroticemi. Na 79. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Lubenci se zpomalte na silnici 6 směrem do Prahy. Na konci Lubence před mostem přes dálnici leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na D1 z Brna do Prahy připomínáme uzavřený sjezd na Velkou Bíteš. Na dálnici na kilometru 162 se ani nedá najet. Sjíždějte z dálnice už u 9 křížů na kilometru 168. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Teploty se nám teď po ránu většinou drží mezi 9 a 5 stupni Celsia. Na východě Moravy a Slezska je ale tepleji. Třeba Ostrava teď má 12 stupňů. Holešov na Kroměřížsku kolem 10. V Brně je polojasno a je tam taky 10 stupňů. A když se podíváme na druhou stranu republiky, Karlovy Vary mají aktuálně 7 stupňů Celsia a Přimda na Tachovsku kolem 5. Taková je aktuální situace. Předpověď říká, že čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost a ještě po ránu taky ojedinělé mlhy.
9: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
8: Na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18 a na horách podle meteorologa Martina Tomáše to bude kolem 6 stupňů a foukat přes den bude jenom mírný západní vítr. Teď je tu Štěpán Pokorný, hezké ráno.
0: Dobré ráno, Radiožurnál pokračuje v 5.34 a pouštíme kapelu Nickelback.
6: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

5 hodin 38 a půl minutky k tomu v Pražském kongresovém centru dnes začne 30. ročník konference Forum 2000. Za chvilku víc.

0: Už po 30. se dnes v Praze sejdou na konferenci Forum 2000 bojovníci za lidská práva z různých zemí, občanští aktivisté a bývalí i současní politici, aby sdíleli své zkušenosti. Na dálku také podpoří lidi, kteří se stali terčem represí ve státech omezujících lidská práva. Letos budou vzpomínat i na spoluzakladatele Fora 2000, někdejšího českého prezidenta Václava Havla.
1: Bude rezonovat vlastně už i v názvu konference, kdy se odvoláváme na jeho slavné dílo Moc bezmocných.
2: Uvedl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek.
1: Ale samozřejmě není to jenom připomínka jeho odkazu, ale jeho myšlenek, jeho důrazu právě na občanskou společnost, lidská práva, a samozřejmě tyto témata budou rezonovat zhruba v 60 panelových debat, diskuzí a workshopů.
2: Loni na konferenci přijelo přes 800 delegátů ze 130 zemí. Podobně tomu bude letos. Mezi účastníky budou například bývalá litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė, současný prezident Dominikánské republiky Luis Abinader nebo vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouska. Přijede i jemenská novinářka, lidskoprávní aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkul Karman.
1: My se opravdu snažíme v každé zemi najít osobnosti, kteří by přispěli k debatám na témata, která na konferenci probíráme, a aby se tyto lidé vzájemně obohacovali a snažili se společně najít způsob, jak propojit své know-how ohledně podpory demokracie a jak je uvést co nejefektivněji v činnost, ať už v rámci vzájemné spolupráce a různých prostě prohlášení společných nebo tlaku na autoritářské režimy, aby propustili obhájce lidských práv, které drží ve vězení.
2: Na konferenci se také uděluje cena nadace Fora 2000 za odvahu a odpovědnost. Oceněným, kteří mohou být obětmi represí, se tak vysílá signál, že se o nich ve světě ví a nejsou sami.
1: I takové to mezinárodní tlaky pak nakonec vedou k tomu, že se podaří vyjednat i propuštění podobných lidí statečných.
2: Připomněl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny oznámí na zahájení konference ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Na horách je teď po ránu docela chladno, třeba Lysá hora v Beskydech má 4 stupně nad nulou, na Pradědu v Jeseníkách tam jsou jenom 2 stupně Celsia. Sněžka aktuálně zahalená v mlze, teplota je tam na nule a když se podíváme na Šumavu, tak Churáňov má teplotu kolem 3 stupňů. Nakonec čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se taky postupně místy přidají přehánky, na Moravě a ve Slezsku jenom výjimečně. No a na hřebenech Krkonoš můžou být odpoledne i sněhové. Až později odpoledne a večer budou přehánky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů a na jižní Moravě ojediněle až 18.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Fotbalisté Plzně se po třech soutěžních porážkách dočkali vítězství. V 10. kole šance ligy porazili Mladou Boleslav 3-0. Zápas rozhodl už po 2 minutách útočník Christoph Kabongo. Čistým kontem se při svém druhém startu v české nejvyšší soutěži blízkl gólman Dominik Ťapaj.
1: Prišiel tu silný super, silný kombinačne na lopte a strašne nám pomohol ten prvý gól, ktorý sme dali. Bol veľmi rýchly a už potom to podľa mňa z nás opadlo a už sme potom hrali, myslím, celkom slušne. Až na druhý polčas, kde nás Boleslav možno nejakých 10 minút zavrela, že sme tam mali veľa strát, ale inak sme hrali fakt slušne.
2: Pochvaloval si po utkání slovenský gólman Dominik Ťapaj. Ten nahradil v bráne Viktorie nemocného Rakušana Vígeleho. Dvakrát jej zachránila tyč. Sám ale předvedl 4 výborné zákroky.
1: Tak najtěžší asi prvý polčas, nevím, kto od nich už, to, mám to nějaké matné, to někdo tečoval, ale já jsem to iba vyrážal mimo bránu, ale asi ta v tom prvom polčase.
2: Zmínil Dominik Ťapaj důležitý zákrok v prvním poločase proti zakončení kapitána Středočechu Králika. A svého golmana chválil také kouč Viktorie Radoslav Kováč.
3: Byl tam hlavně první poločas, perfektní save, kdy to vlastně, myslím, že to byl Králík na první tyči, to velmi dobře chytl a celkově to zvládl jako velmi dobře, takže taky jsme za něho rádi, byl dobře nastavený, dobře pracoval a to se mu odměnilo, takže uvidíme, co Vigy, jak to bude dál, ale určitě si řekl o daleko víc příležitostí.
2: Mladoboleslavští fotbalisté v Plzni neodehráli špatný zápas. Dominika Ťapaje ale o první nulu v české lize nepřipravili. V pokutovém území byli tentokrát efektivnější domácí.
4: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým, náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
2: Konstatoval trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer po prohře 0-3 v Plzni. Ze Štruncových sedů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Už první kolo vole přineslo 5 jistých senátorů. Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové. Judista Lukáš Krpálek slaví 6. medaili ze světových šampionátů. V Baku získal bronz. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
3: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
4: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
3: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
5: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
3: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhardt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
6: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
1: A do dalších regionů zamíříme ve víkendovém ranním radiožurnálu už po zprávách. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hoďboď.
7: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz, a v důsledku takové to jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
1: Za prvních 9 měsíců letošního roku podle policie při dopravních nehodách zemřelo na 300 lidí. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrudníku blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku z přístroji teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
8: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teď provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
1: Do centra města se má meteobudka vrátit ještě v říjnu.
9: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. Ostravský Baník čeká na výhru v Šancelize už 5 zápasů. V 10. kole prohrál na stadionu pražských Bohemians 0-1. Zápas měl spát a oba trenéři pochválili metr hlavního sudího Adama Trsky. Kouče Baníku Romana Skuhravého mrzelo, že z dobrého tempa utkání Stravané nevytěžili víc.
10: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. A v tréninku ano, v zápase ne.
9: V sobotu taky zbrojovka Brno podlehla Jablonci 0-1, Plzeň zdolala Mladou Boleslav 3-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D4 před Miroticemi i na 6C v Lubenci. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí porouchané osobní auto. Některá vozidla tam vybočují doleva. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a musí se vybočovat do protisměru. Překážce se vyhněte na silnici z Karlových Varů do Prahy. Na konci Lubence v zatáčce před mostem přes dálnici leží na vozovce sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. V Čechách pak místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách pak kolem 6 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Je tu další Desítka Pavla Horváta. Vítám hlavní tvář našeho pořadu, vašeho velmi oblíbeného pořadu Pavla Horváta.
13: Dobrý den.
12: Než Pavel představí svého hosta, tak já si troufám tady pustit takovou malou zvukovou ukázečku, která dá oběma hostům na trošku zaspomínat.
14: Vidíte, Terezo?
15: No, vidím to.
14: Horví je showman.
15: No.
14: Horví zpívá. Jasný. Má rád olympiky.
15: Ano.
14: Toho, když taky pošťouknete, tak nám tady udělá show. Horví, zaspíval bys nám tady něco? Já mám takový překvapení. Peťo, je to domluvený. Pojď sem, Peťo. A vemte rovnou ty bedny a mikrofony. Peťo, pojď, je to domluvený, neboj.
12: Je to domluvený, Pavle, ty máš taky překvapení pro posluchače.
16: Já mám překvapení, tak tady většinou představuju hosty, který něco vyhráli, nějaký tituly a získali balóny nějaký a porazil se jim vyhrát nějaký zápas. A dneska je tady člověk, vlastně, u kterého nemusíš vůbec říkat, co všechno vyhrál a stačí, když řekneš Petr Janda v závorce Olympika a asi všichni úplně u nás všichni vědí, kdo to je, tak Peťo, já tě tady vítám a moc si vážím toho, že jsi absolvoval tu cestu až sem k nám.
17: No, to byla hrozná dálka. Dobrý den.
12: Petr Janda, hostem Desítky Pavla Horváta, moc vás tady vítáme.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
16: Já jsem teda chtěl začít tím sportem, ale teď teda přeskočím k tomu, co ty si pustil, protože vlastně tam my jsme se s Petrem, nebo já jsem Petra jako samozřejmě znal, on mě možná taky trošku z televize, ale osobně jsem se vlastně s ním potkal až na tomhle projektu, kdy náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. Já říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal, byli Rolling Stones a byli na pásce prostě olympici a já jsem všechny ty písničky uměl. Takže jednoho dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, no asi všechno. No, a Petr říkal, no tak otázky. Říkám, jo, to umím. Tak jsme to zaspívali. Já jsem byl jako nervózní, ale myslím si, že hned na poprvé jsme to jako zvládli. A Petr řekl, no tak dobrý, tak jo, tak to umíme.
17: Já jsem překvapen, že jsi uměl ten text, protože to je jeden z nejdelších textů, jaký mám. A který se prakticky vůbec neopakuje. Jo. Tam je prostě sloka, refrén, sloka, ještě bridge nějaký. A pokaždý to je jinak.
16: No.
17: Ale je to ten nádherný text. Mě to potěšilo, protože jsi vybral písničku, kterou já mám opravdu hodně rád.
16: No já jsem samozřejmě byl úplně unešený, no ale jak se blížil ten den toho vystoupení, protože ono to bylo živě, tak já jsem si říkal, tak jako dobrý, tam jsme to zaspívali a vlastně jsme to vůbec neskoušeli, že jo. Takže říkám dobrý, ale ten den byla nějaká zkouška, tak jsem tam přijel a já vím, že jsme předtím večer v Plzni pili a já jsem úplně nebyl jako v kondici a na té zkoušce jsem to ani jednou nezaspíval, prostě pak mi tam lepili na ten reprák nějaký jako fixama a nějaký začátky těch slok a to vůbec nebylo vidět. No a když jsme přijeli na ten večírek, tak vlastně říkám, tyjo, tak teď vlastně už se to blíží a říkám, no tak buď to bude průser, anebo to jako bude super.
17: Bylo to skvělý.
16: Ale ty jsi byl naprosto klidnej, takže jo. Já jsem to jako dostal do sebe.
17: A... Já jsem byl přesvědčen, že to udělám dobře a že tě potáhnu jako takový tažnej kůň a že ty pojedeš v závěsu, ale ty se tam rozbalil. Fakt to bylo bezvadný.
16: No, já jsem si to jako užil jako velmi. No. Prostě pro mě to byl vlastně takový, řekl bych, nejlepší hudební zážitek, protože na rovinu, kdo z nespěváků si mohl oficiálně zaspívat s Petrem Jandou.
17: No, těch moc nebylo.
12: Bylo to v roce 2013 vyhlášení fotbalisty roku, už chápu, proč jsi na tom videu předtím, než jste začali s panem Mandou zpívat, otíral čelo od potu, tak to nebylo teda z nervozity, to bylo z toho předchozího večera. Můžeme si poslechnout ukázku z písničky Otázky od kapely Olympic.

0: sám.
1: No teď už slyšíte originál Pavla Horváta, který se připojil k téhle originální písničce.
2: A pak jsem tam pískal. Bylo tam velmi, tam je flétna, že jo?
3: Náš půl si
2: pamatuju. A pak jsem tam pískal.
1: Ale pane Jano, tohle teda, abychom to přiznali posluchačům, bylo originál, jako nebylo to z toho večera.
3: Tohle originál nahrávka, dokonce tam nehraju ani já na kytaru. To brnkání hraje Ota Petřina, který už bohužel není mezi náma. A byla to deska, to jsme točili v 69. 70. tak nějak.
1: Já jsem koukal na to, chtěl jsem se zeptat, jo, to bylo v roce pak 70. 1. dubna odehráli v Lucerně 15. vystoupení po nějakých 8 letech. To je úplně neuvěřitelná věc, ale evidentně se vám dařilo. A právě se chci zeptat na to, jako i porovnání fotbal, hudba, jak to prožívá muzikant, fotbalista, když se mu daří, tak... Představa je veřejnosti možná taková, jako občas něco oslaví, takhle večírek. Jak to vypadá u Petra Jandy, když se
3: no,
1: daří?
3: Já bych v první řadě řekl, že fotbalisti to mají jednoduchý v tom, že sem tam hrajou někdy. Zatímco kapela hraje furt. Takže my jsme v těch 60. letech hrali 250krát, to byl průměr. 250krát za rok. To on nezahral za celou ligu, jo.
1: Jo, zahrál, má 426 zápasů.
2: No, tak za 20 let kariéry jsem zahrál 400 zápasů, když jsi to zahrál za 2 roky. No.
3: Takže já jsem se oženil, já jsem měl dvě děti, které jsem vůbec neužil, protože jsem vlastně vůbec nebyl doma. A jak jsem byl rozfofrovaný ještě v té době, tak mě se nechtělo být doma vůbec, jo. Já jsem to vůbec doma nechtěl být, já jsem tam neměl rád vlastně. A jak jsem přijel do nějakého turné, tak hned jsem koukal, kam večer půjdu zase pařit prostě, tak takhle se to tam dělalo, no.
2: Když se ti daří, tak chceš pokračovat furt, no.
3: No právě, no. Tam nás to dařilo, že jo, tak ta společnost byla, jsme byli malí kluci, něco málo přes 20.
1: A tak Pavlovi se taky docela pak dařilo, že jo, vlastně na většině těch štací.
2: No ne, vlastně ono to jako koresponduje. Já jsem to chtěl vlastně ještě říct na začátku, jak jsem ten úvod trošku směr rozhodil tou...
1: Omlouvá se.
2: Ne, to je v pohodě, ale chtěl jsem říct to, že vlastně, když jsem Petra oslovoval, tak vlastně jsem říkal, to je jasný, Petr Janda, a určitě to není špičkový fotbalista, nebo není bývalý skvělý hokejista, je to současný výborný deblista, to můžeme prozradit, k tomu se určitě dostaneme, ale vlastně pak jsem si říkal, ten hudební život, nebo život takovýhleho člověka se hodně jako podobá tomu špičkovým sportovci. Prostě už třeba v tomhle, co jsi zmínil, že seš furt na cestách.
3: Taky chlastám, jako by,
2: no. No, vidíš to. No, ale vy jste mohli i před zápasem.
3: Ne, trošku. My teda jsme kapela, která moc nepije. My máme takový rituálek, že pijeme rum teda, když už nedotují, jo. To jsem tam zavedl nedávno.
2: Nedávno,
3: proč,
2: jo.
3: Z nějakých politických důvodů, já už nevím proč. Takhle se to říkám.
2: Jasně.
3: Prostě máme takový rituál, že náš bodyguard, kluk, který nás vozí a který nás hlídá, který je asi tak třikrát silnější než my všichni dohromady, a nebojí se, tak tenhle ten člověk připraví 4 panáčky, toho rumu, a když skončí koncert, tak my se jdeme z toho jeviště a on tam už stojí připravený jak pingl a my si vezmeme ty panáčky jako na přátelství a na ten povedený koncert. To je takový rituál, který já mám hrozně rád, který je strašně takový lidský, takový přátelský, senzační. A pak jdeme dohrát ty přídavky, jo. Takže, ale po koncertě už, a to děláme jenom, když máme tour, když máme hotel, protože když nemáme hotel, tak ty kluci všichni řídějí. Tak bych si to mohl dávat akorát já, protože mě vozí domů, ale to mě nebaví zase. No.
2: No a to je trošku rozdíl, protože vlastně vy si to můžete dát po každém tom koncertě. My v Plzni třeba, samozřejmě když si vyhrál, tak se šlo, to vůbec se nikdo nic neptal, ale když se prohrálo, tak to nás bylo jenom pár statečných, že jako víš, že si jako i přes ten pocit, který, že ti ten zápas vlastně nevyšel, tak si přesně chtěl zažít ten rituál a rozebrat to nebo dohrát to s těma klukama, ale vy můžete vlastně po každém koncertě.
3: My můžeme, protože my vyhrajeme vždycky.
2: No jasně, no.
3: Ale chci říct, že jsem jednou, když jsem jako kluk chodil na fotbal, já chodím na fotbal od roku 51 mimochodem, jo. To mi bylo 9 let a to jsem byl poprvé na Bohemce, tak říkali ty starý pánové, a dneska se jde na černý, když jsme prohráli, tak chodili na černý.
2: Jasně,
3: pivo,
2: no.
3: Někam na, ale my si to ještě pořád funguje.
2: No to může fungovat, já vím, že můj děda chodil k černému Volovi, k Hradu, tak taky chodili, no, na černý pivo, to si pamatuju velmi dobře. No, no dobře, teď to nakousteda, tak jelikož jsme sportovní rádio, já jsem fotbalový expert, tak co Petr Janda a jeho jako fotbal jako prakticky?
3: Já jsem chodil hrát na Faru, to se říkalo na Vinohradech, já jsem vinohradský kluk, čili tady vlastně z téhle oblasti, a chodili jsme, ta na Vinohradech je taková fara veliká, obehnaná plotem, a z jedné strany byly dvě lampy, ty stojany, a hráli jsme na chodníku, který byl asi 2 metry široký, a když tam ten balon spadnul z toho chodníku, tak se blbě vykopával nahoru. Se tam prostě, bylo to nebezpečný strašně. No.
2: To ještě nejezdilo tolik aut, ale...
3: To nebylo, tam nebyly vůbec žádný auta. Když přijelo auto na Vinohradech v tom 50. roce, tak jsme začali na něj podívat, co to tam stojí za fáru.
2: Jste přerušili zápas.
3: No, to bylo fakt. Hele, to bylo ještě v době, kdy jezdili koně s poštou.
1: Já teda musím říct, tomuhle mám blízký vztah k týmu Čavka, který sídlí v Záběhlicích a na Vinohradech u Orionky. Měl snad 2 hřiště právě ještě někdy v tom minulém století v první polovině. A když jsem viděl nějaké dobové záběry, tak to vypadalo teda trošku jinak.
3: No úplně. Já teď se tam se teda nic jako by nezměnilo na těch Vinohradech. Ty baráky pořád stojí, jsou pořád stejný, ty jsou aspoň opravený, až na ty auta. Tenkrát tam opravdu žádné auta nebyly. Já jsem byl na tom plácku, tady americká Zářebská, a tam je nemírně z kopce, a tam se taky hrál fotbal. Tam se kdo vykopen, vejš, vím, si pamatuju ty velký kluci do toho kopli. Ale jedna věc je zásadní, my jsme neměli balón, jo. Kdo měl balón, to byl King prostě, to byl frajer,
2: nejoblíbenější.
3: To jsme ukecávali ještě, prosím tě, ještě, my jsme neměli čím hrát, to nebylo jako teď, že? Dneska si koupí člověk balón, tenkrát to bylo hrozně drahý, a ještě jsme měli žengly, pamatuješ si, ještě ty žengly?
2: No.
3: A tkaničku, a když jsme to nafukovali, jsme to museli ten balon rozebrat, vyndat z toho takový ten čulibrk, no to jsme dofoukli, nadspali a žengli zašili vlastně. A když si zdal hlavičku zrovna na ten šef,
2: tak si jel na šití.
3: Tak to mě tady
2: obtiskli.
1: Tak to byly opravdu asi zajímavé zážitky. Když Petr Janda naznačil, kde byl poprvé na fotbale, tak mu můžu zvukově připomenout, co možná má rád písničku, byť třeba on za ní nestojí.

0: Pane Jando, tohle znáte dobře.
1: Tak
0: no.
1: Tohle, tak to, takže to znamená, že jsi to měl z Vinohrad kousek, to je jasný.
2: No, my jsme neměli kam chodit, jako vinohradští kluci, to je Čechy, Vinohrady, tuším, ta byla někde u Hrigráku, ale tam se hrála nějaký přebor, ale to nevím přesně, to fakt nevím. Tak jsme chodili do Dolíčku, všichni kluci. A ještě když se chodilo tou francouzskou dolů z kopce, tak tam nějaké kino pilotů, tak tam byl zmrzlinář. A ten zmrzlinář, asi to byl Ital. A on se jmenoval Amadeo Bernacozzi. A to si nedělal srandu.
1: To je pro teenagery zajímavý jméno.
2: No jasně to. I pro nás tenkrát. Říkali, to je teda jméno Bernacozzi. No prostě tenhle ten Bernacozzi dělal výbornou zlinku za korunu. Ta tam je rakačku vždycky.
1: Pozor, a to bylo hodně peněz, ale ne v tu dobu.
2: No hodně, tak plat byl, tak táta měl myslím 900 měsíčně, no tak koruna nebylo se.
0: No lístek na tu Bohemku stál, tedy jsem četl 9 korun. Na ten zápas,
2: no, to pro děti my jsme platili korunu, myslím.
0: Jo, aha.
2: My jsme chodili ze Zora za bránu, jako chodí ultras dneska.
1: No, jasně.
2: Tam jako děti jsme chodili, že jo. Jsme pokřikovali, dělali jsme chytrý. A lidali jsme tu zmrzlinu od Bernacozziho. A on měl 4 druhy a žijící normálně polívkovou ti na ten korunu, takhle dal jednu a jednu měl fialovou tu zmrzlinu. Fialovou, to jsme v životě neviděli, to bylo něco. Jsme se vytahovali. A těch zmrzlinářů bylo víc tenkrát v té době na Vinohradech.
1: Po cestě.
2: Tak, ale tohle tam byl ten zásadní zlom.
0: Bohemka taky nedávno hrála taky těch na fialovělých dresech, no.
1: Jo,
0: tak
1: to je moderní teďka. No dobře, tak to jsme jako fotbal samozřejmě to chápu a teďka já jsem taky ještě zažil tu dobu, že byl jenom fotbal a hokej vlastně. A dovedu si představit, já mám taky tu fotku, myslím si, že ji máme všichni. Malej Péťa Janda stojí na bruslích, hokejku, kulíška. Chodil si taky takhle?
2: No, hokejku myslím ne, protože vím, že na těch, tak to jsme se chodili do Grébovky, vedle toho paláce, jak tam měl ten pan Grébe, pozdějšího pionierského domu, Klementa Gottwalda, to byly takový zraty.
0: Tam mimochodem v Grébovce je dobře slyšet, když se faní v Dělíčku, tam se to nese nahoru.
2: Jo. No to mě taky slyšet. Já když dáme gol, tak se chovám jak úplný magor. A ono to je málo kdy teda, bohužel. A tak to já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gol a jak smysl zbavený, já nevím. Ale já to dělám i doma, když jsem doma sám, jo. Čili to je nějaký mechanismus, který začne prostě, ty emoce jsou tak silný u mě. Teď když jsme dali gol těm Angličanům, já jsem doma řoval, manželka přiběhla, jestli mi něco není. No tak si musím dávat bacha, no.
1: No my jsme to komentovali s Mirem Osičem, ne, ty u to Anglii, myslím.
0: A to bylo Chorvatům, jsme dali gol podle mě a Španělům, ne?
1: Nebo Chorvatům, no. To je jedno, no a my taky vlastně pak to pouští a taky tam Řešák blázen, no. A přitom jako vlastně by si měl, nechci říct být jako distingovaný, ale řeš tam do toho mikrofonu a taky pak si říkáš, jestli to bylo jako úplně nutný, ale asi
2: jo,
1: to máme tak rádi, no.
2: To je v pohodě, no.
0: Já jsem to odvrátil od té Pavlovy otázky, omlouvám se, ten Petr Janda maličký v kulíšku a na hokej, no. V Grébovce jako
1: no bez hokejky,
0: nakonec, no, ale fotbal.
2: Já vím, že už to vypadá hodně muzeálně, ale možná, že máte představu, že jsem měl snad Kanady dokonce. Tak jsem Kanady opravdu neměl. Měl jsem normální křusky takzvaný. Mm-hmm. To bylo takové opovržení, hodný slovo. Ten má na nohu křusky, to bylo něco šíleného. A to byly normální kožené boty a na to se šroubovaly ty brusle, jo. To mě každý měl nějakou kličku. To si nacvak na tu podrážku a naštruboval si tam ty boční stěny. Občas ta brusle upadla a tak. A my jsme brusleli tak, že jsme se po těch šroubech vždycky rozeběhli. A pak jsme se postavili na ty šlajvky, tomu se říkalo šlajvky. A ujeli jsme pár metrů. Vím, že maminka tenkrát s tátou přišla do Grébovky se podívat, jak já měl bráchu ještě Jirku, rok staršího, jak synové brusli. A my jsme brusili tímhle způsobem. A táta večer říkal, ale Peťo, tohle není žádný brusel, co to tam vyvádíte. No, takže takhle se brusilo dřív. No.
0: Vzpomíná Petr Janda v desíce, Pavle, promiň?
1: Ne, já jsem, jako, to je jasný, jak já jsem taky začínal na kačenkách, že jo, měl jsem ty dva nože, že jo, aby si vůbec na tom ledě měl ten pocit, že to, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, že bych jako v 6-7 letech s tím skončil a pak mi dali brusel. Myslím si, že jsem je ještě v těch 6-7 letech měl a vím, že se mi taky smáli, že jo, protože jsem prostě neměl z nožem brusle. A pak jsem to, samozřejmě jsme jezdili po kotníkách, že jo, byl si unavený. A úplně teď jsem si úplně vzpomněl, nejvíc vždycky, když jsem přišel z té zimy, tak jsme se najedli samozřejmě, ale jsem si k topení a v Turánu jsem spal. Jako byl jsem tak vyřízený z té zimy, že se hned jsem spal a byl klid, žádný telefony, žádný iPady, nic.
2: My jsme tam hodně hráli hokej teda s bráchou, to jsme milovali, hokej jsme milovali. Vím, že když bylo mistrovství světa třeba v hokej a to ještě jsme televizi neměli samozřejmě, tak jsme pouštěli v rádiu, měl jsem takový reprák v kuchyni a s bráchou jsme měli hokejky, uklidili jsme si ten stůl, ta kuchyň byla malinka a s takovým nějakým tenisákem jsme tam hráli ten, a když jsme hráli, jsme křičeli s bráchou gól. A ještě si pamatuju, že jsme hráli ve Finsku na nějakém stadionu, který se jmenoval Jordal Amfi. Nevím, proč si to pamatuju, takovou pičovinu z opuštění. Vždycky Jordal Amfi, hlásí se tady Jordal Amfi.
1: Tak to jste museli poslouchat český rozhled.
0: No, to asi tam bylo navná. Tak si můžeme připomenout jednu archivní ukázku opět. Jenom chci podotknout, Petr Janda, jeden z nejúspěšnějších vůbec frontmanů československé české historie u kapely Olympic, ale není to fanoušek úspěchu, respektive ve fotbalovém hledisku ho z toho nikdo obvinovat nemůže. Ono se to, pane Jando, občas používá v tom pejorativním smyslu slova, že jo, někdo fanoušek úspěchu. Protože ten váš klub měl ten titul pouze v tomhle momentě, který si připomenem.
3: Poprvé v historii naší Kopané získalo mistrovský titul mužstvo Bohemians Praha a zaslouženě. Dnes porazili hráči Bohemians Žilinu 4-1 a 15 000 diváků několikrát s chutí zatleskalo jejich účelným a líbivým akcím. Celek Bohemians hrál dnes ve složení. Hruška, Jakubec, Bičovský, Prokeš Ondra, Zelenský, Chaloupka Koukal, Němec, Levý a Vladimír Hruška. Mistrovský titul je i zásluhou trenéra Tomáše Pospíchala a jeho bývalého asistenta Josefa Zadiny.
0: Rok 83, jediný titul
2: Bohemky. Si pamatuju z tuhle dobu úžasně, ale já jsem na tom zápase bohužel nebyl. A ty slyším, že tam bylo 15 000 diváků, tak dneska by se tam nevešli.
0: Tak třeba
2: dneska,
0: zrekonstruujete, no.
2: Dneska, když je úplně narváno, tak je tam sedmička, více tam lidí prostě nevejde. A vím, že Zelenský tam byl kluk z Trnavy. S tím jsme docela hodně kamarádili a bylo mi líto, že to na panenka, který je vinohraďák jako já a s kterým kamarádíme momentálně hodně, tak v tom už to už nebyl. Už byl v Rapidu, už byl ve Vídni. A tak mě to bylo nějak líto, že se toho nedožil prostě to. A musím říct, že na to jsou Bohemáci samozřejmě pyšný, včetně mě, na tenhle ten...
1: No to je jasný, jako když je unikátní.
2: No, že? No a musím říct, že by se to opakovalo, to teda nevypadá.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Posloucháte Desítku Pavla Horváta s Pavlem a taky jeho exkluzivním speciálním hostem Petrem Jandou. Dostáváme se k další fázi, že přece jenom někdy ta kariéra může trvat dlouho, ale musí proto člověk něco dělat. Ty jsi, Pavle, mi vybral nějaké písničky tedy do playlistu, tak tu následující, kterou zahrajeme, máš tedy předpokládám asi hodně rád taky?
1: Já mám rád všechny, který umím. To je nejlepší, že si ty písničky můžeš zaspívat, že jo, samozřejmě. Korfautě, kde tě nikdo úplně neruší.
0: Dobře, přesně já pouštím tak. Předehru, tak do té asi přívat nebudem zatím.
1: No ne, tak tady to je samozřejmě písnička, jsem to jak zamladá, prostě to je, myslím si, hymna všech těch takových těch, ať už starších nebo úplně starých lidí, protože všichni si na to pamatujeme, no, jako.

0: naději.
1: Tohle skvěle intonuje, pane Jardo, teda, to je kumšt. Takže známe ty videa, když přijdou někteří noví fotbalisti do kabiny a zpívají, tak to nestojí za moc a Pavel teda...
2: Pavel zpívá senzačně. No. Já jsem mu nabízel takovou určitou spolupráci, ale možná jsem mu to zapomněl říct.
1: Možná.
0: Tak po dnešku já si tady řeknu angažma.
1: Ale počkej, no, pane Janda říkal během písničky, že to jako neslyšel. Vy jako nemáte moc času přeposlouchávat asi staré songy.
2: Já když vydám desku, tak ji slyším tolikrát v tom studiu, když se míchá, takže už nemám chuť si to doma ani poslechnout. Takový ty časy, když jsem s tím LPčkem běžel z krámu a ukazoval jsem želvo, já jsem vydal želvo, byl jsem z toho úplně hotový, tak to už dneska, to asi jako s prvním sexem, už to taky není ono úplně.
1: Takže to nereferujete doma.
0: Tak želva zrovna, tím, že jako chodím na různý akce, tak i u těch mladých lidí ta želva ještě pořád má jako velký úspěch.
2: A ještě je zajímavý jedna věc, že to ty mladí už vůbec netušejí, že to my jsme vydali, to byla první rocková deska, která u nás vyšla. Čili to jsem na to pyšnej, jo. Ale ta deska vyšla ve dvou verzích. Když se člověk podívá, každá deska má svoje číslo. Když se člověk podívá, tak je tam přečíslí. A to je buď 0, 1, 2, 3, 4 nebo co. A pak je pomlčka a pak je číslo desky. 0 znamená mono. A my jsme vydali tu želvu i mono. Čili někdo tuhle tu desku sežene třeba, podívá se na tu nulu, nepodívá se a hodí to na ten gramofon a zjistí, že mu to nehraje ze stran, že mu to hraje jenom rozprostředka, tak má pocit, že se mu rozbil gramofon.
0: Nebo že ho ošidili.
2: Tak je třeba se podívat na to číslo. Ale tahle deska je velmi cenná, ta je na sběratelský úrovni hodně vysoko, právě protože jich bylo málo.
1: Ta otázka jenom souvisela s tím, co jsi chtěl nastolit to trénování, protože ty asi jaký musíš koukat občas na své zápasy, jak se odehrál a máš na to možná víc času, než pane Janda si poslechnout znova písničku.
0: No to taky nemáš čas, protože zase hraješ další týden, takže na to čumění, na to video nemáš jako taky čas a někdy hlavně, když prohraješ, tak nemáš ani chuť, že jo? Protože koukat se na to, jak jsi to kazil nebo jak se ti nedařilo, to není nic příjemného. A mě napadá jako otázka, zase v tom týmu jsou lídři, který vlastně by to mužstvo měli řídit. A v té kapele jste samozřejmě čtyři, máte zvukaře nějaký, který vám určitě jako řeknou, hele, tady to musíš ještě
2: jednou... To je pátečný kapely, no.
0: Jasně, musíš tohle ještě jednou zaspívat nebo zahrát, protože to stálo za prd. A teď, jak třeba v tom menším kolektivu té kapely přijímáte kritiku, nebo jak se kritizujete? Je to obvyklý, nebo asi je to...
2: Opatrně. Tam se opatrně, jak neuvěřitelně, protože tam samozřejmě jsou ty emoce hrozně silný. V takový rokový kapele, kde všechno je takový jako na nervózní takový půdě. Ta půda není moc příznivá pro nějaký kritický mluvení. No, je to obtížný prostě. Ale já jako kapelník občas si najdu tu odvahu a pak se vždycky ze zlou potážu, protože třeba se mnou ten člověk 14 dní nemluví, nebo tak. Takže je to těžký.
0: Tak musíš vyhodnotit vlastně i kdo jaký je, že jo? Protože
2: jasně,
0: někdo
2: tak to už znám, že jo? Po těch letech už se známe dobře, no.
1: Četl jsem první ten velký hit 65. Dej mi víc své lásky, že jste tam trošku zasáhl Pavlu Chrastinovi s tou větou svět po zadku holou skálu. Kolik na tom jste musel pracovat času třeba? Jenom pro příklad.
2: To bylo hned, protože já jsem četl ten text a ten byl tak strašně šikovný ten text. Já jsem nic takového předtím nečetl. Jo. To byl opravdu úplně nová čeština, nový text, úplně jiný téma. Tak jo. Když se zpívali takový texty, takový jakoby... takový nezajímavý prostě. Já dám příklad třeba, kéž lavičko, kéž bys promluvila, no tak to nás nemohlo zaujmout.
0: To by mě asi taky
2: nebo
0: nebavilo.
2: Dva modré balónky, no koho by to bavilo. A teď přišlo prostě taková rána, dej mi víc své lásky, my jsme věděli, co chceme, že jo, tý lásky a tak. Bylo to všechno jasný. A tam byl v tom textu vzít si v létě zimní šálu. To mě přišlo slabý. Tak já jsem říkal Krastinovi, hele, teď mě napadá, co kdybychom tam dali sjet po zadku holou skálu. Ona už to, ta slovo holí s tím zadkem, jo, a ta skála, ono to je tak bizarní představa, jo, že Krastina říkal, no to je super, tak jsme to tam dali. Ale nejsem tam uvedený jako spoluautor.
1: Ale dá se to samozřejmě i z tohohle rozhovoru pak vyčíst, že to je důležitý vklad. Co se týče toho, kdyby Pavla Horváta někdo během kariéry opravoval, Pavliku, kopně to trošku jinak, ten roh.
0: No ne, ta kritika je prostě, jako musíš ji přijímat. Já vím, že na hřišti, ono na tom hřišti na to nemáš jako moc čas na ty reakce, jako aby si se urážel, protože ta hra hra jako běží hrozně rychle. Ale samozřejmě, když pak se bavíš třeba po zápase a ten trenér ti ukázal nějaký video, tak já si myslím, že jsem osobně to přijmul, protože vlastně tam to vidíš jasně, v té televizi to vidíš, co si zkazil, ale byli kluci, kteří jako i s tím trenérem byli schopní jako polemizovat o tom, že to je jinak a že oni to udělali dobře a že on to špatně vidí, no a to ten trenér úplně taky nechce slyšet.
2: No. Ale to u nás podobný, taky spolu diskutujeme, no.
1: No, diskutuje se mezi spoluhráči, ale občas třeba máte nějakého rivala, soupeře. A Antonín Panenka, váš dobrý známý a teď náš taky, protože jezdí s námi na ty desítky živě celý rok, tak vzpomínal v jednom rozhovoru, který končí trošku zábavně, proto jsem ho i dal, tak ale vzpomínal na svého jednoho dlouholetého rivala.
3: Poslyšte, Antoníne, jak je to dnes s vašimi vztahy s tehdejším německým brankářem Seppem Mayerem?
4: Tak měli jsme se možnost několikrát potkat osobně, měl jsem možnost několikrát zažít to, že v různém pořadu, co například v televizi, padlo moje jméno.
3: Antonín Panenka vzpomněl, že v televizi padlo jeho jméno, zároveň s tímto souslovím vypadlo i telefonické spojení. Zatím se zdá, že telefonické spojení s Antonínem Panenkou je pro tuto chvíli neobnovitelné, takže se omlouváme, že rozhovor byl kratší než krátký.
1: Tohle je 20 let starý rozhovor pro radiožurnál Jan Pokorný, to velmi vtipně glosoval. Ale přece jenom Antonín Panenka nám i na těch živých desítkách říkal, že se Mayer mu asi po čase odpustil, on si myslí, že na to zapomněl. Ale chci se vás zeptat, jako ta rivalita třeba uvnitř té kapely, možná k ní taky někdy došlo, ale...
0: No uvnitř kapely, anebo mezi kapelama taky.
2: Mezi kapelama to vždycky trošku vře i teď, to je pořád stejný, jo. To, oni sice jsou kámoši, objímají si všecko, ale za dohem, jo, prostě, no, logicky, je tam prostě konkurence velká. Ale vzpomínám si na určitý, co pak teď jsme uklidnění, pánové, v pohodě, nemáme žádný stres, v podstatě koncerty jsou skvělý, hraje nám to bezvadně, máme opravdu super zázemí, máme všechno, jenom tak pro vaši informaci, já mám pět kytar na jevišti, mám technika, který se o ně stará, za pak pámu nemusím to nosit v pohotelích, jo, který mě dává struny, čistí mi to, ladí mi to, že jo. Teď máme v šatnu takovou pojízdnou, kterou rozbali v té šatně a tam máme na ramínkách v oblečení, tam to zase nahážeme a jedeme. Já chodím na koncerty úplně, vůbec nic nenosím na koncert, vůbec nic. Pokud není hotel, tak tam si samozřejmě beru kufřík. No ale v té době, v té mladosti takový, těch 60. letech, ty emoce byly tak silné. Já si pamatuju, na jednou jsme v Francii, jsme hráli v Lens, to bylo nahoře u belgických hranic a já jsem tam nějak vytočil Jeníka Pacáka docela, prostě on mi něco vyprávěl a já jsem to nechtěl poslouchat, tak abych jako mu dal najevo, že na něj jako kašlu, tak jsem si začal pískat. A jo, to tak rozlobilo, že vzal židli a hodil ji po mně, jo. Takže to nebyla jen taková konfrontace, nějaká taková, jako, že by... jako ksichty k sobě, jo, nic takového.
0: Takže to bylo na žlutou v podstatě.
2: Ale to byl přesně moment, kdy jsme si uvědomili, že tudy fakt cesta nevede, jo. Já jsem teda to vykryl rukama, takže jsem měl modřiny na rukách, ale neměl jsem obličej. To bylo mířený na ksicht samozřejmě. Že. A pak jsme se trošku uklidnili, musím říct. Ale jinak se tam běžně kluci prali v šatně, muzikanti, ty jsme tam jednou si pamatuju, to jsme hráli tady v barikádovně a Láďa Klein, náš tehdejší kytarista, najednou z ničeho nic položil kytaru, vyběh, tam ještě nebyli mříže, to je v přízemí ten sál na barikádovně, vyskočil do takový zahrady a vylez na strom, jo. A stál tam asi v 5 metrech na větvi a my jsme teda přestali hrát a celý sál koukal ticho, tam bylo ticho jako kostel, jo. A my se to muselo vypadat strašně. A my pod tím stromem, jak pitom, si Láďo, pojď dolů.
0: A co se mu stalo?
2: A on, nebudu. A proč tam vylez, ty? A mi to tam nezahrál, já jsem se s ním domluval, zase mi to tam nezahrál. Já prostě dolů neslezu.
0: No, no tak, to tak, je podobný hrozně, no. Já teď jenom přeskočím k tomu...
2: No, tam stromy nemáte nikdy.
0: No, ne, že, ne, ale že někdo se urazí, že no. jako z toho vypadneš a to je špatně prostě, no, v tu chvíli. Jo. Já se vrátím k tomu komfortu, protože jedna z těch věcí, které si myslím, že se jednoznačně prolínají a zase se vrátím k tobě domů, když jsme tam přijeli, tak vlastně jsme nějak došli k tématu, co jsi dělal a ty jsi říkal, já jsem teďka 2 hodiny trénoval. Já říkám, ty jako trénuješ ještě, když už to všechno...
2: My tomu říkáme jako cvičit teda, jo.
0: No, promiň, tak pro mě to byl trénink,
2: jasně.
0: Ale vlastně mě to tenkrát fakt jako úplně zarazilo a říkal jsem si, jako proč Petr Janda v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje? A vlastně jsem si říkal, no on ty nejlepší prostě nejvíc trénujou. No.
2: To bez toho to nejde prostě. Zaprvé se ta kytara vyvíjí neustále. Pořád jsou nějaký nový techniky. V každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem nosí věci, které tam se vůbec nedopracuješ.
0: A tohle taky sleduješ, jo?
2: No, sleduju to. Já to mám rád strašně. Já jsem teda bývalý houslista, jo. Já jsem hrál od 9 do 17 na housle a na kytaru jsem přišel až někdy ve 14 letech.
1: Takže kytara je lehčí, ne, pro vás?
2: No, kytara je určitě lehčí než housle, to jako určitě jo, protože má políčka. Má tam ty pražce.
1: A housle mají taky políčka, když začínáte, tam máte ty bílé, měl jste taky, ne, bílé šrafy, neměl?
2: Neměl.
1: Na 16, když jste začínal, ne? V 9 jste začínal, to už byly celé, asi, ne?
2: No, 3/4 jsem měl, myslím, no. A tam samozřejmě, možná, že tam, to je na kontrabas, dělají ty čárky.
1: To dělali dětem, tak byste začínal v 9, už jste
2: Prostě tam je to těžké, ta intonovat na housle je strašně obtížný. Na kytaru ne, pokud teda to neohybá ty struny, některý to, tuhle tam zrovna byla jedna kytaristka, chtěla a ta ohybá, ty to tak nevadila, říkám, ty to ohybáš ty struny, to nemůžeš takhle ohybat. No, chci říct, že prostě cvičit je potřeba.
1: Mě tam fascinuje ještě, ale ta věc, že přece jenom tohle ta mechanická věc se nějakým způsobem udržuje, ale paměť, to bývá často třeba zrádné a vyspíváte spoustu textů.
2: No, já to klidně na sebe prásknu, jo. Já tam mám teda čtecí zařízení, jo. Ale já tam do něj moc nekoukám, já tam zásadně nechci do něj koukat. Když jsou nový písničky, tak se mi to nechce učit ten text, tak to tak tam juknu vždycky, ale jinak ne. Ale když hraju sám, jako někde s kytarou, tak nemám to čtecí zařízení, takže já si ty texty normálně zaplať pambu. To je slyšet, že ťukám tady, tak si je pamatuju.
0: No, já musím říct, že jsem byl před nějakým měsícem v Přešticích a bohužel jsem se nedostal k tomu pódiu, protože tam bylo absolutně narváno, no ale ten hlas asi seděli jsme tam s chlapama takhle, jsem říkal, tyve, to není možný, ten Petr Janda zpívá, to je fakt jako fantastický, jak je to možný. Tak se tam bavili i o tom kouření. No. Říkáte, je to fakt jako zajímavý, že ten hlas je prostě nezaměnitelný, samozřejmě to asi ti jako říká každý, že to není překvapení, ale ten hlas se taky dá trénovat i v těchto letech.
2: Já jsem nikdy ten hlas netrénoval, protože jsem se nikdy necítil být zpěvákem. Jo. Já jsem nechtěl vlastně zpívat. Pak jsem se k tomu nějak dostal. Nějakou historii prostě v kapele a dlouho mi trvalo, než jsem si jako vlastně uvědomil, že to mám rád, to zpívání.
1: A že vám to jde?
2: No,
1: já bych vám pustil, že vám to jde.
2: Jo, můžu? Tak schválně, no.
1: Je nádherná písnička mimochodem.

vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak,

0: Já? Já začnu teda, já jsem tady tu písničku, nevím, jak mě to napadlo, vzali mě na nějaký pražský vajíčko, byla soutěž a já jsem tam tuhle písničku zaspíval a vyhrál jsem to. V nějaký kategorii, já nevím, kolik mi bylo, 14, 15 prostě, mě tam vzali a já jsem bez doprovodu prostě tam tohle zaspíval, podle mě i většina těch lidí, tam byly takový jako hodně ty umělci, jako je tady náš kolega, takový ty spíš na vážnou hudbu nebo na dechovky a já jsem tam zaspíval ten, i tenhle ten text vlastně, který jako...
1: Na dechovky. Jak jsem propojil spolu tohle?
0: Tak dechovku to zase byla babička, že to zase já umím všechny ty odrhovačky, to umím taky, takže to, ale tahle písnička, jako tu jsem se učil a to je jako něco.
1: To je zvláštní, já jsem ji naslyšel tuhle nahrávku snad, já nevím, leta, desítky let, ale já to zpívám tak emotivně, že mě to samotného překvapilo, že mi to začalo bavit. Já tu písničku se přiznávám, že moc rád nemám, jo. Ona je obtížná na zpívání, obtížná na hraní, je to takovej vejlupek, nevím, co jsme si tenkrát chtěli dokázat, navíc je to písnička, kterou jsem psal na text, jako skladatel, nikoliv opačně, jo. Navíc ten textař mě nebyl moc sympatický. To jsou takové věci.
2: To je vlastně už písnička, kterou jste nahráli i s Milanem Broumem?
1: Je to ne, tohle ne, není ještě Milan, to bude ještě Láďa Chválkovský, těším.
2: Protože jenom mimochodem rok 75 je významný nejen pro Olympik, že tam, myslím, pan Broum nastupoval, ale že se narodil Pavel Horvát, takhle.
0: No,
2: tak, abychom to dotovali. Ale mě právě zaujalo, když si to člověk porovná třeba s těmi předchozími Big Beatovými písničkami, tak to je úplně jiné, abychom to datovali. Ale mě právě zaujalo, když si to člověk porovná třeba s těmi předchozími Big Beatovými písničkami, tak to je úplně jiný styl, prostě expresivní vibráto.

0: tak samozřejmě cítí, že ti trošku ten čas jako profesionálního sportovce se krátí a vážíš si vlastně o to víc těch zápasů, chceš si je užívat taky, ale už to tolik neslavíš, protože víš, že chceš být jako ready na ty další zápasy. No. To je to jako i si myslím, že nevím jak Petr, ale já určitě jsem si nemohl dovolit prostě dva dny před zápasem ještě oslavovat ten předešlej, abych mohl hrát ten další. No.
1: My máme výhodu v tu, že hrajeme vždycky večer. Nemáme ráno žádný trénink, takže máme celý den volno na takovou tu rekultivaci. Jo,
0: přípravu.
1: Přípravu, no. Takže jsme, ale chci říct, že samozřejmě se mění ty hráči, ale víte co, většinou se mění k horšímu teda. Někteří hráči přijdou, začnou hrát skvěle, jako novej kluk, samozřejmě se snaží cvičit doma, maká, jo. Udělá a víte, že ty vole, to je super, nádhera. Pak se to tak ustálí, člověk si zvykne, že už to tak hraje, už dobrý, a pak začne jít dolů. Jo. A bohužel musím říct, ať jsem letitý kapelník, jsem nepřišel na to, jak toho hráče motivovat, aby nešel dolů. Jo. To je obtížný. Dokonce vlastně ty rozchody jsou z těchto důvodů, že ten hráč už nestačí. Už prostě nemůže hrát, už nepřinese tý kapele nic novýho. Dokonce až tak nic nového, že ještě tu kapelu ještě ničí vlastně, jo. Tak je třeba se s ním rozloučit.
0: A tohle si musel řešit ty třeba?
1: A to je nepříjemný. A když jsme kamarádi, že jo, a když teď víš, že já si pamatuju jednou, když jsem dával výpověď, já nechci jmenovat, kapela o tom věděla a ty utekli do kina, měli jsme zrovna večer na tur volno, někde v Ostravě a on Zuz taky nešel do kina a já taky ne, tak teď to bylo prostě. Já úplně teď mám ještě úsí kůži, tak jsem zaťukal na ten jeho pokoj, on mu odevřel, je, čau, dáš si, mám víno. A já, Láďo, ježiš, to jsem nemohl říkat. No, prostě jsem mu dal padáka, no. A to bylo hrozně nepříjemné a 20 let jsme spolu jako nekamarádili. Dneska už zase jsme kamarádi, tak a to bylo tenkrát opravdu nepříjemné.
0: Dobře, a teď jenom jako, a ty jsi ho upozorňoval třeba, že by měl přidat, nebo rovnou
1: víš,
0: to bylo jako rozhodnutí?
1: Ano, jistě, on věděl, že mu to nejde, prostě on hodně trhal struny. A no prostě já to nechci.
2: Okay,
1: no,
2: jasný, rozumíme.
1: Prostě našlo to s ním a on by rád, ale on prostě na to jako jasně. Znáš to, no.
0: No, on musel na hostování, no.
2: Na hostování.
1: Tak kratší nohu měl ten fotbalista jednou. No.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Říká se ve fotbale, že samozřejmě může se hrát na krásu, ale důležité jsou body, na ostatní se to. A vítěz je důležité, bavili jsme se o tom teď v kontextu reprezentace. Mě zajímá pro vás, pane Jando, hudba samotná nebo ten text je důležitější?
1: Ono to je společný.
2: Jako
1: to
2: bývalý houslista bych čekal, že řeknete hudbu.
0: Ale to seš ty, šmidlikáč. No.
1: Já potřebuji mít hezký text. Právě jak jsem o tom mluvil, já se necítím být zpěvánkem, i když dneska už trošku po těch 100 letech zpívání. Trošku, jo. Ale já potřebuji vzdělení. Já potřebuji v tom textu, proto jsem takový pes na ty textaře. Já je fakt honím teda, až někdy se mě to hloupí. Teď zrovna zase děláme novou desku, tak mě posílají nový texty, já jim to vracím furt. Říkám, ježiš, takovou banalitu, tohle si strž za klobouka. Takže já potřebuji k tomu zpívání sdělení, proto říkám, že zpěv a text je nerozlučně spojený. Může se někdy stát, že ten text zkazí písničku a naopak, že opravdu jí pomůže.
2: Velké sdělení samozřejmě nabídl i příběh Viktorie Plzeň, ve které tedy končil svou úspěšnou kariéru Pavel Horvát. A ten úspěch souvisí i s mužem, který přesně před 18 lety převzal Viktorku Plzeň. A jeho jméno vlastně je úplně stejné jako jméno textaře písničky, kterou bychom si mohli pustit, tak já pustím to intro. Pavel Vrba dovedl Viktorku k mnoha titulům, úspěchům společně s Pavlem Horvátem a co jsem četl, doufám, že se nemýlím, tak tady tuhle písničku textoval. Jasná zpráva?
1: To je oblíbená mý dcery.
2: A mimochodem, oblíbená Pavlova i?
0: Oblíbená, myslím si, stovky tisíců lidí. Já jsem tuhle písničku vlastně, Petr mi hrál ve Štruncových sady, když jsem končil a myslím si, že tam teď trošku taky mi je smutno a bylo to jako hodně silný, jo,
1: a
0: zase.
1: A vzpomínáš si, že jsem tam měl trumpetistu?
0: No jasně, no.
1: Já jsem si tam lajmul trumpeťáka, aby hrál tohle posol.
0: Jo, jo.
1: Já jsem hrál jenom s kytarou, že jo.

0: Jo, tak pro mě to je zase vzpomínka. Zase musím zmínit Jirku Opršala, který prostě je můj jako asi i Petra, prostě můj jako dlouholetý troufnu si říct kamarád a zase zatím stál on. Bylo to takový překvapení pro mě. Já jsem to jako nevěděl, až pak, když jsem slyšel, já jsem vlastně byl na tom stáku a slyšel jsem tu trumpetu a říkám, to někdo zkouší jasnou zprávu. No a pak mě to teda řekli a já myslím, že jsem byl, pak jsem se k tobě na chvilku připojil až ke konci, no. Ale...
1: jsi říkal, já to nedám.
0: No, já jsem nemohl, jako no. Takže to bylo...
1: Jako ten Jirka Opršal je zajímavý, že ten je se strašně zkamarádil s mojí rodinou i s manželkou a moje manželka mu říká Svan, jako
2: Labuť,
1: no, Svan.
2: Jo. Mě zajímá.
0: Jirka je po operaci kolene, tak mu přejeme, aby byl fit. Včera už mi telefonoval, říkal, že telefonoval celý odpoledne, takže je na
1: to. Mimochodem, Jirka Opršal jednou nějaký výroční koncert v Lucerně moderoval.
0: Fakt, no,
2: no. Poslouchá nás, tak ho moc zdravíme, ať se udaří, ať je fit a brzy na viděnou.
0: Já ještě řeknu jeden příběh. Já jsem vlastně Olympik úplně prvně zaregistroval, když jsem byl v Lucerně na koncertě, byla tam celá naše rodina. Vím, že táta stál na stole v tom nejvyšším patře. A já jsem se fakt v tu dobu bál, že spadne dolů, protože no, to bylo úplně napraný. Stál, jako.
1: To bylo strašné.
0: Já říkám, to není možný, že je tady tolik lidí. Tam samozřejmě podle mě byla absolutně překročená kapacita, která tam vůbec mohla být.
1: A to teklo mokro, takhle
0: no,
1: z těch
0: to bylo neskutečný. Jako. Já jsem říkal, jako samozřejmě muzika, protože jsem ty písničky znal, že jo, tak jsem si to jako užil. A toho tátu si pamatuju, jak se držel toho stropu na tom stole. A říkám, tak ten spadne a je konec. Prostě ale vydržel to, takže dobrý.
2: No, já jsem to říkal ráno v našem vysílání, jsem to promoval, tak jsem říkal, že zazní slovo Karkulka, tak pochopitelně to souvisí s tím karlínským kulturním kabaretem a jsou to 60. léta a dnes tedy ale Petr Janda působí co by frontman kapely Olympic, což je neuvěřitelná tedy dlouhověkost a v tomhle tématu vlastně bychom jsme se bavili, se nějak mohli jako dostat k fotbalu, že přece jenom to asi je docela rozdílné, ne, Pavle? Jako.
0: No, my jsme se o tom bavili, že ten konec vlastně u nás je omezený tím věkem. No. Samozřejmě můžeš pokračovat v jiných rolích, ale už nejsi ten hráč. Zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, nějak jsem viděl nějakýho hokejistu, zmiňovali někde, Lemie někde šel na led a já říkám, jako je to super, je to legenda, no, ale už to nejseš ten hráč, na kterýho ty lidi prostě chodějí, ale toto by se prostě neděje.
1: To, v muzice to neexistuje. Já si pamatuju, když jsem byl kluk, to my jsme chodili s tátou hodně na koncerty vážné muziky, tak táta jednou říkal, Petříčku, prosím tě, přijede jeden španělský violončelista, ten je tak starý, že já to vůbec nechápu, jemu je představ si 90 let a on má v obecňáku koncert. Pablo Pascal, nebo...
2: Casals,
1: že jo, že to je... Jo. No a tak jsme byli na tom koncertě a tam opravdu staříčkej pán, už nevím, jestli si to violončelo přines, nebo mu ho tam přinesli, to už si nepamatuju, ale hrál senzačně.
2: No, já jsem slyšel o některých těch starých mistrech, že třeba nemusí dát úplně dokonale, ale zároveň to jejich, jak dokážou strhnout, byl houslista Ruggero Ricci, který pak už poslední Capriccia nahrával trošku už jako, jo, Paganiniho trošku jako jiným stylem, ale zároveň tam byl ten drive a energie a ten neuvěřitelné a člověka to vždycky strhne. No.
1: A už ten fotbalista prostě v těch 40 letech už pokulával zatím, už jsem logicky, už to tak nefunguje, ta motorika a všecko.
0: Já jsem pokulhával od 30.
1: Já jsem si ještě dal přečet. No vlastně, že aby si člověk vyzkoušel, jak je starý, jo, tak je taková dobrá pomůcka je stoupnout si na jednu nohu a zkusit se na ní udržet, jo. Ale není to tak jednoduchý, teda. Zkoušte si to, pánu, vy jste mladí kluci, ale já se teda ještě udržím, ale některý mý kolegové na tenisu ani omylem, jo, stoupli si a hned spadli, jo, tak...
0: No to... To určitě. To já si myslím, že na levý to bude špatný, na pravý to bude ještě dobrý. No,
2: no kolik jsi odehrál konce zápasu za kariéru jako soutěžník? No tak byly ze 426
0: nevím, no, tak
2: plus teda další v zahraničí, nějak, tak třeba 700?
0: To ne, 600 třeba. Myslím.
1: To my jsme dělali za 2 roky. No,
2: tak vy máte koncertů jako kolik tisíc?
1: My máme teď k 8 tisícům.
2: To jde, no. To je už víc než 5 000 gólů Pepi Bicena, jak je ta knížka. No.
0: To je celkem svý. Myslím si, že jsme jako skloubili dva neporovnatelný nebo nesrovnatelný jako světy, ale vlastně tam prostě ty průsečíky nějaký jsou. No,
1: ten slovník je stejný, že jo? Cvičíte, trénujete, Góly teda my nedáváme, ale ještě je tam takový...
2: No třeba prstoklad mají fotbalisti až po zápase někde doma.
0: Hele, když dáš gól, tak je to hit.
1: No taky máme, nemáme dresy teda, my máme oblečení samozřejmě.
0: Kostýmy.
1: Ale jako, ale děláme, hrajeme prostě, hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš, hraju fotbal, co děláš, hraju muziku, to je jako stejný
0: slovo. Děláš slovo, něco, co tě baví no, prostě. No. No.
2: Ale je pravda, že teda, kdybyste si dávali panáčka rumu ještě po zápase a pak teprve šli za publikem, tak na vás možná nepočkají, na Petra Jandu počkají.
1: Počkaj, no, no, ono to netrvá tak dlouho, ono je to připravený, to je tak 3 minuty, no.
2: A ty panáčky 3 minuty, jo.
1: No ne, tak, tak to je malinký panáček.
2: Jo, tak já myslel, jako, že nejsou třeba jenom jeden. Jako.
1: Ne, jenom jeden, to, on sám tu flašku nemá, on jenom přinese.
0: Proto pak na jevišti kůlhají.
2: To musíš do druhé nohy taky, ne?
0: No tak to až potom asi.
2: Dobře, no my jsme moc rádi, že jste přišel k nám, když máte tolik koncertu a myslím, že to bylo moc prýma.
1: Děkuju.
2: Pavle, děkujeme.
0: No já děkuju moc, vážím si toho a kdykoliv se budu moc revanžovat, tak jsem ready.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Volby v Ostravě vyhrál hnutí ANO, v Praze vítězí STAN. Na 22 místech rozhodne o senátorech druhé kolo voleb příští týden. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa z Baku. Česko odváží 2 medaile. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přeháňky, teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Komunální volby v Praze pravděpodobně vyhrálo hnutí STAN, stále ale ještě zbývá sečíst poslední okresek. Na druhém místě skončí zřejmě Spolu a třetí bude Praha sobě. Vládní hnutí ANO bude až čtvrté. Naopak v Ostravě ANO zvítězilo, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
3: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
4: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
5: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
4: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: A volební výsledky v dalších krajských městech probereme ve víkendovém Radiožurnálu už po zprávách. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v Horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do ní postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
6: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
1: Už po prvním kole má Česko celkem 5 senátorů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou uspěl Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich. Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa. Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan, a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly už po třetí. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel Radek Mátl.
7: Nejdále je dneska asi stavba od Hostěradic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 85% pozemků. Na některých úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
8: Sport. Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku 2 bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil v Baku Fina Puumalainena. Pokračuje Krpálek.
9: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
8: Fotbalisté Bohemians zdolali v 10. kole šance ligy Baník Ostrava 1-0. Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 u Berouna a na silnici u Kladna. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. U Berouna na 16. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují dva jízdní pruhy, projíždí se pouze stoupacím pruhem, je to označené kužely a šipkou. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. U Kladna vyšetřují nehodu na silnici 61 do Buštěhradu. Na rovném úseku se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané zasahují záchranáři v lokalitě Kladenské rovné. V zatáčce havarovalo osobní auto, blokuje jeden jízdní pruh. U Mohelnice zpomalte na silnici 44 do Zábřehu. Za Libivou bourala dvě auta s opatrností průjezdné. A v Praze Čakovicích v Kostelecké ulici u obchodního centra osobní auto narazilo do stromu. Je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Tolik zprávy.
10: Krásné nedělní ráno, je 7 hodin a 6 minut. Pardon. Úspěch Lukáše Krpálka budeme dnes na Radiožurnálu Sport ještě pravidelně připomínat. Budeme se věnovat ale i aktuálnímu dění a v něm dnes asi vyčnívá tradiční dostih a nejsledovanější akce roku Velká Pardubická. Na Radiožurnálu Sport vše odvysíláme samozřejmě v přímém přenosu.
11: Radiožurnál Sport
2: a Markéta Salajs-Vozilová.
10: Svátek má Andrej, přejeme všem to nejlepší, no ale teď si poslechněte Ariem.

0: Po dlouhých 45 letech získalo české judo 2 medaile na mistrovství světa. K bronzu Renaty Zachové z kategorii do 63 kg přidal stejnou medaili i Lukáš Krpálek ve váze nad 100 kg. Výkony čeští judisté překvapili i trenéra Petra Lacinu, který před šampionátem typoval celkem 10 vyhraných duelů, ale nakonec jich bylo 13.
1: Tohle byl hodně marný odhad a naše borce jsem trošičku podcenil a opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
2: A co tak jsme, třetí, no a co?
3: Já jsem dokumentoval ten zápas a asi za minutu mi přišlo tohle.
4: Ahoj Krpoši, moc gratuluju, bylo super.
3: Tak tohle je gratulace od Renči Zachové.
2: No, já mám hroznou radost, že se to povedlo takhle. Já myslím, že tohle se jen tak zopakovat nepovede, i když bych samozřejmě byl rád. Přivízt si dvě medaile z mistrovství světa, myslím si, že tohle nikdo nečekal. A já jsem tak hrozně za to šťastný, že nechci říct, že mě to zase nakopne do další práce směrem k olympiádě, ale věřím tomu, že jo.
1: A já bych ještě připomněl, že vlastně to je medailový double, to je Lukáše, že jo, mistrovství Evropy.
2: No to jo.
1: A mistrovství světa.
3: To doplnil Lukáše Krpálka trenér Petr Lacina, ale během dne podporovali teď už šestinásobného medailistu z mistrovství světa na dálku i další členové týmu, včetně třeba dlouholetého kondičního trenéra a výživového poradce Pavla Provázka, který i mě, musím říct, vyzýval, abych v komentáři řekl, to je pan Krpálek, pan.
2: Jo, pája, ten mi vypisoval po každém zápase, že to je krásný zajetý dieselový motor, který se právě rozjíždí. takže jo, mám hroznou radost za celou tu práci, kterou tam prostě společně děláme, ať už s Pájou nebo s Lácošem, prostě tak mám radost, že furt a stále se sbírají ty medaile.
3: Lukáši, po 15 letech, od té první do teď je to 15 let, 2011, 2026, směje se.
2: To není špatný. Hezky, jo. Hezky se to poslouchá.
3: Říká Lukáš Krpálek a ještě lépe se poslouchá to, že společně s Renatou Zachovou přivezli pro české judo 2 medaile z mistrovství světa po dlouhých 45 letech. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Včera se hrály 4 zápasy v rámci fotbalové šance ligy a připomeneme si její výsledky. Hradec Králové prohrál s brněnským Artisem 2-4, plzeňská Viktorka vyhrála nad Mladou Boleslaví 3-0, brněnská Zbrojovka zase podlehla Jablonci 0-1 a Bohemians tedy vyhrálo nad Baníkem Ostrava 1-0. Dnes se hrají další 3 zápasy ve fotbalové šance lize. V 1 hodinu odpoledne liberecký Slovan vyzve Slovácko, ve 3 pak Teplice olomouckou Sigmu a v 6 večer tedy vše zakončí pražská Sparta proti Pardubicím.

0: 7 hodin a 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport a fotbalový brankář Antonín Kinský se postaral o bučení fanoušků. I když tato věta na první dobrou nezní pozitivně, je to vlastně dobrá zpráva. Český golman Tottenhamu totiž na slavném stadionu Old Trafford byl u remízy s domácím Manchesterem United 1-1. A právě na Rudé ďábli po závěrečném hvizdu příznivci bučeli a víc teď řekne v rubrice zajímavostí ze zahraničních webů David Prouza. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. United sice vedli 1-0 poté, co Kinského překonal Mbeumo, jenže pak přišla druhá minuta nastavení, hrubka golmana Lamence a vyrovnání Solankeho. A fanoušci Manchesteru dali celkem nahlas vědět, že se jim vstup týmu do nové sezóny nelíbí. Celek z Old Trafford totiž Premier League zatím zvládl nebo vyhrál jediný zápas. Kritice podle webu BBC čelí trenér Carrick i hráči. Server Sky Sports přidává i názory expertů. Bývalý back United Gary Neville řekl, že se Rudí ďáblové musí rychle probrat. Doslova řekl, cituji, vzpamatujte se, nebo vás čekají týdny plné obav. Konec citace. Neville si totiž myslí, že tým není dobře připravený, a to ani fyzicky, ani psychicky.
0: Tak uvidíme, jaký bude tedy další vývoj u fotbalu každopádně, ale ještě zůstaneme, zamíříme do Německa. Tam se totiž lámaly rekordy.
1: Je to tak, konkrétně v utkání Augsburgu s Bayernem Mnichov, kde padl nejrychlejší gol v historii nejvyšší německé fotbalové soutěže. Už po 8 sekundách hry ho dal domácí Fellhauer, kterého odkopem trefil brankář Neuer. Bayern remizoval 2-2 a nevyužil tak možnost poskočit do čela tabulky. O tomto utkání píšou takřka všechny německé sportovní weby. Bulvární Bild dokonce sportovní zprávu zařadil mezi nejdůležitější události posledních hodin. Mnichovští sice v ročníku ještě neprohráli, redaktoři Bildu ale píšou, že mužstvo není tak suverénní jako v minulé sezóně. Takové zápasy prý dříve Bayern zvládal. Na brankáře Neuera, který s Německem mimo jiné vyhrál mistrovství světa, tolik kritiky paradoxně nepadá, Bild pouze napsal, že by se měl v šatně pořádně omluvit. A například server Kicker připomíná skvělou bilanci českého útočníka Patrika Šika, 5 bundesligových zápasů, 5 gólů a aktuálně pozice nejlepšího bundesligového střelce.
0: Tak to říká David Prouza, děkujeme, protože si pročetl takhle po ráno zahraniční weby.
1: Hezké ráno.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické v nejslavnějším tedy překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sacamero. V nejmenším startovním poli od roku 1993 bude ke spolufavoritům patřit i irský kůň Final Orders, který se bude snažit navázat na loňské vítězství Stumptowna. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje tedy v 15:30. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.

0: 7 hodin a 30 minut. Jana Utendorská a zprávy.
1: Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. V 21 obcích Česku včera skončila taky referenda o výstavbě větrných elektráren. Voliči většinou záměr nepodpořili. Návrh na stavbu trojice větrníků neprošel například v Bystré nad Jezerou na Semelsku. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru. A hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě, další 2 ve státě Alabama. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Sport. David Pastrňák asistoval v hokejové NHL na první gól Pavla Zachy v sezóně a Boston i díky tomu vyhrál nad Philadelphia s Danem Vladařem v bráně 5-1. Přihrávku na jediný gól poražených zapsal David Jiříček. Gólman Karel Vejmelka dovedl Utah na ledě Buffalo k triumfu 4-1. Ondřej Palát asistoval u dvou branek New Yorku Islanders při prohře 3-5 s Tampou Bay. Martin Nečas pak asistoval při porážce Colorado s Torontem 3-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 u Berouna i na silnici za Kladnem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překážejí následky nehody u Berouna. Na 16. kilometru havarovala 2 osobní auta a blokují 2 pruhy, projíždí se pouze pruhem pro pomalá vozidla. Na silnici 61 vyšetřují nehodu za Kladnem směrem do Buštěhradu. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou, s opatrností by to mělo být průjezdné. Na Českou Krumlovsku zpomalte na silnici 39 do Horní Plané a v lokalitě Kladenské rovné havarovalo osobní auto. V zatáčce je zablokovaný jeden pruh a zasahují tam záchranáři. A na silnici 44 z Mohelnice do Zábřehu se za Libivou střetla 2 osobní auta. I tam je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Skoro zataženo a po dešti. Teď je v Karlových Varech, kde teplota se drží na 7 stupních Celsia. Centrum Prahy má taky zataženo teplotu kolem 8 stupňů. Když se podíváme na stanici Praha k Beli, tak tam je taky pod mrakem a po dešťové přehánce navíc. Taky je tam 8 stupňů. Na Vysočině Telč hlásí 6 stupňů, Znojmo 8, Brno oblohu oblačnou, taky teplotu kolem 8 a Ostrava zataženo a tam je ještě tepleji, tam je 10 stupňů Celsia. Jinak předpověď říká, že bude proměnlivě oblačno, spíš zvětšená oblačnost a teď po ránu se ještě budou udržovat ojediněle i mlhy.
5: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
4: Na jižní Moravě bude ještě tepleji, tam ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 6 nad nulou. Foukat má mírný západní vítr. Zítra pondělí přehánky budou hlavně na severu a severovýchodě. Na jihu republiky má být slunečněji a nejvyšší teploty budou stoupat k 15, na jihu Moravy až k 17 stupňům. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu prosadil po druhé na stupni vítězů. Na páteční bronz z dvoustovky navázal včera také třetím místem na poloviční trati. Metropoli Uzbekistánu dohmátl ve třetím času české historie 49,84 sekundy. Čejka zaostal pouze o 24 setin za vlastním národním rekordem z loňského prosince. Vyhrál tedy Jihoafričan Pieter Kotze, který zaplaval africký rekord 48,21 a vrazil tedy Jana Čejku ještě Pavel Samusenko z Ruska, který měl výkon 49,17 setin sekundy.

0: 7 hodin a 40 minut přichází na řadu první sportovní přehled s datem 11. října a začneme ho judem, protože česká výprava přiveze ze světového šampionátu z ázerbajdžánského Baku dvě medaile. Na bronz Renaty Zachové navázal nejúspěšnější český reprezentant v historii, a to Lukáš Krpálek. Podrobnosti dodáme hned na úvod sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Vítej.
1: Dobré ráno. Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou šestou medaili na mistrovství světa v hmotnostní kategorii nad 100 kg. Slavil bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovanými technikami Fina Puumalainena. Pro Krpálka je to jeden z hlavních vrcholů úspěšné sezóny.
2: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezóna pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat.
0: České judo získalo díky Krpálkovi a Zachové na světovém šampionátu dvě medaile po 45 letech. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
3: To je úžasná pohádka, dvě medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naši společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
1: Fotbalisté třetí Mladé Boleslavy po reprezentační přestávce v 10. kole šance ligy v Plzni neskórovali a odvezli si porážku 0-3. Už po dvou minutách se trefil domácí útočník Kristof Kabongo, který ještě na jaře oblékal dres Středočechů. Další góly Viktorie pak přidali Pirgič a Fal. Duel hodnotí trenér středočeského celku Aleš Majer.
4: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým, náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
0: Čtvrtý Jablonec zvítězil v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Baník Ostrava prohrál na hřišti Bohemians 0-1 a Hradec Králové podlehl Artisu Brno 2-4. Dnešní program startuje ve 13 hodin výkopem duelu Liberec Slovácko. Od 15 hodin se utkají Teplice a Olomouc a od 18 hodin se střetne Sparta s Pardubicemi. Všechny zápasy nabídneme celé v přímém přenosu na internetu, třeba na stránkách radiožurnalsport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas nebo v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za sportem.
1: Hrát se totiž bude také kompletní 10. kolo hokejové Tipsport Extraligy. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod sezóny budou třinečtí oceláři bojovat o prodloužení rekordní série, a to proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. Nastoupí totiž na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední v 18:30. Už od 15 hodin přivítá tápající Sparta Vítkovice. Od 16:00 Mladá Boleslav změří síly s Litvínovem. Na obnovenou domácí premiéru se těší útočník Tomáš Hika. V týdnu se do středočeského klubu vrátil na hostování z pražské Sparty. Hika říká, jak už si zvykl na kabinu týmu.
5: Ta kabina se určitě změnila hodně, ale ty kluky vesměs skoro všechny znám, takže to bylo jednodušší. Hodně znám Adama Janošíka, spolu jsme hrávali, takže je to velká výhoda, hlavně znám plno kluků tady kolem, takže je to super.
0: V 17 hodin začnou v přímých přenosech radiožurnálu Sport duely České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno, Kometa Brno Plzeň a Hradec Králové Olomouc.
1: Gólman Philadelphia v NHL Dan Vladař inkasoval 5 branek z 32 střel a jeho tým podlehl 1-5 hokejistům Bostonu. Jednou ho překonal i krajan Pavel Zacha, pro kterého to byla první trefa v ročníku. Asistoval mu na ní kapitán David Pastrňák. Gólovou přihrávku zapsal na straně poražených také bek David Jiříček. To brankář Karel Vejmelka zastavil na ledě Buffalo 23 střel a pomohl Utahu k vítězství 4-1. Ondřej Palát asistoval u dvou gólů New Yorkských Islanders při domácí prohře s Tampou Bay 3-5. A asistence Martina Nečase nestačila Kolorádu, které prohrálo na svém ledě s Torontem 3-6.
0: Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy.
1: Golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské tury v Koreji útočit z děleného 4. místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
6: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty

0: Trenéra Matěje Šustáčka potěšilo, že se na rozdíl od úvodního zápasu jeho tým soupeři nepřizpůsobil.
1: Ty makedonské týmy, oni hodně chcou narušovat to tempo a to nám udělali v tom Skopje a my jsme si jim podřídili. Tady my jsme si, to byl jeden ze základních cílů, držet si prostě, ať oni se podřídí naši hře, ať my prostě si jedem furt to, co chceme, to, co máme natrénované, tím, kde jsme jakoby nejistější a nejlepší a to se nám si myslím dneska povedlo.
2: Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Godfrey a jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
3: Je to tak specifický, že říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovného koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
2: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Aru Cariase. Velká Pardubická začne v 15:30. Radiožurnál Sporty odvysílá živě.
0: Sportovní přehled připravil Jakub Kanta. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: poslední hodiny, když budeme konkrétní, tak tedy starty v 15 hodin a 30 minut zbývají do slavné Velké Pardubické. Mezi desítkou koní pro jeden z nejtěžších překážkových dostihů Evropy je i veterán Sacamiro. Ten od zveřejnění přihlášek nepatří mezi největší favority, ale i ve 13 letech budí tento někdejší šampion velký respekt.
1: Sacamiro vede před stárem a talentem. Sacamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Já myslím, že právě u něho je to celkem výhoda, protože konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat a nevymýšlí.
3: Mluví trenérka Eva Petříková o tom, že Sacamiro, vítěz Velké Pardubické z roku 2023, vůbec nevypadá na to, že by mu s věkem ubývalo sil. Naopak v malé stáji v Beňově na Přerovsku ukazuje, že stále může měřit síly s elitními krosaři. Navíc je to velký univerzál, který umí rychle běhat jak na tvrdé, tak měkké půdě.
2: Už je mu to i s věkem úplně jedno. Prostě dokázal vyhrát na měku, dokázal vyhrát na tvrdu. Je malý, lehký, takže si poradí se vším.
3: 13-letý kůň ovládl Velkou Pardubickou naposledy v roce 1991, kdy proběhl cílem první legendární železník. Od té doby nikdo tak v uvozovkách starý tento dostih nevyhrál. A v jeho sedle bude paradoxně nejmladší účastnice ročníku mezi jezdci, žokejka Lenka Neprašová, kterou překvapilo jen 10členné startovní pole.
4: Je mi 22 let a co koukám na Velkou Pardubickou, tak to bylo

0: vždycky mnohopočetné pole, ale vlastně já si myslím, že o nic nepřijdeme, protože to pole je hrozně moc kvalitní. Jsou tam opravdu, si myslím, ty nejlepší koně, co mohly být, že ta podívaná za to bude stát.
1: Věří Lenka Neprašová, která skončila v červnové kvalifikaci se Sakamirem druhá.
2: Je velice lehký na ježdění, nemá žádné problémy s voděním, se skákáním, takže je to opravdu kůň pro citlivého jezdce, který mu vyhoví.
1: Doplňuje trenérka Sakamira Eva Petříková. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut v přímém přenosu na této stanici. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřávka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Jana Ubendorovská.
2: Sečteno už je i v Praze, metropoli pravděpodobně povedou starostové. Kyjev odmítá výzvu Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Mladou Boleslaví, Baník Ostrava prohrál s Bohemians. Na nehodu pozor na D5 z Plzně do Prahy na 16. kilometru. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou už sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
3: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
4: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se i ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže nikdo z nás toto zpochybňovat.
3: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou volit ještě jednou příští týden v pátek a v sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
6: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
2: Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Vědci objevili na jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
8: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
9: Sport. Plzeňští fotbalisté po třech soutěžních porážkách zabrali. Po reprezentační přestávce zvládli duel 10. kola šance ligy proti třetí Mladé Boleslavi a vyhráli 3-0. Zápas rozhodl po 2 minutách útočníka Bongo. Další góly přidali Pirgič a Fal. Duel hodnotí trenér Viktorie Radoslav Kováč.
10: První poločas, myslím, jsme hráli velmi dobrý pasáže. Ten přechod se mi líbil. Samozřejmě musím říct, že Boleslav v té první fázi má velmi dobrou výstavbu. My jsme za to připravovali. Vážíme si toho, že jsme to zvládli s nulou, i když samozřejmě Boleslav měla určitě svoje šance, takže v tomhle směru taky ještě se v tom chovat určitě líb, ale nakonec jsme to zvládli a jsme za to moc rádi.
9: Ostravský Baník prohrál na stadionu Bohemians 0-1, Hradec Králové podlehl Artisu Brno 2-4 a Zbrojovka Brno padla s Jabloncem 0-1. Dnes má v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 13 hodin výkop utkání Liberec Slovácko, v 15 hodin duel Teplice Olomouc a od 18 hodin nastoupí Sparta proti Pardubicím. Radiožurnál bude o průběhu všech zápasů informovat ve vstupech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D5C u Berouna a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, místo je označeno světelnou šipkou, zatím je to bez kolony. Na D46 z Olomouce ve směru do Vyškova velmi opatrně za sjezdem na Drysice. Mezi 5. a 2. kilometrem máme hlášeného psa pobíhajícího na dálnici. Na pražském okruhu probíhá omezení v tunelech v obou směrech. Projíždí se tam vždy jedním tubusem, výraznější zdržení nenaberete. Omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 8 mezi Lovosicemi a Teplicemi dejte pozor u Bílinky. Na vozovce se pohybují ovce a náhle se tam brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
13: Krásné ráno, je 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a celkem zajímavě se z českého pohledu vyvíjí mistrovství světa v grevlu, které právě teď probíhá v australském Nenapu. Do cíle mužů zbývá nějakých 8 kilometrů a ve vedoucí skupině 10 cyklistů je i český zástupce Martin Stošek. Jak to celé dopadne, tak to se dozvíte na této stanici už tedy za pár minut a budeme samozřejmě monitorovat i další sportovní události. Příjemný poslech.
11: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Mozilová.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport si můžeme teď připomenout fotbalové výsledky z Šance ligy. Hradec Králové prohrál s brněnským Artisem 2-4, brněnská Zbrojovka prohrála s Jabloncem 0-1 a Bohemians porazil ostravský Baník 1-0. To fotbalisté Plzně se po třech soutěžních porážkách dočkali vítězství. V 10. kole Šance ligy porazili Mladou Boleslav 3-0. Zápas rozhodl už po 2 minutách útočník Christoph Kabongo. Čistým kontem se při svém druhém startu v české nejvyšší soutěži blýskl také golman Dominik Ťapaj.
1: Prišiel tu silný super, silný kombinačne na lopte a strašne nám pomohol ten prvý gól, ktorý sme dali. Bol veľmi rýchly a už potom to podľa mňa z nás opadlo a už sme potom hrali, myslím, celkom slušne. Až na druhý polčas, kde nás Boleslav možno na nejakých 10 minút zavrela, že sme tam mali veľa strát, ale inak sme hrali fakt slušne.
2: Pochvaloval si po utkání slovenský gólman Dominik Ťapaj. Ten nahradil v bráne Viktorie nemocného Rakušana Vígeleho. Dvakrát jej zachránila tyč. Sám ale předvedl 4 výborné zákroky.
1: Tak najťažšie asi prvý polčas, neviem, kto od nich už, to, mám to nejaké matné, to niekto tečoval, ale ja som to iba vyrážal mimo bránu, ale asi tá v tom prvom polčase.
2: Zmínil Dominik Ťapaj dôležitý zákrok v prvním poločase proti zakončení kapitána Středočechu Králika. A svého golmana chválil také kouč Viktorie Radoslav Kováč.
3: Měl tam hlavně první poločas, perfektní save, kdy to vlastně, myslím, že to byl Králík na první tyči, to velmi dobře chytl a celkově to zvládlo jako velmi dobře, takže taky jsme za něho rádi, byl dobře nastavený, dobře pracoval a to se mu odměnilo, takže uvidíme, co Vigi, jak to bude dál, ale určitě si řekl o daleko víc příležitostí.
2: Mladoboleslavští fotbalisté v Plzni neodehráli špatný zápas. Dominika Ťapaje ale o první nulu v české lize nepřipravili. V pokutovém území byli tentokrát efektivnější domácí.
4: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
2: Konstatoval trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer po prohře 0-3 v Plzni. Ze Štruncových sedů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. A dnes se hrají další 3 zápasy ve fotbalové Šance lize. V 1 hodinu odpoledne bude mít výkop duel libereckého Slovanu proti Slovácku. Ve 3 pak Teplice vyzvou olomouckou Sigmu a v 6 hodin večer pražská Sparta bude hrát proti Pardubicím. Všechny zápasy odvysíláme tedy v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport, tedy v jednotlivých aplikacích radiožurnalsport.cz. No a jednotlivé duely pak uslyšíte na této stanici, tedy v pořadu s mikrofonem za sportem.

Filip Salač pokračuje, řekněme, v sérii solidních výsledků, protože po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 pak za sebou vyhrál Španěl, tedy Chevara. Takže tedy gratulace na dálku Filipu Salačovi. Filip Salač tentokrát 7. Nestačilo to na stupni vítězů, ale věřme, že se mu bude nadále dařit.

0: 8 hodin a 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď opět o Velké Pardubické, protože ta má ve své historii celkem 6 koní, kteří dokázali vyhrát 3x za sebou. Tím posledním byla polokrevná hnědá klisna Orphée de Blanc, které věnujeme také dnešní díl našeho seriálu. Ta triumfovala v letech 2012 až 2014 a zejména její první výhra stylem start cíl byla obrovským překvapením. Kurs na její výhru byl 55:1.
1: To je opravdu překvapení všech překvapení od první do poslední překážky. Tato polokrevná klisna, já si troufám říct, že si doběhne pro vítězství.
2: Člověk do toho dostihu jde vždycky s tím, že jde vyhrát. A to, že se to potom povede, tak to je krásný, ale to člověk nikdy nemůže tušit předem. To nejde, to můžete být největší favorit a bum prásk a ležíte na dvojce a neuděláte nic.
3: Komentoval první výhru Orphée de Blanc a svůj premiérový triumf ve Velké Jockey Jan Faltejsek. Klisna byla naprosto suverénní, skvěle skákala, od první překážky byla na čele a suverénně vyhrála. Ukončila tak vítěznou sérii Tjumena, dalšího trojnásobného vítěze Velké, který v roce 2012 skončil třetí. A zatímco právě na něj se zaměřovala pozornost, tak Faltejsek si užíval klidu a pohody.
2: V finále takhle to je krása. Když ty novináři neotravujou už před dostihem, člověk má celý den klid.
3: Faltejsek s klisnou triumfoval i v roce 2013, znovu suverénně. To byl rok, kdy na poslední překážce spadnul ze sedla Tjumena Josef Váňa. Dřít musela až o rok později, kdy v cílové rovině porazila o půl délky Elgese s Josefem Sovkou. Připsala si tak jako první klisna třetí výhru v řadě za sebou a nesmazatelně se zapsala do historie Velké.
4: Nejsem moc na rekordy, to, že se to povedlo, je to, člověk musí poděkovat Gregovi a panu Trávničkovi, protože oni jsou strůjci úspěchu. A samozřejmě celý realizační tým z hoři. Já to můžu akorát tak poposunout jejich práci o trošku dál, anebo to taky můžu totálně pohnojit.
3: Řekl skromně po třetí výhře ve Velké Pardubické v sedle Orphée de Blanc žokej Jan Faltejsek. Tím pro ní dostihová kariéra skončila a na podzim 2014 odešla do dostihového důchodu. Otakar Twirt, Radiožurnál.

Teď je krátce o NHL, protože Karel Vejmelka kryl na ledě Buffalo 23 střel a dovedl Utah k výhře 4-1. Ondřej Paláta se asistoval u dvou branek Islanders při prohře 3-5 s Tampou.

0: 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Ve většině z 21 obcí se voliči postavili proti novým větrným elektrárnám. Jihomoravská policie stále hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se v pátek po vyučování nevrátil ze školy domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Jakoukoliv informaci prosím volejte na linku 158. A v Pražském kongresovém centru večer začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejný diskusí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Sport. Startuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá nejméně koní od roku 1993, a to 10. Mezi ní budou i dva bývalí šampioni Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15 hodin a 30 minut, a to v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5C u Berouna a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov se projíždí vždy jen jedním tunelem. Pracují tam na údržbě, zatím se nezdržíte. A na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce spozorněte za sjezdem na Olšany u Prostějova. Mezi 35. a 36. kilometrem se pohybují vozidla údržby pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Ještě nad ránem mrzlo, hlavně na Šumavě, na Březníku, kde naměřili kolem minus 2 stupňů Celsia. Jinak se teploty zpravidla drží mezi 9 a 5 stupni. A čeká nás proměnlivá oblačnost, převážně zvětšená. A ještě dopoledne se ojediněle můžou udržet mlhy.
5: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
4: Podle meteorologa Martina Tomáše na jižní Moravě naměříte ojediněle až 18. Na horách to bude kolem 6 stupňů a vítr má foukat jenom mírný od západu. Ještě rychlý pohled na zítřek. Přehánky se budou vyskytovat zítra, hlavně na severu a severovýchodě republiky. V jižní části bude víc slunečno. Nejvyšší teploty v pondělí do 15 a na jižní Moravě až do 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. I know it's been

Fotbalisté Liberce vyhráli ve šlágru druhého extraligového kola 3-1 na hřišti Lvic Praha. Obhájkyně stříbra z minulé sezony díky tomu zůstaly jedním ze 3 stoprocentně úspěšných týmů v soutěži. Pražanky totiž nenavázaly na úvodní výhru nad mistrovskými Šelmami. Druhé vítězství v ročníku pak přidal také Prostějov, který jako jediný ještě nestratil set. Mistryně z roku 2025 zvítězili 3-0 ve Frýdku Místku a tomu tak částečně oplatili čtvrtfinálové vyřazení z minulého ročníku. To byl ženský volejbal, no a po písničce už se budeme věnovat Velké Pardubické.

0: 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Start tedy hlavního závodu je na programu v 15 hodin a 30 minut. Náš reportér Jakub Marek je ale připraven v Pardubicích už teď. Takže Jakube, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Včera bylo poměrně špatné počasí, celý den docela hustě pršelo, tak jak vypadá aktuálně tedy, můžeme říci, možná dostihový povrch a jak to vlastně komplikuje žokejům a koním dostih?
1: Ano, z pohledu fanoušků určitě to nebylo příjemné počasí, prakticky od dopoledne až do podvečera pršelo a to poměrně hustě, ale na druhou stranu pro koně toto je příjemná změna oproti tomu, co prožívali přes to velmi suché léto. Samozřejmě na měkčí půdě se jim běhá příjemněji, samozřejmě i na dech je to příjemnější pro koně, takže ono je to takové půl na půl, ale když se teď podívám z okna, tak teď je sice zataženo, ale nevypadá to, že by dnes mělo pršet, na to už celý den pršet. No a dráha na pardubickém závodišti je prakticky celý rok perfektně připravená, přestože byla letos velká sucha, tak správce dráhy Václav Žižka, on o tom mluví jako o své v uvozovkách zahrádce. On zkrátka miluje tu práci, kterou dělá a i všichni prakticky majitelé, trenéři dostihových koní rádi jezdí do Pardubic, protože tam je zkrátka nejlépe připravená dostihová dráha v České republice a myslím si, že dnes to bude podobné, přestože tedy včera sprchlo asi víc, než by si i Václav Žižka představil, ale rozhodně nemusel tedy kropit, ale ta půda je tak vypreparovaná, že by to mělo v pohodě odtéct do těch spodních půdních pater a možná, že bude třeba oranice o něco hlubší než obvykle. Bavil jsem se včera i se Stanislavem Popelkou, to je trenér Ankorvata, který dnes poběží Velkou Pardubickou a říkal tedy, že možná ta oranice bude hlubší, ale že by to mělo být férové pro všechny.
0: V úvodu jsem říkala, že vlastně Velkou Pardubickou absolvuje pouhých 10 koní, už jí nesmírně sice kvalitní startovní pole, ale proč jich je tak málo? To ostatní onemocnili?
1: Souvisí to právě s tím suchem letošním. Samozřejmě občas se některý z koní zraní, ale letos těch zranění bylo víc právě než obvykle kvůli tomu, že bylo velké sucho nejen na těch dostihových závodištích, ale i v tréninkových centrech po celé České republice, takže ten nápor na pohybový aparát byl větší než obvykle, takže v uvozovkách ten odpad je také mnohem větší. 26 koní se kvalifikovalo z českých 4 kvalifikací a tedy nakonec jede 8 českých koní plus 2 skvělí cizinci, Hard Rock de Kerser, to je francouzský kuň Patrice Quintona a ještě lepší by v tom dnešním dostihu měl být irský Final Orders, to je kuň, kterého přivezl trenér Gavin Cromwell, který tady loni vyhrál se Stumptownem, no a tak sídlem roste chuť a rád by si zopakoval to vítězství i s jiným koněm. V sedle bude opět Key Donahue, stejně tak jako loni v sedle Stumptowna. No a když jsem se díval na dostih v Cheltenhamu, velmi kvalitní dostih v úzovkách v kolébce dostihové, tak tam Final Orders suverénně vyhrál s Tyrem Start Seal, porazil tam i Stumptowna, tedy loňského vítěze, takže Final Orders by měl být velkým v úzovkách problémem, velkým soupeřem pro české koně, české žokeje.
0: V Pardubicích už to samozřejmě žije od možná i včerejších dní, tak vlastně dostihuje víc. Co teď je vlastně nás čeká v nejbližší době, mimo tedy hlavního závodu v 15 hodin a 30 minut?
1: Všechno to začne po 11. hodině, opět je tam spousta velmi kvalitních rámcových dostihů, tím nejkvalitnějším by měla být opět Cena Labet, aby měla startovat kolem 1:30, to je takový přípravný závod pro koně, kteří ještě nemíří úplně do Velké Pardubické, ale v té následující sezóně by už Velké Pardubické být mohly a měly. Třeba v Ceně Labet dnes bude Ironika, to je klisna, která letos dokonce ovládla jednu z kvalifikací na Velkou Pardubickou, tu černovou, porazila dokonce i Sakamira, který by dnes měl patřit do toho širšího okruhu favoritů, takže i ty ostatní dostihy budou hodně nabité a věřím, že dnes bude zase zaplněné závodiště ve východních Čechách. Včera samozřejmě těch lidí bylo méně, protože samozřejmě se nejela Velká Pardubická, ale samozřejmě i to počasí odradilo hodně fanoušků, spíš jsem tam viděl takové ty dostihové fajnšmekry. Dnes si myslím, že už přijde i širší dostihová veřejnost.
0: Tak to říká tedy náš koňský specialista Jakub Marek. Moc děkujeme za tvůj čas a brzy opět naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Před malou chvíli také skončilo cyklistické mistrovství světa v gravelu v australském Nenapu. Závod mužů, tedy který měl délku 144 km, vyhrál Dan Buck Claris. Velmi dobře si vedl i český zástupce Martin Stošek, ale v závěru na Clarise nestačil a skončil tak s 8-sekundovou ztrátou jako sedmý.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: George Ezra doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. No a to, že Ester Ledecká skvěle kombinuje jízdu na snowboardu i na lyžích, určitě víte. A možná si pamatujete, že na letošních olympijských hrách došlo také k termínové kolizi závodu ve sjezdu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Ledecká uvažovala o přesunu vrtulníkem, aby případně stihla oba závody. Nakonec k tomu ale nedošlo. Něco podobného ale nastalo přesně před 34 lety, čemuž se dnes budeme věnovat v rubrice Stalo se dnes a pokračuje Anna Skalová.
1: Hezký den. 11. října 1992 se americký sportovní fenomén Dion Sanders totiž pokusil odehrát zápas v americkém fotbale i v baseballu v nejvyšších soutěžích během 24 hodin. Byl totiž právoplatným členem týmu jak v Atlanta Falcons v NFL, tak v Atlanta Braves MLB. A právě ve zmíněné datum při Sandersově smůle oba celky hráli na hřištích soupeře. A tak se ve spolupráci se svým sponzorem Nike pokusil téměř o nemožné. Tato renomovaná sportovní značka platila veškeré cestovní výdaje a harmonogram byl opravdu nabitý.
0: 10. října večer odehrál dvě směny za Braves, v noci ho odvezla limuzína na letiště v Pittsburghu, odkud odletěl do Miami na Floridě. Sanders dorazil na hotel a dopoledne odjel s týmovým autobusem Falcons k fotbalovému zápasu proti Dolphins. V první obrané situaci ho trenér schválně vynechal ze hry, protože kvůli baseballovým zápasům s týmem celý týden netrénoval. Zbytek zápasu ale odehrál celý.
1: Ve 4 odpoledne zápas skončil. Sanders po něm ještě obdržel výživu přes kapačku, což ho zhruba na hodinu zdrželo. Pak ho opět soukromá limuzína odvezla k helikoptéře a tam nastal další zádrhel. Pilot nechtěl nabrat celou skupinu, včetně Sandersovy přítelkyně, protože by byl vrtulník příliš těžký. A tak musel letět dvakrát. Přepravil celou skupinu na letiště v Miami, tam už čekal tryskáč, který následně v 19 hodin a 45 minut dosedl na runway v Pittsburghu.
0: Tam čekala pro změnu další helikoptéra, která Sanders se přiblížila ke stadionu. Pilot přistál na jedné z výškových budov v centru Pittsburghu. Dole byla přistavena další limuzína. Na stadionu Three Rivers dorazil Sanders ve 20 hodin a 28 minut, zhruba tedy čtvrt hodiny před úvodním nadhozem. Převlékl se a čekal na svůj historický moment. Ten ale nakonec nepřišel. Pátý zápas celé série na 4 vítězné byl pro Atlantu až příliš důležitý a trenér Bobby Cox nechtěl udělat žádnou chybu a tak Sanders se do zápasu nenasadil.
1: Dion Sanders se ale i bez tohoto historického primátu stal vele úspěšným hráčem v obou sportech. Dvakrát vyhrál Super Bowl a 6krát byl v All-Star týmu celé NFL. A v zmíněném roce 1992 v baseballu si za Atlantu zahrál finále světové série. Je jediným hráčem, který si zahrál Super Bowl v americkém fotbale i světovou sérii v baseballu. Mnoho sportovních fanoušků si ho ale pamatuje zejména díky tomuto medializovanému pokusu, který 11. října 1992 málem vyšel.
0: Sportovní takový netradiční příběh jsme teď připomněli s Anou Skalovou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
2: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Hnutí ANO v krajských městech oslabilo, přišlo o Ústí, Hradec a Jihlavu, nově ovládlo Plzeň. Judista Lukáš Krpálek má 6. medaili z mistrovství světa v Baku, si zajistil bronz. S omezením počítejte na Pražském okruhu v tunelech. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
3: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
4: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
3: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
5: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
3: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než před 4 lety. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub. Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora, má 6 mandátů. Vítězné uskupení Jedno Ústí podle lídra Tomáše Vohrysky nemá a ani nepotřebuje s nikým skládat koalici. Vohryska dosud ředitel městských služeb řekl, na co se ve vedení města zaměří nejdříve.
6: Pořádek, čistota, zeleň, bezpečnost, to jsou věci, které se dají udělat hned. Teď nám bude padat listí, takže my se postaráme o to, aby bylo do Vánoc samozřejmě zametený listí, aby všechny věci, co mají fungovat, fungovaly.
2: V Brně poprvé vyhráli Lidovci a Starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval také opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny patřily nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
7: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
2: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jich správce Lukáš Broš.
8: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Sport.
9: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. 35-letý judista byl ze své šesté světové medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
10: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
9: Filip Salač po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 za sebou vyhrál Španěl Guevara.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu v tunelech a také u Jesenice. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Připravují tam nové dopravní značení a projíždí se pouze levým pruhem. Pražský okruh ještě jednou, tam počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se tam kvůli údržbě vždy pouze jedním tubusem. Omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 611 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady zpozorněte za odbočkou na Srbce. Na vozovce je tam rozlitá olejová látka. A na silnici 163 opatrně mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Hlásíte nám tam nehodu.
12: Za odbočkou na Horní Dvořiště je tam auto ve škarpě, jako když se jede jako na pravý straně. Takže jako když se jede na Vyšší Brod za tou odbočkou. Takže ať tam řidiči dávají bacha.
11: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezké nedělní dopoledne, je 9 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezony dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově asi nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola, a to o 6:30 večer. Nejen tento duel budeme rozebírat s naším expertem Martinem Procházkou přibližně za půl hodiny. No ale na fotbal samozřejmě jsme také nezapomněli, protože už po písničce si samozřejmě rozebereme dění také v Šancelize s naším dalším expertem Pavlem Horvátem.
0: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Je 9 hodin a 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď už slibovaný fotbal, protože většina expertů pasovala Artis Brno jako nováčka v šancelize i na hlavního adepta na sestup o patro níž, jenže Brňané se teď ukázali v trošku jiném světle. Na trávníku účastníka předkol evropských pohárů z Hradce Králové zvítězili 4-2 a oslavili druhý triumf v sezóně. Nejen o tom teď budeme mluvit s naším expertem, pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem. Pavle, krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Vlastně překvapil tě výsledek zápasu Hradec Králové Artis Brno?
1: No tak samozřejmě, že mě překvapil, protože Hradec tuhle sezónu je rozjetej, obzvlášť doma podává výborný výkony, trápí je silnější soupeře papírově, ale je potřeba říct, že Artis dal nádherný góly, který moc se chytat nedali a zaslouženě vyhráli v Hradci.
0: A co bylo v tobě silnější, zklamání z výkonu Hradce nebo vlastně pochvaly pro ligové nováčky z Artisu?
1: No tak já bych řekl, že to k tomu patří, že všechny zápasy úplně nevídou, takže žádný zklamání z Hradce. Spíš samozřejmě je potřeba říct, že Artis je úplně jiný mužstvo, než v jakém složení do ligy vůbec vstoupilo a ty hráči samozřejmě jsou teďka jiný, dali se dohromady, teď ta pauza 100% jim přišla k duhu a bylo to na tom trávníku vidět.
0: Brněnský Artis je v tabulce 14. v posledních utkáních, ale remizoval s Libercem, teď tedy vyhrál v Hradci. Navíc se pod koučem Nádvorníkem snaží o kombinační pohledný styl hry. Proč podle tebe Artis vlastně překonává konkrétně předsezónní předpoklady?
1: No, tak ještě bych neřekl, že mají vyhráno, protože samozřejmě ta soutěž je dlouhá, vyrovnaná, ale tenhle ten výkon jim dává jako určitě velkou šanci, nebo když ho budou opakovat k tomu, aby neměli problémy se záchranou. Nicméně fakt jako musím říct, že ta liga je vyrovnaná a ty týmy budou hodně podobný.
0: Zmínili jsme také jméno kouče Romana Nádvorníka. Teď budeme mluvit o jiném Romanovi, a to s Kuhravem. Může být právě on dalším odvolaným ligovým trenérem, protože Baník pod jeho vedením nevyhrál už 5 zápasů nejvyšší soutěže a vlastně postupně padá dál tabulkou.
1: No tak samozřejmě ta situace je nepříjemná. Od Romana byly velké očekávání a zatím bohužel to na tom hřišti vidět není. Baník není dobrý, není podle mě dobře složený. Myslím si, že mu trošku škodí to, že třeba Kohout nemůže hrát úplně od začátku, nevím, jestli není zdravotně fit, ale ten hráč tam prostě chybí mě osobně od začátku a určitě jedno z témat bude odvolání Romana, ale zase na druhou stranu já nejsem toho příznivec, já si myslím, že ty trenéři prostě by měli dostat příležitost, ale je potřeba, aby na hřišti bylo něco vidět.
0: Ty jsi už zmínil některé problémy Baníku, ale proč se pořád vlastně na bazalech nemůžou odlepit z té výsledkové mizérie, která je trápila i v minulém ročníku?
1: No, tak hlavně nedávají góly, samozřejmě. Myslím si, že třeba Vence Jurečka přišel s daleko jiným očekáváním. Teď vůbec neviním jenom jeho z té situace, ale tyhle ty starší, zkušenější hráči by prostě měli, jak se říká, přidat ruku k dílu a měli by být na tom hřišti cítit a to se teď neděje.
0: Dnes jsou na programu 3 zápasy nejvyšší soutěže. Liberec Slovácko od 13 hodin, Teplice Olomouc od 3 hodin odpoledne a Sparta Pardubice s Výkopem, tedy v 18 hodin večer. Tak který duel bude nejvíce zajímat Pavla Horváta ze těch 3 zmíněných?
1: Tak mě by samozřejmě zajímají všechny, ale musím říct, že Teplice Olomouc je takový zápas, kdy fakt nevím, co si od toho představit, nebo ne, to vím, ale spíš jako budu čekat, kdo se víc prosadí, protože Teplice doma jsou výborní a Olomouc hraje hezký fotbal, ten se mi moc líbí, mají tam výborný, šikovný hráče, takže tam čekám ten zápas zajímavý a budu ho sledovat.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát, moc děkujeme za tvůj čas a příjemnou neděli.
1: Hezký den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Teď budeme mít ve vysílání radiožurnálu Sport takové krátké okénko z NHL, protože Pavel Zacha vstřelil tedy v této zámořské hokejové soutěži po přihrávce Davida Pastrňáka první gol sezony a pomohl hráčům Bostonu k výhře 5-1 nad Filadelfií. V brance poražených inkasoval pětkrát z 32 střel Dan Vladař a u jediného gólu asistoval David Jiříček. Karel Vejmelka zastavil na ledě Buffalo zase 23 střel a dovedl Utah k výhře 4-1. Ondřej Palát asistoval u dvou branek New Yorku Islanders při domácí prohře 3-5 s Tampa Bay. Asistence Martina Nečase zase nestačila Kolorádu, které prohrálo na svém ledě s Torontem 3-6. Zacha ještě bude, když budeme konkrétní, otevřel skóre utkání ve 13. minutě po zpětné Pastrňákové přihrávce, po které tedy procedil puk přes pravý Vladařův beton.

0: Něco ze zahraničního fotbalu, protože Patrik Schick dal při vítězství Leverkusenu 4-3 v Mohuči branku i v pátém zápase německé fotbalové ligy v této sezóně a vede tabulku střelců. Bayern Mnichov dostal v Augsburgu už v 8. sekundě nejrychlejší gól v historii Bundesligy. Obhájce titulu hrál jen tedy 2-2 a promarnil šanci předstihnout v čele tabulky Borussii Dortmund, která v pátek tedy remizovala doma s Brémami také 2-2. Schick je teď aktuálně jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku Bundesligy gól v každém zápase.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Carlos Alcaraz zahájil pouť na turnaj Masters v čínské Šanghaji jednoznačným vítězstvím nad Juanem Manuelem Serundolem 2x6-3. Po utkání se ale daleko více řešila jeho nová image. Španělský tenista vysvětoval, proč si nechal narůst knír, a vysvětlení je jednoduché, jak když ho budeme citovat, tak říkala, byla to prostě sázka, chtěl jsem si to vyzkoušet, abych viděl, jak mi bude slušet. Takže během turnaje v Tokiu si řekli, dobře, když turnaj vyhraju, tak ho na dalším turnaji budeme muset nosit v našem týmu všichni. Uvidíme, jak dlouho si ho necháme, ale prozatím se jen bavíme a hodně se smějeme. Konec citace, tak to bylo tedy vysvětlení nové image Carlose Alcaraze, ale připomínám, že dnes budou v akci samozřejmě jiní čeští tenisté, a to konkrétně Jakub Minčík bude hrát za malou chvíli třetí kolo, tedy proti Serundolovi na turnaji v Šanghaji. No a pak právě bude hrát i Kateřina Siňáková velký zápas na turnaji v Pekingu, jí čeká finále proti Dabrovské a Stefanijové, a připomínám, že Kateřina Siňáková hraje po boku domácí Číňanky Zhang.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Rutendorfská.
1: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikou odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí skončila Praha sobě s 18% a celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Ženské finále totiž nebude ani jedno. Zástupci asi 20 českých firm odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. A vědci objevili na jižní Moravě 2 druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dobňan na Hodonínsku. Sport. Gól Pavla Zachy po asistenci Davida Pastrňáka zajistil v hokejové NHL Bostonu vítězství 5-1 nad Filadelfií, za kterou všechny branky dostal Daniel Vladař a na jedinou trefu asistoval David Jiříček. 2 přihrávky na gól zapsal Ondřej Palát, ale New Yorkští Islanders i tak prohráli 3-5 s Tampou Bay. Výhru Utahu 4-1 v Buffalu vychytal Karel Vejmelka. Colorado podlehlo Torontu 3-6, jednu asistenci zaznamenal v dresu poražených Martin Nečas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na silnici 27 u Oseka a překážka na tahu 15 u Kravařů. Na tahu 27 mezi Litvínovem a Dubím opatrně za Osekem. Srazila se tam 2 osobní auta, kolona se zatím netvoří. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Českou Lípou dejte pozor za svolínky. Na vozovce tam leží sražená zvěř. Na dálnicích je provoz zatím klidný, a to i v místech dlouhodobých omezení. Nemáme na nich hlášeny žádné nehody ani kolony. A na Pražském okruhu stále trvá omezení v tunelech. V obou směrech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Vzhledem ke slabému provozu se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: hokejovou Tipsport Extraligu. Dnes čeká kompletní 10. kolo. Hrát bude všech 14 týmů nejvyšší soutěže. Bavit se o tom teď budeme s naším expertem Martinem Procházkou. Martine, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: O šlágru kola, pardon, není pochyb, protože první a zatím suverénní Třinec nastoupí na ledě druhých Pardubic. Pokud Východočeši vyhrají v základní hrací době, bodově se na oceláře dotáhnou. Dynamo má ale odehraný jeden zápas navíc. Asi se shodneme, že favorita budeme hledat těžko, ale jaký myslíš, že to bude hokej?
1: Tak určitě to bude vyrovnané utkání. Dá se to předpokládat, oba dva týmy mají teďka výbornou formu. Vlastně posledních 5 zápasů zvládli za 3 body, takže dá se očekávat, to bude velmi vyrovnané. Možná, že trošku na tom budou teďka biti Pardubice, který poslední zápas nedohrál Sobotka se Sedlákem. Jan Košťálek dostal trest, takže také nebude hrát, takže pro ně klíčový obránce, takže tohle by mohla být trochu výhoda na straně Třince. Každopádně uvidíme, jak si s tím Pardubice poradí, protože oni mají velmi široký tým. Takže bude samozřejmě záležet, jak říkám, ta ztráta pro ně je možná velká, ale Třinec zase ukazuje, že je jedno, s kým hraje v této sezóně, takže uvidíme, jak to bude vypadat na ledě.
0: Nicméně trošku navážu vlastně na to, co jsi říkal, Třinec je teď v neskutečné formě, ale může to být teď pro Třinec duel, kdy se vrátí ke stylu, kdy je těžké mu dát gól?
1: Oni to mají postavené samozřejmě na to, že mají vynikající dva brankáře. Uvidíme, jestli nastoupí Ondra Kacetl nebo Marek Mazanec. Každopádně si nemyslím, že by zase úplně Třinec přijel s nějakou velkou taktikou, změnou, že by šel bránit to utkání, jenom naopak si myslím, že bude se snažit hrát to, co teďka hrál v těch předešlých zápasech. To znamená, že oni, když potřebují, dokáží skvěle reagovat na vývoj utkání, dokáží reagovat, když prohrávají. Viděli jsme i letos snad 4 zápasy, kdy otáčeli nepříznivý stav, kde prohrávali klidně i o 2-3 branky, nakonec to utkání zvládli. Ale to si nemyslím, že by bylo úplně teďka příklad v tomto utkání s Pardubicemi, tam by se jim to třeba nemuselo podést. Takže možná je to utkání od začátku bude trochu opatrnější ze strany Třince, ale zase na druhou stranu, jak jsem říkal, Pardubice jsou trochu oslabené, tak třeba toho budou chtít využít.
0: Na Radiožurnálu Sport se bavíme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a budou se hrát tedy i další atraktivní zápasy, konkrétně 3. se 4. To jsou v tuto chvíli týmy Karlových Varů a Kladna. Ve skvělé formě je brankář Energie Dominik Frodl, který ale naposledy v Liberci nechytal. Čeká, že půjde dnes do branky?
1: Čekám, ano. Myslím si, že Dominik Frodl dostal takovýto jednozápasový volno. Nastoupil v Liberci, nastoupil Král, který sice inkasoval 5 branek, ale nemyslím, že to byla úplně jeho chyba. Každopádně si myslím, že Dominik Frodl do toho dnešního utkání nastoupí. Karlovy Vary budou chtít doma potvrdit dobrou formu. Mají samozřejmě bojí proti sobě nepříjemnou soupeře Kladnou, který také letos dobře vstoupil do sezóny. Teďka po svým utkání vyhráli doma. A také se budou cítit lépe už jenom to, že jsou na 4. místě, si myslím, že je nad očekávání jejich výsledků.
0: V zápasech Karlových Varů padá nejméně branek, v průměru něco málo přes 4 góly na utkání. Čekáš spíš opatrnější bitvu?
1: No, neřekl bych zase opatrnější, ale více možná bojovnější utkání. Karlovy Vary hrají takový ten hodně atraktivní hokej, celoplošný. Myslím si, že tohle to samozřejmě chce i Radim Rulík po kladenských hráčích, takže myslím si, že to bude neopatrné, ale velmi bojovné utkání, kde budou rozhodovat nějaké takové ty maličkosti, možná přesilové hry, takže také disciplína na každé straně toho týmu, jak udrží disciplínu, protože jak říkám, přesilovky jsou velmi, velmi účinné.
0: Když teď půjdeme na druhý konec tabulky, tak 3 týmy nemají ani 10 bodů, a to konkrétně Mladá Boleslav, Vítkovice a poslední Olomouc. Kdo by se mohl dnes takzvaně výsledkově chytit? Připomínám, že Mladá Boleslav hraje doma s Litvínovem, Vítkovice pak na ledě Sparty a Olomouc v Hradci Králové.
1: Já jsem viděl poslední utkání Kladno Mladá Boleslav, kde Mladá Boleslav si myslím, že hrála velmi dobře. Nakonec to utkání teda prohráli. Dostali tam takové trochu 2 nešťastné góly, ale jinak ten výkon byl velmi dobrý. Tomáš Žika, který se dostal okamžitě do prvního útoku v Mladé Boleslavi, tak vypadal velmi dobře se Skalickým a s Grigerem. Takže myslím si, že Mladá Boleslav, pokud bude hrát ještě o trochu disciplinovaněji, nebo je zbytečně vylučovaná, tak to domácí utkání dneska proti Litvinovu by mohla zvládnout za 3 body.
0: Tak to říká náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, moc děkujeme a příjemnou neděli.
1: Den,
0: a připomínám, že hrát se budou ještě zápasy také České Budějovice proti Liberci a Brno tedy proti Plzni. Takže to je tedy už kompletní vlastně představení v rámci 10. kola hokejové Tipsport Extraligy. U všech zápasů budou reportéři Radiožurnálu Sport. Všechny duely si pak můžete naladit třeba na webu radiožurnalsport.cz. No a na Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy tedy v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: teď jedna příjemná zpráva z golfu, protože Sára Kousková obsadila díky skvělému závěrečnému kolu druhé místo na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička tak na Korea Championship vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. 27-letá Kousková na turnaji s vysokou dotací 2 miliony dolarů nestačila jen na světovou pětku Miyu Yamashitaovou z Japonska, která vyhrála se skóre 22 ran pod normu hřiště. Vítězka dvou turnajů let z loňského roku Kousková zahrála minus 19 a s přehledem uhájila druhé místo s náskokem 3 úderů před Jeannie Dingovou z Hongkongu a Jany Tsingovou z Tajvanu. Těsně za první desítkou skončila na 11. pozici další tedy česká golfistka Jana Melichová a Patricie Maková, která po prvním kole vedla, obsadila 19. pozici.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a během třítýdenní reprezentační přestávky zvládli fotbalisté pražských Bohemians i Baníku Ostrava postoupit do osmifinále domácího poháru a taky odehrát jeden přípravný zápas. Návrat na trávník v Šancelize ale vyšel lépe Bohemians. Domácí tým na stadionu v Dělíčku zvítězil nad Baníkem 1-0. O zisku 3 bodů rozhodl už v první půli svým gólem kapitána Pražanu, a to záložník Aleš Čermák.
1: Myslím, že mu pomohl Roman Květ, protože se trošku rozložila i ta pozornost těch soupeřů v tom konci minulé sezóny. Už dost často ty soupeři na Aleše hráli osobku a my jsme museli někde to vyrotovávat nebo hybridovat. Teďka přece jenom už musí hlídat v záloze oba dva, takže to není jednoduchý. Když hrajou osobky, tak zase se uvolňují jiný hráči, on jim zdatně sekunduje i Vojta Smrš v té záloze.
2: Popisoval trenér Bohemians Jaroslav Veselý, jak důležitá je pozice Aleše Čermáka v týmu, a vedle výkonu svého mužstva vyzdvihnul i hlavního rozhodčího Adama Trsku.
1: Já jsem ho teďka byl poděkovat po zápase. To je přesně jako prototyp moderního rozhodčího, nevíte o něm, skvěle nechává volnost té hře, musím říct, že tomu zapadá, proto to utkání mělo takové tempo a spát, že to nekouskoval, nikdo nemůže říct půl slova, jak to pískal. Takže já určitě velký respekt k výkonu rozhodčího.
2: Trska řídil jako hlavní sudí své sedmé ligové utkání. Kladně o něm mluvil i střelec jediné branky zápasu Aleš Čermák.
3: Když o něm vlastně jako nevíte v tom zápase, tak je to super vlastně, a to přesně byl ten případ, že to mělo šmrnc, žádný dlouhý zastavování, a to tomu fotbalu jenom prospívá. Nebo všem hráčům se tak hraje podle mě líp, takže super.
4: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. V tréninku ano, v zápase ne.
2: Litoval hlavní trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý toho, že jeho svěřenci nevyužili lépe tempo zápasu.
4: Opravdu jsem čekal, že po těch třech týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát o každý metr, bez balónu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
2: Ostravané budou v dalším kole šance ligy hostit v neděli 18. října pražskou Spartu. Bohemians nastoupí už ve středu 14. k domácí dohrávce s Mladou Boleslaví. Z pražského Dělíčku Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Můžeme si říci ještě další výsledky z fotbalové šance ligy. Hradec Králové prohrál s brněnským Artisem 2-4. Plzeňská Viktorka tedy vyhrála nad Mladou Boleslaví 3-0 a brněnská Zbrojovka zase tedy prohrála s Jabloncem 0-1. Dnes nás čekají další tři zápasy v rámci fotbalové šance ligy. Liberecký Slovan vyzve v 1 hodinu odpoledne Slovácko, Teplice ve 3 pak Olomouckou Sigmu a v 6 večer pražská Sparta Pardubice.

0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slavie utkání ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slavia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slavie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 3:15 večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Redy žurnálu Sport se blíží 10. hodina a další aktuální zprávy.
1: Je 10 hodin, posloucháte Radiožurnál. U zpráv vás vítá Jana Utendorská. Hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, v hlavním městě slaví stan. Ukrajinské drony vyřadily z provozu datové centrum v Rusku. 10 koní bude odpoledne usilovat o triumf ve Velké Pardubické. Na nehodu pozor na silnici 27 u Oseka. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Výsledky letošních komunálních voleb jsou sečtené. Jako vůbec poslední je statistikum odevzdal dnes ráno okrsek v Praze 5. K volbám přišlo 48% voličů. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes.
3: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
1: V Brně poprvé vyhráli lidovci a starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Zalužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutí ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
4: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
1: V Ostravě vítězství v komunálních volbách obhájilo hnutí ANO, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Hnutí ANO uspělo taky v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, lidovců a TOP 09. Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Po ruském útoku na ukrajinské Dněpro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 8leté dívky. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimir další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomořském Soči, kde způsobili požár. V Pražském kongresovém centru večer začíná třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejný diskusí se zúčastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
5: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
6: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
5: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Sport. 2. říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. Velké Pardubické vyrazí jen 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebude chybět třeba Sakamiro nebo Gottfried, 2 bývalí vítězové. O svůj 4. triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
8: Arukadias je výborný kůň z Francie koupenej. Má za sebou jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
7: 136. Velká Pardubická začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 15.30. Golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji Ladies European Tour v korejském Soulu. 27-letá reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Lepší než Kousková byla jen vítězná Japonka Yamashitová.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na silnici 27 u Oseka a omezení na Pražském okruhu v tunelech. Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpozorněte za Osekem. Vyšetřují tam nehodu dvou osobních aut, s obou směrů počítejte s kratší frontou. Na Pražském okruhu probíhá údržba v obou tunelech, obousměrně se projíždí vždy pouze jedním tubusem, zdržení je zatím pouze krátké. V Praze v Blance směrem na Strahov stojí osobní auto na začátku tunelu, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 284 mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohradem dejte pozor před Bělou u Pecky. Osobní auto tam narazilo do svodidel, v místě se projíždí kyvadlově, počítejte proto s menším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 6 stupňů. Takové byly zprávy.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ježka, u mikrofonu je Martin Charvát, ve studiu jsme tři a jedním z nich je znovu host. Nejdřív ale k tomu, kdo tu je doma, tedy šestinásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek, znovu s úsměvem, že?
12: Vítejte u mě v obýváku.
11: A teď kdo je hostem? Vedoucí projektu L'Etape Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní skupiny ke Grand Départ, tomu slavnostnímu startu Tour de France v Česku, Přemysl Novák. Hezký den.
13: Krásné dopoledne.
12: Přemku, díky za tvůj čas. Je to ještě méně než týden, kdy jsme všichni dojeli do cíle rovinaté L'Etape v Pardubicích. Všichni organizátoři takhle velkých akcí vždycky říkají, že hned po skončení té letošní akce už začínají plánovat tu novou. Ještě než se dostaneme k těm letošním závodům a třeba k plánům do budoucna, tak stačil si uvědomit, protože mě to tak napadlo, jakou cestu jste urazili za těch pár let z L'Etape České republice?
13: Myslím si, že jo. Myslím si, že jsem si to stačil uvědomit, že v tomhle jsme jakoby pokorní a vděční za to, co se nám tady s tou značkou vlastně povedlo, jak jsme dokázali tu pozornost, kterou tady Tour de France v České republice přitahuje a má, jak dobře jsme ji dokázali využít na to, že jsme byli v úplně nové lokalitě s Pardubicema. Úplně nový koncept, starty ve vlnách po 184 závodnících, vlastně rovinatá etapa, tak z toho organizačního hlediska my jsme tam nezaznamenali jediný vlastně problém, což jsem si říkal, že taky asi už možná trošku neskromně hovoří o tom, že už to trochu umíme.
12: Právě na tohle se chci zeptat. Všichni měli ze začátku ty první roky spojenou L'Etape se Strahovem, s cestou směrem na Křivoklátsko, ale vlastně teď jste schopní to přesunout, ten koncept, kamkoliv, do jakýhokoliv města, tak to musí být hrozná úleva, ne?
13: Je to úleva, ale zase je vidět, nebo člověk si uvědomuje, kolik je zatím práce za tou novou lokalitou. Fakt organizujete nový závod, proto mi třeba i tu horskou etapu, která byla dvakrát po sobě v Prachaticích, i teďka ty Pardubice určitě budeme dělat minimálně ještě jednou, protože to, co vlastně trvá nejvíce času, je ta energie, ten čas a i finance, který vlastně do toho vkládáte tím, že tam jezdíte, budete vztahy s těmi lokálními úřady, s těmi obcemi, se kterými jednáme víceméně přes rok, takže tuhle tu investici my potom chceme určitě využít a proto neděláme ten závod vždycky jenom jednou, ale snažíme se ho zopakovat.
11: Nejčerstvější zkušeností je tedy rovinatá L'Etape v okolí Pardubic. I když jste zmiňoval, že jste startovali po vlnách přibližně po 180 lidech, tak nebáli jste se, že se tam někdo v uvozovkách zblázní, protože převážně pro amatéry by asi nejhorší byla nějaká hromadná havárka, nějaký hromadný pád, kterým byste vlastně třeba z první vlny se dostali do obrovských problémů.
13: My se toho bojíme vždycky, což nás udržuje v takové zdravé ostražitosti, bych řekl, takže snažíme se dělat maximum a třeba konkrétně k tomuhle případu jsme měli vlastně bezpečnostní protokol jakoby pozastavení těch dalších startovních vln, kdyby tam v tom neutrálním startu, což bylo od 0 do kilometru 2,7, došlo k nějaké nehodě, tak aby jsme tam nezačali posílat vlastně ty další vlny, takže já jsem měl na trati jako starter lidi, kteří mi hlásili, jakým způsobem se to vyvíjí a podle toho bychom případně zareagovali a ten start těch dalších vlastně pozdrželi.
12: Já jsem startoval z té první vlny a taky musím přiznat, protože mám zkušenosti z různých takových amatérských závodů, že právě pokud je ten start a celý ten závod rovina, čím je rovinatější, tím větší je riziko nějakého pádu, protože je tam spousta cyklistů, kteří třeba z těch tréninkových platform na trenažérech, tak mají neskutečnou výkonnost, ale třeba nejsou tak zkušení v té jízdě v tom pelotonu a v těch vyšších rychlostech po rovině, to potom jakoby logicky hrozí nějakým pádem. Ale musím přiznat, že celý ten závod, já jsem byl fakt jako strašně příjemně překvapený, jak to bylo bezpečný. Možná k tomu hrály i ty široké silnice, že tam nebyly žádné technické záludnosti, že by se najednou ten peloton musel zmáčknout do nějaký úzký cesty. Tohle to bylo super, povrch bezvadný, ale podle mě strašně tomu pomohly právě ty vlny. To číslo 184 to bylo na každou vlnu, to bylo nějak specifický? Jako...
13: My jsme napřed řekli, že to uděláme po 200 a mě pak napadlo podívat se, kolik je přesně závodníků na velký Tour de France a tam je to těch 184, takže my jsme chtěli, aby každý ten peloton byl taková malá Tour de France a ještě k tomu rozdělení na ty vlny, on to není jenom o tom rozdělit ten peloton nějak, ale my jsme fakt si dali jako velmi záležet na tom, abychom ty lidi rozdělili správně výkonnostně. To znamená, že já jsem měl datovou analýzu všech ročníků letap, všech sedmi závodů, který do té doby proběhly a podle nejlepšího výsledku těch jednotlivých závodníků jsme se řadili za sebou a pak jsme dělali prostě jakoby čáry. A ještě to bylo tak, že každá ta startovní ona ze 70% byla naplněna lidma, o kterých jsme měli nějakou historii. Z 10% to byly ženy, o kterých jsme měli nějakou historii a z těch posledních 20% to byli vlastně noví účastníci, o kterých jsme nic nevěděli. Když se někdo přihlásil později, vždycky byla možnost vlastně na e-mailu zažádat o divokou kartu a pokud doložil svoji výkonnost, tak jsme neměli problém ho zařadit do odpovídající vlny.
11: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka, když zmiňujete, že jste ty vlny dělali po vzoru balíku, velikosti balíku na Tour de France, tak teď už zbývá jenom je rozdělit do týmu, ne? Jednotlivé účastníky.
13: Oni už rozdělení do týmu jsou, my jsme měli vlastně rekordní počet týmů třeba ve firemní soutěži, tam bylo 18 týmů startovalo a myslím si, že v té klasické týmové soutěži to bylo kolem 12-15 týmů, takže tam bylo skoro 30 týmů a ty jsme vesměs všechny se snažili dát do druhého startovního bloku, do té druhé vlny, tak aby měli všichni rovné podmínky v rámci té týmové soutěže.
12: Jak se daří budovat tu komunitu kolem takovýchhle závodů právě co se týče týmů, protože i ten závod potřebuje nějaké sponzory a úplně ideální toho sponzora zaháčkovat i vlastně do té fyzické účasti, to znamená, že ta firma třeba postaví firemní tým. Mě tam právě mile překvapilo, kolik bylo těch dresů vlastně stejných a nemuseli třeba jet tu firemní soutěž, ale že tam prostě byli lidé hrdí na tu svoji firmu a vozili ty stejné trikoty, že už se to opravdu blíží tomu, co říkal Martin, že tam vidíme ty týmy jako na Tour de France.
13: Asi nechci dávat návod nějak jako konkurentům a myslím si, že se to daří velmi dobře, že tohle opravdu funguje i z pohledu obchodního, z hlediska právě akvizice nových sponzorů velmi, velmi dobře. I díky tomu, že silniční cyklistika dneska je na vzestupu, je to nějaký trend. Ono se často říká, že silniční cyklistika je nový golf. Já už na to začínám být trošku alergický, protože v silniční cyklistice v tom pelotonu si ten respekt fakt jako nekoupíte. Tam si ho musíte ukázat, že opravdu na tom kole umíte jezdit, že se umíte pohybovat v balíku. A hlavně silniční cyklistika je daleko jakoby širší pro kohokoliv. A to je na letap taky vidět, že na jednu stranu ano, jsou tam zástupci našich partnerů, našich sponzorů, jsou to top manažeři vesměs. Ale když se podíváte hnedka vedle, tak vidíte lidi, kteří mají klidně silničku za 30-50 tisíc a jsou schopni s tady těma lidma jakoby samozřejmě držet krok. A to je na cyklistice obecně to hezké, jak je vlastně pro každého, jak je demokratická ve svým slova smyslu.
11: Tak golf vlastně obecně hraje jenom 60 tisíc lidí v vozovkách, tak to je na cyklistiku v podstatě málo, to by se pár závodů dohromady dokázalo složit. Ale už z těch odpovědí Jiřího Ješka a také otázek jste zjistili, že Jirka to sám jel ten závod, tak tvůj dojem obecně, protože ty si navíc v tom závodě také tvořil jakýsi mini tým.
12: No já jsem doprovázel moji manželku Soňu, která si chtěla právě tu rovinatou etapu dát jako první vlastně závod, protože když už se ona účastní takovýhle akcí, tak většinou to má jako výlet a ty kopcovité etapy nebo kopcovatější závody jsou vlastně na to možná jednodušší, protože tam si člověk najde tu skupinku podle té výkonnosti, jak to v tom kopci vlastně i ta fyzika rozdělí. Kdežto tady to pro ní bylo fakt těžký, musím přiznat, že i mě jí bylo líto, protože přece jenom na té rovinaté etapě tam se nepřihlásí někdo, kdo by na tom kole nejezdil nějak pravidelně a jak jsem říkal o té výkonnosti, ti lidé, kteří pravidelně trénují, tak tu výkonnost mají. Takže Soňa tohle to trošku jakoby podcenila, nebo ne podcenila, prostě chtěla si to vyzkoušet, ale mě to zase dalo nádhernou šanci podívat se v tom pelotonu do těch zadních pozic, kam se normálně nedostanu, a mohl jsem se tam seznámit s fanoušky nebo s milovníky cyklistiky, které bych normálně potkal, tak tohle bylo taky fajn.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Já se k tomu chci dostat kvůli tomu, že pro někoho, kdo pravidelně nejezdí, dostat se i do třeba pelotu jenom 180 lidí a někdy se můžou cuknout i dvě vlny mezi sebou, samozřejmě nějakým způsobem, tak není pro ty naprosté amatéry jednoduché se v takovém chumlu pohybovat. Tak mě zajímá, jak podle tebe a jak vlastně i podle Přemysla Nováka se tohle dá vyřešit, aby to opravdu byl pro všechny bezpečný závod. Protože si dokážeme představit, že na rovinaté etapě se jede výrazně rychleji i díky tomu, že se dokážete za někoho zaháknout a podobně, než v té etapě kopcovité, kde samozřejmě zase hrozí sjezdy a podobně, ale ta rovinatá obecně má prostě vyšší průměr.
12: No, já už vidím právě, že ta komunita těch silničních cyklistů u nás právě díky závodům, které tady pořádáme už jako dlouho, tak je lepší a lepší, že já jsem viděl opravdu v tom závodě právě v tom rovinatém, jak se právě ta skupina těch hobby cyklistů neskutečně zlepšila, nejenom výkonnostně, ale právě i tím pohybem v tom balíku, a měl jsem z toho velkou radost a právě to rozptýlilo ty moje obavy původní, protože většinou tím, že jezdím, když už ty závody jedu, tak je jedu s nějaké té první třetině a nevidím úplně dozadu. Já jsem se bál, že právě ti, kteří třeba startují v těch posledních vlnách, jestli to nebude pro ně rizikové. Pohybovat se v pelotonu uměli téměř všichni a bylo to vlastně strašně super a myslím si, že to ukázalo cestu, že i ty rovinatější závody se tady úplně v pohodě pořád dají.
13: Já bych k tomu dodal ještě jeden aspekt a zase se vrátím k tomu rozdělení do vln a rozdělení podle výkonnosti. Já jsem letos po dlouhé době měl možnost dostat se i na trasu, vlastně po odstartování té poslední vlny jsem skočil na motorku a projížděl jsem to jakoby ze zadu. A tam opravdu se, pak jsem se to zkrátil, že jsem viděl i ty první vlny nebo cyklisté v těch prvních vlnách. A tam se opravdu ukázalo, jak ty první 3-4 vlny tam jeli jako velké skupiny a jelo se opravdu ne ve dvojcích, ale se fakt jako v chumlu, v pelotonu. Tam opravdu bylo vidět, že jsou lidé, kteří se v tom balíku umí pohybovat, nebo to nějakým způsobem rychle navnímají. Když to v těch zadních vlnách, tam zase bylo vidět, že lidé jdou spíš jakoby za sebou, anebo právě po dvojcích, anebo kdo nemá prostě tu zkušenost, není si tak jistý, tak si prostě jede sám. A v tohle to fakt bylo spíš v těch jakoby zadnějších balících, kde si každý ten svůj prostor dokázal najít vlastně hned po tom slavnostně, hned po tom ostrém startu, po tom ostrém výstřelu. Ale naopak ten v těch předních vlnách, kde se opravdu jelo rychle, kde to je opravdu o té spolupráci, kde šetříte v tom balíku jako neskutečné množství energie, tak tam to zase fungovalo obráceně. Takže každý si vlastně našel to, co potřeboval. A v dotazníku zpětné vazby, který nám do dneška vyplnilo asi 400 lidí, se tohle to ukazuje jako jeden z nejvíc kvitovaných prvků těch účastníků, že se cítili při tom závodě bezpečně, nejenom z hlediska uzavírek, ale i z hlediska pohybu v tom balíku.
11: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o L'Étape de Tour de France, v tomto případě tedy o tom posledním podniku rovinaté etapě okolo Pardubic. Když už máte vlastně tolik dat o různých účastnících a bavíme se o tom celou dobu, že podstatná je ta komunitní složka, neskoušíte v úzovkách dát do hromady i po závodě? Nějakým způsobem je vlastně spojit ve chvíli, kdy vy máte o nich data a oni se do té doby vůbec nepotkali?
13: My to děláme od prvního ročníku. A postupně se to nabaluje, postupně ty projekty vlastně rostou. Už od prvního ročníku, tehdy ještě za covidu, jsme udělali první soustředění na Malorce, kde jsme jezdili na úplně liduprázdné Malorce, to nebyli vůbec žádní cyklisté. A tohle to opakujeme každý rok. Každý rok taky děláme zájezd na Tour de France, které je spojený s účastí v té francouzské L'Étape du Tour, ale zároveň vlastně najíždíme i ty trasy ostatních etap, fandíme pelotonu cyklistů a přes rok děláme jako desítky vlastně výjížděk, social rides a pak bych vyzdvihl jeden projekt, na který já jsem obzvlášť hrdý a pyšný, když se do něj záměrně vůbec nezapojuju, a to je projekt Letup Fam, což jsou vlastně výšky čistě pro ženy, který vede vlastně Tereza Vlk-Huříková, jedna naše ambasadorka, a kolegyně Andrea Vlčková, která má na starosti social media u tohoto projektu. A to se rozjelo do takové míry, že tam opravdu je komunita jako vyšších desítek žen, které se našly v silniční cyklistice, zahodily konečně ty tenisky, přestali běhat po silnici a sedli si na kolo, začali po té silnici jezdit na kole, a hrozně to začalo bavit. Takže z tohohle mám obrovskou radost a ukazuje se to i vlastně na procentu zastoupení žen v rámci těch závodů, které nám dlouhodobě roste.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: A ono tohle to obrovsky pomáhá právě potom v tom samotném závodě, že ti lidé jsou zvyklí už z těch social ride a z těch hromadných výžděk na ten pohyb v tom pelotonu, protože každý pořadatel té výšky, ať jsou to vyloženě organizátoři těch závodů, kteří dělají ty social rides, anebo jsou to různé obchody, které kolem sebe mají tu komunitu, tak vždycky, když je někdo ten pořadatel té výšky, tak dbá i na tu edukaci před tím samotným rozjezdem, tak se těm nováčkům, kteří třeba do té doby jezdili pouze sami nebo ve dvou, tak se vysvětlí ty pravidla pohybu v tom pelotonu. A tohle to všecko je ta investice do té bezpečnosti a strašně moc to pomáhá. Samozřejmě člověk se najednou dostane i do situací v tom při té social ride, že třeba i ve sjezdu je potřeba se umět pohybovat v té skupině, že nejde v tom sjezdu si najednou dát 20 metrů odlep, že je potřeba i tohle to zkoušet, a každá takováhle zkušenost pomáhá potom i v těch třeba kopcovitých závodech, kde je nejenom ta fyzická stránka toho výšlapu do kopce, ale právě i umění sjezd dolů strašně důležitá.
11: Když já osobně třeba u toho mám problém, že já vlastně nevím, jak kvalitní je ten přede mnou, a tím pádem nevím, kdy mi to zadupne, a já si tam nechci rozmáznout, když jsem normální pracující člověk, víš, já s tímhle osobně mám třeba problém, protože když nejedu za kamarádem, tak ty vlastně nevíš, co ten před tebou udělá, a rozhodně to není profík, abych mohl plně důvěřovat tomu, jak kvalitní bude.
13: Je potřeba číst hru, za mě.
12: Přesně tak.
13: Je potřeba tohleto člověk jako velmi rychle navnímá, kdo se jak v tom balíku pohybuje, jestli jako vidíte, že je tam poprvé nebo není. A v tomhle je potřeba opravdu jako být přítomný. A to je taky vlastně další heslo, které my letos jako jedeme, a to je less scrolling, more rolling. Hmm. Všichni pořád jedeme na toho autopilota, jsme někde vypnutí na sociálních sítích a podobně, ale když jedete na tom kole, jako ve skupině dalších účastníků, tak fakt nemáte prostor přemýšlet moc nad ničím jiným, a zároveň je to obrovským způsobem relaxační, nebo nevím, jak to má Jirka.
12: Ne, rozhodně, jakože to, že se soustředím jenom na tu jízdu, ale fakt je potom důležitý při té, ať je to výška, nebo potom ta samotná sportovní akce, ten závod, tak je potřeba dávat pozor každou vteřinu. Prostě udržet, když je to závod na 110 km, tak udržet tu pozornost těch 110 km, protože sebe menší ztráta koncentrace může vést právě k nějakému pádu. Už jenom právě tím, že přestanu sledovat ty závodníky nebo ty cyklisty kolem sebe. Jo. Myslím si, že tady Pogačar by o tom taky mohl vyprávět, a to je pan závodník.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Jiří Ježek mluví často v kilometrech také o tom, že vidí, jak se zvyšuje počet žen na silničních kolech, a Přemysl Novák to také před chvilkou naznačoval. Máte nějaká data o tom, jak se zvyšuje počet žen, které se sami od sebe přihlásí do vašich závodů?
13: Data určitě máme. Neřeknu vám teďka z hlavy, nejsem na tohle připravený, ale nějaká čísla si pamatuju. Nám vlastně největší procento žen vzrostlo před 4 lety, kdy jsme přidali třetí nejkratší trasu, která měřila 60 km. Kdy dlouhodobě na té dlouhé trase je to procento žen nejmenší. Tam to na začátku bylo kolem 4%, teď je to kolem 6-7%. Pak byla ta střední trasa, kde to bylo kolem 10-11%, a pak je ta krátká trasa, kde jsme od úplného začátku měli 25% vlastně ženských cyklistek. A v letošním roce na pražské etapě, na té kopcovité, naopak se ukázalo, že trošku jakoby nám to kleslo na té krátké trase, ale ty ženy se přidaly na tu střední. To znamená, že vidět, že jim nějakým způsobem roste už sebevědomí, a že prostě nějaká 60-kilometrová trasa to už jako pro ně úplně není, a už si jako troufnou i na tu další.
12: No, já musím přiznat, že i Soňa, když dojela do toho cíle, tak sice ten den si fakt protrpěla, protože tam měla křeče, prostě všechno, málem se jí úplně zastavily nohy, pak se to zase rozjelo. My jsme se se Zdeňkem Štybarem, když jsme slyšeli to její vyprávění v cíli, tak jsme se oba smáli a říkali jsme, tímhle tím si prochází ale každý závodník, téměř v každém závodě, že to není nic, jako co by zažila jenom ona ten den. A je fakt, že jsem se trošku bál, že když dojela do cíle, tak říkala, mně se ani nedostavila ta euforie, to, že projedu tím cílem, protože jsem tak strašně unavená. Ale druhý den ráno otevřela oči a říkala, tak kdy pojedem další závod podobný. Já říkám, no, tak už se připravuji na příští rok, ale chce to víc trénovat. A právě na tom chci navázat, že ty holky opravdu trénují a přesně to, jak jsi říkal, že se přesunuli už na tu třeba střední trasu, tak já jsem viděl i fakt jako s obrovskou výkonností holky, které třeba nepatří mezi pravidelné závodnice, ale tím, že jezdí se svými partnery, anebo třeba v těch holčičích skupinách, tak že prostě ta cyklistika pro ty holky je najednou úplně nový obzor a i díky tomu vybavení, těm speciálním dresům, speciálním helmám, kola, vlastně některé firmy už dělají svoje řady kol speciálně pro tu ženskou cyklistiku, tak je to strašně dobře.
11: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Trochu odbočím, ale stále zůstaneme u L'Étape de Tour de France. A sice se chci dostat k tomu, že oba dva na to pijete chválu, ale po premiérovém ročníku samozřejmě už začnete tušit, kde to má nějakou rezervu. Kde to má rezervu? Co jste zjistili na první dobrou, že by se dalo udělat lépe po tom, co všichni vlastně, téměř všichni spokojení, Vytírko, tak proletěli tu úvodní část.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
13: Ty rezervy my se snažíme vychytávat od prvního ročníku. Někdy se nám to daří víc, někdy méně. Ale za mě to stěžení, co je to nejdůležitější, a hodně jsme se tady o tom bavili, a to je právě bezpečnost. Tak aby opravdu jsme dokázali tu silnici uzavřít tak, aby byla bezpečná, aby se tam nepohybovala žádná auta, což je vůbec to nejtěžší vlastně na celém tom projektu, protože opravdu uzavíráte 100 plus kilometrů veřejných silnic, často v Praze nebo v Pardubicích, ve velkých centrech. Co se týče nějakých rezerv, tak občas se nám tam samozřejmě vloudí nějaká věc, na kterou třeba pozapomeneme. Letos nás trošku v Praze vypeklo počasí, kdy bylo skoro 40 stupňů, to znamená, že nebyli jsme úplně jakoby připraveni třeba na takový nápor z hlediska občerstvení, na občerstvačkách a podobně. A to jsou všechno věci, ze kterých my se snažíme poučit a vždycky se snažíme k ním přistoupit čelem. Nikdy je nezakrýváme, vždycky je komunikujeme s účastníky a vždycky hned v týdnu po akci vlastně na všechny posíláme zpětnovazební dotazník, kde nám lidé můžou napsat cokoliv. A vždycky já, když ten newsletter sestavuju, tak píšu, jsme rádi, když se vám to líbilo, ale jak se říká, úspěch nás nic nenaučí. Zajímá nás především to, kde vy vidíte nějakou rezervu a snažíme se těm lidem vlastně naslouchat.
12: Ten projekt L'Étape by Tour de France vlastně pochází od organizace, která organizuje velkou Tour de France, klasický závod, ASO. Máte vlastně každý rok nějakou zpětnou vazbu i od nich? Jezdí sem nějaký supervisor, který dohlíží na kvalitu vlastně té značky i v těch jednotlivých zemích?
13: Každý rok jsme měli, vždycky po každém závodě jsme dostali zpětnou vazbu, takový vyplněný zpětnou vazební dotazník, který pro nás vychází vždycky velmi, velmi dobře. V Pardubicích poprvé nikdo nepřijel.
12: Říkali si,
13: že už asi nemusí jezdit, takže do Pardubic poprvé nikdo nedorazil, takže asi nám věří.
12: No, já tady nechci plně chválit, ale když jsem měl možnost právě s lidmi z ASO mluvit při Tour de France letos, tak říkali, že za tak krátkou dobu, která se pořádá vlastně L'Étape v Praze a v České republice, tak že to je jeden z nejlepších závodů, nejlepší destinace vůbec jako ze všech. A to se bavíme o tom, že ty závody jsou opravdu všude po světě, od Mexika přes Singapur, Čínu, Austrálii, tak Dubaj třeba, tak to musíte z toho mít radost, ne?
13: Máme z toho velkou radost, ale ten náš cíl samozřejmě je dělat ty věci co nejlépe. Hodně se snažíme se i zaměřit na detail, dělat to ve velkém časovém předstihu, ale to, co nás nejvíce těší, potom třeba nebo mě osobně je to, jak roste číslo české účastí na té francouzské L'Étape du Tour, kde patříme mezi top 5 vlastně národů celosvětové. Jsme daleko před Itálií, daleko před Slovinci. Před náma jsou jenom Britové, Němci, tuším, že Američané, ale tohle, a to číslo každoročně roste. V loňském roce to bylo 180 závodníků na francouzské etapě, letos to bylo 290 závodníků, takže my opravdu patříme jako k top 5 národům na téhle ten největší cyklistické akci, které se každoročně účastní 17 000 závodníků. A vlastně i v té kandidatuře o Grand Départ s tímto jsme pracovali, jak moc Češi milují značku Tour de France, a byl příklad právě úspěšnost projektu L'Étape Czech Republic a zároveň i to, jakým způsobem, kolik Čechů se hlásí na tu francouzskou verzi.
11: Když už jste se dostal k té francouzské verzi, teď lovím v hlavě, ale tuším, že vy jste tam jel, že? Tenhle rok, že to máte za sebou. Jaké to bylo?
13: Jel jsem poslední 4 ročníky a tenhle rok byl z pohledu profilu a délky vlastně nejtěžší. Jela se ta 19. etapa, jestli se nepletu. 170 km, 5,5 tisíce výškových metrů nastoupáno a mě se to jelo úplně nejlíp z těch všech 4 ročníků. Přičítám to tomu, že jsem se toho fakt bál a zahodil jsem jakékoliv prostě závodní ambice a jel jsem si od začátku svoje tempo a strašně jsem si to užil. Bylo to úplně jako fantastické a moc se mi to líbilo a těším se na příští ročník.
12: Ty asi těžko budeš absolvovat ty české závody, protože tam máš úplně jiné starosti a je to asi tak v pořádku. Ale dostaneš se na ty různé L'Étape po světě, kromě té klasické francouzské?
13: Určitě jo, je to pro mě i důležitý zdroj inspirace, podívat se, jak se to dělá jinde. Jel jsem 2x slovenskou etapu, jel jsem italskou L'Étape a jel jsem 2x slovinskou. Letos jsem měl ambici podívat se do Norska, kde se v Trondheimu konal vlastně první ročník norské, ale bylo to týden před tou pražskou kopcovitou etapou a to jsem si netrouf v takhle krátkém horizontu odjet. Ale jo, snažím se.
12: Pamatuješ si v hlavě, kolik těch L'Étape vlastně po světě je?
13: Myslím, že jich 32.
12: 32?
13: V 25 zemích. To má některé země, organizují více závodů, ale to na semináři, který probíhá vlastně v rámci Tour, tady těch organizátorů, těch jednotlivých L'Étape po světě, tak jsme byli zase pochváleni často, nebo hodněkrát jsme se tam ukazovali jako best practice příklad. A zároveň nám bylo potvrzeno, že jsme vlastně top 3 z pohledu účastníků na světě v celé té sérii.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Přemysl Novák, hostem Kilometru Jiřího Ježka. Ještě jedna věc mě zajímá ohledně toho českého pořádání různých verzí L'Étape, ale i když se podívám na vaše konkurenty, ať už Road Classics, Road Stage a další závody, tak se pohybujete relativně v podobných regionech, plus mínus. Není to úplně stejné, ale ta blízkost je poměrně velká. Zatímco když se podíváme například do Karlovarského kraje, když se podíváme do Olomouckého kraje, do Moravskoslezského kraje a tak jsou to místa, kam těch závodů moc nezavítá. Tak mě zajímá, proč, protože vlastně všichni tak nějak plus mínus, hodně plus mínus, ale rámcově, co se týče regionu, trefujete ne stejná, ale relativně blízká místa.
13: Asi bych úplně nesouhlasil v tomhle. My ještě děláme teda kolo pro život, které je rozprostřeno opravdu po celé České republice, ale možná, když zauvažuji, pro nás je velmi důležitá součinnost a podpora té lokální municipality. Ať už je to kraj, ať už je to město. A vůbec tím nemám na mysli finance, peníze z veřejných rozpočtů v rámci, nebo veřejné peníze v rámci rozpočtu těch našich závodů jsou úplně marginální položkou. Ale je to o tom, že v tom kraji nebo v tom městě se chcete cítit jako vítáni a v tu chvíli je všechno líp. Otevírají se vám dveře úřadům, spolupráce třeba s městskou policií v Pardubicích byla neskutečná úplně na té pardubické etapě, ale i s ostatními subjekty, které vlastně v Pardubicích anebo v Prachaticích, kde jsme byli předtím, fungují. Znamená tak spolupráce s Pardubickým krajem, s Jihočeským krajem je opravdu příkladná. A je to dobře, protože oni si uvědomují, že cyklistika je prostě v České republice z hlediska amatérského sportu sport číslo jedna. Pořád je to nejoblíbenější sport, takže dává naprostou logiku ten region propagovat jako cyklistický.
12: Ještě se vrátím k tomu přesunutí vlastně té pražské LTAP z toho Křivoklátska úplně jiným směrem. Tak mně se ta trasa hrozně líbila. Byla podle mě ještě náročnější, jakoby fyzicky. Ty kopce sice třeba nebyly tak známé, ale tím, že já jsem v tomhletom kraji vyrůstal cyklisticky a byly to první ročníky, kde jsem jezdil na kole, tak to byla pro mě i taková nostalgie, návrat na ty silnice, kde jsem se učil cyklistice. Ale jak moc náročné je najednou jednat úplně s jinými těmi obecními úřady, zaangažovat ty lidi, aby stáli u té silnice, aby fandili, protože právě tato fanouškovská komunita je taky strašně důležitá a je to obrovský bonus na té LTAP, když se bavím s těmi lidmi, když dojedou do cíle, tak minimálně polovina z nich říká, že je neskutečný, že si přijdou jako závodníci, protože jsou tam v těch fanpointech opravdu lidé v každé vesnici a že to má skvělou atmosféru. Tak jak je těžký vlastně tuhletu myšlenku předávat do obcí, kde ten závod ještě nikdy nebyl?
13: Náročné to je, ale není to tak náročné jako na začátku, kdy jsme opravdu neměli vlastně nic v ruce, jenom jsme si mysleli, že takhle by to bylo fajn. Teď už máme opravdu spoustu dat, fotek, vyjádření těch obcí, kde se to konalo, takže už máme s čím pracovat, už máme s čím inspirovat do těch obcí. Vlastně tohle má na starosti kolega Filip Švaříček, který s ním komunikuje celoročně. Máme připravenou takovou jakoby case study a inspiraci, se kterou tam pracujeme. Děláme setkání s těmi obcemi vždycky jakoby z jara na začátku. Zveme je taky na odhalení trasy, vlastně, která je vždycky na konci listopadu a termínu toho následujícího ročníku. Pro nás je to vlastně stejně důležité pracovat s těmi lokálními municipalitami, jako pracovat s těmi účastníky. Byť oni nám samozřejmě za to nic neplatí, ale oni vytvářejí tu atmosféru. Oni vlastně přijdou, aby si vyzkoušeli, jaké to je zažít atmosféru Tour de France, ale ve finále jsou to oni, kdo ji vlastně vytváří. Jo. Takže pro nás je tohleto obrovsky důležité. A já asi nedokážu vyjádřit to, jak moc jsme vděční, že ti lidé si nám tu cestu vždycky takhle najdou, protože opravdu to je to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů, ale zároveň i to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů v sérii LTAP, protože tohleto je něco, co nám ASO neukládá. To děláme jakoby navíc, to není v žádných guidelines.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Přemysl Novák, hostem Kilometru Jiřího Ježka. Bavili jsme se teď o vaší roli coby vedoucího projektu LTAP de Tour de France v České republice. Pojďme teď k té druhé roli, kterou jsem zmiňoval v úvodu, a sice, že jste člen pracovní skupiny ke Grand Part Tour de France v Paříži, žádného v uvozovkách amatérského závodu, ale opravdu těch nejlepších cyklistů, kteří na světě jsou v tom nejznámějším závodě, který na světě je. Uvažovalo se o roku 2029, stále pracovní skupina míří k roku 2029?
13: My jsme od začátku uvažovali o roku 2029 plus, to znamená, že ten 2029 byl opravdu první vůbec, který by připadal v úvahu. Teď jsme ve fázi, kdy já nedokážu opravdu predikovat, jestli ještě ta šance na ten rok 29 je, anebo spíš se budeme jakoby mířit až na rok 30 nebo 31. Ten rok 2029 byl krásný v tom, že je to 40-leté výročí vlastně pádu komunismu, pádu železné opony a byla to dobrá příležitost k tomu, aby Tour de France, která nikdy nestartovala v zemích bývalého východního bloku, tenhle ten krok po těch 40 letech konečně jakoby udělala. Uvidíme, jestli se to povede. Pokud se to nepovede u nás, tak stejnou retoriku vlastně po nás převzalo, nechalo se inspirovat Německo, které upravilo svou původní kandidaturu z roku 2030 na rok 2029, přesunulo se do Berlína, kde to mají zase 40 let výročí pádu berlínské zdi, což je taky samozřejmě obrovský symbol tohoto. Takže teď jsme opravdu, řekl bych, v souboji tělo na tělo s tou německou stranou. Uvidíme, jak to dopadne.
12: Když vlastně pořádáte tu LTAP a ty konkrétně řešíš věci, třeba, já nevím, fanoušky utratí, je tam i půlka té hlavy, půlka té kapacity toho mozku, že rovnou přemýšlíš a tohle využijeme potom, pokud se nám podaří dostat Tour de France do České republiky?
13: Určitě jo, protože to je vlastně práce udělána dopředu. Ty uvažované regiony pro jednotlivé etapy Grand Depart jsou vlastně Praha, Středočeský a Jihočeský kraj, kde my jsme ty akce pořádali, kde ty obce známe, známe ty silnice a je pro nás velmi jednoduché vlastně pak tam přijít a říct, podívejte se, ono se to skutečně povedlo a teď pojďme vymyslet, jak se k tomu postavit, aby ten dopad na vaši obec nebo na celou Českou republiku byl co největší. A v jistém slova smyslu tímhletím jakoby šetříme peníze tomu rozpočtu Grand Depart, protože tohle to už nebude potřeba dělat znovu. Tohle to už je uděláno a ty obce přesně ví, co budou dělat. Ale možná si nedokážou představit, protože samozřejmě u Tour de France je to násobně jako větší ensemble. My máme v reklamní karavaně 4 vozidla. Tour de France jich má 200, takže tam je opravdu jako velký rozdíl i v tom zapojení. A to v té televizi vlastně nevidíte. To vidíte, když se, Jirko, ty jsi to absolvoval před cyklisty některé etapy Tour a víš, jak to v těch obcích vypadá, jak odborně se tomu říká city dressing, jak moc jsou nazdobené, jak se do toho zapojí školy, školky, vlastně veškeré ty municipality se na ten průjezd těch závodníků, ale jenom na něj, zastaví. Je to obrovská oslava sportu a cyklistiky, ale všechno tohle to se musí měsíce dopředu připravovat. A opravdu živí to a dává to nějakou náplň obrovského množství lidí a to je obrovský přesah Tour de France jako takové.
12: Ale vy už vlastně ty regiony nakupujete právě tou LTAP a už byl někdy takový precedent, jakože třeba organizátor té lokální LTAP potom dostal tu šanci pořádat Grand Depart?
13: Myslím si, že ne, myslím si, že to bylo naopak, že takhle vznikla vlastně ta myšlenka série Letap Series, která původně se pořádala jenom ta etapa ve Francii pro amatéry. Potom první Letap by Tour de France se uskutečnila dokonce v Argentině v rámci doprovodného programu Rally Dakar. Aha. V té době. Tam se to nějakým způsobem chytlo a od té doby, ve chvíli, kdy žádáte o Grand Depart, tak automaticky vlastně se s váma je komunikováno, že pro podporu tahleté myšlenky, maximalizace toho dopadu je možné uspořádat i amatérský závod Letap by Tour de France nebo Letap Series by Tour de France, abych byl přesný. A tohle to přesně třeba takhle vznikla italská Letap, že chystali Grand Depart a na základě toho dali do města Parma, kterou tehdy vlastně jako jedinou v tom regionu Emilia Romagna Tour de France neprojíždila, tak aby nebyli smutní, tak jim tam dali aspoň tu amatérskou verzi.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ješka. Nedávno byl v Praze šéf FIFA Gianni Infantino. Chystá se do Prahy také Christian Prudhomme, nebo už tady byl, aby si tohle všechno, co tady říkáte, také na vlastní oči navnímal a řekl si, jo, tohle se mi líbí, tady to bude.
13: On už tady byl několikrát, Prahu miluje, jezdí se mi na soukromou dovolenou, byl tady s rodinou za účelem Grand Depart a toho jednání tady byl na začátku dubna letošního roku. Takže
11: a přijede zas třeba, aby si to ještě před tou volbou, která očekává si, že by měla být 2 roky před tím, to znamená, že někde nějaký duben, květen, by se to zkoušel, podíval se.
13: Když bude mít důvod, tak určitě přijede, teď to nedokážu komentovat.
12: Já nechci tady s tebe lámat nějaký detaily, které třeba ještě jako nejdou zveřejnit, ale už je třeba, máte v té pracovní skupině už do detailu tu trasu, je to součást té nabídky vlastně toho Grand Depart, fakt detailní mapa těch silnic, i třeba co se týče plánovaných třeba nějakých stavebních prací, protože asi některé silnice je potřeba přeasfaltovat pro tu Tour de France, vidím to každý rok i ve Francii.
13: Ty plány vznikly, máme normálně GPX a je to zpracované do map, které vypadají jako mapy etap vlastně, to bylo něco, co jsme prezentovali už 14. listopadu v Paříži na ambasádě české, tehdy právě vedení Tour de France a od toho vůbec se začalo odvíjet to další jednání, abychom ukázali, že vůbec jsme schopni tady takovýhle projekt uskutečnit. Spolu s tím jsme dokládali, kolik je v jednotlivých regionech lůžek, protože se samotnou Tour de France cestuje 4,5 tisíce organizátorů, týmů, policistů, novinářů, novinářů a podobně, takže je to opravdu velké množství lidí a to vůbec se nebavíme o tom, že přijedou nějací fanoušci, takže oni potřebovali vědět, že opravdu Česká republika tenhle ten projekt zvládne. To se povedlo. Vlastně oni řekli, nepochybujeme o tom, že Česká republika tento projekt zvládne a pojďme to dál řešit. Poslali nám nějaké technické požadavky, které jako ta česká strana musíme zajistit a teď jsme ve fázi, kdy se vlastně tvoří rozpočet, abychom věděli, kolik to vůbec může stát a byli jsme schopni vládě, respektive těm jednotlivým subjektům, které se na tom budou finančně podílet, dát nějakou relevantní informaci. Ale ať se vrátím k odpovědi na tu otázku. Existují přesné trasy, ale nikdo neříká, že to jsou finální trasy. Ty trasy sem vznikaly ve spolupráci s Romanem Kreuzigerem, který taky je členem té skupiny, který absolvoval 10krát Tour de France, nespočet závodů, do dneška samozřejmě sportovním ředitelem, takže jeho velmi vycvičené oko dokáže, bych řekl, velmi dobře zhodnotit, kudy možné ten peloton je vést a kudy není, ale nedělám si ambice na tom, že Thierry Gouvenot, který řeší právě trasy Tour de France, by to nechal tak, jak jsme to naplánovali. Myslím si, že tam určitě nějaké drobné změny, minimálně drobné změny budou, ale ten základ je víceméně daný a ten si myslím, že se mění nebude.
11: Když trochu odbočím, zajímá prostředí Tour de France, to vedení samotného závodu, popřípadě tedy ASO, té pořadatelské agentury, i nesportovní dění. Například, když se podíváme na to, jak vysoký byl navržený schodek státního rozpočtu na následující rok, protože to místní financování, sám jste to naznačil, může být dost podstatné. Samozřejmě bavíme se o letech vzdálených, ne o roku 2027, ale může to být určitým signálem.
13: Zajímá je to velmi a mají velmi dobrý přehled o tom, co se v České republice děje na politické scéně, až samotné nás to někdy překvapovalo. A je to pro ně velmi důležité. Tour de France opravdu není jenom sportovní podnik, je to forma sportovní diplomacie a je to jako velmi vysoká forma sportovní diplomacie. Vlastně i umístění jednotlivých startů Grand Départ může i řešit teoreticky francouzský prezident, když na to přijde, takže tam opravdu se splňuje, jako spojuje několik věcí a ta sportovní stránka, nechci říct, že není ta nejdůležitější, ale je tam spousta dalších, které je potřeba vzít v potaz.
11: Takže je možné, že tohle vám v poslední týdnech trochu uškodilo, co se týče možného pořadatelství?
13: Já si myslím, že nám to určitě neuškodilo. Když jsme jednali s Francouzi v dubnu, tak oni měli jediný otazník a to byly komunální volby a měli ten požadavek, aby v rámci třeba Prahy jsme vstoupili i do jednání s velkými opozičními stranami, které třeba po těch volbách můžou vést to hlavní město, což jakoby proběhlo a mě se vlastně na tomhle líbí, že ta podpora projektu Grand Départ je v většině případů napříč celým politickým spektrem, jenom je to o tom, aby opravdu ty lidé, kteří rozhodují, tak měli relevantní a správné informace a mohli se dobře rozhodnout.
12: To jsem chtěl říct, že vlastně platí při tom vyjednávání, že francouzská strana chce mít jistotu, že ten vlastně projekt bude podporovat jak současná koalice, tak i ta opozice, protože samozřejmě to volební období se může prolínat vlastně tou přípravou, tak aby se nestalo, že zvítězí tady nějaké politické hnutí, které na poslední chvíli, ten poslední rok řekne, ne, tohle my financovat nechceme. Naopak jako platí, že právě co se týče té velké Tour de France, na rozdíl právě třeba od těch letap, které jsou financovány spíše z těch privátních zdrojů a od těch samotných jezdců, od těch samotných hobby cyklistů, tak právě ten Grand Départ a vůbec i francouzská klasická Tour de France je hodně právě financována těmi municipalitami a vlastně celou vládou a tak dále.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Když se podíváme na teoretický uvažovaný start, tak ten předpokládám, už se to objevovalo na různých zdrojích, že by to mělo být v Praze, je to asi logická varianta, ale předpokládám, že na jiných místech, než máte vyzkoušeno Sletap, protože se hodí nějaké ikonické centrum Prahy, vy jste startovali na Strahově, a na jiných místech, než máte vyzkoušeno Sletap, protože se hodí nějaké ikonické centrum Prahy, vy jste startovali na Strahově a Pankráci, což se vší

0: menších měst, kde by třeba ty starty měly být. Nechci tady jmenovat, protože to s těmi jednotlivými municipalitami nejsme tak daleko, aby jsme to s nimi měli nějakým způsobem rozjednáno, ale to je ten největší úkol z hlediska toho českého zajištění, opravdu zajistit všechnu, veškerou tu infrastrukturu, kterou ten obrovský v uvozovkách cirkus Tour de France potřebuje, protože opravdu i sám Christian Prudhomme, když tady byl, říkal, my jsme prostě už moc velcí.
1: Jaká je ta podpora té cyklistické komunity? Protože já jsem slyšel i negativní vlastně reakce na to pořádání Tour de France, že to bude stát strašně peněz a kdyby ty peníze zůstaly v cyklistických klubech, nebo kdyby prostě ta státní podpora, která půjde do toho pořádání Grand Départ, šla pravidelně do toho sportovního hnutí na trenéry a tak dále, tak jak se snažíte komunikovat s touhletou skupinou lidí?
0: Já bych primárně řekl, že my se potřebujeme posunout od vnímání Grand Départ a Tour de France jako od čistě sportovního projektu k projektu, který jehož hlavním úkolem je propagace České republiky v zahraničí. A nebo zvýšení nějakého národního sebevědomí v tom, že dokážeme takhle velkou akci tady uspořádat. Protože nic jiného to vlastně není. Ten sport je v tenhle ten okamžik jenom to lákadlo, které k nám přitáhne tu pozornost, ale sami víte, že když koukáte na etapy Tour de France, že to není jenom o té cyklistice zdaleka. Je tam spousta pamětihodností, spousta informací o té zemi zazní a je to důvod a dáváte těm lidem, nejenom těm cyklistům ze zahraničí, aby sem přijeli, ale vlastně říkáte to celému světu. Vysílá se přenos Tour de France do 180 zemí, kumulativně každou tour sleduje 1 miliarda lidí na celém světě. Už jenom to, že jsme vlastně podali tu kandidaturu, tak to proběhlo všemi vlastně globálními mediálními servery, že Česká republika uvažuje o startu Tour de France a to je přesah, který když by si měl člověk vyčíslit jako finančně, tak to nestojí 500 000 000. To je jako je daleko, daleko víc a my máme k dispozici studie, dopadové studie z reálných Grand Départ v Bilbao, v Emilia nebo ve Florencii, v Itálii a v Dánsku a víme, že opravdu ty náklady jsou velké, jsou enormní, ale pořád je potřeba se na to dívat jako na investici, která se mnohonásobně vrátí a ty výzkumy z reálných Grand Départ ukazují, že se vrátí jako mnohonásobně. Teď je jenom potřeba k tomu přistoupit s maximální pokorou a začít to připravovat tak, aby jsme tu investici, kterou do toho dáme, maximálně způsobem dokázali vytěžit.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: Přemysl Novák, člen pracovní skupiny Grand Départ Tour de France, je teď hostem Kilometru Jiřího Ješka. V tomhle studiu na stejné židli vlastně jste seděl přibližně před rokem a půl, kdy jsme se dostali k místu České Budějovice. Už jste znovu zmínil České Budějovice. Bavili jsme se o něm tehdy jako o místu, odkud by se v uvozovkách odletělo do Francie nebo do míst, kde by pokračovala Tour de France, ale od té doby jsem slyšel i informaci, že by bylo možné v uvozovkách se z Česka dostat kamsi do Německa a odtamtud je to v uvozovkách blíž. Mluvíme také samozřejmě o kamionech, které jsou s jednotlivými týmy odjíždět, dejme tomu z Mnichova, než z Českých Budějovic je samozřejmě pro ten konvoj tour poměrně podstatné. Jak ta situace tedy vypadá? Odjíždělo by se od někud z Německa, dojela by Tour de France někam do Německa, anebo pracujete s českobudějovickým letištěm?
0: Ten požadavek od začátku je jasný, přesun po zemi, to znamená využití jakoby Německa, určitě nechce ta francouzská strana dělat letecký most, oni mají svou vlastní environmentální politiku, která já jim ukládá ten letecký most dělat nejčastěji jednou za 7 let a jestli se nepletu, tak bude v příštím roce, kdy se startuje ve Skotsku. Tam si myslím, že ty úvahy, že by pro ten tour se přesunul jako vlakem, eurotunelem, padly víceméně, takže ten letecký most pravděpodobně proběhne příští rok, to znamená dalších 7 let. Letecký most by teoreticky nepřipadal v úvahu, byť pořád jsou to jejich jako interní pravidla, ale snaží se je dodržovat. A tady se opravdu nabízí, a my jsme i s tím pracovali, jaká je vzdálenost vlastně od té české hranice směrem do Německa. A myslím si, že nemůžu mluvit za tu francouzskou stranu, ale myslím, protože to už není vůbec v naší kompetenci, ta čtvrtá etapa, ale myslím si, že se to nezměnilo, že pořád ta myšlenka jich je taková to a myslím si, že jsou schopni tohleto udělat i v tom Německu. Tam ještě možná jako jedna důležitá věc, i v Německu, v Sasku-Anhaltsku proběhly volby, vyhrála

0: strana AFD, my vůbec dneska nevíme, jak vlastně oni se k tomu projektu staví a Sasko-Anhaltsko bylo tím hlavním nositelem vlastně tahle té myšlenky Grand Départ Deutschland, takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.
1: Tak zase, kdyby to bylo v tom roce 29, tak by to bylo logický i vlastně s tou oslavou vlastně pádu berlínské zdi a vlastně těch oslav i právě v spojení Německa a znovu spojení východního a západního Německa, takže jako to je podle mě i logická úvaha, co se týče jako toho dopadu nějakého jako na tu historickou konotaci. Ale když se vrátíme zpátky na tu českou stranu, tak ono pořádat takhle velkou akci je právě i logisticky strašně náročný, co se týče těch ubytovacích kapacit. Vím, že samozřejmě ubytovací kapacity v České republice rostou, zkvalitňují se v těch jednotlivých regionech, ale jak moc právě to ubytování má dopad na to plánování té trasy? Protože tam to musí mít, už to sám říkal, že jsou to fakt tisícovky lidí, které potřeba ubytovat v tom cílovém městě.
0: My jsme tuhletu informaci o počtu lůžek v jednotlivých regionech vlastně dokládali v rámci té přihlášky a Jihočeský kraj, jestli se nepletu, tak po Praze je druhý jakoby nejlépe saturovaný v této oblasti. Ta infrastruktura cestovního ruchu je tam velmi dobře rozvinutá. Bavíme se o Lipensku, Českých Budějovicích, Českokrumlovsku, Táborsko samozřejmě. Jo, takže tam ta infrastruktura je dostatečná.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
3: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ježka. Máme posledních pár minut. Už to celé tak nějak z toho, co říkáte, vyznívá, že přemýšlíte i nad dalšími roky, že možná Němci budou silnější, nebo kdyby teoreticky byli silnější, nechci předjímat, ale rozhodne se až na jaře, tak znovu byste chtěli v úzovkách za dva roky, protože ten současný systém je takový jednou Francie, jednou někde jinde.
0: Já určitě nechci házet lintu do žita, ale jsem realista a ty jednání absolvuju, takže vím, v jaké reálné fázi se teďka pohybujeme. Myslím si, že ano, byť to střídání teďka takhle úplně neprobíhalo, měli jsme tři Grand Départ za sebou, jestli se nepletu v poslední době, takže uvidíme, jestli Francouzi zase naskočí na to pravidelné střídání jednou zahraničí, jednou Francie. Tam je opravdu velký tlak těch francouzských měst, aby Tour startovala ve Francii. Jo, Francouzi jsou samozřejmě velmi národnostně uvědomělí, bych řekl, a vlastně spousta z nich nerozumí tomu, proč by Tour de France měla startovat někde jinde, když je ty úvodní etapy jsou opravdu jedny, patří k jedním z těch nejsledovanějších vůbec. Takže uvidíme, budeme se snažit do jakýkoliv další rok, který je od toho roku 2029 dál, kdyby to náhodou nedopadlo.
1: Samozřejmě, že to gro vaší práce budou ty jednotlivé letap v těch letech, které se budou přibližovat třeba tomu Grand Départ, tak kam se chystáte směřovat ten projekt LETAP v dalších letech?
0: My bychom rádi, a už jsem to říkal v několika rozhovorech, udělali všechny tři etapy v rámci jednoho ročníku, v rámci jedné sezóny cyklistické, to znamená
1: tři typy profilů,
0: přesně tak, aby byla rovinatá, kopcovitá i horská. A potom my už nějakou dobu opravdu aktivně v rámci naší organizace Petr Čech Sport řešíme zahraniční expanzi. Teď konkrétně máme rozjednané dvě lokality, jednu evropskou, jednu trošku dál, kde by se právě leta mohla konat. Řešíme to s tou francouzskou stranou, tím, že jsme osvědčení, prověření organizátoři těchto závodů, tak jsou k tomu velmi otevření a vlastně odlétáme právě to řešit do nové destinace.
3: Takže kdybyste vlastně ty etapy rovinatá, kopcovitá a horská udělali i ve třech dnech, tak to máte vlastně jako tu.
0: Takové úvahy taky padaly, ale myslím si, že tak daleko ještě nejsme, aby jsme zvládli každý den ten cirkus, byť je jako miniaturní oproti Tour de France, tak prostě přesunout z místa na místo, ale myšlenka dobrá samozřejmě.
1: Otázka, kolik hobicyklistů by bylo schopný
0: zvládnout
1: ty tři etapy. I emočně, jo, protože ono to je záležitost celé rodiny, že to není jenom o tom závodníkovi, trenérovi nebo o tom, kdo jede tu akci, ale je to celá rodina, která tam čeká u trati. Musím pochválit i ten zábavný program vlastně pro ty, kteří čekají na ten dojezd toho pelotonu. Tak i cílíte prostě na to, protože spousta těch sportovních seriálů a Kolo pro život je tím pověstné, že cílí i na děti, že se tam pořádají různé závody, tak tady v Pardubicích byla taková výšťka 3-kilometrová pro rodiny, tak je tohle i součástí vlastně těch dalších úvah?
0: Jednoznačně, mě k tomuto vlastně inspirovaly rozhovory při prvním ročníku Letapček Republic, který jsem měl na Strahově s těmi účastníky, když jsem se jich ptal, proč jezdí na silničním kole, a říkali mi, já jezdím na silničním kole, protože mě táta před 40 lety vzal tady na Strahov podívat se na mistrovství světa profesionálů, které se tam tehdy konalo, a myslím si, že tohle je obrovským způsobem jako nedoceněný aspekt velkých sportovních událostí, že vy jako rodinám s dětma dáváte možnost přijít a ukázat hlavně těm dětem, že sport je opravdu hodnota, kterou má smysl v rámci společnosti rozvíjet i v rámci toho jejich vlastního života, a proto podle mě se ty velké sportovní akce mají organizovat.
3: Přišlo mi, že Kolo pro život v současnosti ubralo pár závodů, tak jenom krátce, vypadá to, že lidé se přesouvají spíše na silnici?
0: Vypadalo to tak, ubrali jsme pár závodů, ale poslední dvě sezóny jsme měli 8 závodů, čísla stagnovala, letošní sezónu na každém závodě jsme měli víc účastníků než v těch předchozích letech, takže to vypadá, že i mountain biking se trošku začíná odrážet od dna a začíná jít zase vzhůru.
3: Tak děkujeme, tohle byl Přemysl Novák, šéf projektu L'Étape de Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní komise ke startu Tour de France v České republice. Díky moc, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání a zdravím všechny cyklisty, kteří nás poslouchají, ale i všechny ostatní.
3: A byl to Jiří Ježek. Krásný den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: A nás už teď čekají další aktuální zprávy.
5: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
6: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Zacha zaznamenal proti Filadelfii první gól v sezóně hokejové NHL. Na dálnici D1 na 177. kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se taky hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 200. 20. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Výsledek referenda potvrzuje starosta Temelína Josef Váca.
7: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
6: V ukrajinském Záporoží skončily záchranné práce po včerejším útoku na bytovou budovu. Zemřelo při něm 20 lidí, včetně 4 dětí. Informovala o tom záchranná služba DSNS.
8: Záporoští záchranáři na svých webových stránkách uvedli, že z místa dopadu ruských leteckých bomb vyvezli 320 tun sutin třípodlažního bytového domu. Kromě 20 mrtvých si útok vyžádal 32 zraněných, včetně 3 dětí. V Záporoží dnes vyhlásili den smutku.
9: Jeden přiletěl na Yandex.
8: Ukrajinské drony v noci podle ruských sociálních sítí zaútočily na velké datové centrum společnosti Yandex ve Vladimiru a úplně je vyřadili z provozu. Většina služeb největšího ruského internetového vyhledavače nefunguje. Jde už o třetí datové centrum Yandexu, které Ukrajinci zasáhli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší hlavně krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
9: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
10: Sport. Hokejista Pavel Zacha si v NHL připsal první gol sezóny, pomohl mu k němu přihrávkou kapitán Bostonu David Pastrňák. Bruins taky díky Čechům přehráli Philadelphia 5-1. V brance poražených inkasoval 5x 32 střel Daniel Vladař.
11: Zacha otevřel skóre utkání ve 13. minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po které Vladařovi proklouzl puk přes pravý beton. U jediného gólu v Philadelphia ve třetí třetině asistoval David Jiříček. Výhru naopak vychytal Karel Vejmelka, který na ledě Buffala zastavil 23 střel a pomohl Utahu k výsledku 4-1. Ani dvě asistence Ondřeje Paláta nestačily New York Islanders k vítězství nad Tampou Bay, se kterou doma padly 3-5. Ztrátu dvou bodů si připsalo i Colorado, které i přes asistenci Martina Nečase nestačilo na Toronto a prohrálo 3-6. Anna Skalová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D1 u Rosic a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru máme hlášený kus plastu na vozovce. Na pražském okruhu stále probíhá údržba v obou směrech v tunelech. S kratším zdržením počítejte směrem na letiště. V Praze v Cínovecké směrem do centra čekejte omezení za sjezdem na Letňany. Tam se projíždí pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. Další omezení je také v Novopatské směrem do Letňan. Tam se před odbočkou na Čakovice projíždí také jen jedním pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. Na příjezdu do Ostravy z Frýdku místku je neprůjezdná 56. Za sjezdem na Český Těšín řeší nehodu 3 osobních aut. Dá se to obět kolem Hornbachu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
4: Pěkné nedělní, stále ještě dopoledne, je 11 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport s datem 11. října. Začneme tenisem, protože finále na turnaji v Pekingu hraje ve čtyřhře Kateřina Siňáková po boku domácí Žánk, no a vyzývají tedy pár Dabrovská Stefaniová, ale zatím se české hráčce příliš nedaří, nebo respektive česko-čínskému páru, protože prohráli před malou chvílí úvodní set. Nejen tento duel budeme už za malou chvíli rozebírat ve vysílání Radiožurnálu Sport, teď ale Cranberries. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Je 11 hodin a 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a následující minuty budou patřit tenisu, protože v Asii se hraje teď velká dávka turnajů a začneme českým zápasem Jakuba Menšíka, tedy s Frančiskem Serundolem. No a víc už nám o tomto duelu řekne náš tenisový reportér David Prouza. Davide, vítej.
1: Krásné dopoledne, je to zápas, který dospěl do třetího setu. Jakub Menšík získal první set nad Serundolem 6-3, pak ale stejným způsobem ztratil druhou sadu, takže aktuálně se rozehrává ta rozhodující pro Jakuba Menšíka souboj s velmi, velmi neoblíbeným soupeřem. Francisco Serundolo zatím pokaždé českého tenistu porazil a naposledy to opravdu nebylo tak dávno, bylo to na začátku října v Pekingu a Jakub Menšík si v tomhle utkání snad se neurazí ani neškrtl. Bylo to ve dvou sadách velmi rychlý zápas. Tentokrát je to vyrovnanější, ale očividně je prostě znát, že řekněme styl nebo způsob, jakým Serundolo hraje ten svůj tenis, tak Jakubovi Menšíkovi úplně nesedí a jako nejaktuálnější příklad může posloužit průběh úvodního gemu třetího setu, kdy Jakub Menšík na svém podání prohrává 0-30. Dá se to otočit, ale samozřejmě komplikace to určitě je, protože jeden ztracený servis v takovémhle zápase může znamenat konec nadějí.
0: A proč je právě pro Menšíka Serundolo tak nepříjemným soupeřem?
1: Myslím si, že jako jeden z mála umí dobře číst hru Jakuba Menšíka, možná ho má trochu lépe nastudovaného, umí lépe číst servis 100%, protože v tom minulém vzájemném zápase Jakub Menšík si vlastně podáním vůbec nepomáhal a to jde o opravdu bombardiáka, který je schopný dávat 15 S za zápas. Takže to bude asi ta jedna věc a druhá celkově schopnost prostě udržet balon ve hře, to je samozřejmě typické pro nejednoho argentinského tenistu a tady se tedy schází tyhle dva faktory dohromady. Jakub Menšík zkrátka už to také může mít trochu v hlavě, protože v momentě, kdy s někým hrajete třikrát a třikrát nevyhrajete, tak to prostě někde tam vzadu máte a přemýšlíte nad tím třeba v těch pasážích, kdy se hrají ty nejklíčovější body. Aktuálně tady znovu připomenu to skóre 1-1 na sety a teď Jakub Menšík prohrává už 15-40, takže dva breakboly pro Serundola na začátku třetího setu.
0: V mužském pavouku tedy ve třetím kole ještě asi zajímavý zápas Alexandra Zvereva s Francouzem Alisem, tak proč vlastně by tento duel měl být nejzajímavější?
1: No, protože Alexander Zverev, pokud zvítězí, tak získá 100% nějaké body navíc za tento turnaj, teď aktuálně na svém, takže obhájil to, co měl loni, ale v momentě, kdyby porazil Alise, tak už bude v plusu a jakmile se Alexander Zverev dostane do plusu, tak se bude přibližovat světové jedničce Janiku Sinnerovi. S každým dalším vítězstvím to bude bližší a bližší a protože Sinner už ukončil tuhle sezónu a nenastoupí nikam a obhajuje docela velké body a hlavně obhajuje triumf na turnaji mistrů, tak pro Zvereva je to opravdu otázkou jenom toho vydržet zdraví a na těch turnajích minimálně 2-3 kola uhrát a zakončí tenhle ročník, co by dvojnásobný Grand Slamový vítěz a světová jednička, což by podle mě nikdo nečekal na začátku roku 2026, ale taková je teď realita. Alexander Zverev by v tuhle chvíli opravdu, nevím, co by ho mělo připravit o tu světovou jedničku a byl by to velký úspěch pro něj a opravdu úspěch, na který čeká dlouho, bude mu 30 let za chvíli a vlastně z té vycházející hvězdy a z tenisty, o kterém se mluvilo jako o potenciálním nástupci, ještě třeba Novaka Djokoviče a Rogera Federera a dalších, tak to trvalo déle, ale zdá se, že přeci jenom nakonec ten potenciál opravdu naplní do puntíku.
0: Kdo si počká, ten se dočká, ale teď pojďme i na čtyřhru, protože tam nás hodně zajímá finále na turnaji v Pekingu. Kateřina Siňáková po boku Číňanky Zhang bojuje proti Dabrovské se Stefaniovou, tak jaký je aktuální průběh?
1: No, je to až překvapivě jednostranné a bohužel z pohledu Kateřiny Siňákové ne tím dobrým směrem. Siňáková se s čínskou spoluhráčkou prohrávají 1-6 a 0-2. To je opravdu docela demolice na to, že se hraje teprve 35 minut. Tak Dabrovská se Stefaniovou, tedy kanadsko-brazilský pár, je výrazně blíže zisku trofeje. Upřímně je to překvapivý průběh, protože Siňáková s Chang zatím nestratili ani set na cestě do finále v Pekingu a až teď tedy se to stalo a zdá se, že by to klidně mohlo také nevýjít ani v tom druhém, ale když se podíváme na sezonu Kateřiny Siňákové, kde už má dva Grand Slamové triumfy s jinou spoluhráčkou, připomínám s Taylor Townsendovou ze Spojených států, tak finálová porážka jí samozřejmě asi trochu bolet bude, ale zároveň, když se podíváme na žebříček, tak ona vede o 1500 bodů a je skoro 100%, že zakončí zase tuhle sezonu jako světová deblová jednička, čímž by podle mě překonala i rekord Martiny Navrátilové v počtu těch jakoby sezónních světových jedniček, takže je o co hrát pro Kateřinu Siniakovou ještě stále, ale myslím si, že když by to teď nevyšlo v Pekingu, tak zase tak velká katastrofa to není s ohledem na to, jak skvěle Kateřina Siniaková v této sezóně hraje.
0: O tenisových turnajích v Ázii jsme si teď povídali s Davidem Prouzou. Děkujeme.
1: Hezký den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pink a Just Like Opil ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 19 minut. Teď přijde na řadu taková tradiční rubrika. Nejspíš si ještě totiž pamatujete, jak se na začátku letošního roku řešilo to, jestli pořadatelé zimních olympijských her v Miláně stihnou dokončit stavbu hokejové arény. Na příkladu starém 50 let vám teď ukážeme, že nejde o žádnou novinku. V pravidelném nedělním povídání o sportovních stavbách světa k tomu víc řekne Anna Skalová, kterou vítám opět ve studiu. Vítej.
1: Hezký den.
0: O kterém stadionu tedy budeme mluvit tentokrát?
1: O olympijském stadionu v Montrealu. Toto kanadské město hostilo letní hry v roce 1976, tedy před zmíněnými 50 lety. Centrální stadion měl být největší pýchou celé akce. Byl navržený jako na svou dobu opravdu futuristická stavba. Dominovat měla celému areálu nejvyšší šikmá věž na světě. Ta měla stát těsně vedle stadionu. Naklánět se na něj a sloužit jako místo, odkud je možné přes arénu v případě deště natáhnout kevlarovou střechu. Jenže do startu olympijských her se tuto část stavby vůbec nepodařilo dokončit a v době olympiády tak vedle stadionu stála rozestavěná věž a střechu nebylo možné používat.
0: Kdy se vlastně podařilo stavbu dokončit?
1: V době olympijských her měla věž nakloněná v úhlu 45 stupňů necelých 80 metrů. Na cílovou výšku 165 metrů se dostala až v roce 1987, tedy 11 let po olympiádě. Až v té době bylo taky možné začít používat zatahovací kevlarovou střechu. Jenže brzy se ukázalo, že tento záměr nebyl dobře vymyšlený. Textilní střecha nebyla vhodná do kanadského podnebí a brzy se začala trhat, takže po několika letech se jim používáním v Montrealu úplně přestali. Mezi tamními lidmi se tak z olympijského stadionu stala postupně stavba, které se částečně smály, taky kvůli ní ale kritizovali politiky. Ambiciózní areál byl samozřejmě hodně drahý a vlastně nikdy nefungoval tak, jak si to jeho tvůrci představovali.
0: A když teď budeme opět konkrétní, tak jak vypadá olympijský stadion v Montrealu v současnosti?
1: Stadion po necelých 60 tisíc návštěvníků především hostí zápasy baseballové MLB. Kromě toho nárazově hostí taky utkání ve fotbale, ať už v tom americkém nebo v tom z našeho pohledu klasickém evropském. Součástí areálu navíc není jen samotný velký stadion. Je tam taky bazén a hala na míčové sporty. Dominantní je stále věž, která slouží jako rozhledna, na kterou jezdí speciální lanovka.
0: O zajímavých sportovních stavbách světa nás teď informovala Anna Skalová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Novými mistry světa v dlouhém triatlonu se ve slavném závodu na Havaj stali Francouz Vincent Louis a Američanka Taylor Knibová. Nečekaný mužský vítěz za sebou nechal šampiona z roku 2022 Gustava Idena z Norska, který zopakoval loňské druhé místo. Třetí byl Američan Matthew Marquardt. Knibová si pro premiérový triumf doběhla před předloňskou vítězkou Larou Filipovou, která v koně tak zkompletovala medailovou sbírkou a Švýcarkou Julii Deronovou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

tak nějak jsme to zvládli. Už je to nejmín 200 let, to je

0: To byl Kabát a Houby magický a už se blíží také 11:30 a s ní jsou spojené další aktuální zprávy nejen ze světa sportu.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gůda.
2: Počet nestraníků mezi 62 tisíci obecními zastupiteli se letošními volbami zvýšil o téměř 2 tisíce, navíc než 56 tisíc. Nejvíc straníků mají v zastupitelstvech opět KDU ČSL, ODS a ANO. Vyplývá to ze srovnání údajů na volebním webu. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košniaka-Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru. A v Pardubicích se dnes pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje na závodiště. Kyvadlově budou diváky převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Spoje by měly jezdit každých 20 až 40 minut. Až závod skončí, bude možné využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. A k Velké Pardubické se ještě vrátíme za chvíli. Sport. Po dvou umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Guevara.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D3 u Českých Budějovic a také na Pražském okruhu v tunelech. Na D3 z Tábora směrem do Rakouska dejte pozor za sjezdem na Křemži. Na 142. kilometru sečou trávou a pohybují se pomalou odstavným pruhem. Na Pražském okruhu pracují na údržbě v obou směrech. Projíždí se obousměrně vždy jen jedním tubusem. Kratší kolona se tvoří směrem na letiště. V Praze v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětí až ke sjezdu na Stříškov, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. S dalším omezením počítejte také v Novopatské u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. A na průtahu Ostravou směrem na Havířov opatrně v Rudné ulici. Před Hornbachem se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. A na tahu 271 na výjezdu z Litvínova směrem na Klíny zasahují u nehody, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: 11:33, posloucháte Radiožurnál Sport a teď dostane prostor v našem vysílání golf, protože Sára Kousková obsadila díky skvělému závěrečnému kolu druhé místo na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička na Korea Championship vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. Když budeme ještě tedy konkrétní, tak Kousková nestačila jen na světovou pětku Miyu Yamashitaovou z Japonska, která vyhrála s náskokem 3 úderů se skórem 22 ran pod normu hřiště. Obě nejlepší hráčky pak předvedly na závěr absolutně nejlepší kolo turnaje a to je 9 ran pod tedy normu hřiště. No ale my jsme teď ve spojení právě s českou golfistkou Sárou Kouskovou, která se s námi spojila přímo z místa dění. Takže Sáro, děkujeme, že jste si na nás udělala čas a vítejte ve vysílání.
6: Děkuju moc, zdravím všechny do Čech.
0: A začnu vlastně tím, čím jsem ukončila vlastně to povídání o golfu. Vy jste zahrála nejlepší výkon v rámci jednoho kola, tedy 9 ran pod par. Tak co všechno si musí sejít, aby to takto klaplo?
6: Já myslím, že asi téměř úplně všechno. Ta dnešní hra byla úplně skvělá a fungovala mi opravdu asi všechny aspekty hry, ale primárně si cením toho mentálního přístupu, který byl jako hezky klidný a díky tomu jsem, myslím, že nám to podařilo tak jako udržet všechno pohromadě bez chyb až do úplného konce.
0: Je to pozbuzení takhle vlastně zahrát dobře hned na začátku, tedy v rámci úvodu asijské části sezóny, pokud to tak můžu nazvat?
6: Asi jo, já mám z toho radost, samozřejmě asi z každého výsledku, kdykoliv během sezóny. Samozřejmě mě čeká teďka malinko delší odpočinek, takže to bude takový hezký pocit za dosti učinění před tou pauzou a určitě se pak budu těšit na ty další.
0: Jak takhle odpočívá golfistka Sára Kousková?
6: Asi v poloze ležmo, nejlépe spánkem, ale odložím, myslím si, že hole na pár dní určitě stranou a budu primárně odpočívat a dělat nějaké relaxační věci, abych nemusela moc myslet na golf, protože určitě ta hlava dostala teďka zabrat, nejenom samozřejmě hlava, ale i tělo, takže se postarat trošku i o to tělo a odpočinout si hlavně.
0: Vy jste skončila na skvělém druhém místě, nicméně v golfu se říká, že je hrozně obtížné něco vyhrát, tak je to kvůli tomu, že je opravdu nesmírně těžké udržet perfektní hru vlastně několik dní po sobě?
6: Určitě máte pravdu, samozřejmě v tom hraje roli i to, že nás tam třeba na tomhle turnaji nás bylo, myslím, že 108, většinou to pole opravdu těch hráček je velké a ta výkonnost na téhle úrovni je dost podobná, takže téměř jako kdokoliv z toho startovního pole může vyhrát a o to těžší to samozřejmě potom je. No.
0: A pomůže to tedy tento výsledek v celkovém hodnocení směrem k vašim cílům v této sezóně?
6: Určitě ano, myslím, že jsme skočili teďka na asi 8. příčku v tom hodnocení celé sezóny. Koukáme směrem k top 7, protože ta by nám zajistila účast na obou evropských majorech příští rok. Takže tam se upínají moje oči, ale samozřejmě určitě sezóna ještě není hotová, takže kousek práce před námi.
0: Tak to říká nejlepší česká golfistka současnosti Sára Kousková, která obsadila díky tedy skvělému poslednímu závěrečnému kolu druhé místo na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Zatím, Sáro, děkujeme a prosím, jestli byste předala tedy svůj aparát telefonní další české reprezentance, a to Janě Melichové, protože té se také dařilo tedy v Asii velice dobře, takže děkuji za rozhovor. A slyšíme se s Janou Melichovou.
7: Ano, zdravím, dobrý večer, nebo spíš dopoledne.
0: Ano, tady ještě stále u nás je dopoledne 11 hodin a 37 minut. Jana Melichová skončila těsně za první desítkou na turnaji, tedy v Soulu, konkrétně na 11. pozici. Jano, jak vlastně hodnotíte tento turnaj? Pro vás to byl nejlepší výsledek od prvního turnaje v sezóně. Vy jste se docela trápila, tak je to taková vzpruha pro vás?
7: No určitě. Popravdě já jsem tady ten výsledek potřebovala jako sůl, protože bohužel moje situace je trošičku jiná. Já se pohybuju lehce vlastně pod tou hranicí udržení si plné karty na příští sezónu, takže tenhle ten výsledek mi hodně pomohl v tom, abych se posunula trošičku nahoru a budu se snažit a budu doufat, že ještě pár takovýchhle výsledků do konce sezóny přijde, abych mohla hrát trošičku i více v klidu.
0: Tak to byla Jana Melichová a ještě tedy poprosím o předání opět telefonu Patrici Makové, ta vlastně také hrála na tomto turnaji skvěle, takže Jano, děkujeme a brzy naslyšenou. Počkáme, než se tedy dojde k předání telefonu a Patricie Maková, když budeme konkrétní, tak ta po prvním kole vedla a obsadila nakonec 19. pozici, takže zkusíme teď spojení. Patricie, slyšíme se?
8: Dobrý den, slyšíme se.
0: Patricie měla skvělé úvodní kolo, jak už jsem říkala, dokonce jste vedla, potvrdila jste formu, tak jak byste to chtěla vlastně ještě vytěžit do konce sezóny?
8: Tak máte pravdu, já jsem vlastně po tom prvním kole jsem vedla, ono samozřejmě je to dobrý, protože člověka to trošku uklidní, má na ten kat má prostor a může si dovolit třeba nějaký chyby v tom druhém kole, na druhou stranu prostě je pak trošku pod tlakem toho výborného výsledku a ne úplně hezky se na to pak navazuje. Každopádně já jsem prostě ráda, že jsem to zvládla hezky, že jsem ani jedno kolo vlastně nezahrála nic špatného a udržela jsem to takhle celý turnaj.
0: Golf je individuálním sportem, ale přeci jenom vy jste byli tři Češky takto vysoko, tak je to pozbuzující a žene vás to dál vlastně ještě k lepším výkonům?
8: Jo, určitě jsem strašně ráda, že jsme vlastně tady čtyři kamarádky i s Terkou Maleckou, který to teďka nevyšlo úplně, ale je hrozně hezký, když vlastně za váma jde Sára Kousková, takže koukáte a podporujete na dálku a na 18 na greenu už vás třeba zase čeká Jenča Melichová, aby vás pozbudila, takže určitě se to takhle v týmu táhne líp.
0: Tak to říká Patricie Maková, která obsadila 19. místo na turnaji Ladies European Tour v Soulu a teď se tedy s námi připojila přímo z místa dění. Moc děkujeme a brzy naslyšenou.
8: Já taky děkuju, mějte se hezky.

0: Kateřina Siňáková v Pekingu 40. titul v tenisové čtyřhře nezískala. S čínskou tenistkou Chang Shuai podlehli ve finále 1-6-2-6 páru Dabrovská-Stefaniová. To k vítězství má teď docela blízko Jakub Menčík, který hraje na turnaji v Šanghaji třetí kolo proti Serundolovi z Argentiny. Stav na sety 1-1, ale ve třetím setu vede Jakub Menčík 5-2. Teď ale pojďme k fotbalu, protože hráči Teplic mohou po reprezentační přestávce poskočit minimálně na čtvrté místo, pokud zvládnou odpolední utkání 10. kola šance ligy proti Olomouci. Severočeši patří mezi největší překvapení dosavadního průběhu soutěže, nejen díky výsledkům, ale také díky mnohem atraktivnější hře než v předchozích sezónách. Výraznou zásluhu na to má letní posila z pražské Dukly Marcel Čermák.
1: 27-letý záložník se nebál, že by v Teplicích udusili jeho kreativní talent.
2: Než jsem přicházel, tak jsem věděl, že vlastně v Teplicích se budou dít změny, co se tohle týče toho herního stylu. I ta příprava, i to všechno tomu vlastně nasvědčovalo, i ty příchody těch hráčů. Takže jsem samozřejmě doufal, že takhle bude, a jsem moc rád, že se to vlastně drží a že všichni v tom týmu nebo v celých Teplicích jsou nastaveni, že prostě chtějí tvrději jít si za tou svojí filozofií a odlišit se tímhletím od toho, co bylo.
1: Teplice výrazně změnili svou herní tvář. Jejich fotbal je mnohem zábavnější, přitom mají stále stejného trenéra Zdenka Frťalu. Ten dokáže Čermákovi ofenzivní schopnosti využít.
2: My se na každý zápas vlastně připravujeme takticky, aby vlastně všichni věděli, co mají dělat. Není to o tom, že bych měl přímo jako danou volnost, dělej si, co chceš, to vůbec ne. Naopak si myslím, že mám i úkoly, které prostě musím na tom hřišti plnit jako celý tým. Ale jak říkám, myslím si, že i ten herní styl, co tady praktikujeme, tak mě sedí hodně, že člověk hraje vlastně víc na tom balónu a pro moji hru vlastně je to nejdůležitější hrát s tím balónem, takže tím roste i to moje sebevědomí a myslím si, že můžu potom tomu týmu pomáhat co nejvíc.
1: Říká Marcel Čermák. Ten skromně odmítá, že by byl právě on jednou z nejdůležitějších postav teplické proměny.
2: To určitě není jenom o mně, to je o nastavení celého týmu, celých vlastně Teplic, kam Teplice vlastně směřujou, a já jsem hrozně rád, že jsem toho součástí, že můžu přispívat tím nejlepším ze sebe, a doufám, že toho budu předvádět ještě víc a víc, a že se to odrazí i v tom, že Teplice i já dohromady porosteme vejš a vejš. Člověk vidí, že celý ten tým má prostě to sebevědomí na tom balónu, a myslím si, že i v tom Česku je v těch kvalitních fotbalistů hodně, jenom je potřeba jim nechat tu volnost a tu kreativitu vlastně rozvíjet v tomhle tom, a myslím si, že tady v Teplicích se to daří a že člověk potom ukazuje i ty přednosti, které třeba má, to, že umíme třeba i běhat, bránit, ale potom i s tím balónem, že prostě v Teplicích najednou vidíme ten posun toho, že prostě všichni jsou mnohem víc odvážní dopředu a že si vytváříme ty šance, a myslím si, že i to fanoušky baví, nás to baví, a ještě to dělá ty výsledky, což je ta nejlepší kombinace, co může být.
1: Pochvaluje si Marcel Čermák dosavadní teplické výsledky, které mužstvo vynesly na páté místo ligové tabulky. David Kalvas, Radiožurnál.

0: 15:30, tak to je čas, kdy odstartuje na východočeském závodišti 136. ročník Velké Pardubické. Do slavného překážkového dostihu vyrazí 10 koní a nejen o tomto dostihu teď budeme mluvit s naším reportérem Jakubem Markem. Kubo, vítej ve vysílání.
1: Krásné dopoledne. Před okamžikem skončil druhý rámcový dostih dnešního programu a byl to velmi dramatický souboj. Až do cílové rovinky nakonec bojoval Morbihan s Janem Faltejskem proti doktoru Riskovi s Ondřejem Velkem. Doktor Risk nakonec ukázal ještě větší třídu než Morbihan, tedy tu rovinovou závěrečné tady cílové rovince po závěrečné proutěné překážce. A doktor Risk vyhrál a on má unikátní teď sbírku vítězství, protože on v životě zatím startoval 7x, z toho 5x vyhrál a 2x nedojel. Takže pokud doktor Risk dojede do cíle, tak zatím nezná nic jiného než vítězství. Byla to mimochodem cena asociace Steeplechase, to je dostih pro 4leté koně, takže velmi mladé překážkové koně. Většinou jsou právě v tomto dostihu koně, kteří pak v budoucnu zamíří třeba i do Velké Pardubické, ale zatím samozřejmě jsou hodně mladí. Velká Pardubická, to je dostih pro 6leté a starší koně. Vítězil tedy doktor Risk s Ondřejem Velkem. No a když se podíváme ještě na ten úvodní dnešní dostih, který byl také velmi zajímavý, bohužel spíš kvůli tomu, že tam nakonec poměrně dost koní bylo diskvalifikováno kvůli tomu, že jejich žokejové nedodrželi kurz dostihu, neobjeli jeden z točných bodů tady na velmi pestrém náročném dostihovém závodišti v Pardubicích a nakonec pouze na prvním místě Pascala a na druhém místě Lady Recorder. Tito dva koně byly klasifikováni. Pascala i s velmi mladým, zatím amatérským jezdcem Františem Plškem mladším, který zvítězila. Bohužel v tomto úvodním dostihu spadl z koně Spicy Mango Josef Bartoš, který měl jet druhý dostih také, ale nenastoupil do něj. No tak ještě samozřejmě budeme zjišťovat, jak na tom je nejúspěšnější český překážkový žokej historie co do počtu vítězství, ale pravděpodobně by se z toho podle těch aktuálních informací měl dostat, nemělo by to být nějaké větší zranění a měl by tak v 15:30 sedět v sedle Arukariase Velké Pardubické. Samozřejmě pokud by Josef Bartoš nemohl nastoupit, tak to by byla velká ztráta pro tým právě kolem Arukariase, protože Josef Bartoš je žokej, který extrémně dobře zná to zdejší pardubické závodiště.
0: Ano, ty jsi to zmínil několikrát, start tedy o 15:30 odpoledne. Už je cítit trošku napětí třeba v diváckých ochozech, že už ten hlavní dostih je čím dál tím blíž?
1: Ano, je to úplně jiné než včera, už před prvním dostihem, tady před 11:00, tedy prakticky 5 hodin před startem Velké Pardubické. Tady bylo mnohem více fanoušků než včera, když tady byly jiné rámcové dostihy, když to tak řekneme, k Velké Pardubické. Ale samozřejmě včera tady celý den skrápily kapky deště zdejší závodiště. Dnes sice pofukuje vítr, není úplně nějak teplo, ale není ani tedy déšť. Je lehce pod mrakem, ale určitě pro fanoušky je to příjemnější počasí než to včerejší sobotní a myslím, že i pro koně to bude v pohodě, protože

0: Půda vypadá perfektní, spravedlivá, mělo by to být vše v pořádku.
1: Říká náš reportér Jakub Marek, který bude také Velkou Pardubickou komentovat. Zatím tedy díky a brzy naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: A přidám teď ještě zprávu z tenisu, protože Jakub Menšík před pár minutami porazil v Šanghaji poprvé v kariéře Argentince Franciska Cerundola a po výhře 6-3, 3-6 a 6-2 ve třetím kole postoupil do osmifinále.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Martin Beránek. Jestli chcete být u každého zápasu svého oblíbeného týmu, třeba Motoru, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola do posledního finále.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
4: Radiožurnál Sport posloucháte, bude 12 hodin a tím pádem hlavní zprávy.
5: Je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Nejvýraznější úspěch zaznamenal lidovecký hejtman Jan Grolich, který bude senátorem. Mezinárodní letiště v Saúdském Riádu je po včerejším raketovém útoku mimo provoz. Zemřelo nejméně 12 lidí. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. Na dálnici D10 na 6,5 kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Je neděle 11. října. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Brně poprvé vyhráli komunální volby lidovci a starostové. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Podrobnosti o koaličním vyjednávání má reportér Tomáš Kremr.
7: A Jakub Hruška chce do široké koalice přizvat ještě opoziční Zelené, Piráty a nové uskupení Zalužánky. Už v noci zástupci všech těchto subjektů společně oznámili, že se dnes odpoledne na stejném půdorysu znovu potkají a koalici zkusí sestavit. Pokud se domluví, získají 44 z 55 zastupitelských křesel. Zbylých 11 obsadí hnutí ANO, které ve volbách skončilo třetí. Nikdo s ním ale v Brně teď vládnout nechce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
6: Povolební vyjednávání má začít odpoledne v Praze. Nejvíc mandátů do zastupitelstva hlavního města získalo hnutí STAN. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Primátorem by se mohl stát lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
8: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se jich ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
6: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Plzni, Karlových Varech, Olomouci, Pardubicích, Zlíně a Ostravě. Povolební vyjednávání už zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vareš. Ten se chce sejít s uskupením Starostové pro Ostravu.
9: Variant dneska tam je celá řada. Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Předběžně jsem se všem vybavil, že začneme vyjednávat v pondělí, to znamená pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
6: Dohodnutá je už koalice v Havířově, kde primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO. Měnit se naopak bude primátor v Ústí nad Labem. Tam hnutí ANO neuspělo a vládnout tam může uskupení Jedno Ústí, které má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu a koalice tak s nikým skládat nebude. Detaily přidá reportérka Gabriela Hautfoglová.
10: Jedno Ústí je složené z Proústí, Ústeckého fóra občanů, TOP 09, Zelených, Pirátů, Našeho Čestka a Starostů. Primátorem pravděpodobně bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Ústí nad Labem má i 4 městské obvody, většinu Jedno Ústí získalo ve dvou z nich a s nikým se tam spojovat nebude. Naopak jednání o koalici začnou po víkendu na Severní terase a v Neštěmicích volby opět vyhrálo hnutí Vaše Ústí, byť má těsnou menšinu. starostka Iveta Tomková začne jednání o koalici v týdnu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
6: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety, přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a sobotu.
11: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
12: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
11: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
13: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
11: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
6: Nejméně 12 lidí zabil raketový útok na mezinárodní letiště v saúdském Riádu. Zraněných je víc než 300 a někteří z nich jsou v kritickém stavu. Letiště zůstává mimo provoz. Saudové z útoku obvinili husijské povstalce z Jemenu.
15: Raketa podle agentury AP dopadla k terminálům pro vnitrostátní lety v sobotu odpoledne. Na letišti se ozval hlasitý výbuch. Mezi mrtvými jsou saudští občané, ale taky cizinci. Saudský úřad pro civilní letectví potvrdil smrt lidí například ze Spojených států, Jordánska, Palestiny nebo Egypta. Jde o nejfatálnější útok v Saudské Arábii za posledních 10 let a taky o výraznou eskalaci v bojích mezi jemenskými husí napojenými na Irán a jemenskou vládou, kterou podporuje koalice vedená Saudskou Arábií. Úder na riádské letiště mluvčí koalice označil za válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Večer skončí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Největší zájem měli zahraniční novináři a čtenáři o spisovatelky Radku Denemarkovou, Kateřinu Tučkovou nebo Jaroslava Rudiše. Podle něj byla letošní účast na veletrhu pro Česko velkým úspěchem.
16: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když si člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou. A já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
6: S českými spisovateli na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem natáčeli rozhovory taky naši moderátoři Jan Pokorný a Libor Bouček. Rozhovory uslyšíte postupně v příštím týdnu vždy po 9. hodině.
17: Sport. Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Gatfry a jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
18: Je to tak specifický, že říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovného koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
17: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Arukariase. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut. Radiožurnály odvysílá živě, stejně jako Radiožurnál Sport. Tam v pořadu s mikrofonem za sportem si budete moct poslechnout také o průběhu všech 7 zápasů 10. kola hokejové Tipsport Extraligy a 3 utkání fotbalové šance ligy.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D10 u Svémyslic a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometrů stojí porouchané vozidlo, kolem se projíždí plynule. Na pražském okruhu odklízejí v tunelech dopravní značení po víkendové údržbě a během chvíle se bude projíždět bez omezení, zatím počítejte s kratšími kolonami z obou stran. A v Praze trvají omezení v Cínovecké směrem do centra. Tam u sjezdu na Střížkov se projíždí pouze jedním pruhem, tvoří se kolona. Popojíždí se také v Novopatské směrem na Letňany. Tam se u sjezdu na Čakovice projíždí také jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Prosek je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníku můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty dnes 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 5 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
4: Bylo 12 hodin, čas obědu, pokud to tak je právě u vás, přejeme vám dobrou chuť.
0: Radiožurnál Sport
14: a Karel Schamberger.
4: Čeká nás opravdu nabité sportovní odpoledne na Radiožurnálu Sport. Už za necelou hodinu se vrátí prvoligový fotbal po reprezentační přestávce také do Liberce, kam zavítají hráči Slovácka. V 15 hodin pak Teplice přivítají Olomouc a v 18 hodin pražskou Spartu čekají Pardubice. Nejen fotbal, ale bude královat našemu vysílání. Ve 14 hodin našeho času zhasnou červená světla v Singapuru a odstartuje tak další velká cena Formule 1. Nabídneme také kompletní kolo hokejové extraligy. Jednotlivé souboje si samozřejmě představíme a to už za pár minut. Nemůžeme ale zapomenout ani na dostihový svátek 15 hodin a 30 minut start velké pardubické. Je toho prostě opravdu hodně a my jsme moc rádi, že jste u těchto událostí s námi na Radiožurnálu Sport. Přejeme vám hezký poslech.

0: Mimořádně úspěšný vstup do sezóny mají za sebou hokejisté Třince. Z 9 zápasů ani jednou neprohráli a dnes se sérii utkání bez ztráty bodu pokusí prodloužit. V cestě za vylepšením vlastního extraligového rekordu jim budou stát obhájci titulu Pardubic, zápas mezi momentálně dvěma nejlepšími týmy Tipsport extraligy i další dnešní hokejový program. Teď probereme s Anou Skalovou, která už je ve studiu. Přeji hezký den.
1: Hezký den. Třinec má na čele tabulky při plném bodovém zisku skóre 45-18. Pardubice odehrály o jeden zápas navíc než jejich dnešní soupeř, ale z posledních 6 kol nestratili ani bod. Utkání bude první reprízou dubnového finále minulého ročníku Tipsport extraligy, kdy Pardubice vyhrály 4-2 na zápasy. Duel začne v 18 hodin a 30 minut a o tom, že nebude mít jasného favorita, mluvil i náš expert a olympijský vítěz na Gána Martin Procházka.
2: Určitě to bude vyrovnané utkání. Dá se to předpokládat, oba dva týmy mají teďka výbornou formu, možná že trošku na tom budou teďka byti. Pardubice poslední zápas nedohrál Sobotka se Sedlákem, Jan Košťálek dostal trest, takže také nebude hrát pro ně klíčový obránce, takže tohle by mohla být trochu výhra na straně Třince. Každopádně uvidíme, jak si s tím Pardubice poradí, protože oni mají velmi široký tým, ale Třinec zase ukazuje, že je jedno, s kým hraje v této sezóně.
1: Ještě doplním slova Martina Procházky. Obránce Jan Košťálek kvůli strčení do rozhodčího v pátečním duelu přijde o 2 zápasy a o 10% z platu. O dodatečném potrestání za prohřešek hráče v utkání na ledě Vítkovic rozhodl ve zkráceném řízení šéf disciplinární komise extraligy Radim Byčánek.
0: Známe tedy podrobnosti o duelu mezi Pardubicemi a Třincem. Ještě nám prosím připomeň, jaké další hokejové zápasy jsou dnes v extralize na programu.
1: Už v 15 hodin odstartuje duel týmu z dolní poloviny tabulky mezi trápící se Spartou a Vítkovicemi. O hodinu později začne utkání, ve kterém Mladá Boleslav nastoupí proti Litvínovu. Zbývající 4 zápasy mají úvodní buly naplánované na 17 hodin. Karlovy Vary přivítají Kladno, České Budějovice vyzvou Liberec, Hradec Králové přivítá poslední Olomouc a brněnská Kometa bude hostit Plzeň. Všechny přímé přenosy zápasů si můžete pustit v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Na radiožurnálu Sport je nabídneme i v tradičním pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Ten hlavní šlágr pokusím se ještě vypíchnout. Pardubice Třinec, start v 18 hodin a 30 minut. Teď jsme vše shrnuli s Anou Skalovou ve studiu. Díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Zatímco u nás je 12 hodin a 22 minut, tak v Singapuru už se schyluje k večeru, je tam 6:30 a to znamená, že už za hodinu a půl odstartuje velká cena vozů Formule 1 právě v tomto malém městském státu v jihovýchodní Asii. A my teď probereme právě Formule 1 s naším motoristickým expertem, redaktorem Davidem Prouzou. Vítám tě ve studiu, hezký den.
1: Krásný den.
0: Na čele, respektive v čele toho startovního pořadí je Max Verstappen z Red Bullu a za ním dva vozy Ferrari. Druhý Charles Leclerc a třetí Lewis Hamilton. Co by to mohlo naznačit, co to může znamenat?
1: No, naznačuje to, že Max Verstappen má nejlepší formu v sezóně aktuálně, když se podívám na jeho výsledky z posledních 4 závodů, tak je to třetí, druhé a první místo, takže je vidět, že Red Bull něco udělal dobře pro závěrečné závody v ročníku 2026, ale zároveň už prostě je to spíše o tom získávat dílčí vítězství, ale ne bojovat o titul. Ani Verstappen, ani reálně Hamilton s Leclerkem prostě nemají na to dotáhnout Kimiho Antonelliho, lídra šampionátu, ale o to by to mohlo být zajímavější. A přidám jednu vzpomínku, když naposledy startoval Verstappen před dvěma vozy Ferrari v Singapuru, tak z toho v roce 2017 vzešla obrovská kolize, která vyřadila všechny tři a bylo to pod tím umělým osvětlením v momentě, kdy spod aut létaly jiskry, pak se srazily tři monoposty najednou a z pohledu nezaujatého diváka to byla obrovská show, obrovský moment, ale pochopitelně pro fanoušky Ferrari naprosto zdrcující, protože v tu chvíli v tom roce ještě Sebastian Vettel možná pomýšlel na titul mistra světa, který mu nakonec i možná díky této nehodě utekl. Ale jakmile Verstappen závodí s vozy Ferrari, tak je vždycky o zábavu postaráno.
0: Ty jsi zmínil italského lídra šampionátu a mladého jezdce Kimiho Antonelliho v Mercedesu. Jeho stájový kolega George Russell ale je v tom průběžném pořadí, když se koukneme respektive na startovním roštu právě velké ceny Singapuru, hodně dole, až na 21. místě. Proč?
1: Smolný víkend pro George Russella, protože zaprvé havaroval ve sprintu z první pozice, to se stalo včera, byla to velká chyba a opravdu věc, která se úplně nestává pilotům Formule 1, protože byl první a když jedete v dešti první, tak máte ty nejlepší možné podmínky, jaké můžou být. No a druhá věc, a o tom už Russell věděl, že bude měnit některé komponenty na své pohonné jednotce, to znamená trest v podobě nějakého odebrání počtu míst na startu, nebo respektive spíše přidání, a mělo to být 40 míst. A teď se to aktualizovalo dokonce na 60, jak informovala Mezinárodní automobilová federace FIA, protože ještě George Russellovi něco upravovali v rámci práce s elektrickou energií, takže to bylo dalších 20 míst navíc. Takže on má plus 60, ale logicky nemůže startovat hůře než na 21. místě. O jedno za ním ještě bude Isaac Hadjar, ten vůbec nenastoupil do kvalifikace, takže ten bude úplně poslední a měl by startovat z boxu. Pro George Russella teď jenom závod, ve kterém už se nedá nic ztratit, maximálně získat. Ale ta ztráta narostla na Antonelliho, stájového kolegu z Mercedesu, je tak obrovská, že si myslím, že v poklidu dojedeme tenhle šampionát a na jeho konci bude mistrem světa po velmi dlouhé době Ital a velmi mladý Ital, kterému, teď to rychle počítám, je 20 let, ale teprve pár měsíců, takže opravdu neuvěřitelný talent.
0: Dopočítal se opravdu rychle. David Prouza stále ve studiu a Radiožurnálu Sport. Pojďme si ještě trochu přiblížit ten okruh, na kterém budou jezdci závodit. On je to městský okruh, ale vyhlášený, je to tak?
1: 100%. Je to, řekl bych, jedna z nejnáročnějších městských tratí, zároveň oblíbená mezi jezdci, protože nabízí vlastně skoro úplně všechno kromě předjíždění. Bohužel ty současné vozy zkrátka tam úplně to předjíždění nezvládají, ale pokud jde o náročnost, zejména v kvalifikaci, tak je to velká výzva pro všechny a málo kdo dokáže zajet to ideální kolo, kdy vidíte vlastně ty sektory časové, když jsou fialové, tak jsou ty nejlepší možné a udělat tři fialové sektory v Singapuru je velmi těžké. A samozřejmě druhá věc je, že se závodí v noci, což je prostě pro diváky hodně atraktivní, ať už přímo na místě na tribunách nebo pochopitelně pro ty televizní. A je to prostě, už to patří do toho kalendáře Formule 1, vlastně bych to nazval tradičním okruhem. Oproti různým jiným městským, které jsou tak trochu na sílu dělané, tak ten Singapur mně osobně dává smysl.
0: Za hodinu a půl odstartuje velká cena Singapuru i s Davidem Prouzou, o ním třeba ještě budeme mluvit. Teď díky a naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou.

0: 12 hodin 30 minut. Radiožurnál a krátké zprávy.
1: Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel lidovci STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8, v Praze vyhrál STAN. Nejvyšší účast ve víkendových volbách měla obec Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100%. Naopak nejmenší zájem projevili lidi v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen 1/5 voličů. Vyplývá to z informací na volebním webu. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle stanice NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. A v Praze začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech z boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijedou aktivisti, vědci nebo bývalí i současní politici. Bude mezi nimi například vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Organizátoři taky vyhlásí jména letošních laureátů, ceny za odvahu a odpovědnost. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková zatím neslaví 40. deblový titul v kariéře. Ve finále podniku v Pekingu podlehla s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefániová za 1,60 minut 1,6 a 2,6. Přitom do té doby nestratili ani set. Na jiném čínském turnaji v Šangaji prošel do osmifinále Jakub Menčík po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem. Příště ho čeká Francouz Gea, přemožitel Američana Sheltona.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu před tunely a také v Cínovecké. Na Pražském okruhu ve směru na letiště ještě doklízejí dopravní značení před oběma tunely. Projíždí se tam tak pouze jedním pruhem a počítejte proto s kratším zdržením. Ve směru na D1 se projíždí už bez omezení. V Praze v Cínovecké směrem do centra počítejte s omezením za sjezdem na Letňany. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, tvoří se kolona. Další omezení je také v Novopatské směrem do Letňan. Tam se před odbočkou na Čakovice projíždí také jen jedním pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. V obou případech je zdržení do 5 minut. Silnice 420 mezi Horními Věstonicemi a Hustopečemi je neprůjezdná. Na hrázi nové nádrže Nové Mlýny odtahují nepůjízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníku můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 37 minut na radiožurnálu Sport, čas na náš paramagazín, který se věnuje, jak už název napovídá, paralympijským sportům. Fotbal mohou hrát také nevidomí sportovci, třeba každý rok v Praze Březiněvsi na tradičním turnaji, který se konal už po 13. S hlavním organizátorem celé akce, Zdeněma Barlokem, natáčel Pavel Petr.
1: Je tady bohatá mezinárodní účast, pojďme se vrátit trošičku do minulosti, odkud tady byly jednotlivé týmy, protože to zastoupení je opravdu bohaté.
2: Letos je to Německo, Řecko, Kazachstán, s tím, že tady jsou tři německé týmy. Když půjdeme do historie, tak Italové, Belgičani, Francouzi, Rusové tady byli, ještě když mohli, Maďaři, Poláci.
1: Pojďme představit vlastně to hřiště, na kterém se hraje. Jak velké to hřiště je a co potřebuje pro to, aby splňovalo požadavky právě pro fotbal nevidomých?
2: Hřiště je 40x20, takže klasický malý fotbal s tím, že má mantinely. Na každé straně vlastně od toho se ten míč jakoby odráží, když ho brankář vyhazuje, a ty branky jsou trošku větší než házenkářský, ten rozměr je o trochu větší. A vlastně to lajnování toho hřiště je potom taky specifický, ale to lajnujeme vlastně páskou.
1: Jak důležitou roli hrají ty mantinely? Může se o ně nahrávat nebo ne?
2: Může se o ně nahrávat, může se o ně jakoby v podstatě i opřít, ale jakoby málo. S tím, že spousta těch soubojů probíhá u toho mantinelu a nehraje se na auty, tudíž ty mantinely vlastně jsou taková ochrana proti autům, když to zjednoduším.
1: Jak je složité ten turnaj připravit i po té organizační stránce, protože potřebujete vlastně pro ty týmy zajistit ubytování a další případný doprovod, tak jak tohle je složité?
2: Je to 13. ročník, takže už to děláme nějakým způsobem. Některé věci tak už víme, jak fungují, ale každý to je vždycky nějaký překvápko, že se něco stane, nebo někdo nepřijede, nebo pak se něco někde vysype, nebo nefunguje třeba doprava. Pátek je vždycky nejhorší, než se to celý připraví a než se připraví za to zahájení. Pak už to běží, pak je to v pohodě, pak jenom střádáme to zpoždění v těch zápasech, ale vlastně máme nějaký stálý partnery i vlastně stálý hotel poslední 4 roky a v tomhle je to v pohodě. Ale je to jako každá akce, vždycky to přináší nějaký překvapení.
1: Ještě jsme nepředstavili ten domácí pořádající klub.
2: Tak za tou organizací stojí vlastně náš klub, který se jmenuje BSC Praha. No a za tou organizací stojí vlastně lidi, kteří nám pomáhají, nebo hodně dobrovolníků a lidí, vlastně, kteří už to dělají i nějakou dobu. Takže nebudeme chválit sebe, ale chci vlastně pochválit všechny ty lidi, kteří to dělají mnohdy dobrovolně nebo nám pomáhají vlastně s tou organizací. Tu část před tím turnajem si oddržu sám, co se týče komunikace s týmu, řešení hotelu a tak dál, prostě počítání jídel a tak dál, to je vždycky na mě, ale pak jakmile se to rozeběhne, tak je to na těch dobrovolníkách a bez těch bychom to nemohli udělat.
1: A mužstvo jako takové, z jakých hráčů je složeno, protože máte mezinárodní zastoupení?
2: Ten tým je vlastně složený z Čechů, s tím, že tam je možnost i vlastně mezinárodní účasti, tak jak to tady každý klub má, s tím, že třeba Schalke sem přijelo v podstatě téměř s tureckým nároďákem. Pokud máme nějakého cizince v tom týmu, tak si ho platíme vlastně z vlastních peněz, úplně mimo sponzory, protože to není možný, ale pokud ho zaplatíme z vlastních peněz, tak je to možný.
1: Zeptám se samozřejmě na světové měřítko, tak fotbal nevidomých je vlastně v programu paralympijských her. Od kdy a má třeba český tým šanci někdy se na tu paralympiádu probojovat, tak je těžké se tam dostat.
2: Ano, to potom v případě ty reprezentace je tak, že tam už můžou hrát jenom úplně nevidomí. Na těch klubových turnajích hrajou vlastně i slabozrací. Vlastně po celých těch klubových turnajích, které jsou po Evropě, tak to tak je. V paralympijských hrách je fotbal od roku 2004, od Athén. No a naše šance na paralympiádu, tak asi někdy jindy a v nějakým jiném století, protože ta konkurence je veliká. Vlastně kluci tady to hrajou vlastně jako amatéři a ta základna není tak veliká jako třeba v Číně nebo v Brazílii, ve Francii, kde je to úplně na jiný úrovni.
1: Říká Zdeněk Barlok, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Právě Pavel Petr vám fotbal nevidomých podrobněji představí už za pár minut v druhém příspěvku dnešního paramagazínu. Aktuálně je 12 hodin 41 minut. Vyladíte Radiožurnál Sport.

0: Na turnaji nevidomých fotbalistů v Březině vsi padaly góly a pískaly se i fauly. Jak se vůbec hraje bez možnosti něco vidět? Jak to třeba vypadá s orientací a jestli je to sport hraný v rukavičkách nebo nechybí ostré souboje? To vše zjišťoval pro Paramagazína reportér Pavel Petr.
1: Důležitou roli při fotbale nevidomých plní takzvaná navigátorka. Ta stojí za brankou, na kterou útočí právě její tým. V případě českého týmu je to Petra Paďourová.
2: Tomáši, jste na 14 metrech, jo? Zavolej si ho, jde pryč, brána!
3: Náplní mojí práce je vlastně vydávat pokyny, aby fotbalisté měli možnost dát gól. Takže vzdálenost jim přiblížit a vlastně směr, kterým mají vlastně střílet na tu bránu.
1: Když tým střelí gól, tak je to hlavně vaše zásluha?
3: Rozhodně ne. Já si myslím, že to je hlavně těch hráčů.
1: Zmínila Petra Paďourová. Další jsou pochopitelně hráči. Hráči jsou rozděleni, řekněme, na dva typy. Golman, který vidí, jediný, který vidí, a hráče v poli, kteří samozřejmě nevidí. Začnu brankáře Radek Vitkovský. Tak já mám v ruce míč. Můžete ho popsat, čím je specifický a zařechtat s ním třeba?
4: V podstatě má na sobě rolničky, tím je hlavní jako specifikace, tudíž aby byl slyšet pro ty, kteří na hřišti nevidí.
1: To nám stačí, balon můžeme odložit. Hra brankáře, čím je specifická, protože už jsem zmínil, že jako jediný vlastně vidíte. Takže i jste takový dirigent té hry nebo jak?
4: Ano, v podstatě brankář tím, že je jediný, který na hřišti vidí, tak diriguje obranu, která se většinou skládá jako ze dvou hráčů. Byť jsou na hřišti čtyři, ale jako brankář tak mám omezený pole působnosti. To znamená, nemůžu vybíhat z brány, v podstatě se nemůžu hnít na metr od brankové čáry, což je pro mě jako limitující, tudíž nemůžu hrát jako nohama, nemůžu moc být jako klasickým jako fotbale hráč jakoby v poli.
1: Jak je to těžké vlastně za spoluhráči, kteří jsou nevidomí? Jak je třeba složitá komunikace s nimi?
4: Komunikace je složitá kvůli tomu, protože na hřišti se pohybuje hodně lidí, hodně zvuků z okolí a ten míč se různě odráží, takže než je někam člověk jako nasměruje, tak je to složitější. Na hřišti je důležitý mít jednoduchý pokyny, říkat doprava, doleva, útok a takovýhle jako jednoduchý pokyny.
1: Člověk by si možná řekl, že proti nevidomým se chytá úplně v pohodě, ale ono to asi tak jednoduché není.
4: Přesně tak, on kdo to nevyzkoušel, tak to jako nezná, protože ten míč je poměrně tvrdý, tím jak má na sobě ty rolničky a když je dobře napumpovaný, tak jsou to mnohem větší rány, než jsou klasickým jako fotbale. A tím, že ty nevidomí sice jako nevidí, ale kopou to třeba bodlo a v poměrně krátké vzdálenosti, tak bohužel člověk je samá modřina.
1: Tomáš Mysliveček je hráčem, který hraje v poli. Vidíte něco nebo nevidíte vůbec nic?
5: Nevidím skoro vůbec nic, akorát světlo tmu. I díky tomu vlastně mě to nějak neomeze vlastně hrát na tom hřišti, protože vlastně máme všichni přelepky vlastně přes oči a máme i speciální brýle vlastně. I díky tomu se vlastně ten handicap vyrovnává. I když někteří hráči mají více zraku, tak aby se vlastně ten handicap vyrovnal, aby každý nic neviděl.
1: Jak je těžká ta orientace na tom hřišti, protože já sám samozřejmě si to neumím vůbec představit.
5: Ze začátku je to složitější, ale když se člověk na to zvykne vlastně orientovat se v tom hřišti, poslouchat vlastně své spoluhráče, brankáře například a ostatní vlastně kolem sebe, tak od zápasu je to lepší a lepší.
1: Jak se orientujete, kde je branka, kam třeba vystřelit?
5: Tak vlastně za tou brankou je vlastně navigátor, který hlásí, kolik hráčů je třeba přede mnou, kam mám třeba uhnout doprava, doleva a vlastně hlásí, kde je ta brána, kam mám střílet.
1: Jak vám osobně se daří?
5: Buď vlastně to zachytí obrana nebo brankář, ale už se mi podařilo dát i několik gólů, ale ode mě se čeká spíš ta hra v poli a u obrany.
1: Jak je to tvrdé, jak je tvrdý fotbal nevidomých?
5: Dá se říct, že to je takové malé rugby, se říká, jo. Je to spoustu soubojů a se můžete potkat jak se spoluhráči, tak i s protihráči. Vlastně díky tomu máme vlastně chrániče na holeně například, na koleně někdo a i třeba chrániče hlavy.
1: A ještě mi prozraďte jednu věc na závěr. Vy máte na adresu číslo 10, pokřikují na vás Horvit, něco společného s Pavlem Horvátem.
5: Hlavy.
1: A ještě mi prozraďte jednu věc na závěr. Vy máte na adresu číslo 10, pokřikují na vás Horvit, něco společného s Pavlem Horvátem nebo váš oblíbenec.

13:53, netrpělivě vyhlížíme start fotbalového zápasu v nejvyšší domácí soutěži mezi Slovanem Liberec a Slováckem. Mezitím ale můžeme informovat třeba o jiných sportech. Novými mistry světa v dlouhém triatlonu se na slavném závodě na Havaji stali Francouz Lewis a Američanka Knibová. Můžeme si o tomto naprostém vrcholu v tomto sportu říct, že se mu říká také ultimátní Ironman, jako už tradičně se bojovalo na největším a nejmladším havajském ostrově Big Island, jen pro představu, ten je veliký asi jako polovina Moravy. Najdete zde 5 sopek, z toho 2 stále aktivní. Na kolech se tak jede přes lávová pole, která vznikla při erupcích. Plave se zase v tropickém oceánu. Neopreny ale nečekejte, voda dosahuje teploty kolem 26 stupňů Celsia a často je k vidění také korálové dno, mořské želvy a občas se objeví také delfíni. Může vám to připadat možná trochu jako pohádka, tak já pro jistotu připomenu vzdálenosti, které musí sportovci urazit. To jsou to téměř 4 kilometry plavání, 180 kilometrů cyklistiky a běžecký maraton. Navíc vše ve velmi nepříjemném silném větru a vysoké vlhkosti. Letos nejrychlejší a tedy novými mistry jsou Francouz Lewis a Američanka Knibová.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Desítka Pavla Horváta jako už tradičně zítra po 10. hodině o uplynulém fotbalovém ligovém víkendu. 3 zápasy nás čekají ještě dnes v 18 hodin v Létné na prvoligový trávník po reprezentační přestávce. Pražská Sparta na Letné přivítá Pardubice. V 15 hodin začne duel mezi Teplicemi a Olomoucí a už za pár minut odstartuje duel na severu Čech pod Ještědem mezi Libercem a Slováckem. Komentovat ho bude reportér, kterého uslyšíte i v zítřejší zmiňované desítce Pavla Horváta. Tedy Lukáš Michalík. Lukáši, máš slovo.
6: Hezké odpoledne z libereckého stadionu Unisy. Za malou chvíli začne zápas 10. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem a hosty ze Slovácka. Oba týmy jdou do toho dnešního duelu v jiném rozpoložení. Zatímco liberecký Slovan je druhý, aktuálně 6 bodů za vedoucí Sláví, tak Slovácko to je předposlední a v tomto ligovém ročníku stále čeká na premiérové vítězství. Zápas začal v rychlosti tedy základní sestavy obou týmů v brance domácích Koubek. Před ním čtveřice obránců. Zprava Koželu Hulka Bořil, který se vrací do základu Slovanu po zranění po 2 měsících. Nalevo Kajondo, ve středu zálohy trojice Masopust Bužek Faj, na křídlech Babula s Kušejem a na hrotu útoku Lukáš Mašek. V brance Slovácka Milan Heča, před ním trojice stoperů Slončík, Behirače Stojčevsky, ve středu zálohy Kostadinov s Trávníkem, na pravom Defenalevo Blahut, na hrotu útoku David Puškáč a pod ním bude operovat dvojice Vorlický Havlík. Aktuálně tedy první minuta, Liberec Slovácka stále 0-0. Lukáš Vorlický v hostující základní sestavě tedy znovu po druhé v tomto ligovém ročníku a po druhé v řadě. Slovácko bude vazovat z levé strany poté, co Stojčevsky napálil balon do Babuly. Od něj se míč dostal do zámezí. To znamená, že severomakedonský obránce teď čeká na to, kdo se mu nabídne. Ve středu zálohy je to hostující kapitán Trávník, který ale následně nepřihrál přesně. Série soubojů na polovině Slovácka hrát může Mašek, který se snažil ještě hlavou posunout míč ke kuši. To se mu ale nepovedlo. Teď řada nepřesností na obou stranách. Uvidíme, kdo situaci uklidní. Behirače se dostal do souboje s domácím Maškem, který končí na trávníku, ale ve hře se pokračuje. Další ze stoperů hostujícího celku Slončík přihrává na levou stranu, kde je Blahut a Vorlický se poprvé v tomto utkání dostává k balonu, otáčí těžiště hry na pravou stranu, kde je Ndefe, který posílá balon pod sebe. Tam je Voní Kostadinov. Druhá minuta. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Úvodní zápas nedělního programu 10. kola fotbalové šance ligy. Liberec Slovácko zatím 0-0. Nepřesnost Behiračeho, ale následně si nepočínal přesně ani liberecký a Masopust, takže hosté se opět tak trochu zadarmo dostávají k míči. Ndefe a jeho pokus o vysunutí Puškáče nebyl úspěšný. Liberečtí budou vazovat z levé strany z vlastní poloviny zhruba 5 metrů od pulící čáry. Kajondo má pod sebou volného Bořila, který se tedy dostává k balonu na ose hřiště. Už je Lukáš Hulka, stálice a jistota defenzivní řady Liberce. Přihrávka na pravou stranu, kde může hrát Koželu, který se teď snaží vysunout Fajeho, který sice balon zády zpracoval, ale jen pro Stojčevského, takže hrají fotbalisté Slovácka. Trávník posílá míč na levou stranu, tam je Stojčevský, do kombinace se zapojil také Puškáč, který skončil na trávníku po zákroku Masopusta. Hodně se zlobí na rozhodčího Jakuba Vulkana, že nefoukl do své píšťalky. Ve hře se pokračuje, už se hraje třetí minuta tohoto zápasu 10. kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Slováckem. Skoro jsme zatím neviděli. Trávník se musí před 16. Slovácka dát pozor na chybu, která přišla v rozehrávce, nebyla fatální, protože pakliže by Trávník ztratil, tak Faj by šel do už v podstatě otevřené defenzivy. Nakonec toho byla jen Trávníkova nepřesná přidávka do zámezí. Kombinují liberečtí. Kajondo, po něm může hrát Konrad Masopust ve středu hřiště a uvnitř středového kruhu má volného hůlku. Všichni liberečtí fotbalisté, tedy s výjimkou golmana Koupka, jsou teď na polovině Slovácka. Bořil přihrává na levou stranu, kde je Kajondo, ten kombinuje s Buškem, který si balon dobře zpracoval. Navíc ještě připravil Kušejovi, který už si to rychtuje na střelu. Kušej, ta rána byla zblokovaná, ještě může hrát Vasil Kušej před hranicí pokutového území. Teď už Babula, který je v 16, ještě kombinuje s Fajem, ten je v pokutovém území, ale kolem něj je trojice hráčů v bílém, tedy trojice fotbalistů Slovácka. Nicméně tlak Liberce trvá. Kušej se snažil ještě procedit míč na pravou stranu, to se mu nepovedlo, ale může hrát Huka. Na pravé straně ještě může přijít centr od Buška, který centruje na Fajeho, balón se dostal až na zadní tyč, kde je Bužek. Teď dobrá pasáž Slovanu, Bužek kombinuje s Fajem, fotbalisté Slovácka teď nevědí, kde jim hlava stojí. Kajondo na levé straně může centrovat, ještě si zasekl Kostadinova a nabíjí Buškovi, ten ale to nemá na střelu, protože trávník k němu včas přichal a nakonec toho bude out pro hosty. Čtvrtá minuta, Liberec Slovácko v 10. kole fotbalové šance ligy, zatím bez branek, ale domácí svěřenci kouče Branislava Fodreka prožívají velmi povedený nástup do tohoto utkání. Teď tedy Slovácko bude vhazovat z pravé strany, klusem pro míč už jde Šimon Slončí, který tak za malou chvíli bude vhazovat, ještě si počká na to, kdo se mu ukáže. Slončík udělá ještě nějaký krok směrem vpřed a teď bude vhazovat dlouhý aut na Puškáče, který ale nehlavičkoval úplně přesně. Pátá minuta na stadionu, u ní se zatím gól nepadl v základní sestavě hostů, kteří v této sezóně stále čekají na ligovou výhru. Je po druhé v řadě záložník Vorlický. Do základu Slovanu se zase po dvou měsících vrátil uzdravený obránce Bořil. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál. Fotbalisté Slovácka by teď mohli nějakým způsobem zaútočit do polootevřené defenzivy Liberce, to se nakonec nepovedlo, protože Blahut ten svůj postup směrem vpřed zastavil. I tak hosté můžou kombinovat, byť teď na vlastní polovině, konkrétně je to Behirače, který přidává Vorlickému, ten má kolem sebe dost místa, po pravé straně Slončíka, který si míč dobře zpracoval a ještě to zvládl před dotírajícím Kušejem. Defe na pravé straně si snažil narazit balon s Puškáčem, ale k němu včas přiběhl liberecký Bořil, od něj se míč dostal do zámezí, Slovácko bude vazovat z pravé strany, Šimon Slončík se ještě důkladně do trika otře balon a až poté vazovat bude a musí si pospíšit, protože hlavní rozhodčí Vulkan už mu odpočítává sekundy. Nakonec to stihl přihrávkou na Puškáče, který se snažil protečovat mít za sebe Nandefeho, ale našel jen připraveného Masopusta, který kombinuje s Hulkou. 6. minuta, Liberec Slovácko v 10. kole fotbalové šance ligy, zatím 0-0. Masopust se snaží na levé straně nastartovat Kušeje, blíže k míči mále Slončí, který to zvládl velice dobře, ještě konstruktivně rozehrál přes Puškáče, ten sklepává pod sebe na Havlíka, kombinace na malém prostoru přes Trávníka a Kostadinova, po něm Behirače, opět ve středu hřiště Trávník, který to zvládá velmi dobře a ještě vysunul Havlíka, ten má na pravé straně volného Defeho, který už byl tísněný Kajondem, a tak z prvního dotyku vrací Havlíkovi a zřejmě to Slovácko bude zkoušet teď z levé strany. Na osé hřiště Behirače, který má po levé ruce volného Stojčevského, do kombinace se zapojí také Vorlický, který patičkou vrátil Stojčevskému, krásný fotbalový moment bývalého záložníka Slávie. Liberečtí se na čas ubránili, ale k míči se na pravé straně dostává Defe, který se balon zatáhl do středu hřiště, Slovácko má výhodu po faulu Kajonda, ale už se liberečtí dostávají k míči. Mašek byl povalený na zem Behiračem a dopísknutý faul hlavního rozhodčího Jakuba Vulkana. Lukáš Mašek zřejmě bude v tomto utkání svádět řadu ostrých soubojů s Joslánem Behiračem, který si zatím v těch soubojích až doteď počínal dovoleným způsobem. 7. minuta, Liberec Slovácko, 10. kolo fotbalové šance ligy, 0-0. Jan Bořil bude rozehrávat z poloviny libereckého Slovanu z osy hřiště, proti němu ve středovém kruhu Puškáč. Mohla by to být rozehrávka na krátko. Teď Bořil pozastavil svůj pohyb, nakonec si vyměnil míč s Masopustem, tedy v kombinaci dvou ex-slavistických fotbalistů. Bořil na levé straně startuje Kajonda, který se snažil ještě vysunout Buška, ale nezvládl to. Dobrá obraná práce hostujícího Havlíka, který ještě ve skluzu poslal míč do středu hřiště k Trávníkovi, kterého fauloval viditelně liberecký útočník Lukáš Mašek, který se teď omlouvá na dálku také hlavnímu rozhodčímu. S míčem si teď zadribloval Vasil Kušej, rozehrávat bude ale jeho soupeř, obránce Slovácka Šimon Slončí, který má po levé ruce volného Behiračeho. Teď hodně vysoko ze své branky Milan Heča, který se musí dávat pozor na chybu, konstruktivně rozehrává přes Trávníka, který končí na Trávníku po dalším zákroku Alexandra Buška a znovu to neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Jakuba Vulkana, to znamená, že Slovácko opět bude rozehrávat. 8. minuta, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z úvodního zápasu nedělního programu 10. kola fotbalové šance ligy, Liberec Slovácko, zatím 0-0. Připomínám, že Liberec má se 4 inkasovanými góly nejlepší obranu v tomto ligovém ročníku, naopak Slovácko Slovácko má spolu s Ostravou se 7 góly nejhorší útok. To byly papírové předpoklady, ale ty...
5: Nepřerušovaný přímý přenos tohoto duelu můžete poslouchat třeba na stránce irozhlas.cz nebo na webu radiožurnalsport.cz. Také to jde v aplikaci Můj rozhlas. Teď na malou chvíli můžeme připomenout, že brazilský fotbalista Vinicius Junior se omluvil spoluhráčům a také fanouškům Realu Madrid, za který hraje za vyloučení ve včerejším utkání španělské La Ligy proti Villarrealu. Real sice vyhrál 1-0. Nejlepší hráč světa za rok 2024 podle ankety Mezinárodní fotbalové federace FIFA, ale dostal červenou kartu za zatažení soupeře za vlasy a hrozí mu, že kvůli trestu přijde i o šlágr s Barcelonou. Citujeme Viniciuse, radost pokračuje, omlouvám se týmům a fanouškům. Napsal poté v příběhu na Instagramu, podle regulí španělské fotbalové federace hrozí hráči za tahání za vlasy soupeře distanc na 1-3 zápasy. Real Madrid čeká v příštím duelu domácí soutěže Sevilla a poté 25. října je na programu El Clásico na hřiště Barcelony. Uvidíme tedy, zda si ho zahraje i Vinicius Junior, brazilský fotbalista, který včera byl vyloučen za zatahání soupeře za vlasy. Když jsme v fotbalové Evropě, tak se můžeme kouknout alespoň na ty nejpřitažlivější v uvozovkách a zápasy dnešního programu. Když se koukneme na britské ostrovy, tak v 17:30 začne zápas v anglické Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City. To je jednoznačně velký zápas. V Itálii zase AS Řím už teď hraje na hřišti účastníka Ligy mistrů italského Coma, zatím je to v 35. minutě 0-0. No a nakouknout můžeme také třeba právě do španělské La Ligy, kde Real Betis přivítá v 17:30 Osasunu. Tolik informace z fotbalové Evropy, teď už se vracíme ale zpátky do Česka. Duel mezi Libercem a Slováckem ve fotbalové šancelize komentuje Lukáš Michalík.
6: 10. minuta, skóre neměné, tedy 0-0. Fotbalisté Slovácka u balonu. Dlouhý nákop golmana Heči, ale končí na hlavě libereckého Masopusta, který si vyměnil míč s Fajem a teď kombinuje s Buškem. Alexander Bužek se snaží otočit těžiště hry na pravou stranu, kde je Koželuch, ten má kolem sebe hodně místa. Ve středu hřiště si pohybem říká o míč Faj, který to zvládl přihrávkou na Kuše, ale ten už přesný nebyl. Teď pozor na nedoraz v rozehrávce Slovácka, ale nakonec to hosté zvládli rozehrávat může. Golman Heča na pravé straně má Defeho, který kombinuje s Trávníkem, to je kapitán hostujícího celku. Trávník je naháněný Kajondem, ale zvládá to dobře, si narazil míč s Puškáčem a na levé straně už je v náběhu Vorlický, nicméně blíže k míči měl rychlonohý Babula, který to nakonec zvládl, byť je to tedy spíše ofenzivně laděný fotbalista, tak teď si první středoafričan v historii české nejvyšší soutěže věděl rady i v defenzivě. A může teď také zaútočit, končí na Trávníku poté, co se dostal do souboje s Kostadinovem a právě od záložníka Slovácka míč doputoval do zámezí, to znamená, že liberečtí vhazují z pravé strany. 11. minuta, Liberec Slovácko 0-0. Přidávka od Masopusta do středu hřiště, kde je Bužek, který se dobře uvolnil a kombinuje s Fajem. Teď se hra přesunula více doprava, Koželuch a po něm znovu Faj. A ve středu hřiště může hrát Alexander Bužek, teď hosté ze Slovácka v hlubokém obraném bloku. Liberečtí stále kombinují, Bořil a po něm Kuše. Jeho průniková přidávka na Buška, který už je v pokutovém území z levé strany. Zatím se snaží uvolnit přes Kostadinova, zvládl to, zpětný pas na Kuše, který centruje do pokutového území, tam si naskakoval Falufaj, ale při snaze dostat se do zakončení zboural svého protihráče. To byl nedovolený zákrok senegalské Komety tohoto ligového ročníku. No a věřme tomu, že Andrej Stojčevský, stoper Slovácka, bude schopný pokračovat ve hře, protože ho Faj před malou chvílí pořádně sroloval, ale Stojčevský už je na nohou, takže hrát se bude dál. 12. minuta. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní zápas nedělního programu 10. kola fotbalové šance ligy Liberec Slovácko 0-0. Pakliže domácí zvítězí, tak se opět přiblíží vedoucí Slávy na rozdíl 3 bodů. Naopak připomínám, že Slovácko bojuje v 10. zápase tohoto ligového ročníku o premiérové vítězství v této sezóně nejvyšší soutěže. Heča a jeho dlouhý nákop na Defeho, který svádí souboj s Kajondem. Ještě za Defeho zaběhl Puškáč, takže kombinovat mohou fotbalisté Slovácka. Puškáč má ve středu hřiště volného Kostadinova o balonci. Pohybem říkal Blahut, ale nakonec je z toho jiné řešení. Předávka na levou stranu, kde je Vorlický. Ten se snaží je nastartovat Blahuta, který mu teď ale úplně neporozuměl. Ta přihrávka byla příliš razantní a míč tak končí za brankou golmana Tomáše Koupka, kapitána libereckého Slovanu, který, jak posluchači jistě dobře vědí, má i reprezentační zkušenosti. Za malou chvíli tedy Tomáš Koupek bude rozehrávat po obou stranách má stopery, tedy Bořila a Hůlku. 13. minuta Liberec Slovácko stále 0-0. Čekáme na první výraznější příležitost, byť jsou domácí aktivnější, takže by měli vyloženou 100% příležitost, to zatím ne. Přihrávka na levou stranu, kde je Kajondo, který vrací pod sebe na Bořila, a do akce se zapojí také druhý ze stoperů Lukáš Hůlka, který vyváží míč blíže půlící čáře, teď ho vrací Bořilovi, Liberečtí se blíží středovému kruhu. Jan Bořil si musí dát pozor na ztrátu, protože Puškáč už ho napadá aktivněji. Přidávka na levou stranu, Kajondo si dvakrát zasekl balon před Havlíkem a následně ho vrátil Bořilovi. Po něm už může hrát opět Lukáš Hůlka. Tribuny tady na stadionu Unisy se na poslední chvíli celkem zaplnily, byť samozřejmě zaplněné 100% nejsou. A teď pozor na break Slovácka, protože Puškáč už je v pokutovém území, ještě předává balon pod sebe, tam je Havlík, který pálí gól. Slovácko se dostává z ojedinělé šance v tomto utkání do vedení, to říkám ve 14. minutě. David Puškáč utekl nikým neatakovaný po levé straně, balon se k němu dostal. No a poté už se zdálo, že tu situaci bude muset řešit sám, střelou spíše z úhlu, ale David Puškáč to udělal skvěle. Všiml si na penaltě nabíhajícího Marka Havlíka, kterému adresoval nezištnou přihrávku. Trestu hodně byl osamocený také Marek Havlík, který se mohl Tomáše Koupka zeptat, lidově řečeno, kam to chce, zvládl to velice dobře. Zamířil k tyči po své levé ruce a posílá tedy outsidera do vedení. Tady na stadionu Unisy Slovácko vede díky brance Marka Havlíka 1-0. No a Liberec bude muset reagovat, protože byť měl v úvodu zápasu územní převahu, tak šance a vlastně ani žádná zakončení z toho nebyly. 15. minuta, Liberec prohrává v 10. kole fotbalové šanzeligy se Slováckem 0-1, zatím jediným střelcem Marek Havlík, který se prosadil po přihrávce Davida Puškáče. Liberečtí rozehrávají, ve středu hřiště může hrát Masopust, který má po levé ruce volného Kajonda, ten si zašlápl míč právě před Havlíkem, pas na levou stranu, kde je Kušej, a opět může hrát Aziz Kajondo. Liberečtí jsou na vlastní polovině, Lukáš Hůlka se dostává k míči. Po pravé straně má nabíhajícího Koželuha, ale zatím mu nepřihrál, naopak zkouší dlouhý oblouček na nabíhajícího Babulu, který se dostává k míči na poslední chvíli, mu ale odpravil balon od kopaček Blahut, takže out pro Liberec. Z blízkosti rohového praporku z pravé strany vazovat bude Josef Koželuch. Na trávníku není Petr Hodouš, ten je mezi náhradníky, muž, který má určitě nejdelší auty z libereckého kádru, nicméně daleko umí dohodit i Josef Koželuch a zřejmě se o to právě teď pokusí. Koželuch si bere pořádný rozběh, nakonec si naběhl Vasil Kušej, který si balon zpracoval před 16. a vrací Koželuhovi, ale toho už včas zajistil z pohledu hostujícího celku trávník, no a mohou tedy kombinovat hosté, nicméně na levé straně Hůlka přihlavičkoval Ndefeho, k odraženému míči se dostává Havlík, souboj Ndefe versus Bužek, no a následně tedy si před Buška dal své tělo Marek Havlík a právě od Buška míč skončil v zámezí, takže hosté budou vazovat. Z pravé strany 16. minuta, celek z Uherského Hradiště, který je aktuálně předposlední v ligové tabulce a stále čeká v této sezóně na ligovou výhru, vede na stadionu druhého celku tabulky 1-0 ve 14. minutě. Se prosadil přesnou ranou po přihrávce Puškáče Marek Havlík. Liberečtí.
5: Říká reportér Lukáš Michalík, nadále platí, že tento zápas sledujeme ve vysílání Radiožurnálu Sport, a tím, že se outsider ze Slovácka dostal na hřišti Liberce do vedení 1-0, tak ten duel samozřejmě dostal ještě úplně jiný rozměr. Já můžu připomenout také další program dnešní fotbalové šanceligy. V 15 hodin začne zápas mezi Teplicemi a Olomoucí a v 18 hodin vstoupí také po reprezentační přestávce zpátky do prvoligového programu pražská Sparta, která přivítá Pardubice. 13 hodin 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, už zhruba jen 2 hodiny a 15 minut zbývají do startu z té 36. velké pardubické. Druhá říjnová neděle tradičně nabídne právě tento nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Vyrazí do něj jen 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebudou chybět dva minulí vítězové, Sakamiro a Godfrey. O svůj čtvrtý triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
7: Arukarias je výborný kůň z Francie koupený, má za sebou v jednu velkou pardubickou, kde byl 11. a letos byl druhý v kvalifikačním dostihu na velkou pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními pěti.
5: 136. Velká Pardubická začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 15:30. Samozřejmě se přímo na východ Čech vydáme ještě několikrát. Teď už ale míříme znovu pod Ještěd a tedy na Slova, na stadion Unisy, kde hraje domácí Slovan Liberec. Právě tento fotbalový klub přivítal v nejvyšší soutěži Slovácko a zápas komentuje Lukáš Michalík.
6: 18. minuta, Liberec 0, Slovácko 1. Hosté stále drží těsné vedení na stadionu Unisy a to díky brance Marka Havlíka. Za 14. minuty navíc teď hosté budou vazovat a Slončík má před sebou opět volného Puškáče, který po zákroku Bořila končí na trávníku. Slovácko chtěl okamžitě rozehrát, konkrétně Puškáč, ale neporozuměl si s Havlíkem, který vlastně nečekal to, že Puškáč takto rychle zareaguje. Na malou chvíli se liberečtí dostali k míči, v zápětí o něj přišli. Hrát mohou hráči Slovácka, konkrétně Vodlický, kterého ale odzbrojil Vasil Kuše ještě předtím, ale Lukáš Mazopust fauloval Tichomira Kostadinova, takže z toho bude standardní situace pro Slovácko. 18. minuta, svěřenci kouče Jana Jelínka pod Ještědem stále vedou 1-0 a teď tedy budou moci zahrozit opět. Uvidíme, kdo se chopí exekuce této standardní situace z hlouby pole. Rozhodně to není na přímé zakončení, ale centr do 16 už se odtud poslat dá. U balónu je aktuálně Michal Trávník, samozřejmě standardky ve Slovácku rozehrávají také Marek Havlík nebo Lukáš Vodlický. Teď ale bude řada na Trávníkovi, který má na pravé straně volného Ndefeho. Ale Trávník zatím otálí s tou rozehrávkou. Lukáš Hulka, stoper Liberce, obranný blok Slovanu vysouvá. Nakonec rozehrávka nakrátko přes Kostadinova, který až teď centruje do pokutového území Liberce, ale vůbec si neporozuměl se svým krajanem ze Severní Makedonie, stoperem Andrejem Stojčevským a míč tedy končí v zámezí. Tomáš Koubek v rance Liberce mohl zůstat úplně klidný a Slovan tedy bude rozehrávat. 19. minuta, liberečtí stále prohrávají se Slováckem 0-1 v 10. kole fotbalové šance ligy. Teď chyba v rozehrávce od Bořila, následně se dostal k míči s kluzem Trávníka, odjel Kopaček, míč končí v zámezí, takže out pro Liberec z levé strany. Kajondo už drží míč ve svých rukou, ve středu má volného Masopusta, ale Kajondo volí dlouhý out na Maška, který má znovu za zády Behiradžeho, který ho viditelně drží za dres, ale bylo to poměrně vzájemné, takže ve hře se pokračuje. Milan Heča, golman Slovácka, je teď s balonem u Kopaček ve vlastním pokutovém území, napadá ho Kušej, Hečova rozehrávka na Vurlického, který zpracoval jen pro libereckého Masopusta. Jeho průniková přidávka na Kušeje, který nebyl v offsideu, ještě se snažil Kušej na pravé straně vysunout Babulu, ale ta přihrávka byla tečovaná, rohový kop Slovanu. První v tomto utkání, 20. minuta, svěřenci kouče Branislava Fodreka stále v 10. kole fotbalové šance ligy prohrávají s předposledním týmem tabulky ze Slovácka 0-1. Teď budou mít příležitost k tomu, aby alespoň zahrozili. Vasil Kušej už míří k rohovému praporku pod sektor hostujících příznivců, kterých sem dorazilo možná 10-12, hodně dlouhá cesta z Uherského Hradiště. Vasil Kušej už centruje do pokutového území, domácí příznivci skandují, my chceme gól, ale budou si muset počkat, protože Hulka se hlavičce nedostal na levé straně, ale ještě může hrát Kajondo, který vrací míč do pokutového území, Fajs klepává pod sebe, tam je Kušej, který to má na slabší levačku, pálí, Kušejova rána končí na břevně. Vasil Kušej znovu ukázal, že kopací techniku má mimořádnou, jak pravou, tak levou nohou, teď to zkoušel technickým obstřelem z hranice 16 ke vzdálenější tyči. Milan Heča se pouze ohlédl, ale teď libereckému křídelníkovi chybělo trochu štěstí, které třeba měl v nedávném derby v Jablonci, kdy se trefil parádně a rozhodl o vítězství Liberce. Milan Heča a jeho dlouhý nákop, 21. minuta, Slovácko stále vede v Liberci 1-0, Vorlický se snažil ještě protečovat na Blahuta, ale defenzivní povinnosti si teď splnil Masopust, který má míč na pravé straně, je pod tlakem, takže volí pas zpět na brankáře Tomáše Koubka, ve středu hřiště si pohybem o balon říká Bužek, ale Koubek vyslyšel náběh Masopusta, ten předává Bořilovi pod sebe a znovu může hrát Tomáš Koubek. Teď jako by liberečtí nevěděli kudy, připomínám, že Slovácko vede o 14. minuty na stadionu Unisy, aktuálně se hraje ve 22. minuta, zatím jediným úspěšným střelcem Marek Havlík, který se prosadil po zpětné přihrávce od Puškáče. Liberečtí stále kombinují na vlastní polovině, na levé straně může hrát Kajondo, který je pod tlakem Ndefeho, ten se sice dostal k míči, ale právě od něj míč končil v zámezí, takže Kajondo bude vazovat z levé strany, pod sebou má volného Bořila, který je v pokutovém území Slovanu, kombinuje s Koubkem, ten si musí dávat pozor na chybu, ale díky rychlé práci nohama to zvládl. Přidávka po pravé ruce, kde má Hulku a teď už může hrát Koželuch, sklepnutí do středu hřiště, kde je Faj, který nabírá rychlost, stále falu Faj, ještě má více vpravo Babulu, ale Faj mu nepřihrává, naopak si balon zasekl a vrací ho do středu hřiště, kde je Masopust. Slovácko se teď soustředí výhradně na bránění, aby ne, připomínám, že hosté vedou od 14. minuty v Liberci 1-0 a především nechtějí tedy aktuálně inkasovat. Kušej má míč na levé straně, dobře si ho zpracoval před ním Kostadinov. Průniková přidávka na Maška, který se teď dostal za záda Slončíka a centruje do pokutové území. Tam je úplně volný Faj, který se dostal k lavičce, ale nakonec neskóroval. Ještě odražený balon pro Masopusta, kterému se teď zapletl míč mezi nohama, ale Liberečtí mohou pokračovat ve hře. Babula teď může být na pravé straně s balonem u kopaček a snaží se uvolnit stále Venis Babula. Jeho centr byl zblokovaný a Liberečtí budou mít další rohový kop. Parádní centr před malou chvíli od Maška z levé strany. Babula se dral do zakončení na zadní tyči, ale byl u něj přilepený de facto jeden z hostujících příznivců, který Veniste Babulu nepustil do přímého zakončení. Liberečtí ale budou pokračovat v tlaku rohovým kopem. 23. minuta, Slovan v 10. kole fotbalové šance ligy stále prohrává se Slováckem 0-1. Teď bude mít ale k dispozici další rohový kop. U míče je Vasil Kušej, je tam také Venist Babula, takže se nabízí rozehrávka. Nakrátko teď Kušej ještě ke svému spoluhráči přišel, tak aby si ujasnili, jak to se hrají. Nakonec rozehrávka nakrátko. Kušej je na pravé straně a centruje do pokutového území na Fajeho, ale Stojčevského nepustil. Glavič se ještě odražený míč pro Liberecké. Faj sklepává pod sebe Hůlka, může pálit. Ta rána byla zblokovaná. Další rohový kop, to byla 100% příležitost Slovanu, byť se mi zdálo, že falu Faj se provinil nedovoleným zákrokem jednoho ze svých protihráčů, viditelně odstrčil té situaci. Pokud by skončila gólem, by se určitě vraceli asistenti u videa, kterými dnes jsou pánové Adam a Kocourek, ale gól nepadl a ve hře se pokračuje. Další rohový kop, tentokrát z opačné strany, Vasil Kušej bude rozehrávat. 24. minuta, Liberec Slovácko 0-1. Další rozehrávka na krátko přes Buška, který vrací Vasilu Kušejovi. Ten už by mohl centrovat do 16. Ještě si zasekl Puškáče a centruje až teď levačkou na Masopusta, kterého před sebe ale nepustil Behirač. Teď ještě tlak Slovanu může pokračovat. Bužek, míč teď létá z hlavy na hlavu a znovu budou kombinovat Liberečtí, konkrétně Kajondo. Teď už jsou mimo to místo, odkud by mohli zahrozit nejvíce, ale Babula může centrovat z pravé strany, centruje na zadní tyč, tam je ale připravený jen obránce Slovácka Jiglin Defe, který volí dlouhý nákop směrem na Vodlického, ale trefuje jen Lukáše Hůlku. Teď se několik minut fotbalisté Slovácka nezvládají udržet u balónu a dávají tak šanci Libereckým, kteří teď kombinují na levé straně, kde je Bužek, ten se snažil ještě procedit míč na nabíhajícího Kušeje, to se mu nepovedlo, nicméně Liberečtí i tak zůstávají u míče. Okamžitě, když se hráči Slovácka chopí balónu, tak ho v podstatě za dvě přihrávky ztratí a to dává šanci Liberci kombinovat dál a navíc toho hostům bere hodně sil. 25. minuta, Slovácko vede v Liberci 1-0, teď je ale pod velkým tlakem Severočechů. Masopus se snaží otočit ještě hry na pravou stranu, ale nepřesná přihrávka na Babulu, který sice s dviženým palcem děkuje svému spoluhráči na dálku, ale k centru se nedostane. To znamená, že hráči Slovácka si na malou chvíli mohou oddychnout, protože teď byly několik desítek sekund pod velkým tlakem. I tak ale stále vedou v Liberci nad domácím Slovanem 1-0 a to 14. minuty, kdy se prosadil Marek Havlík. 25.
5: Reportuje Lukáš Michalík. Na malou chvíli můžeme dodat informace ze studia Radiožurnálu Sport také o jiných sportech než o fotbalu. Golfistka Sára Kousková obsadila díky skvělému závěrečnému kolu druhé místo na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička tak na Korea Championship vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek. Druhá byla taky na srpnovém Irish Open. Přímo se Sárou Kouskovou jsme na Radiožurnálu Sport mluvili po 12:30, takže rozhovor už teď najdete v našem audio archivu na webu radiožurnalsport.cz. Tam najdete také odkaz na ničím nerušený přímý přenos zápasů fotbalové i hokejové nejvyšší soutěže. A tím jediným aktuálně hraným je duel mezi fotbalisty Liberce a Slovácka. Za mikrofonem Radiožurnálu Sport reportér Lukáš Michalík.
6: 26. minuta se hraje na stadionu Unisy a fotbalisté Liberce sice mají územní převahu, jsou aktivnější, ale prohrávají se svým soupeřem 0-1 a to od 14. minuty, kdy se prosadil Marek Havlík. Andrej Stojčevský, stoper hostujícího celku, před malou chvílí viditelně přerušil nedovoleným zákrokem slibně se rozvíjející akci a tak viděl taxativní žlutou kartu. Tím faulovaným hráčem byl Venis Babula, Liberečtí u balónu konkrétně bořil jeho dlouhý nákop na levou stranu, kde je dvojice Faj a Koželuk. Druhý jmenovaný si balón dobře zpracoval, ještě se snažil vysunout Fajeho, ale to se mu nepovedlo. Hráči Slovácka se dostávají k míči, konkrétně to Havlík ve středu hřiště, uvnitř středového kruhu je teď Puškáč, který se snaží vysunout na levé straně Vodlického, což se mu povedlo. A Lukáš Vodlický má kolem sebe hodně místa a má ho i před sebou. Dostal se před Fajeho, Vorlický se štěstím dostali přes dalšího protihráče, ještě procedil míč na Davida Puškáče, lépe řečeno ho propíchl, ale David Puškáč už se do zakončení nedostal, takže od své branky bude rozehrávat domácí brankář Tomáš Koubek, to říkám v 27. minutě. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Fotbalisté Liberce v 10. kole fotbalové šance ligy prohrávají se Slováckem 0-1. Teď nepřesnost, Masopusta v rozehrávce hrát můžou hosté, konkrétně Trávník, který ze středu hřiště sklepává více doprava, kde je Havlík, no a ještě více vzadu je Šimon Slončík, který si zasekl balon před Maškem a průnikovou přihrávkou oslovil ke spolupráci Indefeho, který si narazil s Puškáčem, ale následně se dostal k balonu Bořil, ale teď také chyba v rozehrávce libereckého Slovanu. A teď pozor, protože na pravé straně je pozapomenutý hostující Trávník, který už je v pokutovém území, zasekl si protihráče, končí na Trávníku na penaltu málo, byť takový drobný faul to určitě byl, ale dost možná Michal Trávník mohl tu situaci ustát po té, co se dostal do souboje se svým bývalým spoluhráčem z Jablonce Michalem Trávníkem, to nejpodstatnější. Slovácko může kombinovat i dál, Trávník se dostává k balonu, ale byl v obležení hned dvojice protihráčů a teď pozor na možnost rychlejšího protiútoku pro domácí Slovan. Na pravé straně je rozběhnutý Babula, který je rychlejší než Stojčevsky, ale stále Babula ten svůj postup směrem před trochu zbrzdil, následně až předal Kušejovi, který je teď na hranici velkého vápna z pravé strany, ale ukazuje, že nemá s kým hrát. Dává si to na levačku, Kušej pálí na zadní tyč a balon udržel, ta rána šla spíše do středu branky, takže Milan Heča neměl výraznějších problémů a za malou chvíli bude moci rozehrávat. 29. minuta, vy posloucháte přímý přenos úvodního zápasu nedělního programu 10. kola fotbalové šance ligy Liberec Slovácko, stále 0-1. Ve 14. minutě otevřelo skóre Marek Havlík střelou z vnitřku 16 do protipohybu golmana po přihrávce Davida Puškáče. Hosté mají míč na levé straně, Blahuci dobře vyměnil míč s Stojčevským, který ještě přidává do středu hřiště. Tam je Trávník, ale k balonu se nedostal, trochu tu situaci podcenil, rád tak může liberecký Kušej. Na levé straně ještě více po levé ruce má Akajonda, který si balon zpracoval, před sebou má ale obránce Slovácka Andefeho. Teď dobrý oblouček Kušeje do pokutového území, kde je Mašek, který se s balonem přes Behiračeho obtočil a dostal se i ke střele, ale obránce z pobřeží Slonoviny balon tečoval mimo branku, to znamená, že Liberec bude mít další výhodu rohového kopu, to říkám v 29. minutě. Domácí Slovan prohrává se Slováckem 0-1, půl hodina hry za námi, 30. minuta, už se hraje tady pod ještěnem a Vasil Kušej pomalým krokem míří k postraní čáře, tak aby mohl rozehrát rohový kop. Ještě předtím zvedl obě ruce na znamení zřejmě nějakého signálu. Vasil Kušej už dnes prokázal, že má velmi dobrou kopací techniku, před několika minutami levačkou trefil břevno, tak uvidíme, co teď. Vasil Kušej znovu zvedá obě své ruce v pokutovém území. Všichni ulostlí hráči Slovanu, Kušej už je připravený a centruje do pokutového území více na zadní tyč, kde je Babula, ale k hlavičce se nedostal, odražený míč pro Hulku. Další přidávka na Babulu, ale hodně obtížná, nicméně Venis Babula to ještě zvládl, udržel míč na hrací ploše, centruje, ten jeho centr byl zblokovaný Stojčevským, takže tentokrát budou liberečtí vhazovat v bezprostřední blízkosti rohového praporku, což bude práce pro Josefa Koželuha, který má pod sebou volného Masopusta, ten se dostává k míči, stále Lukáš Masopust vrací Koželuhovi, liberečtí se dostávají na osu hřiště, kde je Bořil, po levé ruce má volného Kajonda, Lukáš Hulka teď zůstal v pozici levého křídelního hráče, Kajondo si balon zasekl a dává ho do středového kruhu na Bořila, další přidávka na levou stranu, Kušijova nepřesnost se stává kořistí Davida Puškáče, který přihrává na pravou stranu, tam je Jigli Ndefe v souboji s Kušejem. Ndefe už zkušeně nechal balon doskotačit do zámezí, protože posledním hráčem, kdo se dotkl toho míče, byl právě Vasil Kušej a hosté ze Slovácka budou vazovat. Z pravé strany Šimon Slončík bude exekutorem této situace. 31. minuta, Liberec Slovácko stále 0-1. V 10. kole fotbalové šance ligy Slončík otálí a hlavní rozhodčí mu odpočítává 5 sekund. Nakonec aut, který končí na hlavě Kajonda. Kostadinov se dostává k míči a ve středovém kruhu souboj Faj versus Blahut, liberecký středopolař úspěšnější, a tak jsou znovu domácí Severočeši u balónu. Hulka kombinuje s Bořilem. Ten má na levé straně ještě volného Kajonda, Kajondova průniková přidávka, ale znovu skončila jen na kopačkách Ndefeho, který kombinuje s Havlíkem a ten krásně nastartoval Ndefeho, ale velmi rychlé nohy má také Kajondo, který se k angolskému obránci stáhl. Teď zpětný pas na Slončíka, který je pod tlakem Maška, ale zvládl to na pravé straně a ještě konstruktivně rozehrál do středu hřiště na Trávníku a po něm Behirač a znovu může hrát Šimon Slončík, který si teď zasekl Alexandra Buška. prokázal. Šimon Slončík teď velké sebevědomí, navíc ještě vyměnil míč s Kostadinovem. Oblouček na Defeho, který hrudí sklepává pod sebe na Kostadinova. Dobrá kombinace hostujícího celku, který teď má míč na levou straně, na levé straně. 32. minuta, Liberec prohrává se Slováckem 0-1. Ve 14. minutě se prosadil Marek Havlík střelou z vnitřku 16 po zpětné přihrávce od Puškáče. Liberečtí jsou aktivnější, měli i jednu výraznou příležitost. Kušej, ale z hranice pokutového území levačkou trefil břevno. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál. Slovan bude vazovat z pravé strany, míč už drží v rukou Koželu, který má ve středu hřiště volného Masopusta, ten vrací Koželuhovi z prvního dotyku. Teď se snaží vysunout Josef Koželuh Maška, který končí na trávníku poté, co opět držel Behirače, ale tentokrát už to obránci Slovácka neprošlo. Mašek se hodně zlobí na hlavního rozhodčího a ukazuje mu, že to je v podstatě souboj co souboj, kdy má Behirače na Maškovi položené své ruce nebo ho dokonce hned tedy tahá za dres. Nicméně v řadě případů to bylo vzájemné, jak už jsem o tom mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport. Liberečtí budou mít výhodu standardní situace z pravé strany, ale hodně z hlouby pole. Tak uvidíme, nabízí se rozehrávka na krátko. Vasil Kušej už je připravený. Milan Heča, brankář Slovácka, si postavil jen jednočlenou zeď, ve které stojí Lukáš Vodlický, ale už v ní není vůbec, protože si spíše bude bránit Azize Kajonda, který je na ose hřiště. Kušej a jeho centr do pokutového území na zadní tyč, kde je Hůlka, který se dostal až do zakončení na podruhé, může pálit. Hůlkova rána byla zblokovaná, ale i kdyby padl gól, tak by neplatil, protože předtím, než se dostal Hůlka do zakončení, tak povalil na trávník zatím jediného úspěšného střelce tohoto zápasu, záložníka Marka Havlíka, a sudí Jakub Hůlkan se k tomu nedovolenému zákroku ještě vrátil. 34. minuta, stále sledujeme velice zajímavý zápas tady na stadionu Unisi. Byť liberečtí podle papírových předpokladů diktují tempo hry, tak prohrávají. A to o 14. minuty, kdy se prosadil Marek Havlík, jeden z nejzkušenějších hráčů v kádru Slovácka.
5: Budeme ho sledovat dál na Radiožurnálu Sport díky Lukáši Michalíkovi. Už za malý moment se vrátíme do Liberce. Mezitím můžeme připomenout, že tenistka Kateřina Siniaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Čanka Šuaji kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská a Stefániová 1-6 a 2-6. Přitom do té doby na turnaji nestratili ani set. Na jiném čínském podniku v Šanghaji prošel do osmifinále Jakub Menčík, a to po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem. Příště ho čeká Francouz Gea, přemožitel světové trojky Američana Bena Sheltona. Na Radiožurnálu Sport teď už bude znovu královat fotbalová šanceliga. Jen připomínám, od 18 hodin duel Sparta Pardubice, v 15 hodin začne zápas mezi Teplicemi a Sigmou Olomouc. Už ale běží duel mezi Slovanem Liberec a Slováckem a na starosti ho má reportér Lukáš Michalík.
6: 35. minuta, Liberec, Slovácko stále 0-1. Teď nepřesný centr Buška z levé strany. Před malou chvílí se řítili liberečtí do velmi zajímavé příležitosti. Kušej táhl ten break Slovanu po pravé ruce, měl v náběhu rychlonohého Babulu, ale nakonec to Kušej zbrzdil a lidově řečeno zadrbal, takže z toho nebylo žádné zakončení a Slovácko bude vazovat z levé strany, konkrétně Patrik Blahut, který už drží míč ve svých rukách a ukazuje svým ofenzivně laděným spoluhráčům, aby přišli blíže k němu. Nakonec se to nepodařilo a ten out podle toho dopadl, takže kombinují liberečtí, konkrétně Koželuh na pravé straně, zatím to bere na sebe. Teď přichází s balonem více do středu hřiště, kombinace přes Masopusta a Babula centruje z pravé strany do pokutového území, tam si ale míč nespracoval Mašek. Nicméně tlak Slovanu může pokračovat. Teď už je na hranici 16 s balonem u Kopaček, Masopust zase přesouvá na levou stranu k Buškovi. Zpětná přidávka na Kajonda, po něm opět Masopust, který vrací Kajondovi a Aziz Kajondo se snaží uvolnit přes Havlíka, ale ten poctivě vykrokovává svého soupeře. Kušej se dostává k míči na levé straně, snažil se obloučkem ještě dostat míč k Masopustovi, to se mu nepovedlo a následně Jiglin Defe odkopl balon přes Kušeje, míč končí v zámezí. Slovácko bude vazovat z pravé strany, už se hraje 36. minuta tady na libereckém stadionu Unisi a domácí Slovan v 10. kole fotbalové šanceligy stále prohrává se Slováckem 0-1. Vazovat bude Šimon Slončík z pravé strany. Počká si na to, kdo mu naběhne, nabízí se aut na Puškáče, který je hodně silný, zády k brance, ale teď už sudímu Vulkanovi došla trpělivost a odpočítával sekundy Slončíkovi. Slončíkovi a následně tedy out otáčí, protože Slončík to jednoduše nestihl. Kajondo má míč na levé straně a předává ho Kušejovi, který z prvního dotyku vrací Kajondovi. Kombinace Liberce na malém prostoru přes Bořila se balon dostává na osu hřiště. Uvnitř středového kruhu už je Hůlka, po pravé ruce má Volného o Koželu a Liberec opět hledá prostor, kudy by mohl zahrozit, zatím ho nenachází. Bořil na levé straně, jeho dlouhý pas levačkou na nabíjajícího Maška, který je hodně přesný. Mašek si ten balon před Behiračem zpracoval, je na hranici pokutového území z levé strany, zpětný pas na Alexandra Buška, který táhne míč do středu hřiště, nechává ho Masopustovi, ještě Kajondo musí zabrat, aby udržel míč na hrací ploše. Slovácko se teď výhradně soustředí na bránění, stále vedou hosté tady na stadionu Unisi 1-0 v 37. minutě. Pas na pravou stranu, kde byl Koželuch, ale už to měl obtížné. Balon sice udržel na malou chvíli na hrací ploše, ale od jeho hlavy míč skončil v zámezí. Slovácko bude rozehrávat opět od svého brankáře Milana Heči. 38. minuta, blíží se pomalu ale jistě závěr prvního poločasu a liberečtí fotbalisté stále v lize prohrávají se Slováckem 0-1. Ve 14. minutě se prosadil hostující záložník Havlík. Dlouhý pas Heči na levou stranu, kde si balon dobře zpracoval Blahut, ale následně už nepřihrál přesně a teď Lukáš Mašek měl s míčem postupovat směrem dopředu, ale byl trochu dezorientovaný, přihrál pod sebe a možná jste slyšeli pod mým hlasem to zklamání domácích příznivců. Liberečtí jsou každopádně u balónu Hůlka a po něm Bořil, který opustil s míčem středový kruh, na levé straně Kajondo, který ještě kombinuje s Buškem, ten mu vrací, dobrá narážečka, Kajondo je teď hodně rychlý, Kostadinov hon mu nestačí, Kajondo dává pod sebe, tam byl faj, ale přihrávka Azize Kajonda nebyla přesná, defenziva Slovácka si poradila, ale dobrá práce ugandského reprezentanta, teď mají míč hosté ze Slovácka na pravé straně, ale v zápětí ho Havlík ztratil a tak je na tahu opět Kajondo na levé straně, který kombinuje s Kušejem, Kušej souboj 1-1 se Slončíkem, ještě přičukl Kajondovi, který centruje, ten centr byl tečovaný, nebyl. Nakonec nebyl, Kajondovi to uletělo. Takže Milan Heča mohl zůstat klidný a právě on za malou chvíli bude rozehrávat od branky Slovácka. 39. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, utkání 10. kola fotbalové šance ligy. Souboj druhého týmu tabulky s předposledním zatím vyznívá pro outsidera, protože Slovácko pod ještědem vede 1-0. Dlouhý nákop na Puškáče, který dobře hlavou ještě prodloužil mít za sebe na nabíhajícího Vodlického, ale s ním už si poradil jeho bývalý spoluhráč ze Slávie Bořil. Liberečtí u balónu, dlouhý nákop Hůlky, který se dostal až k Maškovi. Mašek následně se dostal přes Behiračeho a ten si musí dávat pozor, aby nedostal druhou žlutou kartu a to se s největší pravděpodobností stane, protože Joslin Behirač před malou chvílí Lukáše Maška viditelně fauloval a dostal tedy žlutou kartu. Nejspíš tedy to bude jeho první žlutá karta, byť já už jsem referoval o tom, že před malou chvílí, ne, nakonec to byl Stojčevský, takže veškeré vzrušení zbytečné. Je to první žlutá karta pro Behiračeho, tím hráčem, který před několika minutami zastavil ten slibně se rozvíjící break, tak byl Andrej Stojčevský, takže zatím tedy budou fotbalisté Slovácka dohrávat v 11, ale teď se budou muset bránit, protože liberečtí mají k dispozici velmi zajímavou standardní situaci. V podstatě z osy hřiště, možná z 28-27 metrů a to už je pozice, odkud třeba takový Vasil Kušej rozhodně umí zakončit. 40. minuta, Liberec Slovácko 0-1, ale liberečtí teď budou mít velmi zajímavou příležitost k tomu, aby skóre srovnali. Vasil Kušej zřejmě k té exekuci nikoho nepustí, to je vidět. Milan Heča si teď pozorně staví zeď, která bude trojčlená, pokud zatím tedy správně vidím, Stojčevský, Behirač a je tam také David Puškáč. A připravený u míče je Vasil Kuši. Je tam také jeden levonohý fotbalista Aziz Kajondo, tak aby zmátl případně brankáře Heču, ale vsadil bych v podstatě všechno, co mám na to, že bude rozehrávat Vasil Kušej. Ten už se rozebíhá, Kušej pálí přes zeď, dobrá rána, Heča byl včas u své levé tyče a balon vytěsnil tedy mimo branku. Další rohový kop pro Slovan, 41. minuta, hosté ze Slovácka stále na stadionu Unisi vedou nad Libercem 1-0. Vasil Kušej si teď dá takový poklus k rohovému praporku, tak aby opět rozehrál další standardní situaci a uvidíme, koho bude hledat Lukáš Hůlka, stejně jako Jan Bořil jsou připraveni v pokutovém území. Kušejův centr do 16 hledá právě Hůlku, ještě odražený míč pro Fajeho z matky v 16. Liberce, tak uvidíme, jestli se dostanou liberečtí do zakončení. Nakonec ne, ale jejich tlak může pokračovat. Na levé straně je Bužek, který už může centrovat do pokutového území, hledá Hůlku na zadní tyči, je tam také Kušej, opět se balon odráží k Hůlkovi, Slovácko reklamuje ruku, ale ve hře se pokračuje, Blahut a jeho odkop. končí jen na hlavě Josefa Kouželuha, po něm na pravé straně může hrát Vasil Kušej, 42. minuta, Liberec Slovácko stále 0-1, ale domácí tlak může trvat. Masopust opět startuje na pravé straně Kušeje, který to zatím zkouší 1-1 v souboji s Trávníkem, 1-1, tedy oba dva končí na Trávníku a bude z toho další standardka pro Slovan, byť ten souboj byl tak 50-50, bych řekl, tak se asistentka rozhodčího Lucie Ratajová nakonec přiklonila k tomu, že Michal Trávník byl tím, který fauloval, no a Jakub Vulkan tedy foukl do své píšťalky. Další standardní situace pro Liberec, 42. minuta, Slovan stále prohrává se Slováckem 0-1 a Vasil Kušej už se znovu tedy balón připravuje na Trávník. Ve zdi Slovácka aktuálně jediný Lukáš Vodlický. A Vasil Kušej už je připravený pro to, aby rozehrával. Vasil Kušej bude tedy centrovat z pravé strany, už posílá míč do pokutového území, kde hledá Maška. Ten se vyšrouboval k hlavičce a jen o několik možná decimetrů minul branku Milana Heči, který zasahovat nemusel, ale to byla další velmi výrazná příležitost domácího Slovanu, který v 10. kole fotbalové šance ligy i po další neproměněné šanci Lukáše Maška prohrává se Slováckem 0-1. Rozdílovým střelcem tedy zůstává Michal Havlík, který se prosadil konkrétně ve 14. minutě, pochopitelně ne Michal Havlík, ale Marek Havlík. Heča a jeho dlouhý nákop na Puškáče, ale s ním si věděl rady Bořil. K odraženému balonu se dostává Kostadinov, který sklidnil celou situaci a kombinuje se Stojčevským. Na levé straně prostor pro Vodlického, který se snaží zakombinovat s Blahutem, toho před sebe ale nepustil Hůlka. A hrát tak mohou Liberečtí. Konkrétně Babula na pravé straně kombinuje s Buškem, ten má za zády Trávníka a ten se dostává k míči. Po něm může hrát také Kostadinov, Puškáč v souboji s Kušejem. Kušej končí na Trávníku, ale bude z toho auto pro Slovácko, protože právě šikovný křídelník Liberce byl tím posledním, který se dotkl balónu. Vhazovat tedy bude Andrej Stojčevský. 44. minuta, 10. kolo fotbalové šance ligy. Liberec, Slovácko stále 0-1. Aut na Behirače, který má pod sebou také volného golmana Heču. Ten se snaží otočit těžiště hry na pravou stranu. Dlouhý pas na Ndefeho, který svedl souboj s Kajondem. Oba dva hráče balon přeletěl. Vazují tedy Liberečtí, Kajondo má pod sebou volného Bořila a k balónu se dostává také Lukáš Hůlka, který už byl několikrát v pokutovém území dnes poměrně v dobrých pozicích, ale vždy mu něco chybělo, buď krok do zakončení se nedostal, anebo dostal, ale předtím fauloval, takže případný gol by stejně neplatil. Jan Bořil, liberecký obránce, už s míčem u kopaček překročil půlící čáru, kombinuje s Kajondem, který byl pod tlakem Puškáče, a tak okamžitě vrací Bořilovi uvnitř středového kruhu prostor pro Lukáše Hůlku, který se rozlíží kolem sebe, nakonec kombinuje s Masopustem, ale ten je pod tlakem ne dvojice protihráčů. Hůlka se dostává k balónu na pravé straně Koželuch, ale Liberečtí teď nevědí kudy. Nevědí kudy, protože defenziva slovácké je sformovaná. Lukáš Masopust a jeho průniková přihrávka na Maška. Nicméně ta přidávka nebyla přesná. Už se hraje 45. minuta, takže nebude dlouho trvat a dozvíme se nastavení prvního poločasu. Liberečtí u míče, konkrétně Kajondo, který se dostává k míči na hranici 16. Protisměrná klička do středu hřiště. Nakonec Kajondo ještě kombinuje s Buškem. A k míči se dostává Masopust, který má před sebou Kostadinova. Na levé straně Kajondo, ale jeho přidávka nebyla přesná, trefila jen Havlíka, ke Kajondovi se ale se štěstím balon vrátil, po něm už může hrát Faj a u míče je Masopust, Bužek, míč létá z kopačky na kopačku, Bužek si hledá střeleckou pozici, už by mohl vypálit a trefuje ruku jednoho z protihráčů, ale pokračuje se ve hře a nakonec je písknutý faul Alexandru Buškovi, takže Slovácko bude pokračovat ve hře. Mezitím tedy Michal Trávník leží na Trávníku poté, co byl podle názoru hlavního rozhodčího faulovaný Alexandrem Buškem. Ještě jedna minuta nad rámec základní hrací doby v prvního poločasu, to nejpodstatnější. Fotbalisté Slovanu prohrávají v 10. kole fotbalové šance ligy se Slováckem 0-1. Ten zatím rozdílový gól v tomto utkání vstřelil ve 14. minutě Marek Havlík, který se dostal k míči v podstatě na penaltě, poté co mu přihrával pod sebe David Puškáč. No a Marek Havlík byl v dobré střelecké pozici a Tomáš Koubek v brance Liberce s tím zakončením nemohl dělat vůbec nic. Za malou chvíli už budeme pokračovat ve hře z toho nastaveného času. Sice už uteklo zhruba 50 sekund, ale vůbec se nehrálo, takže předpokládám, že ještě minuta nad rámec základní hrací doby bude nastavená. Dlouhý pas Milana Heči na pravou stranu, balon letí na Puškáče, ale toho přehlavičkoval Bořil. Liberečtí mají míč ve středu hřiště, ještě dopísknutý faul a jednoho z libereckých fotbalistů teď se zlobí domácí, že nedostali výhodu. Ale bylo tam podezření na zranění v oblasti hlavy, takže si myslím, že Jakub Hulkan, hlavní rozhodčí, citlivě přerušil. Tím spíš, když vlastně Alexandr Bužek ještě teď není na nohou a zřejmě mu je něco výraznějšího, ale věřme tomu, že bude pokračovat ve hře. Bužek už se zvedl z trávníku a bude moci hrát. Koubek a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, tam je dvojice Faj, Babula, ale úspěšný v hlavičkovém souboji byl Stojčevský a ještě mohou fotbalisté hostujícího celku zautočit, nicméně Lukáše Vodlického následně odzbrojil. Falu Faj, další zpětný pas na Koubka, který volí dlouhý nákop na Maška, ale Maška před sebe nepustil Šimon Slončík. Nicméně tlak Slovanu může trvat. Ještě Vasil Kušej před hranicí pokutového území se snaží vytvořit si střeleckou pozici, ještě přidává na pravou stranu, kde je Koželuch. Zpětný pas na Koželuha, respektive na Babulu. Do kombinace se zapojuje také Kušej, který centruje, ale ten centr byl zblokovaný. Out pro Liberec v samotném závěru nastaveného času. Lukáš Masopust vrací Kušejovi, který dává opět Masopustovi. Centr nepřichází, ale liberečtí jsou stále u balónu, konkrétně Kajondo na ose hřiště, který si zasekl trávníka. Nastavený čas už je minulostí, už se jde dokonce polovina třetí, byť avizovaná byla jen jedna minuta. Liberečtí stále kombinují a pozor, Kajondo pálí a Slončík vyhlavičkoval mimo pokutové území. Je konec prvního poločasu. Spokojenější do kabin odcházejí fotbalisté Slovácka, kteří vedou od 14. minuty tady na stadionu Unisy 1-0. Zatím jediný gól vstřelil tedy Marek Havlík po přihrávce Davida Puškáče. Liberečtí měli zajímavé střelecké příležitosti. Vasil Kušej trefil břevno, ale Milan Heča stále branku neinkasoval. To znamená, že se vrátíme sem na stadion Unisy po poločasové přestávce zhruba za 15 minut.
5: Říká Lukáš Michalík a samozřejmě to tak bude. My teď ale měníme nejen místo, ale také sporty, protože míříme na pardubické dostihové závodiště, kde už za zhruba hodinku a čtvrt odstartuje 136. velká pardubická. Právě teď se ale běží také druhý nejprestižnější dostih právě v Pardubicích a to je cena Labe. U mikrofonu Radiožurnálu Sport jsou reportéři Tomáš Petr a také Jakub Marek.
8: Krásné odpoledne, přesně tak, cena Labe, to je tradičně druhý nejprestižnější dostih odpoledne, kdy se jede velká pardubická cena Labe, to je taková předzkouška právě velké pardubické, do ní směřují koně, kteří v následujícím roce právě míří do velké Pardubice a teď už máme za sebou respektive 6 koní, 14 překážek, v čele je Vienna Calling.
9: 25 překážek celkově připraveno pro tenhle dostih, Vienna Calling na čele, za ním Black Star, No Risk, No Fun a George of Beaumont, to je tedy první čtveřice koní na čele, tedy Vienna Calling v sedle s Jakubem Kocmanem.
8: Cena Labe, to je hodně podobný dostih velké pardubické, ten kurz je obdobný, samozřejmě se neskáče velký taxisův příkop, ten se skáče pouze jednou v roce právě při velké pardubické, ale ostatní velké těžké skoky jsou v kurzu stejně tak jako Oranice, ale teď Vienna Calling stále v čele toho šestičleného pole před suchým příkopem, teď budou za lesík vbíhat právě koně šestice koní, vypadá toho šestičleného pole před suchým příkopem, teď budou za lesík vbíhat právě koně šestice koní, vypadá to, že impas už úplně

0: tohle dostihu, ale jak se ukázalo v tom minulém dostihu, není to úplně šťastná strategie, protože v tom minulém dostihu Hibernian odtáhl prakticky celý ten závod a nakonec odešel poražen.
1: Stále čekám, kdy začne přidávat na tempu No Risk No Fun. Teď velký anglický skok, to je předposlední velký skok právě tohoto kurzu. I kurzu Velké Pardubické, ten závěr už je téměř totožný, poslední čtyři překážky před šesticí koní No Risk No Fun. To je kůň, na kterém sedí Jan Faltejsek. Původně v jeho sedle měl být Josef Bartoš, ale ten spadl v tom prvním dostihu a nakonec to vypadá, že nakonec nenastoupí do dnešní Velké Pardubické a z šestice koní už je aktuálně pětice.
0: Black Star s Ondřejem Velkem, teď stažen z toho dostihu, Ondřej Velek zastavil svého koně a pokračujeme tedy pouze v pěti. Věna Kolink neustále na čele, Jakub Kocman udává tempo od startu a zdá se, že to vydrží až do cíle. Je otázkou, jestli George of Beaumont anebo Impasse dokáží ještě atakovat v té cílové rovince, protože Věna Kolink na tom předposledním skoku půjde stále z prvního místa dostihu a teď už jen ten 25. steeplechase skok bude čekat pro koně. Věna Kolink na čele, George of Beaumont a Impasse druhé, třetí místo, No Risk No Fun s mírnou ztrátou na čtvrté pozici.
1: Stále to vypadá, že Jakub Kocman má, jak se říká, plné ruce, stále Věna Kolink ještě má hodně sil a teď už bude vočit na pravou ruku do cílové rovinky. Věna Kolink letos ovládl dva starty tady v Pardubicích, jedné s favoritem, ale teď, když vbíhá do cílové rovinky, tak se už těsně za něj dostává na druhou pozici Impasse. Jsou to oba svěřenci Stanislava Popelky, jak Věna Kolink, tak Impasse a bude to souboj o vítězství právě mezi touto dvojicí o třetí pozici. Tam bojují další tři koně, ale teď buď Věna Kolink nebo Impasse. Stále Věna Kolink v čele, ale Impasse se nezdává. Už to ale je jasné. Favorizovaný Věna Kolink s Jakubem Kocmanem vítězí v ceně Labe na druhém místě. Impasse, oba svěřenci Stanislava Popelky, v sedle Impasse Jan odložil na třetí pozici. Nakonec se dostal No Risk No Fun s Janem Faltejskem. To jsou všechno žokejové, které uvidíme v 15 hodin a 30 minut na startu 136. ročníku Velké Pardubické. A já jen doplním to, o čem jsem začal mluvit během dostihu ceny Labe o 1 milion korun, že Josef Bartoš nejdřív, tady byla informace, že i přesto, že spadl, nakonec pojede, ale lékaři ho prý nepustí do Velké Pardubické. Mohlo by to být něco vážnějšího při na nějakém dalším pádu, takže bohužel tento trojnásobný vítěz Velké Pardubické nebude v sedle Arua Cariase právě po 15. hodině a 30. minutě. My own.

0: Po dvou letech se na obrazovky České televize vrátila taneční show Stardance, aneb když hvězdy tančí. Mezi celebritami se na parketu objevilo v průběhu let mnoho sportovních osobností, včetně našich expertů a kolegů tenistky Andreje Sestiny Hlaváčkové nebo paralympionika Jiřího Ješka. Letos se soutěže účastní i bývalý tenista, bronzový olympijský medailista z her v Rio de Janeiro Radek Štěpánek. Jak se mu dařilo, to si řekneme v naší tradiční rubrice o sociálních sítích, kterou dnes připravila Anna Skalová. Už je ve studiu, přeji hezký den.
1: Hezký den. Dvojnásobný grandslamový vítěz v mužské čtyřhře odstartoval soutěž tancem Čača, který se svou taneční partnerkou Vandou Bartošovou Dětinskou předvedl na píseň Should I Stay or Should I Go. Od porodců dostal celkem 20 bodů a momentálně je na děleném čtvrtém místě. I fanoušci byli s jeho výkonem spokojeni a video na oficiálním Instagramu soutěže, kde Štěpánek tancuje, doslova zaplavili pozitivní komentáře.
0: Zůstaneme u tenisu, ale půjdeme do světa, kdo teď předvádí představení ještě stále na tenisovém kurtu, o kom je řeč?
1: Budeme se bavit o Alexandru Zverevovi z Německa, na kterého se v poslední době objevují stížnosti. Na turnaji v Šanghaji ve druhém kole porazil domácího Wu a na síti X se následně objevilo vyjádření čínského tenisty, který s chováním svého soupeře nebyl spokojen. Během zápasu došlo k několika incidentům, pádům, stížnostem na osvětlení a gestům směrem k síťové pásce. Nešlo jen o tenis. Cituje Wu a mimo jiné web Tennis Temple. Podle něj Němec vše dělal, aby narušil rytmus zápasu a znovu získal klid.
0: Zverev ale rozčilil fanoušky ještě něčím, o čem je řeč.
1: Účet Jose Moron na sociální síti X sdílel video z tréninku německého tenisty. Australský tenista Chris Hewitt se měl jít připravovat na jeden z kurtů, který se rezervoval na 12 hodin. Musel ale odejít na jiný, protože Zverev na daný dvorec dorazil o téměř hodinu a půl později a kurt tak nebyl volný. Podle některých fanoušků se jedná o neúctu k mladšímu Australanovi. Hewittovi je totiž teprve 17 let.
0: 13 hodin 59 minut na radiožurnálu Sport jsme probrali, co se řeší na sociálních sítích, a to díky Aně Skalové, která byla teď ve studiu. Díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Za malou chvíli už začne druhý poločas fotbalové šance ligy v zápase mezi Libercem a Slováckem. Budete u toho, díky radiožurnálu Sport nabízíme přímý přenos.

I v příštím týdnu se nás vyplatí poslouchat, pokud se díky nám a vašim vědomostem chcete podívat na nějakou z velkých sportovních akcí. Namátkou se teď můžeme mrknout na ceny, které pro vás budeme mít v našich soutěžích. Rozdáme lístky na fotbalovou Evropskou ligu mezi Spartou a norským Lillestrømem nebo na nejvyšší soutěž, a to na duel mezi Sláví a Hradcem Králové. Ani hokejoví nadšenci ale nebudou mít smůlu, hned několikrát budete moct vyhrát lístky na Tip Sport Extraligu, a to na zápas Kladno Brno. A pokud ještě nemáte lístky na desítku Pavla Horváta živě v Olomouci, kde budeme už 19. října, tedy za týden v pondělí, tak i tyto v úzovkách lupeny vám nabídneme. Pokud si ale místo na sestavu Horvát, Panenka, Hubník chcete zajistit už teď, tak můžete, a to na našem webu radiožurnalsport.cz. Samozřejmě na akci v Jazz Tibet Clubu nebude chybět legenda československého fotbalu, autor dloubáčku z Bělehradu Antonín Panenka, a s ním také speciální host, bývalý reprezentant nebo spoluhráč třeba Pavla Horváta z Plzně, Roman Hubník. Je to na vás, zda budete čekat na soutěž. Ta tradiční přes týden je ráno v 8 hodin a 50 minut, ale samozřejmě budeme soutěžit také během dne, anebo si lístky můžete koupit na desítku Pavla Horváta živě už teď. Jedno je jisté, budeme se na vás jednoznačně těšit.

0: 14 hodin a 5 minut ještě předtím, než se vydáme na druhý poločas fotbalové šance ligy mezi Libercem a Slováckem, tak rychle ze studia radiožurnálu Sport zamíříme v uvozovkách do Singapuru, kde odstartovala velká cena vozů Formule 1 a na dálku sleduje právě tento závod také reportér David Prouza. Vítám tě, hezký den.
1: Krásný den a pojďme na to. Dvě kola odjeta, respektive jedno a do druhého teď vjel, co by lídr závodu Max Verstappen. V tuhle chvíli už také závodní komisaři povolili použití těch...
0: Davide, musím se ti omluvit, protože mám informaci, že v Liberci se bude kopat penalta a tak nechceme o tento moment na radiožurnálu Sport přijít. Fotbalový zápas Liberec-Slovácko a Lukáš Michalík.
2: 49. minuta, Liberec aktuálně prohrává se Slováckem 0-1, ale brzy bude moct vyrovnat, protože bude mít Slovan výhodu pokutového kopu, který s největší pravděpodobností bude zahrávat Vasil Kušej. Před malou chvílí nový muž na hrací ploše, Matěj Mikulenka, dostal míč do 16, udělal kličku ještě svému soupeři, který ho fauloval podle názoru hlavního rozhodčího Vulkana. Samozřejmě ta situace se bude řešit ještě u videa, ale v tuto chvíli to vypadá, že liberečtí budou za malou chvíli kopat penaltu. Vasil Kušej drží míč ve svých rukou, muž, který si výrady v podobných situacích má velké sebevědomí, ale ta situace se samozřejmě ještě nějakým způsobem konzultuje a pánové Kocourek a Adam, kteří sedí na pražské Brumlovce u videa, zřejmě mají práci, protože jinak by to bylo vyřešené hned. Aktuálně tedy platí 49. minuta, Liberec Slovácko 0-1, zatím jediným střelcem tohoto utkání Marek Havlík, který se prosadil ve 14. minutě po přihrávce Davida Puškáče. A pozor, teď se možná dozvíme, ne úplně verdikt, ale jasné je to, že na celou situaci se jde podívat ještě Jakub Vulkan k monitoru, což pro liberecké příznivce neznačí nic dobrého, protože pokud se tedy jde hlavní rozhodčí podívat, byl přivolaný svými asistenty u videa, tak je dost pravděpodobné, že ten svůj verdikt zruší a přehodnotí. Ale uvidíme, na to si ještě musíme počkat. 50. minuta, Liberec Slovácko 0-1. Připomínám, že domácí kouč Branislav Fodrek na ten nepříznivý vývoj zápasu zareagoval poločasovým střídáním. Poslal na trávník už zmiňovaného Matěje Mikulenku a nechal v kabině Lukáše Masopusta, takže jednoznačné posílení ofenzivy. Gólman Milan Heča, brankář Slovácka, se teď rozcvičuje, aby úplně nevychladl a běhá ve vlastním pokutovém území. Jakub Vulkan tedy teď celý moment a souboj Matěje Mikulenky s obráncem sleduje u svého monitoru. Už ale běží na trávník. A jaký bude verdikt? Verdikt je takový, že penalta se kopat nebude, takže fotbalisté Slovácka si mohou vydechnout. Nešlo to úplně rozklíčovat odsud z komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport. Matěj Mikulenka se tam dostal do nějakého souboje, ale ta intenzita zřejmě nebyla taková, aby musel být trestem pokutový kop. To znamená, že Slovácko i dál v 51. minutě vede v Liberci 1-0 a bude moci...
0: A my za malou chvíli půjdeme na přímý přenos Lukáše Michalíka z duelu Liberec-Slovácko. Jelikož se penalta tedy kopat nebude, tak teď už může naplno na 100% dostat prostor také náš motoristický reportér, expert David Prouza. Tak jak vypadal start velké ceny Singapuru vozu Formule 1?
1: Posluchač radiožurnálu Sport může být úplně v klidu. Změnilo se akorát počet odjetých kol, pořadí na prvních pozicích je stejné. Max Verstappen, držitel pole position, vyrazil do závodu možná trochu později, měl reakční čas horší než Charles Leclerc z Ferrari na druhém místě, nicméně zkušeností a schopností brzdit opravdu co nejpozději do první zatáčky udržel první příčku a s ohledem na to, že se v Singapuru opravdu složitě předjíždí, tak před Charlesem Leclerkem je tedy opravdu velmi náročný úkol, protože předjet Maxe Verstappena i na okruzích, kde to jde lehčeji, tak je náročné a tady si myslím, že je to skoro nemožné. Cesta možná, jak porazit Verstappena, bude přes boxy, takzvaně přes ty zastávky u mechaniků. Nechme se překvapit, aktuálně odjeta 4 kola z 62. Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa, vede před Charlesem Leclerkem a Lewisem Hamiltonem, tedy pilot Red Bullu, před dvěma jezdci Ferrari.
0: Budeme o tom informovat na radiožurnálu Sport, tedy o průběhu velké ceny Singapuru vozu Formule 1. Teď ve studiu s informacemi David Prouza. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my míříme znovu do Liberce na utkání fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem a Slováckem. Slovo má reportér Lukáš Michalík.
2: 52. minuta, Liberec Slovácko stále 0-1, ale v úvodu druhé půle mají liberečtí opravdu až drtivý tlak. Před malou chvílí pálil v dobré pozici Babula, ta jeho rána byla zblokovaná. Kušej si tak střihne v krátkém časovém sledu druhý rohový kop. Teď uklidňuje své spoluhráče, chce si to celé dobře připravit. Ještě zřejmě tedy hlavní rozhodčí řeší něco se svými asistenty u videa. Napadá mě, že Babula trefil ruku některého z protihráčů, ale na penaltu to nebude, takže další roh Vasila Kušeje, který už je připravený u rohového praporku, rozehrává nakonec nakrátko přes Koželuha, který vrací Kušejovi. Tento teď má na levačku a centruje do pokutové území. Dobrý balon na zadní tyč, tam se nedostal nikdo. Do zakončení ještě může hrát na odraženém míči Bořil, který vrací do pokutového území. Tam je mimo jiné Mašek a také Bužek a Mikulenka. Hrát může Kušej, na pravé straně jeho centr zblokovaný. Šance pro Koželuha, který vrací do 16, ale Behirače teď byl úspěšný v osobním souboji, tlak Slovanu, ale dál pokračuje. Bořil se dostává k míči, 54. minuta, Liberec Slovácko 0-1. V 10. kole fotbalové šance ligy už je tady trochu větrno. Na stadionu Unisi uvidíme, co teď Alexandr Bužek, který je v obležení hned dvojice protihráčů, nakonec skončí na trávníku, dopísknutý faul. Slovácko by jinak mohlo vyrazit do rychlejšího protiútoku, ale veškeré vzrušení zbytečné, naopak domácí budou mít výhodu standardní situace. Připomínám, že před malou chvílí se zdálo, že domácí budou kopat pokutový kop po faulu na Matěje Mikulenku, ale po zásahu asistentů u videa hlavní rozhodčí Vulkan to své rozhodnutí přehodnotil. Za malou chvíli standardka pro domácí Slovan. Vasil Kušej tradičně u balónu, je to z hodně velké dálky, více z levé strany, takže se nabízí centr do pokutového území. 54. minuta, 10. kolo fotbalové šance ligy, Liberec 0, Slovácko 1. Vasil Kušej nakonec zřejmě vystřelil, ale ta střela nebyla vůbec razantní a Milanu Hečovi nenadělala žádné problémy a golman Slovácka tedy za malou chvíli bude moci pokračovat ve hře. Rozehrávka nakrátko přes stopera Slončíka. Na levé straně se hlásí Vorlický, který je volný, byť o něm Koželuch velmi dobře ví. Zpětný pas na Heču, dlouhý balon tentokrát na Puškáče, který si zpracoval krásně balon před Bořilem. Poté skončil na trávníku, ve hře se pokračuje. Kušej Behirače ho okamžitě dorazil a dostal se k míči. Slovácko může kombinovat, Kostadinov po něm trávník v blízkosti středového kruhu. Do kombinace se zapojuje také Puškáčeho sklepnutí na Blahuta, ale přesné nebylo. A tak budou kombinovat liberečtí. Konkrétně má míč u kopaček jejich golman Koubek, po něm Kajondo, na levé straně Mikulenka se dostává k míči, ale balon mu teď podjel pod kopačkou. Takže vazovat budou fotbalisté Slovácka. 55. minuta, Slovácko stále vede v Liberci 1-0 a domácí tlak z úvodu poločasu hosté otupili. A teď budou vazovat z pravé strany, kde už je připravený Šimon Slončík, jeho auto na Puškáče, který dnes také hraje velice dobrý zápas, ale teď zvládl zpracovat útočníka Slovácka. Bořil aut pro Liberec z levé strany, Kajondo drží míč v rukou a pod sebou má volného Bořila, ten předává Hůlkovi, kterého se snaží napadat Vorlický. Ještě více na pravé straně je Koželuch pod tlakem Blahuta. Koželuchův dlouhý pas končí v zámezí, to Babula nemohl stihnout. To znamená, že hosté budou vazovat aut z levé strany. Branislav Fodrek teď hodil hostujícímu hráči balon, tedy Stojčevskému, ten chtěl ale ještě ušetřit cené sekundy a tak si došel pro jiný. Stojčevský čeká na pohyb svých spoluhráčů, nakonec se utrhl Havlík, který sklepává Blahutovi. K Vorlickému se míč nakonec dostane, protože teď trochu lehkovážně si počínal Josef Koželuch při bránění, ale měl štěstí, protože právě Vorlický byl tím posledním, kdo se dotkl míče předtím, než opustil hrací plochu. Dlouhý nákop golmana Koubka na Maška, který dobře sklepl pod sebe, tam je Mikulenka. Mikulenka pálí přízemní rána, ale golman Milan Heča byl opět připravený. Propagační střela ex-olomouckého útočníka nemohla nadělat vrásky na čele Milana Heči, který okamžitě rozehrává přes Stojčevského. Ten má ještě více vlevo Blahuta, kterému adresoval přesnou předávku a Vorlický se teď snažil obtočit kolem Koželuha. Tomu sice vyšlo, ale následně se Hůlka dostal před Puškáče. A Lukáš Hůlka byl faulovaný, liberečtí vhazují, nakonec to tedy byla výhoda. A nepřesnost v podání Vasila Kušeje, jeho přihrávka skončila v zámezí, takže Slovácko bude pokračovat ve hře. 57. minuta. Stále posloucháte přímý přenos úvodního zápasu nedělního programu 10. kola fotbalové šance ligy a předposlední tým tabulky Slovácko vede na stadionu 2. Liberce 1-0 a to díky brance Marka Havlíka za 14. minuty. Střídání Slovácka, odchází Lukáš Vorlický, který tedy den zvládl 57 minut. a na trávník přichází se šestkou Martin Šviderský, což je jednoznačné tedy
0: posílení. Střídání na radiožurnálu Sport v Liberci využijeme ke střídání také sportu na naší stanici ve 14 hodin a 15 minut. Teď tenis, wimbledonská vítězka Linda Nosková se totiž kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje kategorie WTA 1000 ve čínském Wuhanu. Hlavní soutěž odstartuje už zítra, řekla to televizi Kanal Plus Sport, s tím, že se pokusí připravit na listopadový turnaj mistryň, kam se letos poprvé v kariéře kvalifikovala. Můžeme se kouknout také na velkou cenu Singapuru vozů Formule 1. Stále ale platí, že ve vedení je Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, který odstartoval také právě z prvního místa. Jezdci za sebou mají zatím 7 kol a na čele, respektive v čele, se nic nemění. Na druhém místě je Moňačan Charles Leclerc z Ferrari a na třetím místě také červený vůz Ferrari, ve kterém se sedí tentokrát Lewis Hamilton. Čtvrtý je aktuální lídr průběžného pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Na radiožurnálu Sport teď už znovu fotbalová liga. Připomínám, v 18 hodin Sparta Pardubice, v 15 hodin Teplice Olomouc, ale teď už zápas, který se hraje Liberec Slovácko a reportér Lukáš Michalík.
2: 59. minuta se hraje tady pod ještědem a liberečtí stále prohrávají se Slováckem 0-1. Před malou chvílí byl faulovaný liberecký obránce Kajon do standardka pro Slovan, ale z blízkosti půlící čáry z levé strany. Rozehrávka na krátko kušej si vybral Buška, který se teď rozjíždí kolem sebe, dělá kličku Puškáčovi a dává průnikový pas na Babulu. Aleksandr Bužek se ale ještě předtím dostal do souboje s Davidem Puškáčem, který jej fauloval, takže k celému tomu momentu se ještě vrátí hlavní rozhodčí Vulkán. Puškáč uvidí za ten zákrok žlutou kartu, takže liberečtí budou mít výhodu v další standardní situace. A to v 59. minutě, kdy favorizovaný Slovan prohrává s mužstvem Slovácka 0-1. Teď pozor, protože Bužek má zřejmě nějaké výraznější problémy a na trávník už vbíhají tedy lékaři týmu Slovanu. Okamžitě Vasil Kušej společně s Bořilem gestikulovali na lavičku, že to chce rychlou pomoc, a s Alexandrem Bužkem to tady aktuálně nevypadá vůbec dobře. Jeho zdravotní stav jde zkontrolovat i Lukáš Mašek. My tak máme prostor.
0: A tak doufejme, že to nebude nic vážnějšího. Na radiožurnálu Sport se samozřejmě dozvíte, jak jsou na tom fotbalisté Liberce v utkání se Slováckem. Můžeme nalákat také na hokejovou Tipsport Extraligu. Ta dnes nabídne kompletní kolo, a to tedy už 10. v této sezóně. O 10. vítězství budou bojovat hokejisté Třince a pokusí se tak vylepšit vlastní rekord. Aktuálně mají na svém kontě 9 vítězství a v dnešním šlágru v 6:30 večer nastoupí na ledě Pardubic, tedy aktuálního mistra. Vše ale začne už v 15 hodin. Pražská Sparta přivítá Vítkovice, o hodinu později, tedy v 16 hodin, Mladá Boleslav přivítá Litvínov, v 17 hodin pak začnou tyto duely: České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno, Kometa Brno Plzeň, Hradec Králové Olomouc a v 6:30 už je zmiňovaný šlágr 10. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. Samozřejmě všechny zápasy si můžete naladit na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Nady odvysíláme pořad s mikrofonem za sportem, takže budeme střídat jednotlivé stadiony, ale samozřejmě pokud si chcete naladit nepřerušovaný přímý přenos, tak můžete, a to na stránce irozhlas.cz nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. A tam si můžete naladit také duel mezi Libercem a Slováckem ve fotbalové nejvyšší soutěži, komentuje Lukáš Michalík.
2: 61. minuta a je tu další výrazný moment tohoto zápasu. Slovácko sice vede v Liberci 1-0, ale bude dohrávat o 10, protože David Puškáč dostává červenou kartu po té, co u postranní čáry šlápl na Alexandra Buška. Nejdřív za ten zákrok uviděl žlutou kartu, ale hlavního rozhodčího zavolali asistenti u videa. No a David Puškáč má dohráno v tomto utkání a jak jsem ho chválil, hrál opravdu velmi dobře, tak tuto situaci nezvládl, velmi oslabil svůj tým a liberečtí teď mají více než půlhodinovou přesilovku k dispozici. Ale připomínám, že stále prohrávají 0-1 po té, co se ve 14. minutě prosadil Havlík. Tak standardka pro Slovan z levé strany, Vasil Kušej u balonu zřejmě bude centrovat do pokutového území. Balon letí přímo do 16, kde je Hulka, jsou tam také další hráči v modročerných dresech, ale do zakončení se nikdo z nich nedostal. Míč jen proletěl pokutovým územím, skončil za bránou golmana Heči, který tak bude za malou chvíli rozehrávat. To znamená, že sledujeme hodně zajímavý druhý poločas. Nejprve v 48. minutě odvolaná penalta Slovanu, no a o zhruba 12 minut později červená karta pro Davida Puškáče. A teď pozor, protože žlutou kartu dostává také liberecký útočník Lukáš Mašek, který se dostal 16. Slovácka do souboje se Slončíkem, který se teď sví s bolestivou grimasou na trávníku. Slovácko pochopitelně bude taky tahat čas v dalším průběhu zápasu, byť teď samozřejmě určitě nechci sahat do svědomí Šimonu Slončíkovi. Nicméně to nejdůležitější. 63. minuta, Liberec Slovácko stále 0-1. Ve 14. minutě otevřel skóre hostující Marek Havlík a Slovácko bude dohrávat o 10. V 61. minutě totiž dostal červenou kartu David Puškáč. Teď už je připravený rozehrávat Milan Heča, který stále drží tedy čisté konto v tomto utkání, brankář Slovácka. Dlouhý nákop Heči na pravou stranu, kde je Ndefe v souboji s Kajondem. Ndefe hlavičku je pod sebe, ale našel jen volného stopera Liberce Hulku. Po něm už hraje Koželuch, ten se snaží nastartovat Mikulenku, ale přihrávka nebyla přesná, poradil si s ní stoper Stojčevský a právě od něj balon končí v zámezí. Liberečtí vazují z pravé strany, tam už je připravený Koželuch, před sebou má Fajeho, který vrací Koželuhovi. Teď série přihrávek na pravé straně, ale Fajeho následní pokus nebyl přesný. Teď se na hrot útoku vysunul Patrik Blahut, který předává na levou stranu, tam je střídající Švýderský, proti němu Faj, Švýderský nemá s kým kombinovat a tak to bere na sebe, ale Faj před něj dal své tělo a Švýderský ho následně povalil na zem. Liberečtí budou rozehrávat a bude to Josef Koželuch, 64. minuta. Stále posloucháte přímý přenos z 10. kola fotbalové šance ligy z úvodního zápasu nedělního programu. Liberec prohrává se Slováckem 0-1. Kajondo má míč na levé straně, zasekl si Havlíka a teď kombinuje s Babulou. Stále Venist Babula, který má pod sebou volného Bořila. Uvnitř středového kruhu prostor pro Hulku. Liberecký tlak zřejmě bude sílit. Připomínám, že od 61. minuty hrají liberečtí přesilovku poté, co dostal červenou kartu po zásahu videa hostující útočník Puškáč. Faj si vyměnil balon s Buškem. Faj má míč na pravé straně. Slovácko se posouvá za balónem v kompaktním, hlubokém bloku. Liberečtí zatím úplně nevědí, kudy se do něj dostat. Uvidíme, co teď Kajondo, který má míč na levé straně, ještě tam má Babulu. Kajondo centruje, ten centr byl tečovaný a došel si pro balón golman Slovácka Heča, který tak za malou chvíli bude moci rozehrávat. 65. minuta, Slovácko stále vede v Liberci 1-0 po gólu Havlíka ze 14. minuty. Pochopitelně Milan Heča teď nikam nespěchá, hlavní rozhodčí mu ale odpočítává sekundy, rozehrávka nakrátko přes Slončíka, ten vrací Hečovi, kterého napadá Mašek, dlouhý nákop na levou stranu, kde je připravený Koželuch, ale jeho hlavička nebyla přesná, končí u hostujícího Stojčevského, který kombinuje s trávníkem, ten je na levé straně, po něm Kostadinov, přišla ztráta Slovácka a kombinovat mohou liberečtí. Konkrétně Faj, který má na levé straně úplně volného Kajonda, ten má před sebou v podstatě dálnici a může natáhnout svůj rychlý krok, nakonec tedy odcentroval do pokutové území, kde je Mašek, který se dostal k hlavičce ještě předtím, ale fauloval Behiračeho, takže veškeré vzrušení zbytečné a Slovácko se znovu ubránilo. 65. minuta, Liberec Slovácko 0-1, domácí budou střídat. Končí Alexandr Bužek a na trávník přijde Aleko Basiladze, což je
0: 65. minuta, Slovan Liberec stále prohrává se Slováckem 0-1, ale doplňme to důležité a to, že tedy hráči z Uherského Hradiště dohrávají o 10, protože přišlo ve druhém poločase vyloučení 14:23. Vyladíte Radiožurnál Sport a my se můžeme podívat na program velkých evropských fotbalových lig. Začněme na britských ostrovech v anglické Premier League v 15:00, tedy už zhruba za nějakou půl hodinku začnou dva zápasy. Crystal Palace přivítá Nottingham a Hull přivítá také Everton. V 17:30 se ale schyluje k velkému zápasu, začne duel mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Můžeme přes kanál La Manche zamířit také do Francie, tedy do Ligue 1. V 15:00 zápas Nice-Strasbourg, v 17:15 pak Rennes přivítají Auxerre a ve 8:45 večer Troje přivítají Marseille. Také můžeme do sousední Itálie na tamní Serie A, tam už téměř jde do konce duel mezi účastníkem Ligy mistrů Komem a AS Řím a aktuálně je to v první nastavené minutě druhého poločasu 0-0, takže poměrně zajímavý závěr tohoto duelu, pokud by tedy ještě jeden z týmů chtěl udeřit a získat 3 body pro svůj tým do tabulky série A. V 15:00 zápasy Lazio, Monza a také Lecce Bologna. Uvidíme, zda se za Bologňu představí reprezentační obránce Martin Vítěz Rytík, který před tou reprezentační přestávkou úplně nenastupoval, a když se podíváme do základních sestav, tak ani tentokrát není v sestavě italského celku, bude sledovat začátek zápasu pouze z lavičky, ale třeba se do něj dostane v průběhu duelu. V 18 hodin pak Sassuolo AC Milan a ve 8:45 Cagliari Juventus. Ještě nám zbývají dvě nejvyšší fotbalové ligy, a to ta německá a španělská. V Bundeslize, tedy u našich sousedů v Německu, Kolín nad Rýnem přivítá v 16:30 Mönchengladbach a v 17:30 zase začne zápas mezi Freiburgem a Schalke. A teď tedy konečně španělská La Liga, Elche Celta Vigo, to je zápas, který se aktuálně hraje, 24. minuta 0-0. Ve 16:45 Real Sociedad přivítá Coruňu a následně v 18:30 večer začne duel mezi Betisem a Osasunou. V 9 večer pak vše uzavře zápas mezi Racingem Santander a také Valencí. To je program, ze kterého si můžete vybírat, pokud vás zajímají nejvyšší fotbalové ligy v Evropě. My už ale míříme zpátky do Česka, a tady na Šance ligu zápas mezi Libercem a Slováckem sleduje Lukáš Michalík.
2: 68. minuta, Slovácko i v oslabení stále drží těsný náskok a vede v Liberci 1-0. Před malou chvílí domácí kouč provedl dvojnásobné střídání, ze hřiště stáhl Buška s Koželuhem a na trávník poslal Basilaceho a také Joela Ašuka, nigerijského útočníka, který hraje první zápas nejvyšší soutěži. Teď ale Faye může pálit po té, co si navedl balón do střelecké pozice, ale to zakončení mu vůbec nevyšlo a golman Milan Hejča vůbec zasahovat nemusí. Další střídání je tentokrát hostující. S 15 skončí Patrik Blahut, no a na trávník přijde s číslem 77 Pavel Juroška, což je fotbalista, který je hodně rychlý, a na to zřejmě budou fotbalisté Slovácka spoléhat v oslabení, že zkrátka nakopnou míč na Pavla Jurošku a ten by mohl utéct defenzivě libereckého Slovanu, která samozřejmě s přibývajícími minutami bude muset hrát na stále vyšší riziko. Teď už tedy Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště, kde je Bořil, který hlavou ale prodloužil míč jen za sebe, a Juroška se teď dostává do souboje s Kajondem a zvládl to velice dobře. Dostal se k míči, ale vazovat bude Slovan, protože ta přihrávka Jurošky nakonec tečovaná nebyla. Aut na Ašuka, který si balón zpracoval a sklepl ho pod sebe, tam je úplně volný Aziz Kajondo, ve středu hřiště může hrát Jan Bořil a ten má po své pravé ruce volného Hulku. 70. minuta, Liberec stále prohrává se Slováckem 0-1. Na pravé straně je Babula, který se snaží roztančovat Švýderského, zpětný pas na Hulku. No a na ose hřiště prostor pro Jana Bořila. Teď házenkářské obléhání branky Slovácka ze strany Liberce. Basiladze na levé straně snaží se zbavit Defeho. Basiladze centruje do pokutového území, tam je ale připravený Slončík. Ještě se k odraženému míči dostane Bořil, Kajondo, a to byl dopísnutý faul na jednoho z libereckých fotbalistů. To znamená, že Slovan bude mít výhodu standardní situace, byl to Jan Bořil tím hráčem, který byl faulovaný. Tak uvidíme, jestli tu situaci teď vyřeší Vasil Kušej lépe než v těch předchozích případech. Jednou trefil tento záložník, lomeno útočník Liberce v prvním poločase břevno, zahrával už řadu standardek, řadu rohových kopů, ale žádné velké zakončení nebo žádná velká hrozba z toho nebyla nakonec pro branku Slovácka. Uvidíme, co Vasil Kušej teď. Rozhrávka na krátko přes Maška, signál, který už jsme tady v Liberci viděli. Mašek pálí, ta rána byla zblokovaná. Ještě tlak Slovanu může pokračovat. Ke Kušejovi se balon dostává, ten má po levé ruce volného Basiladzeho, ale centruje sám do 16, ale znovu pozorná defenziva Slovácka. Babula se ještě dostává k míči, vrací míč, tak říkají, do ohně, ale opět celek z Uherského Hradiště si poradil, tlak Slovanu ale může trvat. Vrátím se k předchozí situaci, Vasil Kušej rozehrál nakrátko, což se mu povedlo v domácím zápase s Mladou Boleslaví, kdy Mašek po této situaci skóroval. Ještě Mikulenka teď centruje z pravé strany, ten jeho centr byl zblokovaný. Trávník teď byl trošku popostrčený Fajem, ale bylo to málo, takže Slovan bude moci pokračovat ve hře z pravé strany autovým hodem. 1.70. minuta, Slovan stále prohrává se Slováckem 0-1 v 10. kole fotbalové šance ligy. Bořil předává balon pod sebe, kde je Babula, který už se blíží 16. průnikový pas na Maška, který dává Fajemu. Faje to zkouší, ale znovu jen nastřelil před sebou stojícího soupeře a Liberec bude mít k dispozici další aut. Kušej má pod sebou volného Bořila, ten vrací Kušejovi, který je s míčem kopaček na pravé straně, proti němu trávník. Ozývají se i domácí příznivci, kteří teď vycítili, že liberečtí hráči potřebují podpořit. Mikulenka a jeho zpětný pas na Bořila, po něm už může rád Kušej. Jeho vtipná přidávka na Babulu, který už je uměc pokutové území, pálí další tečovaná rána. Ve 72. minutě tedy Slovácko stále drží těsný náskok a vede v Liberci 1-0. Centr Kušeje, který byl znovu zblokován.
0: 14:30, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Samozřejmě se na tento duel za nedlouho vrátíme, mezi tím ale třeba informace zházené, protože házenkáři Plzně vyhráli šlágr 6. kola Extraligy se Zubřím 30-27 a udrželi se tak v kontaktu s vedoucí Karvinou. Mistr aktuálně ztrácí na svého největšího rivala z posledních let jen jeden bod. Baník Karviná je dosud 100%, zatímco talent tým z Plzně ztratil pouze zářijovou remízou s Lovosicemi. Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Už za půl hodiny se do něho přidá také hokej, a to konkrétně díky zápasu pražské Sparty s Vítkovicemi. A za hodinu přesně odstartuje také 136. velká pardubická, tedy tento slavný dostihový závod. Na Radiožurnálu Sport ale už teď sledujeme samozřejmě závěr duelu fotbalové šance ligy mezi Slovanem Liberec a Slováckem. Slovo má reportér Lukáš Michalík.
2: 73. minuta, Liberec tlačí, ale stále prohrává se Slováckem 0-1, to 14. minuty, kdy se prosadil Marek Havlík. Připomenout musíme také moment z 61. minuty, kdy byl po zásahu video rozhodčích vyloučený útočník Slovácka David Puškáč, který přišlápl Alexandra Buška a jeho kotník. Teď Faj a jeho hlavička na Kušeje, který ještě prodloužil hlavomít za sebe, ale Mašek si následně neporazil s Behiračem, nicméně Liberečtí se dostávají k odraženému míči Basilace. Má míč na levé straně, kombinuje s Kajondem, který si teď zašlápl balon před Havlíkem. Basilace se opět dostává k balonu na levé straně, ale narážečka s Ašukem se nepovedla, to znamená, že hrát můžou fotbalisté Slovácka, a to říkám ve 74. minutě. Ndefe a jeho dlouhý nákop. 74. minuta, Liberečtí stále prohrávají se Slováckem 0-1. Ve 14. minutě otevřel skóre Marek Havlík. Od 61. minuty hrají hosté bez vyloučeného Puškáče. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál. Teď Matěj Mikulenka se snažil dostat na hranici 16 z pravé strany k centru, ale to se mu nepovedlo, protože ho odstavil jeden z protihráčů. To znamená, že Milan Heča bude rozehrávat od své branky už po pohání hlavní rozhodčí Jakub Hulkan. Heča vyhání své spoluhráče blíže k půlící čáře. Dlouhý nákop, který letí na levou stranu, kde je osamocený Juroška. S ním si bez problému poradil Hulka, kterého ještě zajistil Bořil, takže Liberečtí budou opět kombinovat z vlastní poloviny. Na levé straně rozběhnutý Kajondo, kterému ještě vytváří další náběh Basiladze, ale Kajondo si vybírá Kuše. Ten prostrčil ještě na Basiladzeho, který končí na zemi po zákroku Ndefeho, ale nepíská se. Ndefe to udělal šikovně od své branky. Bude rozehrávat tedy golman Slovácka Milan Heča. Ten tlak je hodně platonický. Liberecký tlak v těch posledních minutách, byť samozřejmě Slovan má územní převahu, tak úplně těch vyložených šancí zase tolik neměl. Další liberecké střídání. Venis Babula má dohráno v tomto utkání a na trávník přijde Daniel Rus, hráč, který zatím v tomto ligovém ročníku tolik...
0: Střídání v Liberci můžeme na Radiožurnálu Sport využít k tomu, abychom vám řekli třeba o tom, že hokejový brankář Šimon Zajíček se v nižší zámořské AHL zapsal mezi střelce. Ano, tento brankář 25-letý, který druhou sezonu bojuje na farmě Bostonu v Providence o místo v NHL, byl v utkání proti Charlotte označen za autora 5. branky domácích při powerplay soupeře. Nebyl to sice on, kdo trefil odkryt tou branku přes celé hřiště, dotkl se ale puku jako poslední hráč svého týmu. A tak mu byl připsán právě gól. Gól ale od gólmana to úplně nemůžeme čekat asi ve fotbalové šancelize, ale kdo ví, třeba se ještě dočkáme něčeho takového v utkání mezi Libercem a Slováckem. I nadále tento duel sleduje Lukáš Michalík.
2: 76. minuta, Liberec stále prohrává se Slováckem 0-1, ale už zhruba 15 minut hraje přesilovku po té, co byl vyloučený útočník Slovácka David Puškáč. Liberečtí kombinují už na polovině Slovácka. Kajondo může centrovat do pokutového území, ale trefil jen prostor, kde byl připravený Behirače, ale v zápětí se ke Kajondovi balon vrací na levé straně Basiladze. Po něm znovu může hrát Kajondo ve středu hřiště prostor pro Hulku, který si míč zpracoval, na pravé straně Mikulenka. Ten má kolem sebe hodně prostoru, proti němu Švýcarský Mikulenka centruje do pokutového území, ale na přední tyči byl připravený golman Milan Heča, kterého teď ještě fauloval střídající Ašuku. To znamená, že Slovácko ušetří další cenné sekundy. 77. minuta, Liberec prohrává se Slováckem 0-1. Připomínám, že hosté v tomto ligovém ročníku ještě nezvítězili a případné vítězství by jim pochopitelně hodně pomohlo. Aktuálně totiž mají na poslední Zlín jen tříbodový náskok. Dlouhý Hečův nákop končí na hlavě libereckého Hulky, po něm už Mikulenka, ve středu hřiště Rus, který před malou chvílí vystřídal Babulu. Liberečtí se dostali k míči na své polovině, tam je Bořil, na levé straně už může hrát Basiladze, který dělá kličku do středu hřiště, zbavil se Ndefeho, po pravé ruce má volného Hulku, pravá strana je teď z pohledu Liberce zase trochu otevřenější, Mikulenka se dostává k míči a centruje do pokutového území, ale další nepřesný centr Matěje Mikulenky, to tomuto olomouckému odchovanci skutečně nevyšlo, míč končil v rukavicích golmana Heči, který se snaží nastartovat Jurošku, ale toho před sebe nepustil Bořil, dobrá práce bývalého reprezentanta, hrát může Kajondo a po něm Basiladze na levé straně. Tomu ještě vytváří náběh Kušej, ale Basiladze se s ním úplně neporozuměl. Naštěstí pro Liberec se Kušej v míče zvládl dostat. Basiladze může centrovat z levé strany, balon do pokutového území na zední tyči. Je teď Hulka, který se dotlačil tedy z pozice stopera až v podstatě k možnosti zakončit, ale také Lukáši Hulkovi následně nevyšel centr a Milan Heča znovu mohl schovat v klidu míč do svých rukavic. 78. minuta, zápas 10. kola fotbalové šance ligy. Liberec Slovácko stále 0-1. Dlouhý Hečův nákop na levou stranu, kde je v souboji s trávníkem Hulka, který byl úspěšnější a kombinuje s Kušejem, ale byť nevědomky, tak Lukáš Hulka zřejmě zasáhl rukou do obličeje Michala Trávníka, který teď leží na zemi přímo na půlící čáře. Dopísknutý faul od hlavního rozhodčího Jakuba Vulkana, takže Slovácko bude ve hře pokračovat. Teď informace o fanoušcích. 3780 fanoušků dorazilo sem k Nise na zápas 10. kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Slováckem. Na to, že je Liberec v tabulce druhý a jeho fotbal povětšinou baví, tak návštěva je velmi slabá. Teď tedy budou fanoušci, kteří jsou tady na stadionu, sledovat to, jak bude rozehrávat stoper Slovácka Behirače, jeho nákop na nabíhajícího Jurošku, ale teď si oba dva hráči vůbec neporozuměli. V podstatě darovaný balon pro Liberec, který okamžitě rozehrává. 79. minuta, Liberec Slovácko stále 0-1. Připomínám, že od 61. minuty dohrávají hosté bez vyloučeného Puškáče. Bořil má míč na ose hřiště a předá ho Hulkovi. Chybí tam větší invence v poslední třetině hřiště ze strany Slovanu. O tu by se měl postarat především Vasil Kušej, který je teď u balonu a předává Bořilovi. Opět se Liberec snaží najít prostor, kudy zahrozit. Z levé strany centruje Kajondo. Balon prolétl až na stranu pravou, kde je Kušej. Proti němu Švýcarský. Kušejovi vyšla na podruhé klička. Následně se Švýcarský do souboje vrátil, ale fauloval. Podle verdiktu asistenta rozhodčího, kterého následně uposlechl tedy rozhodčí hlavní. Takže další standardní situace z pravé strany pro Slovan. Takový zkrácený roh. U balonu je opět připravený Vasil Kušej, který bude připravený za malou chvíli uvést míč do pohybu. Už to není tak, že by Kušej úplně všechny standardky v tomto utkání zahrával. Před malou chvílí ho nahradil jednou Basiladze, ale nedopadlo to o nic lépe. Tak uvidíme, co teď. Vasil Kušej má tam na hranici 16 Daniela Ruse, ale nakonec je to centr přímo do pokutové území. Na zadní tyč Liberečtí se dostali do zakončení. Byl to konkrétně Jan Bořil, který ještě reklamoval ruku. Ve hře se pokračuje další balon směřující na Bořila, ale defenziva Slovácka dnes zatím pracuje velice jistě. Další centr letí do pokutové území. Heča jde ze své branky a schovává míč ve své náruči. Jan Bořil před malou chvílí, možná to nebylo úplně přímé zakončení, exslavistický kapitán vracel ještě míč blíže 16, ale tam už nebyl nikdo z jeho spoluhráčů, takže si opět defenziva Slovácka poradila. Ty dlouhý nákop Slovácka na Jurošku, který to má hodně složité s přesilou, protože teď operuje úplně sám, na hrotu útoku nemá výraznější podporu, protože většina jeho spoluhráčů se samozřejmě vzhledem k tomu, že Slovácko hraje o deseti, věnuje především defenzivě. Liberec má míč na pravé straně, konkrétně Kušej. Stále Vasil Kušej centruje do pokutového území, hledá Ruse ještě na zadní tyči, byl úplně volný Ašuku, který mohl dát svůj první gol v české nejvyšší soutěži, ale branku minul. Tak to byla, nebojím se říct, 100% příležitost. ale gol by zřejmě stejně neplatil, protože pokud se nepletu, tak byl domávnutý offside. Střídání Slovácka a to hned dvojnásobné, dohráno má Jiglin.
0: A na Radiožurnálu Sport se tak můžeme na malou chvíli věnovat třeba Formule 1, protože se aktuálně jede velká cena Singapuru právě vozu a Formule 1 ve vedení, ale stále Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Platí tedy slova našeho motoristického experta a redaktora Davida Prouzy o tom, že na okruhu v městském okruhu v tomto malém jihovýchodním státě v jihovýchodní Asii, tak abychom byli úplně správní, je opravdu těžké předjíždět. Povedlo se to Kimimu Antonellimu, který je aktuálně na třetí pozici ve voze Mercedes, a na druhém místě, abychom byli úplně přesní, je Charles Leclerc z Ferrari. Tolik tedy aktuální informace po 22 kolech, kdy už někteří jezdci pomalu zamíří na výměnu pneumatik, ale my zamíříme na výměnu sportu, a tedy motorismus tentokrát střídá znovu fotbal a utkání nejvyšší soutěže mezi Libercem a Slováckem. Slovo má teď reportér Lukáš Michalík.
2: Na stadionu Oni si se hraje už 83. minuta a Libereckým se krátí čas na to, aby alespoň vyrovnali v tomto zápase. V 10. kole fotbalové šance ligy stále prohrávají se Slováckem 0-1 a to hosté od 61. minuty dohrávají bez vyloučeného útočníka Puškáče. Před malou chvíli měl velkou příležitost Ašuku, ale ten gól by zřejmě neplatil, protože praporek asistenta rozhodčího byl nahoře. Milan Heča a jeho dlouhý nákop na Jurošku, který si opět neporadil s přesilou, což se není úplně čemu divit, takže Liberečtí startují další akci. Na levé straně Basiladze, přihrávka od Kajonda, ale nebyla úplně přesná. Slončík odpravil míč do zámezí, out pro Liberec. Kajondo má pod sebou Volného, Bořila uvnitř středového kruhu prostor pro Hulku. Na pravé straně si pohybem říká o balon Kušej, který ho také dostává. Slovácko opět seřazené před vlastní 16. Faje. Na pravé straně má Volného Mikulenku, který už by mohl centrovat a to také činí. Ten centr byl ale zblokovaný. Faj se dostává k balonu, znovu může hrát Mikulenka proti němu Švidecký a Faj se dostává k balonu. Uvolnil se přes trávníka, končí na trávníku po té, co se dostal do souboje s trávníkem. Nepíská se, protože o faul se nejednalo. Faj tomu hodně přidal. A Slovácko tak šetří další sekundy. 84. minuta. Hosté jsou opět o něco blíž první ligové výhře v tomto ročníku. V Liberci stále vedou 1-0. Milan Heča a jeho dlouhý nákop na levou stranu, tam je Švidersky, ale je tam také připravený Hulka. Odražený balon pro Maška, který sklepává na pravou stranu, kde je v souboji se Stojčevským Kušej. Právě od Stojčevského skončil balon v zámezí, takže Liberečtí mohou kombinovat. Uvnitř středového kruhu je teď Bořil, po levé ruce má Volného Kajunda. Balon ale zasekl a dává ho Fajemu. Liberečtí poslali už hodně centrů do 16 Slovácka v tomto utkání, ale defenzivní, především tedy trojice celku Suherského Hradiště dnes funguje velmi dobře. Liberečtí stále kombinují na pravé straně, kde je Mikulenka v náběhu Kušej. Ta přidávka nebyla úplně přesná, Kušej si s ní ale poradil. Ještě dává pod sebe na Fajeho, ke kterému přibíhá trávník. Faje a po něm Mikulenka. Na pravé straně situace 3-3. Uvidíme, co vymyslí Mikulenka. Mikulenku v centru levačkou opět nebyl přesný, nenašel Daniela Ruse. Odkop Havlíka končí jen u Fajeho, který volí dlouhý nákop na levou stranu. Tam si teď se běhl Lukáš Hulka, který zřejmě už v závěru zápasu bude pomáhat Libereckým s ofenzivou. Teď mohou hrát fotbalisté Slovácka, Juroškův pas na pravou stranu, kde Slončík zbavil se svého strážce, do souboje se ale následně vrátil Kajondo. Poté tak ekvilibristicky Slončík dělal v podstatě kotrmelec a v tom pádu ještě dokázal přesně přihrát, ale pak už přišla ztráta, takže hrát můžou Liberečtí. 86. minuta, Liberec Slovácko 0-1. V 10. kole fotbalové šance ligy. Kušej má míč na pravou stranu, tandemový náběh mu vytváří Mikulenka, ale Kušej si s ním vůbec neporozuměl. Hrubá chyba křídelníka Liberce, jenomže Slovácko reaguje jen odevzdaným balonem od Stojčevského. Hodně vysoko ze své branky je teď Tomáš Koubek, který volí dlouhý nákop na Maška a Šuku. Se dostává ještě na hranici 16 balónů a startuje na levé straně Basiladzeho, který centruje do pokutového území. Mikulenka ve 100% příležitosti pálí, trefuje jen Švidersského, který na hranici sebeobětování se vrhl pod nohy Matěje Mikulenky a ten balon napálil do něj. Výborná práce střídajícího obránce Slovácka. Hra je přerušená. Tak uvidíme, co bude teď řešit hlavní rozhodčí Jakub Vulkan. 86. minuta, Slovácko-Liberec 0-1. Zřejmě tedy nějaká situace z pokutového území Slovácka, ale těžko říci, protože Liberečtí se ani nějakým způsobem nečertí a neprotestují, že by měli kopat penaltu a ta se kopat nebude, Liberec bude vhazovat a z pravé strany Kušej si k sobě volá Bořila, kterému teď také vhodil aut, ten okamžitě vrací Jan Bořil Kušejovi, průniková přidávka Kušeje na Mikulenku, který sklepává pod sebe, tam je Rus, Rusův centr do pokutového území končí na přední tyči, kde ale nebyl Lukáš Mašek, byl tam naopak připravený Milan Heča, to znamená, že Slovácko bude rozehrávat znovu od svého brankáře a Heča nikam nespěchá, není se čemu divit. 87. minutě hosté stále vedou. V Liberci 1-0 a to díky trefě Marka Havlíka, který se prosadil ve 14. minutě po přihrávce Puškáče. Ten byl ve druhém poločase, konkrétně v 61. minutě po zásahu asistentů u videa vyloučený. Teď můžou hrát Liberečtí, konkrétně jejich golman Koubek, který se opravdu vysunul hodně daleko ze své branky, předává na levou stranu Kajondovi, Basiladze může hrát ještě na levé straně a do náběhu se dostává Mikulenka, který teď změnil pozici, dostal se z pravé strany doleva, ale teď se nedostane přes svého strážce, ještě trochu popostrčil zbytečně Soseha, už to byl zřejmě projev frustrace, ale to nejpodstatnější, Slovácko bude rozhrávat od svého brankáře. Další střídání Liberce, odchází Kajondo a na trávník přijde s 12. Vojtěch Stránský, což je hráč, který nastupuje především ve středu zálohy, tak uvidíme, jestli Stránský ještě dokáže hře Slovanu něco přidat v tom samotném závěru utkání. Už se hraje 88. minuta. Heča připravený, dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Basiladze, ale ten se nedostal přes svého strážce k balónu. Nicméně pak přišla ztráta, Juroška opět to měl velice složité, hned s trojicí protihráčů hrát může Stránský a po něm Rus na pravé straně. Rus dělá kličku do středu hřiště před Švýderským, Hulka uvnitř středového kruhu a na levé straně prostor pro Jana Bořila, který by ještě mohl kombinovat s Basiladzem a to se také děje, ale jako Basiladze to má našelnější levačku, už centruje do pokutového území, kde jsou fotbalisté Liberce v dostatečném počtu, ale do zakončení se Mašek nedostal ani nikdo jiný v modro-černém dresu a tak Liberec bude dobývat znovu. 89. minuta už svítí tady na velkoplošné obrazovce, Liberec stále prohrává se Slováckem 0-1. Rus se dostává k míči, ale teď si nerozuměl s Lukášem Maškem, který chtěl balon přímo do nohy, kdežto Rus poslal tu přidávku do prostoru, takže se oba na sebe jen tak vzájemně vyčítavě podívali a Libereckým už se ten čas skutečně krátí. Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól. Slovácko vede 2-0 v Liberci a teď to bylo tedy sehrané neuvěřitelně. Neuvěřitelně sehrané. Dokonce i fotbalisté z lavičky Slovácka teď vybíjeli na trávník se radovat se šťastným střelcem. Dopadlo to tak, jak jsem vlastně předpokládal, když Pavel Juroška šel na trávník, že pokud něco bude zkoušet Slovácko, tak zkrátka nakopnout balon na tohoto rychlonohého hráče, modlit se, že uteče a třeba dá gól a to přesně se stalo. Defenziva Slovanu už hrála na velké riziko, skvělá práce Milana Heči, který poslal takový rychlý přízemní balon na Jurošku, který utekl oběma stoperům. Ten balon šel přímo mezi stopery. Bořil si teď tu situaci, ještě vyříkává s Hulkou. Pavel Juroška nastartoval své rychlé nohy, dostal se do samostatného úniku a Tomáši Koupkovi nedal vůbec žádnou šanci. Troufnu si říci, že o vítězi tohoto utkání je rozhodnuto. Slovácko totiž v 90. minutě vede v Liberci už 2-0. Pavel Juroška šťastným střelcem a šťastnou ruku měl také trenér Slovácka Jan Jelínek, když poslal v oslabení právě Pavla Jurošku na trávník. Liberečtí rozehráli, hrát může Kušej. Po pravé ruce má volného Mikulenku, který ještě předává pod sebe. Tam je Stránský. Stránský vrací na pravou stranu Kušejovi. Teď už je to velká křeč. Z pohledu Liberce uvidíme, co Stránský. Stránský centruje do pokutového území. Tam je Faj, ale do zakončení se nedostal. Přichází další odkop. A zhruba za 25 sekund se dozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí tento zápas ještě nastaví. To nejpodstatnější, Slovácko vede v Liberci 2-0 a je na nejlepší cestě k tomu, aby si připsalo první výhru v tomto ligovém ročníku. Teď ale pozor, ještě Liberec. Rus končí na trávníku po souboji se Slončíkem, ale faul se nepíská, takže Liberečtí můžou pokračovat, protože následně přišel odkop Slovácka. Bořil má míč na levé straně. a už si nebude komplikovat situaci. Dlouhý nákop směrem na Fajeho, který ještě prodloužil míč k Maškovi, ale toho před sebe nepustil Slončík. Juroška svádí souboj se Stránským, Juroška se dostane k míči, ale nechtěně udeřil, když byl zády k brance Stránského, do obličeje. Liberečtí chtěli tu situaci nějakým způsobem zrychlit, ale to se jim nepovedlo, protože hlavní rozhodčí Jakub Vulkan vrátil balon na místo přestupku. Už se hraje nad rámec základní hrací doby, ale nastavení hlášené nebylo, takže se můžeme jen domnívat. Už se hraje 1.90. minuta tohoto zápasu a Liberec stále prohrává se Slováckem 0-2. Tak minimálně 6 minut nad rámec základní hrací doby. Ve druhém poločase Slovácko i o 10 vede nad libereckým Slovanem 2-0 po brankách Havlíka a Jurošky. Dlouhý nákop Soseha končí jen u brankáře Tomáše Koupka, který pochopitelně bude muset spěchat, ale už toho času mají liberečtí hodně málo. Milan Heča v tomto utkání nejenže zatím nepustil gól, připsal si několik velmi dobrých zákroků, ale také asistoval u druhé branky. Liberečtí jsou u míče, konkrétně Mikulenka, který končí na trávníku po souboji se Sosehem, ani Vasil Kušej následně nic nevymyslí od kop. Liberečtí jsou u míče, konkrétně Mikulenka, který končí na trávníku po souboji se Sosehem, ani Vasil Kušej následně nic nevymyslí od kop fotbalistů Slovácka.

Do stopera Tomáš Koubek podklouzl, ale i tak poslal celkem slušný balon na levou stranu, ale defenziva Slovácka v tomto zápase pracuje velice dobře. Havlík se snaží ještě atakovat Ašuka a to se mu povedlo a Marek Havlík to udělal skvěle. První střelec tohoto utkání byl faulovaný na pravé straně, to znamená, že Slovácko opět nastřádá další sekundy, končí druhá ze 6 nastavených minut tohoto zápasu 10. kola fotbalové šance ligy a schyluje se k velkému překvapení, protože Liberec prohrává se Slováckem 0-2 v souboji druhého týmu tabulky s předposledním. Tomáš Koubek má míč ve svých rukavicích a teď posílá dlouhý nákop směrem na Maška, který ještě hlavou prodloužil mít za sebe, ale našel jen prostor, kde je připravený Behirače. Po něm Juroška a Slovácko by mohlo podniknout ještě další rychlý protiútok, ale tentokrát už tedy Juroška Bořilovi neutekl. Liberec má míč na pravé straně, kde Faje kombinuje s Kušejem, který ještě prostrčil míč na Ruse, ale ten už si neporozuměl s Hulkou. Behirače se mu vrhl pod nohy a přichází další dlouhý nákop. Liberečtí to ještě zkusí. Faje už pomalu, ale jistě končí polovina ze 6-minutového nastavení. Další centr Kušeje do pokutového zemí. Hulka už hraje v podstatě útočníka. Ještě Rus udrží míč na pravé straně na hrací ploše, ale jeho centr nebyl přesný. Slovácko se opět ubránilo. Trávník posílá zase dlouhý nákop jen ke kopačkám Tomáše Koubka. Už to je hodně na morál z pohledu fotbalistů Slovácka, kteří hrají zhruba půl hodinu v oslabení, ale zvládají to velice dobře. Zase tolik šancí Liberec neměl. Na levé straně může hrát Aleko Basiladze, liberecký křídelník si hledá prostor centru. A ten přichází, ale byl zblokovaný, takže liberečtí budou mít výhodu dalšího rohového kopu. Už se hraje čtvrtá ze 6 nastavených minut a liberecký Slovan v 10. kole fotbalové šance ligy stále prohrává se Slováckem 0-2. Rohový kop obstará opět Vasil Kušej. Na hranici 16 dobírat případný odražený míč míří Basiladze. Kušejův centr letí do pokutového území, ale tam nesvládne golman Slovácka Milan Heča, který se nenechal rozhodit Lukášem Maškem. Schoval míč v náruči a bude rozehrávat. Dlouhý Hečův nákop v podstatě na jeho kolegu z opačné strany Tomáše Koubka. K balonu se ale dostal Bořil. Nerozehrál úplně ideálně, ale Koubek si s ním teď poradil s tím balónem. Následně si tedy zasekl ještě Michala Trávníka, který ho teď přátelsky trochu chytil za ramena. Liberečtí ještě mohou něco zkusit v samotném závěru zápasu. Na pravé straně je Stránský, který si zasekl Švýderského. Stránský centruje levačkou na přední tyč, ale opět velmi dobře hrající Stojčevsky a další prostor pro rychlejší protiútok Slovácka. Teď to je v podstatě 3-2, ale Trávník už nemůže. Trávník už nikam nespěchá, počkal se ještě na náběh Soseha, který má naopak sil dost a už je v pokutovém území. Stále Gibril Sosek, jedna klička, druhá a poté vlastně taková střela ze zoufalství z nepřipravené pozice, kterou trefil Jana Bořila, ale Sosehovi to vlastně vůbec vadit nemusí, právě od Bořila, totiž míč skončil v zámezí a Slovácko bude vazovat z levé strany. Končí pátá, tedy předposlední ze 6 nastavených minut. Slovácko kráčí za prvním vítězstvím v tomto ligovém ročníku v Liberci, vede 2-0, vazuje z levé strany, Švýderský si vybírá Trávníka, který vrací Švýderskému, ten má před sebou Mikulenku, Švýderského nepřesná předávka, Juroška nepochopil záměr svého spoluhráče. Míč končí za brankou golmana Koubka, který ještě zkouší rychlý nákop na Joela Ašuka, který se snaží utéci Slončíkovi, ale pomohl si nedovoleným zákrokem v souboji s mladým odchovancem pražské Slávie, který působí ve Slovácku a Slovácko už dohraje tento zápas v poklidu. A dosáhne 3 bodů, už se hraje polovina 6., tedy poslední nastavené minuty a svěřenci kouče Jana Jelínka vedou v Liberci 2-0 a dostanou se v ligové tabulce na 7 bodů, zůstanou předposlední, ale pro ně bude podstatné to, že si jednak tedy připíší to kýžené premiérové vítězství v tomto ligovém ročníku a taky se znovu dotáhnou na rozdíl 1 bodu na Artis Brno, který je v tabulce 14. Je konec!

Thank you.

Hezké odpoledne, vážení hokejoví přátelé, vítejte na začátku desátého kola hokejové Tipsport Extraligy, zápas mezi Spartou a Vítkovicemi. Jak je tak trošku tradicí na Spartě na těchto zápasech, tak to utkání je trošku pozdržené před zápasovou show a začneme za pár minutek. Mezitím se třeba můžeme podívat na sestavy obou týmů, je tam pár změn, protože v té spartanské chybí Jakub Krejčík a Jiří Sekáč, to jsou neodůvodněné absence a trenéři si s tím poradili tak, že v obraně budou Mašín s Knotem, to není změna proti minulému zápasu, ve druhé ale Sirota a Pisik, ve třetí bratři Sepalové, takže Mikael a Niko a jako sedmý bek připravený Nino Tomov. V útočné trojce Kousal, Špaček, Chlapík, Řepík, Šor, Blimel, Veselajnen, Hradec, Džerkals a Daníček, Najman, Pospíšil, to jsou čtyři kompletní útočné trojce pražské Sparty a brance bude stejně jako v předcházejícím zápase Josef Kořenář, Jakub Kovář mu bude krýt záda. Sestava Vítkovic, v brance Dominik Hrachovina, Patrik Švančara jako brankářská dvojka pro tento zápas. Obrané dvojce Zbořil Vesli, Kňažko Holend, Pavel Kademel a Bruna jako sedmý bek. A útočné trojce Kalusneli Sjatmen, Abdul Hrivík Čenčela, Fasner Hladoník Petr a Mačaš Šír Bernovský. Filip Krivošík připravený do zápasu zasáhnout jako 13. útočník tohoto utkání, které začne za pár minut. Mezitím do toho přidáme taky informace pro posluchače zpravodajské relace na Radiožurnálu. Ještě můžeme ale mezitím doplnit jména rozhodčích tohoto zápasu. Jiří Ondráček a Tomáš Mejzlík budou hlavními arbitry s oranžovými páskami v tomto zápase a na čarách jim budou napovídat a pískat Daniel Hinek s Petrem Šimánkem. V tuhle chvíli už na ledovou plochu pomaličku nastupují hráči Vítkovic a za malou chvíli přijdou taky Spartani.

6 a 3.

Časomíra už nám odečítá sekundy a každou chvíli by mělo padnout úvodní buly zápasu 10. kola. Úvodního zápasu 10. kola Tipsport Extraligy mezi Spartou a Vítkovicemi. Teď už je Kotouč na ledě a bojuje se o něj ve středovém kruhu docela dlouho. Není to úplně zvyklá situace, ale Marek Kalus už dokázal Kotouč nahodit na levý mantinel a za branku, ve které stojí momentálně klečí na jednom koleni Josef Kořenář. Teď už Sparta dokázala dostat puk do svého rohu a pod svoji kontrolu, takže v tuhle chvíli může Filip Chlapík rozjet svoje brusle a vydat se směrem za branku, ve které je Dominik Hrachovina. Rána od modré čáry, kterou vyslal Ronald Knot a hned první střelecký pokus, ale nedoletěl až na golmana Hrachovinu, takže první střela na branku tady přece jenom ještě není, budeme si na ní muset chvíli počkat. Střídání na obou stranách a Sparta rozjede další akci ze své třetiny. Ještě ani minuta není pryč z tohoto úvodního zápasu 10. kola Tipsport Extraligy. Sparta už vyslala jeden Kotouč směrem na branku, ale nedošel úplně k ní. V té brance Vítkovic tedy stojí Dominik Hrachovina a ten si tak nemusel připsat první zákrok tohoto zápasu. Minuta a 5 sekund byla z tohoto zápasu a Vítkovice se snaží ze svého obraného pásma teď dostat směrem dopředu Red Howland, ale ještě trošku posečká s rozehrávkou, protože oba týmy si prostřídají. Už máme za sebou 2 střídání a to je teprve odehrána minuta a 20 sekund. Zatím ukázněná hra od obou týmů při setrvávání na ledě. Nahození Vítkovic do útočného pásma, Kotouč ale pouze objel útočnou třetinu a teď může Veselainen spěchat do útočného pásma Sparty za Kotoučem, dojel si pro něj, teď míchá s Kotoučem u levého mantinelu, posílá ho zpátky za branku Dzierkalsovi, ale toho dobře, o něj se dobře postaral Deml, ovšem přišel o Kotouč a teď je tady střelecká příležitost pro Spartu. Střela od modré čáry, to byl Mikel Sepala, ale opět zblokovaná rána a tím pádem Hrachovina zasahovat nemusel. Teď si pro Kotouč sjíždí Dzierkal za bránu, ale teď už je tady šance pro Vítkovice, kterou ale Deml nevyužil, protože rychle odjíždí střídat. Pouze nahození za branku, ve které po druhé za sebou v extraligovém zápase stojí Josef Kořenář. Další nahození za branku, konkrétně za branku Vítkovic a pokus o vyhození od vítkovických hráčů, ale předávka mezi Spartany a teď už je tady první střela na branku, jejímž autorem byl Marek Daníček, bylo to z vrcholu kruhu ze vzdálenějšího místa na pravém kruhu. Přišla střela, kterou si svojí lapačkou, tedy levou rukou, chytil Dominik Hrachovina. To už je první střela na branku a první brankářský zákrok v tomto utkání. 17 minut 34 sekund před koncem první třetiny, to znamená, že zhruba 2,5 minuty je pryč z tohoto zápasu. Nahození od leva od vítkovických hráčů na zadní mantinel, pokus o přechod Spartanů směrem dopředu, ale neúspěšný a Spartani tak vyhodili na zakázané uvolnění, tedy vítkovičtí hráči.

Rozehrávka v obraném pásmu pražské Sparty. A Kousal přijel na zadní mantinel a tam se pouze dojel pro kotouč, který byl vyhozený na zakázané uvolnění od vítkovických hráčů. Devinčor teď na levé straně v útočném pásmu. Nedá se říct úplně, že by prohrál boli, protože Spartani bojují o kotouč v levém útočném rohu a dokážou ho vymotat. Odtamtud Sirota palí od modré čáry a kotouč nakonec vyskákal až před Hrachvinou, který zasáhl svým pravým betonem. Teď Devinčor vrací kotouč od modré čáry hlouběji do útočného pásma, ale pískaná přihrávka rukou spartianských hráčů. To znamená, že se přerušuje hra po 3 minutách a 17 sekundách odehraných z první třetiny. Sparta hraje s Vítkovicemi stále bez branek 0-0. Pouze jedna, dvě střely na branku, tedy už musel řešit brankář Dominik Hrachovina. Buli ve středním pásmu, které putuje až za záda golmana Sparty, Josefa Kořenáře, o tamtuť rozjíždí akci Sparta znovu směrem dopředu a teď to byl Hradec, který zavezl kotouč, ale bojuje se o něj v pravém útočném rohu, kde byl Veselainen. Hradec se vrací k téhle situaci, ale nakonec Vítkovičtí vyváží kotouče až do středního pásma, předávka na pravou stranu, kde je Jetman, předávka znovu na Kaluse a tam před brankou se skvěle tedy objevil Anthony Nellis a Kalous teď ještě tečuje další ránu před brankou, ránu od modré čáry, další nahození od modré, tak teď se dostávají do šancí taky vítkovičtí hráči. Pátá minuta zápasu, Sparta Vítkovice zatím stále 0-0, bez branek, pouze dvě střely na branku Dominika Hrachoviny, tedy na vítkovickou klec letěly z holí Spartanů, ale Vítkovice v poslední minutě trošku zamkly, Spartany v jejich obraném pásmu vyslali pár docela nebezpečných střel, proti kterým ale musel zasahovat golman Josef Kořenář jenom jednou, teď musel zasahovat znovu při nahození vítkovických ze středního pásma a Spartani ale nejspíš převezmou kotouč ve své obrané třetině, vyvezou ho ven. Nakonec o ně přichází ve středním pásmu a musí se vrátit zpátky a je to konkrétně Dominik Mašín, který si zajíždí zpátky za svoji branku, předává Najmanovi do středního pásma, takže čtvrtá spartianská formace aktuálně na ledě a přichází kotouč ve střední třetině. Pokus o rozehrávku od Demla, ale neúspěšná, trošku chaotická situace ze strany Vítkovice. Vítkovice teď musí se vracet do obraného pásma. Je to gól. Michal Špaček dává vedení pražské Spartě. Bylo to velké nedorozumění, které předvedli vítkovičtí ve své obrané třetině. Špatná předávka mezi obránci a před brankou vybojoval kotouč Filip Chlapík. A nevím, jestli to byla jeho střela, nebo jestli nakonec ještě hledal přihrávkou Michála Špačka za sebou. Každopádně Špaček přijel k tomu kotouči, který se k němu odrazil a mířil naprosto přesně z levé strany. Řekněme, že to bylo asi ještě pořád ve slotu, ale trošku zleva od osy a dává Spartě tedy Michál Špaček vedení 1-0 a to po 5 minutách a 6 sekundách odehraných z tohoto zápasu, takže Sparta vkročila líp do tohoto utkání a vyhrává i Buli ve středovém kruhu a může taky mířit směrem dopředu Blimel. 2-1 zleva, ale Blimel byl nakonec dobře odbráněný a tak Dominik Hrachovina nemusel řešit žádnou složitou situaci. Předávka do středního pásma, vítkovičtí musí trošku uklidnit hru, ale dobrá předávka na Šíra na osu hřiště, ten projíždí do útočného pásma, střela z levé strany, proti které musel zasahovat golman Kořenář a teď je ještě jeden střelecký pokus tečovaný a je tam obětí branky, ale nebylo to nakonec zakončení na branku Josefa Kořenáře. Vítkovičtí stále drží útočné pásmo, Nellis vyjíždí do něj velmi rychle, ale přichází o kotouč, který se mu odráží od hokejky a teď už oba týmy prostřídají a trošku se uklidní situace. Po 6 odehraných minutách přesně ze zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi, který je tedy 1-0 pro pražskou Spartu. Teď je dobře tečované nahození do útočného pásma pro Spartany a teď to vypadá, že Michal Sepal bude střílet od modré čáry. Nakonec to byla rána, která byla zblokovaná a vítkovičtí
si snaží přebrat kotouč v obranném pásmu, dostali ho nakonec do středního, i když u kotouče ani zdaleka nejsou, nemají ho pod kontrolou. Kalous teď projíždí do útočného pásma, dává len na levé křídlo, odkud přichází rána Nilise a proti té musel zasáhnout svým pravým betonem golman Josef Kořenář. Stále Vítkovičtí získávají, vybojovávají kotouč v útočném pásmu, přišla další střela z levé strany, ale ta mířila moc vysoko nad branku Josefa Kořenáře. Hradec se teď snažil chytit kotouče ve svém obranném pásmu, dostat ho do středního, nakonec mu trošku utekl, ale Sparta přece jenom stihne prostřídat teď po nahození Vítkovických dokonce kompletní pětici. Předávka docela šťastná do středního pásma od Spartanů, nahození hned na brankáře Hrachovinu po přejetí modré čáry od Pospíšila a přerušení hry potom, co Hrachovina nechal kotouč ve svojí rukavici. Je to 1-0 po necelých 7 minutách odehraných z první třetiny zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi.

První komerční přestávka tohoto utkání je za námi. Po necelých 7 odehraných minutách Sparta Vítkovice 1-0. Vazování na pravé straně útočného pásma Sparty, ale Michal Špaček si nepočínal správně na tomhle buli. Měl by být vykázený z kruhu pro vazování, ale ano, a je to přesně tak. Nakonec ho odhání rozhodčí pryč. Na buli půjde Filip Chlapík, který se postaví svému soupeři, kterým je Hrivík, a Hrivík vyhrává tohle vazování a pokusí se Vítkovice dostat pryč ze svého obraného pásma. Čenčela ho dostal pouze na modrou, kde byl Abdul, a Mašín tam dobře zapracoval, takže Sparta se drží v útočné třetině a teď se dostává i ke Kotouči. Předávka někam vysoko mezi kruhy, Špaček dává na modrou čáru, od Knota letí rána, kterou dokázal středem svého těla chytit golman Dominik Hrachovina. Ještě nepříjemné dorážení Spartanů před brankářem Hrachovinou, ale to rychle odklízejí vítkovičtí obránci a oba týmy si vystřídají po dalším přerušení. 12 minut 3 a 40 sekund před koncem první třetiny Sparta vede nad Vítkovicemi 1-0. Další vazování na stejném místě jako v předchozím případě na pravé straně útočného pásma pražské Sparty. Řepík, stejně jako jeho předchůdce tedy Filip Chlapík, nebyl úspěšný na boli proti vítkovickému centrovi, ale Vítkovice znovu velmi kostrbatě se snaží dostat pryč obraného pásma a teď to bylo pouze za cenu vyhození a Spartani si sjíždí pro Kotouč do své obrané třetiny. Sirota předává na pravou stranu Pisekovi a ten vysílá po pravém křídle do útočného pásma Řepíka. Řepík prodlužuje do pravého útočného roku, kam si sjel Šor, a teď dává za branku a spoza branky vyjel Blimel, který se snažil servírovat mezi kruhy. Vstup pro Radiožurnál Sport. 8. minuta právě teď končí, Sparta Vítkovice 1-0, žádná další branka nepadla. Spartani jsou teď ti hráči, kteří se snaží tlačit víc, nebo se jim to daří lépe než jejich soupeřům, tedy Vítkovicím, a teď po dalším prostřídání sil opět Spartani z poza vlastní branky rozjedou útočnou akci. Nahození trošku kostrbaté, ale Veselainen je jako první u Kotouče v útočném pásmu na pravém křídle za Spartu. Zjerkal Smápuk za brankou servíruje přední, kde čekal Hradec, ale jeho zakončení nemělo žádnou velkou razanci a nebylo ani přesné, takže Hrachovina nemusel zasahovat. Zjerkal teď znovu bojuje o Kotouče za brankou, snaží se ho o Kotouč obrat. Tři vítkovičtí hráči, nakonec se jim to taky povedlo, konkrétně Tomáš Pavelka byl úspěšný se šťouráním Kotouče a vítkovičtí ho dokázali odpravit pryč ze své obrané třetiny a teď taky zakládají akci přesně na konci 9. minuty za stavu 1-0 pro Spartu. Rychlé otočení hry, ale v obraném pásmu Sparty a Najman Daníček může jet dopředu po pravém křídle. Teď už je další Spartan za brankou Dominika Hrachoviny a tam bojuje s vítkovickým bránícím hráčem. A teď taky ale předávka mezi vítkovickými nakonec v obrané třetině a Vítkovice jdou dopředu. Nelis se snažil protečovat po pravém křídle dopředu a teď taky Kalus se snažil narazit na Knota za brankou Josefa Kořenáře, ale Kalus byl tím, kdo trošku schytal ranu od mantinelu v tomhle případě. Teď se vítkovičtí snaží napadat, jsou v tom celkem úspěšní, ale přichází vyhození a tam vybralo to, že Špaček, který na sedal na mantinel a chtěl skočit na led, tak dostal ten Kotouč přímo někam do choulostivých míst. Teď se snaží vyklepat, tak říkajíc, jakoukoliv bolest ze svého zkrátka z této části těla a z obraného pásma teď je nahazují Spartanští po úspěšném boli pryč do útočné třetiny a přichází rychle poměrně taky střela na branku po tom, co se všichni Spartani nastěhovali do útočného pásma, tak Sirota nahodil od modré čáry a golman Dominik Hrachovina chytil tenhle Kotouč a přerušil hru. 10 minut 10 sekund do konce první třetiny, Sparta Vítkovice 1-0. Poměr střel na branku 7-5 ve prospěch Sparty, i když ten herní obraz je mnohem suverénější pro domácí, dal by se říct. Chlapík teď dobře zachytil Kotouč na modré čáře, ale to se nelíbilo hlavnímu sudímu, který píská hru.
Vysokou holí, tam se řítili Spartěni do šance, po pravém křídle tam najížděl ještě spoluhráč Chlapíkovi, ten mohl jít do samostatného úniku do breaku, ale nakonec byla tahle akce zastavena a Filip Chlapík ten proti tomu ani nějak neprotestuje. Takže teď elitní formace Sparty se znovu rovná na boli ve středním pásmu, je to Špaček proti Hladoníkovi, ne, ano, proti Hladoníkovi, který vyhrál tohle boli, Pavelka, ale nepřesný odraz nebo špatný odraz pro Vítkovice od hrazení za zády golmana Dominika Rachoviny, nakonec po skrumáři v brankovišti posunutá branka a hra se přerušuje 9 minut 54 sekund před koncem první třetiny. Sparta Vítkovice 1-0, Vítkovice teď ale měli štěstí, protože Kotouč se odrazil od místa, kde se mantinel láme ve vrata a odrazil se přímo před brankoviště golmana Dominika Hrachoviny. Nevím, jestli to Spartěni čekali, dost možná ano, protože se rychle sesypali na vítkovického golmana a trošku mu zavařili, ale Dominik Hrachovina nakonec tuhle situaci vyřešil. Jeho obrana mu možná trošku i pomohla s tím, aby brankoviště nezůstalo úplně v takovém stavu, aby se pokračovalo ve hře. Každopádně Kotouč neskončil za brankou a to je důležité pro domácí i pro a hlavně pro hostující hráče tedy. 10 minut 6 sekund odehráno z první třetiny, Sparta Vítkovice 1-0, vhazování na pravé straně útočného pásma pražské Sparty, Špaček ten dává na modrou čáru, rychle zvlazování, Sirota nazoval do brankoviště, bylo to nepříjemná situace pro Hrachovinu, který měl Kotouč daleko od sebe, nemohl zasahovat, ale nakonec puk odputoval pryč, teď ho Vítkovičtí honí po mantinelech, ale vyjel až před Kousalem, který nahodil modré čáry před branku a Chlapík se snažil tečovat stejně jako teď po dalším nahození modré čáry a teď už je to Michal Špaček, který dává, možná Pavel Kousal, 2-0. Auto Arena se právě raduje ze druhé vstřelené branky, dalo by se říct nováček po pár zápasech v elitní formaci pražské Sparty. Pavel Kousal se teď nachomítl u odraženého Kotouče, u pravé tyče branky golmana Dominika Hrachoviny a odtamtud dokázal doklepnout Kotouče za záda právě vítkovického brankáře. 2-0, 9 minut a 29 sekund před koncem první třetiny. Sparta tedy využívá tuhle přesilovku a teď rychlá reakce taky odražuje Sparty, protože tohle je přesně stá branka Pavla Kousala v Tipsport Extralize. Takže gratulace jemu, gratulace Spartě k vedení 2-0 a Vítkovice se teď budou ve zbytku zápasu vlastně muset snažit zdramatizovat tohle utkání, aby to neměla Sparta zadarmo. Teď jsou Vítkovice v útočném pásmu, ale přichází tam Okotouč a vyhození teď Spartanů do středního pásma a Sparta přejíždí taky do útočné třetiny. Čor dobře servíroval Kotouč mezi kruhy Michalu Řepíkovi a ten ho sklepl na golmana Hrachovinu, ten ale dokázal zasáhnout. Ronald Gnot si teď přijíždí propuk od odražený od zadního mantinelu a Sparta znovu míří dopředu. Vesalainen tomu to vyšlo pěkně do jízdy, že dojel až do pravého útočného roku s Kotoučem stále. Vesalainen s pukem dává na modrou Knotovi a Kotouč byl tečovaný před golmanem Hrachovinou těsně mimo. Teď další nahození. Hradec zblokoval před brankou a snažil se dorážet, nepovedlo se mu to a teď Vítkovice dostali Kotouč pryč ze svého obraného pásma a oba týmy, respektive Sparta, teď střídá, takže Vítkovice mají trošku klidu na postupný přejezd do útoku, ale zasekli se ve středním pásmu, kde Kotouč dokázal zablokovat, vystihnout dobře, pospíšil vyhození vítkovických přes všechny čáry na zakázané uvolnění. Na konci 12. minuty Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0, ale Vítkovice jsou opravdu mnohem pasivnější směrem dopředu, určitě, respektive se jim nedaří tak dobře procházet středním pásmem. Sparta to se dává zatím výtečně v tomto utkání. Střely na branku 15-5, to je hodně střeleckých pokusů, které dokázali zaznamenat místní statistici směrem na branku Dominika Hrachoviny. A
A teď už je zase vhozeno a do útočného pásma přijeli Vítkovice. Jsou na pravé straně útočného pásma Kalusovi, tam ale nepřijel nikdo na výpomoc. Dostřídávalo se tam potom v zakázaném uvolnění, takže Kalus byl bezmocný v útočném pásmu. Dobře pro Vítkovice ale je, že dokázali získat puk ve střední třetině a teď míří dopředu, ale nahození z otočky bylo spoza červené čáry od Čenčely, takže zakázané uvolnění vítkovických hráčů 7 minut 37 sekund před koncem první třetiny. Sparta Vítkovice tedy stále 2-0. Devinčor vyhrává boli na levé straně útočného pásma Sparty, nahození za branku gólmana Hrachoviny, kde si puk snaží přebrat Vítkovičí. Nepodařilo se jim vyhodit, protože tam Řepík dobře chytil vysoko hozený kotouč nad modrou čárou a vystřelil hned na brankáře Hrachovinu. Rána to byla nepřesná a teď už ale Vítkovičí míří směrem dopředu. Abdul na pravém křídle najde ještě spoluhráče z druhé vlny. Přichází Rána na branku Kořenáře z levé strany, jejím autorem byl Bruna a tady se bude trestat faul. 2-0 pro Spartu, 7 minut a 5 sekund před koncem první třetiny, ale uvidíme první přesilovou hru tohoto zápasu a bude to přesilová hra Vítkovic, protože Abdul byl podražený v útočném pásmu Vítkovic a na trestnou lavici půjde tedy jeden ze Spartanů. Uvidíme poprvé v tomto utkání tedy nerovný počet hráčů na ledě, ale gólové situace ty už jsme viděli dvě, obě branky padly do sítě Dominika Hrachoviny, nejdřív Michal Špaček a potom Pavel Kousal, tedy společnými silami, přesnými střelami, stanovili aktuální stav 2-0 na ledě Sparty v utkání s Vítkovicemi. Teď tedy přestávka na čištění ledu na ledě O2 Areny. Tenhle zápas, v něm se pochopitelně nehraje o nějaká vysoká umístění v tabulce Tip Sport Extraligy. Sparta je na 10. místě, Vítkovice 12. a oba týmy by se rozhodně představovali lepší vstup do této sezóny. Ani ta bilance z posledních zápasů není lichotivá ani na jedné, ani na druhé straně. Teď už je ledová plocha téměř uklizená, formace už se pomalu rovnají v obraném pásmu pražské Sparty a za malou chvíli začne první přesilová hra tohoto utkání, kterou budou hrát vítkovičtí hráči. Na ledě elitní formace Vítkovic, Kalous, Nelis, Jetman, taky se tam staví dva hráči k modré čáře a čtyři bránící Spartani to budou Knot, je tam taky Dzirkals, pokud jsem viděl správně. V rance pochopitelně Kořenář, Mašín taky připravený bránit tuhle přesilovou hru Vítkovic ve chvíli, kdy už uklidová čerta opouští ledovou plochu a za malou chvíli se bude hrát přesilová hra Vítkovic. Nelis vyhrává puk na vazování, Zbořil předává Pavelkovi na modré čáře, Pavelka pálí od modré čáry, Zbořil sjíždí k zadnímu mantinelu, předávka tam a teď taky předávka mezi kruhy, kde číhal Nelis, ale nakonec Zbořil s kotoučem na pravé straně, Nelis ještě tečuje, kotouč přeletěl gólmana Kořenáře, jak se dostal kotouč přes brankoviště, to úplně nevím, teď to vypadalo na hůl v obličeji Spartana Hradce, ale toho si žádný z rozhodčích nevšiml. Spartěni každopádně můžou opustit obrané pásmo, protože ho musí opustit vítkovičtí, kterým byl kotouč naservírován až do jejich obraného pásma, takže prvních 45 sekund přesilovky je pryč. Šance rozhodně byly. Byla tam jedna velká šance, po které musel Kořenář hledat kotouč za sebou, ale nakonec jeho obránci se ujistili, že puk nedoskáče za brankovou čárou. Stále Vítkovice teď se trošku trápí s rozehrávkou. Sformovali se jim tam už i vystřídaní obránci nebo bránící hráči Sparty. Hrivík tady už přijel s pukem po pravé straně do útočného pásma, ale Holand chyboval na obrané modré čáře po předávce od Abdula a Vítkovičtí musí zpátky do své obrané třetiny. Zbývá posledních 40 sekund z jejich první přesilovky v tomto zápase. Další nepřesná předávka směrem na Abdula dopředu a potom za sebou Čenčela nechal kotouč docela nepřesně. To je neskutečně kostrbatý přechod, který předvádí hráči Vítkovic v poslední minutě směrem do útočného pásma v této přesilové hře. Hrivík je za brankou, snažil se dát kotouč směrem k modré čáře, ale v cestě mu stal Abdul, který teď nakonec vyjíždí s kotoučem za brankoviště.
ale Kňažko nedosáhne na Kotouš na modré čáře a Vítkovice musí znovu opustit útočnou třetinu posledních 5 sekund do konce přesilové hry a Devin Shore za malou chvíli naskočí zpátky na ledovou plochu, hraje se teď právě teď a zapojí se rychle do bránění, protože právě jeho směrem mířil Kotouč na Mačaše. Sparta rychle přebrala hru a vyslala Kotouč dopředu. Šír, ale z středního pásma obloukem nahazuje na zadní mantinel. Předávka Howlandovi, který dává zpátky za branku. Teď Vítkovice a jejich rána od modré čáry a zmatek před brankovištěm. Ještě tam přijel jeden vítkovický hráč. Byl to Mačaš s dorážkou, ale ta byla nepřesná. A to byla taky docela dobrá střelecká příležitost pro vítkovické hráče. Spartěni se snaží vyhodit, nedaří se jim to přes Holenda, který stál na modré, ale pak tuhle situaci úplně spackal. Byl to Bernovský, který vrátil Kotouč, nebo ho chtěl vrátit zpátky Holendovi na modrou čáru, ale puk ten vycestoval až do středního pásma. A tak tam musí tedy do útočné zóny znovu hledat cestu vítkovičtí hráči zpoza branky. A tady další přestávka na čištění ledu v O2 Areně. Zastav od 2-0 pro pražskou Spartu. 3 minuty a 59 sekund před koncem první třetiny.

0: Hlasování na levé straně útočného pásma Vítkovic a je tam Anthony Nellis připravený bojovat o kotouč s Jetmanem na svém pravém křídle. Nakonec Vítkovice získali puk v útočném pásmu, ale Spartani ho rychle přebírají, konkrétně Shore za svou brankou vyjíždí před bránu, to bylo trošku riskantní, ale naštěstí pro Spartu tam nesjížděl nikdo z vítkovických a Spartani můžou dopředu. Konkrétně Řepík nahazuje do útočného pásma, pokus vítkovický dostat hru pryč do střední třetiny se Jetmanovi nezdařil. Jetman bude mít šanci na reparát, nakonec se mu to podařilo, Nellisovi někam na červenou čáru. Nellis se probíjí po levé straně směrem dopředu, ale postral se o něj Knot, který se k němu dokázal vrátit a poslat na let jak sebe, tak hlavně vítkovického útočníka, takže akce Vítkovic skončila. Řepík přejíždí do útočného pásma, Blimelo vydává na pravou stranu, ale jeho rána skončila pouze na bruslích bránícího hráče, myslím, že tam byl znovu Nellis, který se stihl vrátit. Další nahození vítkovických směrem dopředu, Abdulu u něj ale nebyl první a ideálně, takže Spartani přebírají hru. Niko Sepala přebírá kotouč a míří do středního pásma, nahození po levé straně do útočné třetiny. Jako první kotouč je Veselainen. Pavel Kásoň se o něj nepostaral, předávka Hradcovi na vrchol levého kruhu a jeho zakončení ale nebylo přesné. Teď už Čenčala může nabrat trochu rychlosti středním pásmem po levé straně, ale jeho předávka Abdulovi byla nepřesná. Vystihlý Mikel Sepala a po přechodu do útočného pásma Dzierkal střílí z levé strany od mantinelu a jeho střelu si pokryl gólman Dominik Hrachovina. 2-0 pro Spartu, 2 minuty a 39 sekund před koncem první třetiny zápasu s Vítkovicemi. Vazování na levé straně útočného pásma pražské Sparty mezi Chlapíka a Šíra. Chlapík povalil svého protivníka, kotouč míří do pravého útočného rohu pražské Sparty, kde jsou Špaček a Kousal, ale taky Mačaš za Vítkovice a Holand se snaží dostat puk pryč z tohoto území, puk je tam stále zašlápnutý, zapáčený u mantinelu. Spartě nakonec s ním vyjíždí Špaček před branku a dává na zadovkou na bližší tyč Filipu Chlapíkovi, ale ten to měl taky ze záporného úhlu, takže nemohl, kdo ví jak, překvapit golmana Hrachovinu svojí střelou. Kousal teď u svého zadního mantinelu za zády Josefa Kořenáře a Spartani se dostávají z obraného pásma pryč. Vítkovičtí ale chtějí napadat po tom, co se Spartě nepovedla. Rozehrávka Pisik dostává pouze na modrou čáru, kde jsou ale Vítkovičtí a konkrétně Zbořil tomu, ale utekl do středního pásma. Zbořil musí zpátky do útočné třetiny. Jeho pas ale nenašel adresáta. Minuta a tři čtvrtě do konce první třetiny. Sparta Vítkovice 2-0. A teď nahození Vítkovic a konkrétně Bruny od pravého mantinelu, které si raději přikryl golman Josef Kořenář, a tak se znovu přerušuje hra. Drobná strkanice před brankou Josefa Kořenáře mezi spartianskými a vítkovickými hráči, ale rychle rozehraná, tady se trestat určitě nebude muset. 1 minuta 35 sekund do konce první třetiny, Sparta Vítkovice 2-0 a chystá se další buly na pravé straně útočného pásma hostujících Vítkovic. Chet Jetman s Markem Kalusem a taky Anthonym Nellisem na levé straně připravení bojovat tohle vazování, ale nakonec je to Sparta, která vyveze puk z obraného pásma pryč. Rychlá předávka, Shore předává Mašínovi na levé křídlo, Mašín posouvá za branku, odkud se snažil Řepík dát puk rychle zase mezi kruhy někam před branku, ale nepovedlo se mu to. Pozor, teď Vítkovičtí 3-2, rychlý protiútok, Demlová rána z pravé strany z velké dálky a taky nepřesná mimo tři tyče, takže nemusel zasahovat golman Kořenář. Pozor na rychlý protiútok, do kterého se jen tak nevyřítil nakonec Matěj Blimel, protože tam couval, otáčel se a nedokázal zpracovat kotouč, který mířil jeho směrem. Rychlý pas středem hřiště taky od vítkovických, ale ti to nezvládli na útočné modré, takže teď musí znovu se probíjet středním pásmem směrem dopředu a znovu se jim to nedaří, protože tam rozehrávku zastihl Hradec a další nepřesnosti, které ale vyústily v to, že Vítkovice se nakonec dostanou s kotoučem do útočného pásma, alespoň tedy nahozením. Další nahození tentokrát od Holenda od modré čáry směrem na branku, které se ale zaseklo dřív než na půli cesty a puk se odrazil do středního pásma ke střídačce Sparty, kde je kotouč zašlápnutý u mantinelu. Nepohybuje se hra žádným směrem v tuhle chvíli, až teď, když puk vyjel směrem k obráncům Sparty a Niko Sepala ten vyslal puk směrem dopředu. Mikael Sepala ještě zachytil puk na modré čáře. Spartani musí střílet, protože končí třetina. Špaček to ale neví a ještě vymýšlí nějakou přihrávku. Teď už zazněla siréna. 20 minut pryč ze zápasu Sparty s Vítkovicemi. Je to 2-0 pro Spartu.
1: Dnešního zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi. A hned dvakrát jsme si zakřičeli, že

Přijde

Hráči si teď vylámali zuby.

Hey.

První třetina skončila, pražská Sparta i vyhrála poměrem 2-0, když se nejprve v 13. minutě trefil Michal Špaček a potom jej o 3 minuty později napodobil svým steam golem v Tipsport Extralize Pavel Kousal. Z pražské Libně Krištof Kousal, Radiožurnál.

Druhá třetina zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi je na spadnutí tady v libeňské O2 aréně. Všichni už jsou připraveni ke hře a ke vhození kotouče do středového kruhu, které se trošku pozastavuje, respektive pozdržuje po tom, co Kalus s Chlapíkem vjeli moc rychle do kruhu provazování, ale teď už je všechno v pořádku. Kotouč na ledě a míří z obraného pásma Sparty na střídačku Pražanů, respektive za ní, nejspíš na tribuny, takže Kotouč pochopitelně mimo hřiště a po 7 sekundách ze druhé třetiny se přerušuje hra. Připomeneme, že Sparta vede 2-0 po tom, co skóroval na začátku 6. minuty Michal Špaček a potom v polovině 11. minuty Pavel Kousal. Teď se bude opakovat vhazování ve středovém kruhu, které Špaček prohrál, a ostravští budou mířit dopředu, respektive nasměrovali Kotouč na zadní mantinel za záda brankáře Kořenáře a teď bojují o puk v útočném pásmu. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to stihl Vesli na modré čáře, ale nebylo mu to každopádně nic platné, protože Sparta převzala Kotouča vyjíždí z obrané třetiny a Chlapík, jeho rychlá rána z levé strany po průniku do útočného pásma, kterou chytil Dominika Hrachovina, a přerušuje hru po 33 sekundách odehraných ze druhé třetiny. Vazování na levé straně útočného pásma pražské Sparty, které vyhrál Devin Shore, a Spartani bojují ale u mantinelu, u Kotouče. Tlačí se tam Krivošík, který je na ledě jakožto 13. útočník Vítkovic, a Šor ale získává Kotouč v levém útočném rohu, posílá zpátky na modrou čáru, odkud přichází nahození do pravého útočného rohu. Teď srážka hráčů v tomto území, v této oblasti obraného pásma Vítkovic, ale Vítkovice se dostávají pryč ze své obrané třetiny. Čenčela ze středního pásma nahodil směrem na Kořenáře, který pro jistotu nechal trošku neposedný Kotouče ve svoji výstroji. A tak se přerušuje hra po minutě a 8 sekundách odehraných ze druhé třetiny. Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0, a to i teď vyloučení. Minuta 8 sekund odehráno ze druhé třetiny tohoto zápasu. Sparta Vítkovice stále 2-0, ale teď je dvouminutový trest pro spartianského hráče, konkrétně pro Matěje Blimela, který už sedí na trestné lavici, a Vítkovice to zkouší v útočném pásmu při své druhé přesilové hře v tomto zápase. Nahození Abdula od modré čáry za branku, kde je Kalus, a byl tam taky Mikael Sepala, který se o Kaluse postaral, a Cierkals dostane příležitost, aby vyhodil Kotouč ze svého obraného pásma pryč. Spartani si částečně prostřídají, pouze bratři Sepalové zůstávají na ledě, ti to mají na střídačku nejdál ve druhé třetině, tedy obránci Sparty, kteří se teď vrací do svého obraného pásma proti nahazujícím a napadajícím Vítkovicím. Vítkovicím se to daří získat Kotouč v útočném pásmu, a teď pěkná teč Kaluse směrem k brankovišti Josefa Kořenáře. Kořenář ale nakonec nemusel zasahovat. Jetmen na levé straně útočného pásma dává Zbořilovi na modrou čáru, nabídka na střelu z první Pavelkovi z pravé strany, ale z vrcholu kruhu nedokázal dostat Kotouč až na golmana Kořenáře. Teď po mantinelu honí Kotouč vítkovičtí hokejisté. Nelis se snaží dostat na levou stranu a Zbořil je na modré čáře. Předávka Jetmenovi na levou stranu, Nelis znovu na levé, dává blíž k modré Jetmenovi, jeho nahození ale zblokoval Veselainen. Minuta a čtvrt pryč z přesilovky Vítkovice, a Pražané teď taky vyhazují ze svého obraného pásma až do obraného Vítkovic. Veselainen po zásluze může na střídačku a Spartani po prostřídání budou pokračovat v oslabení. Poslední necelá půl minutka z této herní situace a Vítkovičtí míří po levé straně do útočného pásma. Abdul nakonec bude jako první u zadního mantinelu, ale nepředal přesně, protože se tam dobře vrátil Shore a ten zasekl Kotouč, ale pozor na Abdula, který ho získává znovu za brankou. Byl to Kňažko, který teď distribuuje hru od modré čáry. Přišla tam střela z pravé rány, ta byla ale nepřesná, respektive zblokovaná, a Sparta teď ve chvíli, kdy se dostává zpátky do hry,
Matěj Blimel, tak ten teď se taky zapojuje do akce, nahazuje od pravého mantinelu doleva a teď Michal Špaček nepokračuje s kotoučem dál do útočného pásma, naopak Vítkovičí otáčejí hru, jsou ve střední třetině a nahazují do levého útočného rohu, je to konkrétně Šír, který ale nepřihrál přesně a Spartani vyvezou puk. Čtvrtá minuta druhé třetiny, Sparta Vítkovice 2-0, Sparta teď v útočném pásmu po tom, co získala puk, po tom, co taky přežila svoje vlastní oslabení bez nějakého velkého problému, bez nějakého zásadního zákroku, který musel předvést golman Josef Kořenář. Spartani v útočném pásmu přichází o kotouč za brankou Dominika Hrachoviny a Vítkovičtí teď otáčejí hru a míří dopředu na hození z pozamodré čáry od Bernovského, který se pak neprotlačil ke kotouči a Spartani otáčí hru ze svého obraného pásma pryč. Pátá minuta druhé třetiny, Sparta Vítkovice 2-0. Nahození za brankáře Hrachovinu, Spartané získávají kotouč u levého mantinelu, konkrétně to byl Šor, který pak z otočky vrátil puk zpátky za branku a teď se vrací k kotouči a snažil se přihrát mezi kruhy, ale nepovedlo se mu to ideálně. Petr teď dává ve středním pásmu z levé strany na pravou, ale Vítkovičtí se neprotačili směrem dopředu. Spartani vrací kotouč ze středního pásma směrem dopředu, ale pozor na Fasnera, který středním pásmem putuje dopředu, nahazuje do pravého útočného rohu. Tam je Hrivík, ale ten se teď musí vracet zpátky na střídačku. Potom teď je vstup pro zprávy radiožurnálu. 26. minuta, Sparta Vítkovice 2-0, teď utkání Mladé Boleslavy s Litvínovem, to vidí Pavel Petr. Po nahození Danička na gólmana Hrachovinu se posunula kleť za vítkovickým gólmanem a tak se přerušuje hra po dalším, tedy střeleckém pokusu bude se vhazovat na levém útočném kruhu pražské Sparty v útočném pásmu po krátké úpravě brankoviště.

Bully vyhráli Vítkovice ve svém obranném pásmu, vyhodili kotouč pryč a Spartani museli spěchat za tímhle kotoučem, takže to nebylo zakázané uvolnění Vítkovic, které se teď usadili v útočném pásmu, ale nepředali si přesně mezi kruhy. Hru otáčí Sparta a konkrétně Dzerkals, který dává na pravé křídlo Pospíšilovi. Pospíšil zajíždí až za branku, ale tam byl křižovaný dvěma vítkovickými hráči, kteří se snaží dostat hru pryč ze svého obranného pásma u mantinela. Získali kotouč pražené, dobrá střela z levé strany od Dzerkalse, proti které zasáhl svým levým betonem golman Dominik Hrachovina. Teď je vyhození vítkovickými pryč z obraného pásma a teď už je to Jetman, který se tlačí na mantinel v levém útočném rohu. Abdul servíruje před brankoviště, nebyl tam nikdo, kdo by mohl zakončovat. Abdul teď znovu za brankou bojuje o kotouč, ale nezískává ho. Teď osekává Ronalda Knota a napadal ho úspěšně. Teď dává na pravou stranu a další předávka Hrvíkovi k pravé tyči branky golmana Josefa Kořenáře, ale Hrvík nedokázal zpracovat tenhle kotouč. Pak Spartani vyhodili přes všechny čáry na zakázané uvolnění, takže se přerušuje hra 13 minut a 36 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 2-0 pro pražskou Spartu v utkání s Vítkovicemi a hra se stěhuje do obraného pásma domácích. Hrvík vyhrál Bully, ale kolmo za sebe pouze až do obraného pásma, takže Kňažko se musí vrátit pro kotouč a Čenčalovi předal na pravé křídlo. Čenčala z otočky naslepo předával dopředu, ale tam byl pouze Spartan Ronald Knot. Přechod vítkovických do útočného pásma, tak to je něco opravdu otřesného v tomto zápase. Díky tomu Sparta vede 2-0. Veselainen obkroužil branku Dominika Hrachoviny a vypálil někde z pundíku pro vhazování na pravé straně útočného pásma Sparty, ale Hrachovina byl připravený. Sparta se pak musela klidit pryč z útočného pásma a teď si hledá cestu zpátky. Za kotoučem už pospíchá dopředu Vojtěch Hradec. Nakonec Pisik s pukem u pravého mantinelu, jeho nahození, které nakonec prosvištilo pouze brankovištěm. Střet dvou hráčů v útočné pásmu Sparty, ale nakonec bez nějakých větších potíží pro jednoho či druhého hráče. Spartani znovu nahazují, jsou v pravém útočném rohu. Teď Michal Špaček spěchá k levému mantinelu, nabral velkou rychlost, dal na modrou čáru, tam tu putuje puk Chlapíkovi za branku, ten dává mezi kruhy Špačkovi, ale ke Špačkovi se přes Petra neprocpal tenhle kotouč a ten je teď až v obraném pásmu Spartanů. Pavel Kousal s pukem na pravé straně už útočné třetiny, předávka zpátky Chlapíkovi, ten se uvolnil s kotoučem proti Šírovi. Chlapík přehoval někde na ose hřiště od modré čáry, ale nakonec mu sjel kotouč trošku. No, to byla taky zásluha Šíra, který mu sáhl do takové stahovačky. A tak už teď vítkovičtí obrací hru ze svého obraného pásma. Petr projíždí až do útočné třetiny, dobrá předávka Zbořilovi na levou stranu, tyčka. 11 minut 55 sekund před koncem druhé třetiny, Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0. Tyčka teď zazvonila za zády golmana Josefa Kořenáře, který tedy hájí spartianskou branku, a to bylo potom, co se do protiútoku dostal Jakub Zbořil, pálil z levé strany. Bylo to 3-1, mám takový pocit, sice v malé rychlosti, ale bylo to takové větší přečíslení a obránce Zbořil pálil z levé strany na, strany na vzdálenější tyč, možná na spojnici tyče a břevna, no a od ní se odrazil kotouč teprve pryč. Takže to nebyl zákrok Kořenáře, nakonec vlastně ani střela na branku, ale velká šance vítkovických hráčů, kteří prohrávají 0-2 na ledě Sparty. Obě branky ty padly v první třetině z holí Špačka a Kousala. Teď tedy přestávka na čištění ledu v O2 aréně, mezi tím se už začínají konsolidovat síly na obou stranách a za malou chvíli se znovu začne hrát.

Vazování ve středním pásmu o něj bojuje. Na list nakonec to nebylo v pořádku s přechodem do útočného pásma podle soudu čárového rozhodčího, a tak Spartěni můžou poměrně v klidu zakládat další akci, ale Dzierkal stečoval kotouč pouze směrem na střídačku svých spoluhráčů a tak se bude vracet vazování do středního pásma, konkrétně na středový kruh. Přesně po 8 minutách a 32 sekundách odehraných ze druhé třetiny. Sparta Vítkovice 2-0. A teď Buly, které bylo na spartanskou stranu. Knot vrací puk za branku, kam přijíždí rychle dva vítkovičtí napadat, Nelis a taky Jetman. Ale vypadá to, že Spartani to zvládnou. Veselainen předává Knotovi směrem dopředu, který byl teď nejvýš ze všech spartanských hráčů. Nevím, jak se tam ocitl, ale teď se může vracet zpátky, protože se tam vrací kotouč a taky spartanští hráči. Veselainen dává Mašínovi na levou stranu, který projíždí až do útočného pásma. Teď o zadní mantinel chtěl přistrčit Šórovi, ale ten odraz nedopadl úplně dobře pro Spartany a Veselainen se musí s kotoučem vrátit do obraného pásma pražské Sparty. Další důkladné napadání od Nelise, který už je dlouho na ledě, ale stále nestřídá. Šor po pravé straně do útočného pásma, křižuje ho tam bránící Patrik Bruna a vítkovičtí dostali puk pryč ze své obrané třetiny. Čenčala má kotouč, respektive má hůl v obličeji, rychle jak hokejka, tak rukavice mířily na led a Čenčala taky zahazuje helmu a odchází okamžitě do útrop O2 arény. Vypadá to na velmi nepříjemný a zásah do obličeje tohoto vítkovického útočníka a taky rychlé vyloučení, 2 minuty za vysokou hůl na spartanské straně na trestné lavici bez jakýchkoliv protestů už rychle sedí Michal Řepík, takže třetí přesilovka Vítkovic v tomto zápase. Zatím vítkovičtí nedokázali žádnou využít a teď bude taky 4-minutová, protože tam bylo viditelné zranění v obličeji Davida Čenčaly a to znamená vyšší trest 4-minutový, 2+2 pro Michala Řepíka a šance pro vítkovické, aby se dostali zpátky do hry v tomto zápase. Prohrávají totiž o 2 branky. Teď už jsou v útočném pásmu, vyhráli Buly, ale Abdul se nedostal na modré čáře ke kotouči, protože tam dobře zaúřadoval Hradec při napadání a při hrávky, řekněme, mezi dvěma beky stojícími na modré čáře. Abdul dává rychle po přechodu do útočné třetiny kotouč na pravou stranu, ale další vystižená přihrávka. Skvělá práce bránících Spartanů a vítkovičtí se znovu musí probíjet směrem dopředu a protože Abdul zabrzdil akci, takže se stále bude čekat s tím přechodem směrem dopředu. Šír dává na centr hřiště Abdulovi, ten dává na pravou stranu Hrivíkovi, k němu se sjeli dva spartanští hráči. Mikal Sepala nebezpečně do svého brankoviště, ale puk doputoval až k modré čáře, odkud Kňažko ho poslal směrem na levou stranu do levého útočného rohu. Puk se teď vrací na modrou ke Kňažkovi, Abdul na pravé straně, byl to znovu Hradec, který dobře zaúřadoval na útočné modré a teď může taky dopředu po levé straně pálí a to byla Břevno, které zastavilo tuhle střelu. Potlesk od spartanských fanoušků, kteří tuto svou novou posilu teď náležitě ocenili potleskem za tuhle pěknou akci a tuhle pěknou hru při vlastním oslabení. Teď už ale se zpátky jsou vítkovičtí v útočném pásmu po minutě a 20 sekundách z trestu Michala Řepíka. Jetman mezi kruhy dává Nelisovi před branku, ale ten nedokázal zpracovat ani zakončit. Znovu míří puk na modrou čáru. Jetman teď s pukem na levé straně útočného pásma. Odražený kotouč a ještě Jetman a rána z pravé strany odzbořila ne. 8 minut 50 sekund do konce druhé třetiny. Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0, ale teď mají Vítkovice k dispozici delší přesilovou hru na 4 minuty, respektive 2+2 byl vyloučen za vysokou hůl Michal Řepík a tak Vítkovice se snaží útočit ve svojí přesilové hře. Teď se ale dostávají zpátky do útočného pásma ze svého obraného. Nelis vyslal po pravé straně do útočného pásma Jetmana a teď se bojuje o kotouč v levém útočném rohu Vítkovic, odkud ho vydolo spartanští hráči a osvobodili se. Už jenom 1:45 zbývá z dlouhé přesilové hry Vítkovic, kterou domácí zatím nedokázali využít. Měli předtím už k dispozici 2 přesilové hry, ale ani jeden gol zatím nedali. Abdul teď projel přes modrou čáru do útočného pásma, zbořil, respektive Demel to byl ten hráč, který udržel puk na modré v útočném pásmu, pak taky vyslal střelu od modré čáry, ta byla stečovaná těsně vedle branky Josefa Kořenáře. Hladoník v levém útočném rohu vrací Hrbíkovi, ten dává Demlovi na modrou čáru.
Ricardo předávka Abdulovi na pravou stranu a ten provětral boční sítě branky golmana Kořenáře. Abdul teď vrací na modrou čáru, předávka Hrybíkovi na pravou stranu. Abdul měl dostat nabito napravo, ale nepřišla na něj z ideálního úhlu tahle předávka a teď zabržďují akci vítkovických právě Spartani, konkrétně Dzierkals, který vyváží puk z obraného pásma pryč, nahazuje za branku. Už jenom 50 sekund se budou muset Spartani bránit v této dlouhé přesilovce, ale domácí to zatím zvládají skvěle. Kalus ten projíždí středem hřiště, ale nenachází cestu do útočného pásma, to až Nelis po levé straně prodlužuje na Jetmena, teď se bojuje v levém útočném rohu, kam přijel taky bránící Niko Sepala a jeho bratr Mikael, který teď se dostává ke kotouči a povalil jednoho z útočících hráčů Vítkovic. Spartani vyhazují znovu ze svého obraného pásma pryč, poslední čtvrt minuta před návratem Michala Řepíka zpátky na led. 2-0 pro Spartu v tále ve druhé třetině tohoto zápasu, konkrétně ve 34. minutě celého utkání. Hradec znovu získává puk ve svém obraném pásmu a Spartani si zaútočí v oslabení, rychlý přechod Kousala do útočné třetiny, nepřesná střela, Řepík se vrací na led a rychle přepouští svoje místo jednomu ze svých spoluhráčů. Potlesk od spartianských fanoušků za to, jak domácí zvládli tohle dlouhé 4minutové oslabení. Chlapík už je v útočném pásmu, je za brankou, Bruna se tam o něj snaží starat, snaží se mu vyseknout kotouč z vlastnictví, ale chlapík objíždí útočné pásmo, stále má puk a taky vyslal kotouč směrem na gólmana Dominika Hrachovinu. Chlapík zpátky teď je na modrou čáru k Sirotovi, který byl ale hodně na hraně na modré čáře a tak musel rychle vyslat kotouč směrem dopředu. Pavel Kousal teď byl povalený v levém útočném rohu, nelíbilo se to domácím fanouškům, ale trestat se nebude. Rychlá otočka hry ve středním pásmu, rána z levé strany od Daníčka, po které chytil do svojí rukavice kotouč gólman Dominik Hrachovina. Hra se přerušuje 5 minut 42 sekund před koncem druhé třetiny. Sparta Vítkovice 2-0.

Rozehráno v útočném pásmu Sparty 2-0, 5,5 minuty před koncem druhé třetiny. Sparta bojuje o puku mantinelu, ale Vítkovice vypadají, že dostanou kotouč pryč ze svého obraného pásma a spěchá za ním Abdul do útočné třetiny, ale rychleji tam byla spartianská obrana. Michal Špaček teď obrací hru, udělal takový oblouček ve středním pásmu na středovém kruhu. Nakonec si nenašel ideálně cestu do útočného pásma a Krivošík nahodil ze střední třetiny dopředu. Šír spěchal za kotoučem, ale nebyl tam dřív než Spartani a teď je to Pisik, který projíždí do útočného pásma. Chlapík si dobře srazil kotouč a teď tam skákal ze strany na stranu gólman Hrachovina. Vypadalo to trošku komicky, protože tam byl na natažených nohou a trošku mu to podklouzlo možná, ale tam byla skvělá zpětná přihrávka, která se ale nakonec nedostala ke chlapíkovi a tak tam nebylo zakončení na Vítkovickou a branku. Sparta znovu se dostává do útočné třetiny, tvrdá rána od modré čáry, vypálil ji Nino Tomov a chytil ji gólman Dominik Hrachovina. Takže další šance, ale nakonec nepřišlo zakončení ze strany Sparty. Skvěle to udělal kapitán Filip Chlapík, který si vyměnil kotouč s hráčem na levé straně útočného pásma, ale nakonec se ke zakončení nedostal. Ale i ta obehrávka, která tomu předcházela, tak to byl opravdu pěkný kousek od spartanského kapitána Filipa Chlapíka. Vyhrané vázování, dal by se říct, pro Vítkovice v jejich obraném pásmu, ale Vítkovice honili kotouč u mantinelu. Teď míří dopředu, ale Abdul vrací zpátky kotouč na hráče s 92. Tam muselo nejspíš dojít ke změně dresu a to bude tím pádem nejspíš David Čenčela, který zakrvácený dres odevzdal a tím pádem pokračuje ve hře s 92. A teď může zamířit po pravé straně směrem do středního pásma. Předal Demlovi, který se probíjí z obrany až na zadní mantinel a dokázal tam vybojovat jakž tak kotouč, ale protože mu někdo nesekundoval na levé straně, tak to byli Spartani, kteří dostali z obraného pásma puk pryč. Teď taková riskantní rozehrávka, pro kterou si sjíždí docela daleko od své branky gólman Dominik Hrachovina a vyhazuje až ke gólmanu Kořenářovi. Nahození backendem od Spartanů, konkrétně od Michaela Sepaly až k útočné modré čáře. Puk se odráží na spartianské hokejky. Blimel dává na levou stranu, tam ve skvělé střelecké pozici Veselainen a proti němu zasáhl Dominik Hrachovina. Vyrazil kotouč na levou stranu ze svého pohledu. Vítkovice se snaží dostat puk pryč z obranného pásma. Daří se jim to. 3 minuty a 10 sekund před koncem druhé třetiny. Sparta Vítkovice 2-0. Spartani se probíjejí do útočné třetiny za kotoučem. Kňažko to ale zvládl, ale nezvládl potom předat. Dzierka se dostává ke kotouči, jeho rána z mezikruží moc vysoko a možná i moc doprava z jeho pohledu z osy hřiště, zkrátka minula branku. Dzierka teď znovu s kotoučem a z otočky vyslal kotouč do mezikruží, odkud se puk odráží do levého útočného rohu. Přijel tam jako první Sirota a ten se teď musí taky s pukem vracet až do své obrané třetiny, protože kotouč ujel Spartanům a chlapík se dostává do útočného pásma. Špaček vrátil chlapíkovi, respektive se od jeho hole odrazil kotouč zpátky chlapíkovi, teď je na modré čáře u Pisika, ten dává Sirotovi na levou stranu. Spartani jsou dobře tísněni vítkovickými hráči, ale obránci Sparty dokázali vystřídat a teď je trošku čerstvější dvojce na modré čáře. Spoza branky přichází předávka před ní, ale teď to vypadá, že Hrachovina si sjede pro tenhle kotouč. Filip Chlapík tam ještě trošku osekl golmana Hrachovinu, ale nebyl za to příliš potrestaný vítkovickými obránci. Teď se přerušuje hra a 2 minuty a 7 sekund před koncem druhé třetiny, kdy Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0. Tady máme poslední přestávku na čištění ledu ve druhé části hry.

Ještě 2:07 se bude hrát ve druhé třetiny. Sparta ta stále vede 2-0 nad Vítkovicemi po brankách, které padly v úvodní třetině tohoto zápasu. Teď pořádný kravál, dalo by se říct, od spartianských fanoušků na pokyn od místní režie, který uvede zbývající tedy 2 minuty ve druhé třetině po přestávce na čištění ledu, která skončila právě teď, takže se bude vazovat na pravé straně útočného pásma domácích. Navazování je tam Michal Špaček. Ještě nějaké dohady před vhozením kotouče na ledovou plochu, taky po upravení postavení Pavla Kousala, znovu se k němu stahuje jeden z čárových rozhodčích a další vysvětlování. Michal Špaček nakonec vykázaný, kruh pro vhazování, Spartani zkrátka nebyli dostatečně ukáznění, ale Filip Chlapík vyhrál tuhle buli a teď nahazuje za branku, kde Michal Špaček, ten je osekávaný, ale dokázal předat Chlapíkovi, o kterého se stará bránící vítkovický hráč. Byl to Hrivík a ten dokázal hru dostat i do středního pásma, kam si vyjeli Činčala v novém dresu, který není poskvrněný krví po jeho zranění v obličeji z předcházejících minut. Hrivík teď zavezl po levé straně kotouč do útočného pásma a tak rychle vypálil zápěstím a kotouč chytil golman Josef Kořenář. 1:40 zbývá do konce druhé třetiny. Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0. Teď se chystá hra vhazování, konkrétně na levé straně útočného pásma Vítkovic. Už na něj přijíždí Anthony Nellis. Postaví se Devinu Šórovi, který vyhrává kotouč na pravou stranu, ale Vítkovice se potom dostávají k puku u mantinelu. Nellis vrací do levého útočného rohu. Souboj dvou hráčů za brankovištěm a teď je branka mimo svoje stanoviště, měla by se přerušovat a hra rozhodně teď by se neměl pokračovat dál, přesto rozhodčí nepřerušují až teď. Až teď si toho všiml jeden z čárových sudích, ne, vlastně tak se přerušuje hra kvůli offsideu, ale branka Josefa Kořenáře zkrátka není na svém místě a teď už to vidí jeden z čárových, takže se bude upravovat drobně stání branky Josefa Kořenáře a potom se bude vhazovat ve středním pásmu, konkrétně na levé přední straně z pohledu útočících Vítkovic. 1:21 před koncem druhé třetiny, Sparta Vítkovice 2-0.

0: Hozeno ve středním pásmu, Spartani vyhrávají Bulie a Niko Sepala dává přes Řepíka, ne, přes Blimela po levé straně hru do útočného pásma. Spoza branky teď přihrávka na Blimela, ten se nedokáže zorientovat v téhle situaci. Rachovina si teď dokázal i dobře vyjet a teď našel šťastně kotouč pod sebou, protože byl vyjetý úplně mimo, brankoviště dokázalo přikrýt. Takže štěstí teď pro Vítkovické, že nedostali třetí gól. Minuta a dvě sekundy před koncem druhé třetiny. Sparta Vítkovice 2-0 po chaotické situaci před brankou Vítkovice. On tam poskakoval kotouč na výstroji golmana Hrachoviny a pak přišla taky zpětná přihrávka od Blimela do brankoviště spoza branky a tam kotouč už za sebou dokázal najít Dominika Hrachovina po odrazu od tyčky, tedy zezadu. Teď vhazování na levé straně útočného pásma Sparty, Hradec o něj bojuje, ale Vítkovice získávají, vyhazují z obranné třetiny pouze na zakázané uvolnění. Tady se bude znovu přerušovat hra po pár odehraných sekundách, konkrétně 55,5 řekněme zbývá do konce druhé třetiny, kdy Sparta stále vede nad Vítkovicemi 2-0. Rychlé sformování všech hráčů v obraném pásmu Vítkovic a Vítkovice znovu vyhazují ze svého obraného pásma pryč. Bude to zakázané uvolnění. Tentokrát ne, rozhodčí tam viděli nějakou teč, takže Spartani budou rozehrávat ze své obrané třetiny, ale neudělali to dobře. Zbořil teď předává Abdulovi, který propálil puk směrem do útočné třetiny, tam napadá Šír, ale nenapadá úspěšně, možná na podruhé Čenčela, teď ale až ze středního pásma dával kotouč dopředu, takže se Vítkovičtí musí stáhnout pryč, teď chtějí dostřídat, ale začnou ze své obrané třetiny s středem hřiště a přišla i předávka na Čenčelu středem hřiště, ale Čenčela se nedokázal dostat ke kotouči a Filip Chlapík už se probíjí po levé straně do útočného pásma, ještě stahovačka z poza branky. Nakonec až k Mašínovi, který sjížděl ze druhé vlny do téhle akce, se dostal puk. Teď přišel od Siroty, no, přišla od Knota Rána a teď už se nestane nic dalšího ve druhé třetině, ve které nepadla žádná branka a proto Sparta po 40 odehraných minutách vede nad Vítkovicemi 2-0.
1: Dnešního zápasu nás čeká, tu mám za chvilku vyplní naše stáno s činitelství a to přímo na

Co dělá seznam, když jste zrovna jste? Přinese, co potřebuje a vyštěká, co ne. Zkrátka samé můžete člověk, abyste se na tom cítili jako rovný. Seznam, není tam, co neznam, už 30 let.

Všechno je připraveno ke vození kotouče do třetí třetiny zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi. Sparta vede 2-0 a kotouč už byl vhozený. Teď se ho Sparta snaží odpálit ze svého obraného pásma pryč. Mašín z otočky posílá kotouč přes všechny čáry na zakázané uvolnění. To není nejkrásnější hokejový start do třetí třetiny utkání. Nicméně se teď hra stěhuje do útočného pásma Vítkovic, konkrétně na levou stranu, kde Anthony Nellis zabojuje o kotouča. Třeba Vítkovice vymyslí něco pěkného. Nellis vyhrál vázování a nahození kotouče odvesli ho z levé strany od mantinelu směrem na brankáře Josefa Kořenáře, který si musel připsat rychlý zákrok z kraje třetí třetiny. Teď ale předávka mezi Kousalem a Špačkem směrem do útočného pásma. Špaček napálil pouze před sebou bránícího Zbořila, který tak si připisuje tady zblokovanou střelu nahození od modré čáry směrem ke golmanu Hrachovinovi, konkrétně za jeho branku, za jeho záda, kde se hráči přetlačují o kotouč. Nellis ho předává do pravého útočného rohu Spartanu Chlapíkovi, který ho ale dlouho neudržel, a teď už Kalus musí z otočky vypropasírovat kotouč pryč ze svého obraného pásma až do střední třetí. A myslím si, že je to Kalus, který tam spadl a byl, ne, Nellis byl trefený do obličeje. Kalus teď mstí svého spoluhráče, postrkává se tam s Knotem a Chlapíkem, ale už odjíždí pryč a Nellis tam dostal nějaký zásah do obličeje, ukazuje to i čárovému sudímu, oba teď jenom rozhodili rukama a dál se to asi řešit nebude. Nellis ten teď odchází na střídačku a síly na ledě se mění, ale nakonec přece jenom dvouminutový trest za vysokou hulu pro Ronalda Knota. Tady šlo asi o to, aby byl čtyřminutový znovu pro Vítkovické, ale to nebude. Zkrátka žádné viditelné zranění v obličeji tam nebylo a proto tedy klasická dvouminutová přesilovka pro Vítkovické hráče. Vhození na levé straně útočného pásma, po něm rychlé přerušení, protože něco nebylo v pořádku na spartanské straně, a tak Hrivík zabuje kotouč znovu a Hradec nakonec bojuje o puk. Dokázal ho dostat na Nika Sepalu za sebe, ten předává bratru Nikovi, Mikaelovi tedy, a ten se ale nedostal nebo nedokázal dostat s kotoučem pryč ze svého obraného pásma a tak Vítkovičtí dál v útočné třetině, minuta 37 do konce jejich přeslové hry. Hrivík na zadním mantinelu snaží se tam osvobodit proti bránícím Spartanům, daří se to, Čenčela od modré čáry vrací na pravou stranu a Abdul a jeho rána zblokovaná Nikem Sepalou a ten tak teď trochu ulevil svým spoluhráčům, ale stále v útočném pásmu Vítkovice a konkrétně Čenčala na pravé straně předal Abdulovi na levou stranu na modrou čáru. Abdul ten sjíždí doprava a informace pro posluchače Radiožurnálu. Druhá minuta třetí třetiny, Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0. Utkání Mladé Boleslavy s Litvínovem vidí Pavel Petr. Nahození od modré čáry od Abdula, které minulo pražskou spartianskou branku a pak kotouč také odputoval pryč z obraného pásma pražské Sparty. Abdul musí znovu zpátky do útočné třetiny, byl zastavený Nikem Sepalou rychle po přejetí modré čáry. Dobrá práce spartianské obrany, ta je opravdu velmi důrazná v tomto zápase a teď nepustila ani Vítkovické skrz střední pásmo a tak zbývá poslední půl minuta z trestu pro Ronalda Knota. Teď ale dobrá předávka Kalusovi na levé křídlo. Kalus ten ale byl dobře cloněný a tak musel pouze nahodit na zadní mantel.

A je tedy po přesilovce Vítkovic, takže už 8 minut odehráli v přesilové hře Vítkovice v tomto zápase, ale nepadla z toho ani jedna jejich branka. Sparta vede stále 2-0 nad Vítkovicemi, teď se hostující ostravští hráči provinili zakázaným uvolněním a tak se přerušuje hra a stěhuje se na pravou stranu útočného pásma pražské Sparty. Tam je Špaček proti Šírovi na buli, Špaček doluje ten kotouč a nakonec s ním vyjel dopředu směrem ke golmanu Hrachovinovi a teď už jí do levého útočného rohu potom, co se neprobil k zakončení, ale vítkovičtí dostávají popryč ze svého obraného pásma a pak ho Hladoník vrací zpátky. Howland rozjede další akci spoza vlastního brankoviště. Nebyl tam nikým napadán, přesto nepřihrál úplně dobře na levou stranu. Tu přihrávku trošku přibrzdil chlapík svojí hokejkou. Spartani vyhazují z obraného pásma, ale ne úplně a tak můžou dál napadat vítkovičtí hráči v útočné třetině. Hladoník u levého mantinelu, ale hra už je ve středním pásmu. Odkud se kotouč odráží, teď je do obrané třetiny Vítkovic, které tak před napadajícím chlapíkem budou trošku couvat, ale pak se vydají znovu dopředu a je to Bruna, který si nahodil do levého útočného rohu, dojížděl kotouč, nebyl tam dřív než Spartani, ale teď se bojuje v pravém útočném rohu vítkovického útočného pásma. Odkud ale Spartani dostávají kotouč pryč, Blimel po levé straně smíří dopředu. Zblokovaná rána Veslim mířila do ochranné sítě a tak tady máme přerušení po 4 minutách a 34 sekundách odehraných ve třetí třetině zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi. Je to stále 2-0 pro Spartani, stav, který platí už od 11. minuty tohoto zápasu. Teď se vracíme zpátky na levou stranu útočného pásma pražské Sparty, kde se bude vhazovat mezi Hradce a jedno z vítkovických hráčů, který ale půjde pryč z kruhu pro vhazování při opakování této disciplíny, protože se tam Vítkovičtí nějakým způsobem provinili. Hrivý, který musí pryč, zaskočí ho tam jeho parťák z formace, tak to bude Abdul nebo Čenčala a vypadá to, že Čenčala si se staví na puntík pro vhazování a zabojuje proti Hradcovi o kotouč. Před Zirkalsem tam vyjel puk do střelecké pozice, tak Zirkals neváhal a pálil směrem na branku Hrachoviny, ale ten kotouč byl usměrněný znovu až do ochranné sítě. Minut 21 sekund do konce základní hrací doby. Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0 stále. To je stav, který platí od 11. minuty tohoto zápasu. Sparta teď v útočném pásmu. Veselainen od levého mantinelu nabídl kotouč před brankoviště, kde tečoval Hradec, ale zasáhl golman Hrachovina. A teď jdou Vítkovice dopředu. Konkrétně Hrvík po pravé straně nahození za branku, kde si hru přebírají spartanští hráči a je to Zirkals, který předává Veselainenovi a ten spěchá směrem ke střednímu pásmu. Předává Vojtěchu Hradcovi a ten ale vrací zpátky, protože jak Spartani, tak konec konců i vítkovičtí si potřebují vystřídat síly na ledě. Mašín zavezl puk po levé straně do útočného pásma pražské Sparty, tam ale Pavelka dobře zaúřadoval a může vyslat své spoluhráče směrem dopředu. 3-2 situace z pohledu vítkovických. Kalus z pravé strany pálí, ta rána asi byla trošku sražená mimo branku golmana Josefa Kořenáře, ten tak nemusel zasahovat. Ale pozor, vítkovičtí získali znovu puk v útočném pásmu, Nelly a trána ale byla zblokovaná, kotouč teď odjíždí až k brankové čáře. Vítkovic 2-0 stále pro Spartu, 14 minut 20 sekund před koncem třetí třetiny. Další nahození Vítkovic, které bylo tečované až za brankáře Josefa Kořenáře. Spartani se snaží vyvést puk pryč, ale napadají tam vítkovičtí, kteří potřebují být teď už hodně aktivní ve zbytku základní hrací doby v útočném pásmu. Ale Spartani vyváží kotouč, chlapík přejíždí modrou čáru, pálí, ale zlomil hokejku při ráně zápěstím a tak pozor na druhé straně na vítkovické, kteří se ženou do útočného pásma. Přihrávka útočnou třetinou od Fasnera na Hladoníka. Hladoník ale nedosáhl mezi kruhy na kotouč a teď se přerušuje hra po zakázaném uvolnění vítkovických hráčů. 13 minut 46 sekund, to je čas zbývající do konce základní hrací doby. Sparta stále vede nad Vítkovicemi 2-0. A teď tady máme další přestávku na čištění ledu, která opět trošku naředí proud hry, tedy v 7. minutě závěrečné třetiny. Když se podíváme na poměr střel na branku, tak Spartani vedou 24-19, ten náskok si získali hlavně v první třetině, ve které byli mnohem aktivnější.

než jejich soupeř. Od té doby je to víceméně vyrovnané a Vítkovice se dostaly do hry hlavně přesilovými hrami, které hrály tři, ale jedna z nich byla čtyřminutová, takže přesilové hře strávily už hodně času, přesto se jim stále nepodařilo střelit v branku v tomto zápase a překonat golmana Josefa Kořenáře, který ač je méně vytěžovaným golmanem ze dvojce Spartanů ve srovnání s Jakubem Kovářem, tak teď má na dosah první nulu v tomto ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Teď už se odklízí úklidová četa z ledové plochy v O2 aréně a bude se vazovat. Ve středním pásmu do konce základní hrací doby zbývá 13 minut a 46 sekund. Mezi Šíra a Šóra padne puk ve středním pásmu za malou chvíli. Teď už se tak stalo. Šór rychle zametl za sebe, tedy na spartanskou stranu. Blimel nezachytil puk ve středním pásmu, tak přichází rychle nahození o Vítkovických, ale za brankou zastavil kotouč Kořenář. Teď přijde rána od modré čáry od Holenda. Nepříjemná, ale dokázali vyrazit svoji vyrážečkou golman Josef Kořenář. Teď Spartani vyvezou puk pryč ze svého obraného pásma. Šor dává Blimelovi, který ale nedosáhl na kotouč a také v obraném pásmu Vítkovic první. Hostující obránce Holland, nepovedený pokus o vyhození od Vítkovických a návrat kotouče do pravého útočného rohu, kde znovu napadá Blimel, ale jeho spoluhráči střídají, Blimel tam nemá vůbec žádnou podporu a Spartani nakonec tady přichází o kotouč. Teď prostřídávají i Vítkovičtí, proto ani jejich nahození a útočné snahy nezískají žádnou výhodu pro jejich tým a Zierkals přejíždí do útočného pásma po levé straně, nahazuje do pravého útočného rohu, kotouč se vrací k Zierkalsovi, rána Knota od modré čáry, která provětrala beton Dominika Hrachoviny a pak 2-0 pro Spartu, 12 minut a 38 sekund před koncem třetí třetiny. Teď nahození Vítkovických do pravého útočného rohu, kde bojuje o kotouč, je tam konkrétně Mačaš, který vyváží puk a dává ho na modrou čáru Veslimu. Zpátky Mačašovi nahození, které bylo ale zblokované Petrem, který tak nedokázal zakončit a díky tomu nemusel zasahovat golman Josef Kořenář. Vítkovičtí znovu vyvážejí a před brankovištěm se zjevil Abdul, který backendem mířil nad branku Josefa Kořenáře, možná dokonce Kořenář svojí maskou dokázal vytěsnit kotouč až do ochranné sítě a proto se přerušuje hra a bude se vhazovat na levé straně útočného pásma Vítkovic, které potřebují tlačit ve zbytku základní hrací doby. Prohrávají totiž se Spartou 0-2, 12 minut a 14 sekund před koncem třetí třetiny. Teď jeden nepovedený pokus o vhazování v útočném pásmu Vítkovic a tak Hrivík zabojuje znovu na buly, ještě drobné vysvětlování spartanskému centrovi Špačkovi a nakonec vyhrané boli Vítkovic. Abdul teď získal kotouč na levé straně, projel až k brankovišti, ale nezakončil přesně, byl to Zbořil, nebyl to Abdul, ale pozor, kontr Sparty a z pravé strany rána od kapitána Filipa Chlapíka Strkanice po pravé straně branky golmana Dominika Hrachoviny, kam se honem rychle přiřítil také Filip Chlapík, od kterého to čekáme asi nejvíc podle toho, jak ho známe, a teď další Strkanice, spíš takové držení dresu pod krkem od všech různých hráčů a uvidíme, jestli se tady bude cokoliv trestat, ale vypadá to, že tam nebyla žádná větší šarvátka, která by měla skončit dvouminutovým trestem pro jednu či druhou stranu. 12 minut 1 sekunda do konce třetí třetiny, Sparta Vítkovice 2-0.

Další vazování na pravé straně útočného pásma pražské Sparty. Špaček vyhrává tohle boli na pravou stranu, kousal při klepl na modrou čáru Pesikovi, ten po mantinelu dává až za branku Chlapíkovi, o kterého se stará Holland. U mantinelu Chlapík vyjíždí s kotoučem, ale ten mu trošku ujel a získal ho Nelis. A teď Kalus po levé straně předává na pravou po krátké stahovačce do středu hřiště Kňažkovi. Kňažko prodloužil pouze před sebe a tak musí znovu napadat Vítkovičtí v útočné třetině, nejsou u kotouče a teď je s ním Pavel Kousal. Ten vyjíždí až do útočného pásma, pálí z levé strany a Hrachovi narychle vetřepal tenhle kotouč ze svojí rukavice a rozehrál a Vítkovičtí míří dopředu, konkrétně je to Nelis, ale Kalus se musí vrátit od modré čáry trošku hlouběji, předávka Spartanům, Michal Řepík, ten míří s kotoučem do útočného pásma, dává Nikovi Sepalovi, krásná stahovačka, předávka na pravou stranu, kde byl Blimel, ale přihrávka od Sepaly nebyla ideální. Devinčor po levé straně míří zpátky do útočného pásma. Michal Sepala na pravou stranu, předávka do brankoviště a ještě Niko Sepala může pálit z levé strany. Nemůže pálit, protože není v dobré střelecké pozici a tak pouze předávka Hrivíkovi a ten dává na levou stranu. Potom kotouč odskákal až ke golmanu Kořenářovi, který ho přikryl. 2-0 pro Spartu nad Vítkovicemi 10 minut a 4 a 40 sekund před koncem třetí třetiny. V 50. minutě Sparta vede nad Vítkovicemi stále 2-0. Mladá Boleslav hostí Litvínov, je u toho Pavel Petr. Vyhrané boli pro Spartu v jejím obraném pásmu a tak Tomov může vyvážet do střední třetiny, předávka na Veselainena na levou stranu. Zirkals prodloužil do útočného pásma, ale tam byl první Zbořil za Vítkovické, předávka po levé straně do středního pásma. Vítkovičtí se snaží probít dopředu, ale puk je na spartanské střídačce, takže tady máme další přerušení. 10 minut a 20 sekund před koncem třetí třetiny. Sparta má navrch v tomhle zápase, to je jednoznačné, nicméně stačí jeden gól a je tu zaděláno na velké, velké drama, protože vedení 2-0, to je zkrátka hodně ošidné. Hladuník vyhrál boli ve středním pásmu a rychlý přechod do útočné třetiny od Vítkovických, konkrétně Brunova nahození, které získal Šíre v levém útočném rohu, Zbořil si sjíždí od modré čáry, dělá pěknou kličku, otočil se na levé straně útočného pásma a teď se s kotoučem stahuje zpátky k modré čáře, dává ho Brunovi, ten napálil pouze před sebou stojícího Zirkalse. Veselainen se snažil vymést kotouč pryč z obraného pásma, další zblokovaná rána, do které se posadil Hradec a ten teď míří po pravé straně do útočného pásma. Veselainen zachytil další kotouč v útočné třetině, ale už to má plné zuby, jde střídat stejně jako jeho spartančtí spoluhráči, vystřídají si taky Vítkovice a zahájí další akci ze svého obraného pásma. Středem hřiště míří dopředu Kalus, který vrací do osy hřiště, tam Jetmenová rána, která byla zblokovaná mimo, Spartani vyhodí pryč z obraného pásma, udělají to šikovně dostatečně na to, aby Kňažko musel soupeřit s Špačkem opuk. Kňažko teď znovu s kotoučem za brankou Dominika Hrachoviny a teď už půjde kotouč pryč z obraného pásma Vítkovic až do útočné třetiny, kde ale jako první jsou bránící hráči Sparty, konkrétně Niko Sepala a teď vyhození Chlapíka, které poputuje až na zakázání. Za neuvolnění. 9 minut a 1 sekundu před koncem třetí třetiny. Sparta vede nad Vítkovicemi stále 2-0. Teď ale se musí vrátit do svého obraného pásma. Vítkovice ty pošlou čerstvější síly na led. A Hrivík zabojuje obuly na levé straně útočného pásma proti Devinu Šórovi. Šór byl úspěšnější a předal Nikovi Sepalovi, který si sjel na levou stranu obrany, rychle vypravil kotouč pryč obraného pásma, Spartani si prostřídají a Čenčala teď míří dopředu po levé straně, ale nezachytil kotouč ideálně a tak se pro něj musí vracet zpátky, ale už znovu jde dopředu osou hřiště tentokrát do pravého útočného rohu, teď ale Spartani u kotouče a oplexisklo vyhodí pryč do středního pásma, v obrané respektive ve střední třetině se otáčí Deml a teď předávka dobrá Pavelko a do osy hřiště Abdul jeho rána, která byla ale nepřesná, moc vysoko nad branku golmana Josefa Kořenáře.
z obraného pásma teď míří Spartani pryč až na levou stranu. Nahození Šóra do útočného pásma. Šóra dlouho na ledě, potřebuje vystřídat, tak teď napadá sám Veselainen, ale nepřesná předávka Vítkovických. Demel musí zpátky s kotoučem před napadajícím Veselainenem, který to udělal docela dobře, ale nakonec nezískal kotouč úplně pod svoji kontrolu a vítkovičtí zásluhou Vesliho se dostanou z obraného pásma pryč pouze do středního, tam tuď odpalují kotouč směrem dopředu a puk u své levé tyče přikryl golman Josef Kořenář a tak máme 7 minut a 49 sekund před koncem třetí třetiny. Znovu přerušenou hru, ale Sparta stále vede o 2 góly. 2-0.

Vyhrané boli Sparty v jejím obraném pásmu vyhození kotouče a souboj v pravém útočném rohu pražské Sparty. Sirota si tam sil hodně od modré čáry, předal Veselainenovi za brankou 7,5 minuty před koncem třetí třetiny. Sparta Vítkovice 2-0, Veselainen stále míchat s kotoučem proti Veslimu v pravém útočném rohu. Pisikova rána nebo nahození modré čáry, pro které si vykoukl golman Dominik Hrachovina a chytil ho svojí lapačkou, tedy levou rukou. Přerušuje hru 7 minut 24 sekund. Před koncem základní hrací doby Sparta Vítkovice 2-0. Přichází další vazování na pravé straně útočného pásma Pražanů, na které přijíždí Špaček, je tam proti Hladonikovi. A Špaček bude znovu vykázaný z kruhu pro vazování a je to kvůli předčasnému vpádu Kousala do kruhu a tak zase výměna mezi Špačkem a Chlapíkem. Nakonec Špaček získává puk u pravého mantinelu, Chlapík dává křížnou přidávku Mašínovi na modrou, ten pálí, ale nepřesně, Chlapík si sjíždí pro kotouč do pravého útočného rohu, tak ještě přidávka mezi kruhy Špačkovi, ten ale nedosáhl na kotouč a tak od Mašína se odráží kotouč až za branku Dominika Hrachoviny, tam si teď sjíždí Špaček, znovu Chlapík, ale křižuje ho tam taky Kalus. Sparta musí teď až do svého obraného pásma pro kotouč, Mašín po levém mantinelu míří znovu dopředu na zadní mantinel, kde je ale jako první Dembel, nepřesná předávka, znovu tam byl takový trošku nevyspytatelný odraz od mantinelu, teď dobře pro Vítkovice, že se nepovedla předávka v útočném pásmu mezi Řepíkem a Blimelem, nahození nebo vyhození až do středního pásma od Vítkovických, které zastavili Spartani, ale Vítkovičtí míří dopředu, Abdul bojuje u pravého mantinelu se Spartany o kotouč, nakonec ho vyváží Niko Sepala, který předává Řepíkovi a ten dává do středního pásma. Ještě 6 minut a 10 sekund se bude hrát ve třetí třetině, Sparta Vítkovice stále 2-0, tak trochu se čeká na závěrečný tlak Vítkovic, který nepřichází a nepřichází teď nahození, které skončilo až za brankou, chytil si ho tam golman Josef Kořenář a rozehrál Veselainen, teď po levé straně míří do útočného pásma, jeho spoluhráči střídají, tak je v útočné třetině Veselainen sám, ale bojuje tam celkem srdnatě proti Zbořilovi, ten si s touhle situací poradil, ale Vítkovičtí nevyhodili a pozor znovu na Veselainena, který dává na pravou stranu útočného pásma 3-0. Vojtěch Hradec dává branku v dresu Sparty, 5 minut 42 sekundy, dobré napadání Spartanů. Vítkovice obecně měli velký problém s rozehrávkou, přechodem přes střední pásmo v celém tomto zápase, no a tady za to zaplatili úplně tou nejvyšší cenou, protože 3-0 pro Spartu, 5 minut a 42 sekund před koncem třetí třetiny, tak to už je stav, který se bude jenom hodně těžko lámat svěřencům Jorika Treje. 2-0 pro Spartu, to bylo ještě hodně ošidné. Dalo se tam ještě snížit a hodně zdramatizovat zápas, ale teď už to vypadá celkem rozhodnutě pro pražskou Spartu. 3-0. Sparta po dvou porážkách nejspíš dokáže zvítězit konečně a připsat si nějaké body do tabulky. Knot za svojí brankou, ale rozehrává směrem dopředu a tam byly pouze Vítkovičtí, tak pozor, aby tahle radost nebyla ještě předčasná, všechny rány ale zblokované, Kousal dává Chlapíkovi na levou stranu, ten míří do útočného pásma, Špaček z otočky vrací, ale ne úplně do útočného rohu, tam kam chtěl, kotouč se zabrzdil a teď se o něj bojuje ve středním pásmu. Vojtěch Hradec potvrzený jako střelec třetího gólu Sparty, bude to hráč, který si vyslouží taky ocenění pro nejlepšího hráče Sparty v tomto zápase, protože byl u klíčových ubráněných oslabení a pak dal taky branku, která rozhodla dost možná toto utkání 3-0. Teď se hraje za brankou Josefa Kořenáře, kde bojují Vítkovičtí, ale nedokážou se dostat ke kotouči, je to tam teď 2-2, Vítkovičtí teď vyváží kotouč, přišel od mantinelu, přišla rychlá střela, ale jednoduchý zákrok pro golmana Kořenáře, vyhození od levého mantinelu z obrného pásma Mašínem, ale až na golmana Hrachovinu, který zastavil puk a předává svým spoluhráčům, ti můžou mířit dopředu, Mačaš dává na levou stranu Čenčalovi, tuším, a nahození na zadní mantinel, nikdo ale z Vítkovičtí
Vítkovických vzadu a tak můžou Spartani v klidu rozjet další akci. Bylo tam střídání Vítkovic a proto jde dopředu Sparta. Niko Sepala sjíždí od modré čáry, dává Řepíkovi na levou stranu. Řepík po ledě nabízel do brankoviště osou hřiště. Kotouč byl odražený na zadní mantinel. Vítkovice se znovu rozjíždějí. Čenčala po pravé straně propasíroval kotouč, ale nemá ho pod svojí kontrolou. Jede tam Mikael Sepala a teď se vrací další Spartani, ale pozor na Bruno a jeho tvrdou ránu z pravé strany, která byla ale velmi nepřesná. Veselainen sbírá kotouč ve svém obraném pásmu, vyváží ho do střední třetiny až do útočného pásma a teď dává na pravou stranu, kde se nabízel Blimel, ale netrefil, promáchl tenhle kotouč. 3 minuty 40 do konce třetí třetiny, Sparta Vítkovice 3-0 a pokud Vítkovice honem rychle něco nevymyslí, tak se bude už jenom dohrávat. Kalus se probil do útočného pásma, teď mu tam přispěchal na pomoc Nelis, protože Kalus při pokusu o zakončení podklouzl. Zablokovaná střela od modré čáry od Pavelky a teď ale vyhození od Spartanů, které nebude na zakázané uvolnění. Další nahození Vítkovických, pro které si vyjel gólman Josef Kořenář. Spartani vyvezou kotouč pryč z obraného pásma. Další návrat puku do útočné třetiny Vítkovic. Sparta s kotoučem v obraném pásmu. Teď ale nabídka Vítkovickým, tečovaná rána, která proletěla až kolem Šíra. Byla to rána od Kňažka. Spartani by potřebovali trošku uklidnit hru a teď dostávají kotouč pryč a budou střídat. Sparta otáčí hru ve středním pásmu, konkrétně Devin Shore po levé straně, nakonec nahazuje od mantinelu kotouč na gólmana Dominika Hrachovinu. Hra se přerušuje 2 minuty a 16 sekund. Před koncem třetí třetiny Sparta vede nad Vítkovicemi 3-0. Svůj první

Vazování na levé straně útočného pásma pražské Sparty. Šor ho sice prohrává, ale troška času pro Spartany, který ještě stráví v útočném pásmu, protože Vítkovice mají problémy s tím, aby dostali puk pryč do středního pásma. To se daří až teď zásluhou Brůny, vyhození až k brankáři Kořenářovi, a Spartany dostanou klatouč pryč obraného pásma, nahození z osy hřiště od Řepíka na Šora. Šor spěchá k pravému útočnému rohu, kde Brůna se, nebo kam Brůna se vrací, a Vítkovičtí předávají mezi sebou, ale pouze. Vysoký oblouk do střední třetiny. Vítkovicím se tenhle zápas zkrátka vůbec nepovedl. Jejich zakládání akcí a přechod do středního pásma tak měl velmi nízkou úroveň a po zásluze je to 0-3, kdyby to mohlo být mnohem víc. A přitom v útočném pásmu to nebylo úplně bezrané. Od Vítkovic vyprodukovali podle statistik, které svítí nad ledem, 23 střel na branku, ale žádnou nedokázali pořádně zavařit spartianské obraně a hlavně se do toho útočného pásma dostávali celkem sporadicky. Teď tam jsou, bojují, ale u zadního mantinelu, za zády golmana Kořenáře a hlavně tady u mantinelu. Teď už se dostávají trošku víc do polek, modré čáře objíždí celé útočné pásmo. Pavelka nahazuje směrem k ose hřiště, ale tam pouze zblokovali kotouč. Spartianští bránící hráči, kteří taky zaslouží velkou pochvalu za svoje výkony v tomto utkání. 3/4 minuty do konce základní hrací doby. Sparta Vítkovice 3-0. Vítkovice to ještě zkouší směrem dopředu. Tečované nahození, které doletělo až na zadní mantinel. Získávají ho tam Spartani. Teď vyhodí přes všechny čáry na zakázané uvolnění. Tak uvidíme možná ještě jedno vhazování ve útočném pásmu Vítkovic, které prohrají tenhle zápas na ledě Sparty. Sparta si polepší tedy z 11 na 14 bodů a uvidíme, jestli to vyjde na nějaký posun v tabulce, provizorně teď na 7. místo, ale ostatní utkání jsou teprve rozehraná, takže se nedá ještě mluvit o žádném konečném umístění. Po 10. kole hokejové Tipsport Extraligy. Hraje se v obraném pásmu Sparty, u mantinelu Spartani dostanou kotouč pryč, nakonec ne, puk se vrací od modré čáry zpátky dopředu a střelecká příležitost pro Jetmena, ale promarněná. Jetmen nedokázal usměrnit kotouč směrem na branku Josefa Kořenáře. Teď přišla nepříjemná střela z levé strany a ještě jedna od modré čáry, tak Kořenář nakonec ještě bojuje o tu nulu a musí, protože přichází několik střeleckých pokusů z různých směrů od vítkovických hráčů, ale Josef Kořenář tuhle nulu si taky zaslouží, taky skvělý výkon z jeho pohledu v tomto utkání, zkrátka nepustil za sebe ani jeden kotouč, jedna tyč se za ním rozezvonila, to ano, ale to je tak všechno. 3-0 pro Spartu, poslední 6,5 sekundy po posledním přerušení hry, vhození na pravé straně útočného pásma. Vítkovic Šír se přetlačuje o kotouč s Hradcem, ještě jedna střela na branku od Bernovského z pravé strany, ale už je konec. Spartani vyhrávají v 10. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Vítkovicemi 3-0 po brankách Michála Špačka a Pavla Kousala ze první třetiny a pojistce Vojtěcha Hradce z 55. minuty tohoto utkání. Sparta Vítkovice 3-0, naslyšenou.

Konečný výsledek 3-0, Sparta poráží Vítkovice dvěma góly z první třetiny od Špačka a Kousala a pojistku potom ve třetí třetině, konkrétně v 55. minutě, přidal svým prvním gólem ve spartianském dresu Vojtěch Hradec. Takže Sparta Vítkovice 3-0.

0: Konce druhé třetiny České Budějovice Liberec 3-2, motor je v útočné třetině v rohu kluziště, Lantoši otočil se, dává ještě pod sebe, tam by měl být Štěpán Hoch, bere si kotouč, puk má Vráblík na modré čáře, nahrávka na levou stranu, nápřah Rána Kváča, tentokrát chytil a Šimek v obránce motoru, tedy liberecký obránce, backendem vyhodil jenom dopředu, myslím, že liberečtí teď už se budou snažit dohrát, nikdo neví, kde je kotouč, a protože to nevěděl ani hlavní rozhodčí tohoto zápasu, tak vzal píšťalku do úst, foukl do ní Antonín Jeřábek, hlavní sudí, který dnes řídí tento zápas společně s Filipem Vrbou. Je přerušená hra 10 vteřin a 3 desetiny před koncem druhé třetiny, České Budějovice Liberec 3-2. No tak se tady hodně dlouho opravovala ledová plocha, snad půl hodiny, na půl hodiny byl zápas přerušený, potom byl zraněný Krasenberg, jsem dokonce odkulhal do šatny a ještě zranění diváka, to je na jeden zápas, no řekl bych, celá dost. Poslední 7 vteřin končí druhá třetina tohoto zápasu. Ještě náznak šance, ale to už asi liberečtí nestihnou, ne v žádném případě. Ještě malá strkanice v rohu kluziště.
1: A je tady to nejpodstatnější, ale víme, České Budějovice, Liberec po 22. 20 minutách 3-2. No a jak je to v zápase, který za chvíli tedy nabídne třetí sirénu, ale možná ne úplně celý konec, to už necháme na Davidu Nekvindovi.
2: 61 sekund, čas, který zbývá do konce třetí třetiny, když hokejisté Komety Brno hrají se Škodou Plzeň 1-1, takže se zdá, že v Brně po druhé v řadě uvidíme nastavený čas prodloužení, protože v minulém domácím utkání Brňané hráli s Mladou Boleslaví až do samostatných nájezdů, ale ještě mají nějaký čas. V posledních desítkách sekund aktivnější spíš Kometa, ovšem Nik Malík v plzeňské brance, stejně jako celý zbytek zápasu, hodně jistý. Teď se podařilo Plzni dostat puk do středního pásma, poté co se vhazovalo v obraném pásmu před brněnskou střídačkou zašlápnutý kotouč, který dlouho nikdo nedostal ven do hry. Nakonec se to podařilo hráčům Plzně a je tu nahození na nebo za brněnskou branku. Jako první u něj bude Lalancet, takže Plzeň se může usadit v útočné třetině. Za brankou teď Zábranský hodně tvrdě dohrál jednoho z plzeňských hráčů Měchuru. Rozhodčí přerušují hru, protože Měchura zůstává ležet na ledě, ale zvedají obě ruce nebo zvedá obě ruce ten sudí, který přerušil hru, a dává tím najevo, že důvod není, že by.
1: Na Radiožurnálu Sport. Tím pádem můžeme na chvíli na fotbal. Hokejisté pražské Sparty potěšili své fanoušky už odpoledne, porazili Vítkovice 3-0. Teď jde o to, jestli potěší své příznivce také fotbalisté pražské Sparty. Hrají v Šancelize s Pardubicemi a je u toho Tadeáš Skalický.
3: Kdo, že tenhle balon odehraje z malého vápna, no ale ten míč zamířil tak dobře od hlavy Jaroslava Zeleného na zadní tyč, že už na to nikdo nezareagoval a Sparta tak vede nad Pardubicemi 2-0. V desátém kole fotbalové šance ligy. Pozor ale na průnikovou přihrávku Botose, kterou si našel Samuel, ale pak si nedokázal zpracovat míč na podruhé. Hufr tam relativně dobře zapracoval dozadu, kdy dokázal posunout ten míč z nebezpečného prostoru. No a nakonec si sám Samuel ten balon odkopl do zámezí a tak je to právě Hufr, který bude moci rozehrát autové vhazování po pravé straně. Mercádovi se sice nepodařilo získat míč.
1: Fotbalisté Sparty tedy Pardubicím přidali druhý gól a my musíme rychle tam, kde za chvíli zazní třetí siréna. Mám na mysli samozřejmě hokejový zápas mezi Kometou Brno a Plzní. Slovo má proto David Nekvinda.
2: 12 sekund a 1 desetina k tomu, abych byl úplně přesný, to je čas, který zbývá do konce základní hrací doby. Stav je 1-1 mezi Brnem a Plzní, takže po vhazování v útočném pásmu Plzně už toho moc času nezbývá. Plzeňští ale dokázali získat puk, takže ještě asi bude prostor na střelu, jenomže tam sjel Robinsovi puk na levém kruhu, ještě přihrává k tyčce, kde se snažil Rohlík překvapit z nulového úhlu brankáře stezku. Už se mu to nepodařilo, zazněla siréna a teď snad první výraznější šarvátka tohoto zápasu. Hrálo se hodně čistě, jenom 3 tresty za celé utkání.
1: Ale klíčové samozřejmě je, že duel mezi Kometou a Plzní nekončí za stavu 1-1, za chvíli začne prodloužení. S Radiožurnálem Sport u toho nebudete chybět. Stejně jako teď nebudeme chybět u pokračování fotbalového souboje Sparty s Pardubicemi. Míříme za Tadeášem Skalickým.
3: 54. minuta zápasu a Sparta už vede nad Pardubicemi 2-0, protože před nějakými 2,5 minutami se po rohovém kopu Romana Macka prosadil Jaroslav Zelený, zkušený obránce Sparty, si naběhl na přední tyč, Roman Macek ho tam velmi dobře našel a ten padáček, který odpadl od hlavy Jaroslava Zeleného, doplachtil na zadní tyč branky golmana Neumana a to znamená, že tedy Pražané teď v polovině 54. minuty hájí vedení 2-0 a snaží se rozehrát z vlastní poloviny hřiště. Hůvrovi se to úplně nepodařilo a tak přispěchal na pomoc Gudal, ale jeho dlouhý pas za pardubickou obranu nenašel nikoho jiného než právě hostujícího golmana Neumana. Ten rozehraje ve spolupráci s Krčíkem a taky kapitánem Hlavatým. Hlavatému se povedla tahle docela riskantní přihrávka na Krčíka a tak může hrát dál Halinský, ale rychlé napadání Suchomila společně s Juráskem znamená, že pardubičtí mají hodně složitou tu rozehrávku a Spartané se udrží na míči a získají ho na své kopačky. Hufr na pravé straně může dát doprostřed hřiště, tam je kapitán Vidra, dává si míč na levou, může vystřelit ještě, vrací balon na pravačku, je na hranici pokutového území, otáčí se, dává na levou stranu hřiště, kde už je připravený Jurásek. Jurásek chce nacentrovat, ale má přímo před sebou Godvina a tak se raději otáčí s balonem a dává Zelenému. Zelený je trochu namlsaný tím gólem, chtěl udělat ještě Kličku Tankovi, nepovedlo se a od nigerijského útočníka Pardubic se balon dostal do zámezí a tak to budou Pražané, kteří teď v 55. minutě za stavu 2-0 rozehrají autové vhazování na útočné polovině. Od Suchomila míří autové vhazování doprostřed hřiště na Vidru. Po Vidrovi se ještě zahraje Sochůrek a taky Brunes, rychlá souhra na ose hřiště z pohledu Spartanů. Hufr může vypálit spoza vápna Pardubic, ale jeho rána doplachtila až na tribunu nějaké 2-3 metry nad branku hostujícího golmana Neumana a tak dál. Platí na začátku 56. minuty Sparta Pardubice 2-0. Připomenu, že když se tyhle dva týmy potkaly naposledy v nejvyšší tuzemské soutěži, tak tady na Letné Pardubice vyhrály vysoko 4-2, ale to byla jediná výhra Pardubic v vzájemných zápasech v historii. Teď ale zisk míče z pohledu Gudala, který může dopředu. Brunesovi dává balon už před pokutovým územím, ještě si zahraje Macek, může vypálit z dálky, rozmyslel si to a vrátil míč právě norskému ostrostřelci Brunesovi, který ještě ale tu svoji fazónu úplně ve Spartě neukázal. Sochůrek dává na pravou stranu, tam je Mercado, dostal se přes obránce, může nacentrovat, ale jeho balon byl příliš vysoký, tak další vřava před pokutovým územím, nebo respektive před přímo bránou hostujícího pardubického golmana Neumana, ale teď se nepovedl Mercádovi tenhle pas, který byl příliš vysoký.
1: České šance lize, Sparta vede nad Pardubicemi 2-0 v nejvyšší anglické fotbalové soutěži, tedy Premier League, posledním utkání 6. kola. Manchester City vyhrává v 86. minutě na stadionu Liverpoolu 3-0. Citizens tedy míří k tomu, aby zase odskočili v čele tabulky o 3 body druhému Arsenalu. Liverpool klesne na 9. příčku. Teď pojďme na chvíli na Radiožurnálu Sport zase za hokejem, protože začalo prodloužení utkání mezi Kometou Brno a hosty z Plzně. Míříme proto za reportérem Davidem Nekvindou, který nám poví víc. Davide.
2: Začalo prodloužení, půl minuta za námi, jedna střela za stavu 1-1, kterou poslal Hinek Zohorna, ta ovšem nedokázala překvapit brankáře Malíka, tady plzeňského golmana, a teď jsou u puku hráči Plzně, dostávají se do útočného pásma, jenomže tam přišla nepřesná přihrávka a je tu brněnská protiakce, po které může zakončit Ilomeky, který rozhoduje tento zápas. 2-1 pro Kometu Brno, po druhé v řadě vítězí Brňané v prodloužení. Po 49 sekundách prodloužení vjeli Flex Ilomekim do útočného pásma. Bylo to 2-1, sice ještě tam jeden plzeňský hráč dobrusloval tu situaci, ale Flek dokázal dobře načasovat přihrávku na finského spoluhráče, který už byl sám před golmanem Malíkem a dokázal zblízka zvednout puk pod víko, jak se říká, k horní tyčce. No a tak, tedy to prodloužení netrvalo moc dlouho a většina z fanoušků v Hale Rondo slaví, protože Kometa Brno tedy nakonec poráží Plzeň 2-1 v prodloužení.
1: David Nekvinda tedy uzavřel zápas mezi Kometou Brno a Plzní. Domácí berou 2 body, hosté pouze 1. Závěr základní hrací doby už se přiblížil souboji mezi Karlovými Vary a Kladnem a tak má teď prostor zase František Kuna.
4: Je to dramatické, Karlovy Vary vedou nad Kladnem 2-1. Do konce třetí třetiny zbývá 1 minuta a 24 sekund. Kladno hraje už minutu a půl bez golmana ve velkém tlaku, ale přímé 100% gólovky z toho nebyly. Je u toho skoro 5000 hokejových fanoušků tady na západě Čech. Golman Kladna Pavlát dál zůstává na střídačce. 1:24 do konce, Kladno znovu čistě vyhrává Buly. Na modré Pietro Nero. Rána sražená do chumlu, Jiskra nevyhodil. Kladno má puk, přikryl na modrou. Znovu Pietro Nero, ten už dnes jeden gól dal. Další šance na vyhození nevyužili karlovarští. 1:10 před koncem třetí třetiny. Puk je v rohu. Vyhození o mantinel k modré. Tam Hrudí zpracoval Pietro Niro tak fotbalově, ale kotouce odrazil na karlovarskou střídačku. A tak je přerušeno 1 minutu a 6 sekund. Před koncem třetí třetiny oba týmy vymění hráče, protože byli dlouho na ledě, a tak přichází jiné party. Kladenských je 6. Připomínám, že golman Pavlát už zůstává na střídačce a kladenští zkouší tenhle zápas ještě nějakým způsobem zvrátit v posledních desítkách sekund. Konkrétně 66 sekund bývá do konce třetí třetiny. Karlovy Vary vedou 2-1 a vazuje se v jejich obraném pásmu a varští čistě vyhrávají buly. Rána přes všechny čáry, která míří hodně mimo branku, další zakázané uvolnění. Karlovy Vary se o 5 sekund přiblížili vítězství v tomto zápase. Góly dávali Egle a Tom.
1: Pořadu s mikrofonem za sportem rychle vyměníme stadiony. Je dobrý důvod zamířit na duel Hradec Králové Olomouc za Martinem Charvátem.
5: Možná 2-0, jistě 1-0 pro Hradec Králové, 9,5 minuty do konce třetí třetiny. Hradec zásluhou Radovana Pavlíka dostal kotouč do branky, šlo o rychlý průnik z pravé strany, kde se tam tuším dostával do útočného pásma útočník Radil, jenomže kotouč nezasunul, zůstal na betonu golmana Machovského, jenomže ještě předtím, než ho dokázal dostat Radovan Pavlík.
1: Takže zase se rozhoduje o tom, jestli přece jenom bude gól nebo nebude. Jasné, to evidentně úplně není. Proto na Radiožurnálu Sport zase František Kuna a utkání Karlovy Vary Kladno.
4: David Šťastný právě dává gól do prázdné kladenské branky. Karlovy Vary vedou nad Kladnem 3-1 a do konce třetí třetiny zbývá 47 sekund. Hodně dlouho kladenští byli...
1: Takže na západě Čech víceméně jasno, naopak pořádně se to zašmodrchalo v Brně. Můžeme se tedy vypravit na zápas, který už jsme uzavřeli, Kometa Plzeň, a David Nekvinda vysvětlí vše podstatné.
2: Vysvětlím, Artu Ilomek je sice dal gól, kterým zdálo se rozhodl zápas ve prospěch Komety 2-1 v prodloužení, jenomže plzeňský realizační tým ještě zareagoval tím, že si vzal trenérskou výzvu na offside, no a skutečně video odhalilo, že čárový rozhodčí Pavel Blažek s Jaroslavem Peluhou při hře přehlédli, že Ilomek je přejel moc rychle do útočného pásma, když puk vezl jeho spoluhráč Flek, takže gól neplatí a hraje se dál. Kometa teď má puk a zaváží ho do útočného pásma, je to Filip Král, padá v souboji, ale to nebyl od Rubince faul v žádném případě, i když se to nelíbí domácím fanouškům. No a naopak, teď je tu akce 2-1, kterou vedou plzeňští hráči a šance rozhodnout tento zápas, kterou ale nevyužil Strnad, když dostal přihrávku před branku od Filipa. Skvělý zákrok ale šestesky. Strnad ho sice roztáhl po brankové čáře, ale nedokázal pak přehodit stezku v beton. Takže stav zůstává vyrovnaný. Kometa se naopak dostává do protiútoku. Flek sjížděl před branku, dostával přihrávku, ale ten puk skákal a Jakub Flek ho nedokázal zakončit, takže zase můžou hrát hokejisté Plzně, když zbývají 3 minuty do konce prodloužení. Teplý dává přihrávku na kruh a postupuje, nebo respektive rozhoduje Adam Měchura o tom, že vítězí Plzeň, protože z pravého kruhu propálil golmana Aleše Stezku, ten teď zlostně odpálil puk do rohu. No tak nejspíš zápas končí, trochu se teď bojím to říct, každopádně Měchura dává druhý gol v tomto utkání, on vstřelil vyrovnávací gol Plzně ve třetí třetině a teď dává i rozhodující v prodloužení. Ta akce jako taková, tam už se nic stát nemohlo. Teplý byl za brankou, udělal tam takový zvratný pohyb, kterým se zbavil obránce a pak přihrál na ten pravý kruh Měchurovi, ten propálil z voleje Aleše Stezku mezi betony. Myslím si, že tam už asi opravdu nic...
1: To jsou tedy obraty, Kometa už se radovala z vítězství, ale všechno bylo jinak a nakonec ty dva body za výhru v prodloužení bere Plzeň. No a kdo bude brát výhru v utkání mezi Karlovými Vary a Kladnem, to už nám za pár sekund poví František Kuna.
4: Tady je dobojováno, Karlovy Vary zvládli souboj o třetí místo, vyhráli 3-1, nejprve dal gol Egle, pak se trefil po chybě kladenského McGregora Tomek, snižoval Pietro Niro v oslabení a gol do prázdné dal v poslední minutě zápasu. Šťastný, konečný výsledek, Karlovy Vary Kladno 3-1, hezký večer.
1: Děkujeme Františku Kunovi, přejeme hezký večer jemu i všem, kteří nás posloucháte, kteří tedy máte naladěný Radiožurnál Sport v 19 hodin a 21 minut. V době, kdy na pražské Letné probíhá utkání 10. kola fotbalové šance ligy mezi domácí Spartou a Pardubicemi. Slovo má tedy Tadeáš Skalický.
3: 64. minuta zápasu, Sparta vede nad Pardubicemi 2-0 a teď může zahrozit znovu, protože Vidra je před pokutovým územím, ale nezakončil tuhle situaci, ve které byl společně s Brunesem a taky novým mužem na trávníku, Santiagem Enemem. A pozor teď na protiútok Pardubic, ale ty dokázali, respektive Spartané dokázali ten míč, který mířil mezi obranu, odehrát daleko. Polovina 64. minuty, Sparta vede nad Pardubicemi 2-0 a teď Hufr musí rychle dozadu, protože se tam prosmíkl Jelínek, který může po levé straně útočit, nacentrovat taky do pokutového území, ale nepovedlo se mu úplně skrotit míč. Navíc si dal dlouhý dotyk a tak balon zamířil do zámezí, a to znamená spartanskou rozehrávku od branky. Surovčík si vybírá zeleného, po zeleném znovu zpátky slovenský brankář Sparty, teď v úvodu 65. minuty, kdy domácí Pražané vedou nad Pardubicemi 2-0. Trefili se v úvodu obou poločasů, ve čtvrté minutě to byl Ekvádorec Mercado, no a teď je v 51. kapitán, respektive ne kapitán, ale jeden ze zkušenějších hráčů Sparty, Jaroslav Zelený. Teď pozor na Mercada, který už míří vstříc pokutovému území hostujících Pardubic, dává Anememu, ten se snaží projít přes val třech hráčů Pardubic, přes Mahutu, ale neprošel teď Mercado, a to znamená autové vhazování pro domácí Spartu v nebezpečném prostoru pro hostující Pardubice, protože Pražané budou moci poslat do vápna dlouhý aut a bude to právě Santiago Eneme, nový muž na trávníku, který to udělá, protože Spartané míří všichni do pokutového území, vyjma Hufra, který je připravený na odražený míč, a taky Suchomila. Balon už tam taky míří a propadl až k Brunesovi rychle. Tam ještě chtěl zakončit Jurásek, ale Neumann byl připravený na tuhle situaci. Ještě se vrací míč k Juráskovi, který může se otáčet s balónem na Suchomila. Dává mu taky přihrávku. Teď se Juráskovi nepovedl jeden dotek, ale přesto zůstal na balonu v souboji s Godwinem a pak podle sudího fauloval nigerijský obránce, útočníka, respektive křídelníka Sparty. A tak
1: na pražské Letné tedy v tuhle chvíli, co se týče toho nejpodstatnějšího skóre, nic nového. Hotovo už je v anglické Premier League, zápase mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Hosté zvítězili přesvědčivě 3-0 a vrátili se tedy znovu na tříbodový náskok na čele tabulky Premier League před Arsenal. No a my půjdeme na chvíli na Radiožurnálu Sport zase na hokej. Zajímá nás, jak pokračuje utkání 10. kola Tipsport Extraligy mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Martin Charvát nám poví, jestli domácí opravdu už konečně přidali ten druhý gól. Martine.
5: Ano, domácí už přidali gól, 2 minuty zpátky zvýšili na 2-0, teď tedy 7,5 minuty do konce třetí třetiny. Hradec Králové hraje další přisilovou hru za další vyhození olomouckých mimo hlediště, kotouče, a připomeňme, že Olomouc je nakročena k bilanci ve 4 zápasech mít pouze 1 vstřelený gól, což v dnešním utkání je dokládáno tím, že je směrem dopředu naprosto bezzubá. 7,25 minuty, Hradec se nedokázal udržet v útočném pásmu, a tak McCormack musí na zadní mantinel, napadá ho Berglund, ale je to taková platonická snaha, takže McCormack následně...
1: Z Hradce Králové je to opravdu jen kousek do Pardubic, poté, jak říkají místní hradubické silnici, to trvá opravdu jen pár minut. My na Radiožurnálu Sport potřebujeme dokonce jenom pár sekund. Ve šlágru 10. kola Tipsport Extraligy Dynamo versus Třinec začala už 2. třetina. Vezme nás na ní Otagu Twirt.
6: První minuta 2. třetiny a hned je tu další gól, tentokrát padl do pardubické branky Ondřej Kovařčík. Využil situaci 2-1, do které se tam Třinečtí dostali, takže je tady sníženo. Pardubice vedou už jenom o gól poměrem 2-1, na číslo 34 Ondřej Kovařčík, teď vyhlášený tím úspěšným střelcem. Asistenci na gólu má Andrej Nestrašil, který tam byl v té situaci 2-1 a dobře přihrával z pravého kruhu na volného Kovařčíka, který byl na levo, a prostřelil Subena. Takže 2-1. Hazování uprostřed hřiště, úspěšnější tentokrát. Hostující celek, Koch prodlužuje ten kotouč do útočné třetiny na Daňa, ale před ním si ho uzmou Turiny. Turiny nahazuje po mantinelu, pokus Červenky vyhodit kotouč z útočné třetiny, zatím je úspěšný, ale nachází tam znovu Turinyho. Turiny dal na mandáta a přišel tam pravděpodobně zásah ze střídačky. Takže přerušená hra v útočné třetině pardubického celku ve 21. minutě, kdy Pardubice vedou nad Třineckými oceláři 2-1.
1: A z Pardubic pojďme zase zpátky do Hradce Králové na extraligový souboj mezi domácími a Olomoucí za reportérem Martinem Charvátem.
5: 3-0 je to pro Hradec Králové. Klíma dokázal z oné přeslové hry v podstatě 5 sekund poté, co jste se odpojili, dát gól. On se totiž dostal na levé straně do útočného pásma. Přišla střela, kterou by v většině zápasů asi gólman Matěj Machovský nepustil. Tentokrát ale ano, mířila těsně nad betonem a zároveň vedle jeho lapačky ke vzdálenější tyči. Machovský tam nebyl. 0-3 z pohledu Olomouce, která se sice snaží, ale je to opravdu hodně špatné snažení v tomto zápase. Teď sice bude hrát přeslovou hru poté, co si tam tentokrát v tomto podání Pavlík počínal nedovoleně a znovu jde o faulu hokejkou, který je v tomto zápase nesmírně častý, nějaké podrážení.
1: Hradečtí tedy míří k další extraligové výhře, naopak Olomouc zůstane dál přikována na dně extraligové tabulky, protože to vypadá, že z východu Čech odjede bez bodu. No a východočeši, ti jsou aktuálně návštěvou také na pražské Spartě. Na mysli mám tedy fotbalové utkání Šance ligy mezi Pražany a pardubickými fotbalisty. Slovo má Tadeáš Skalický.
3: 69. minuta zápasu, Sparta dál vede nad Pardubicemi 2-0. Pardubičtí se teď po dlouhém tlaku Sparty, připomenu, že Pardubice se nedostávali v tomhle druhém poločase do mnoha šancí, většinu poločasu se hraje právě na její polovině, nebo na jejich polovině hřiště, dostali k jedné příležitosti. Nový muž na trávníku Kahoán Vinicius vystřelil z pozapokutového území, i když měl ještě jednu variantu svého spoluhráče Jelínka po levé ruce, kterému mohl naservírovat míč, dejme tomu, před osamoceného golmana Surovčíka, ale nepovedlo se a teď ani rozehrávka rohového kopu z pohledu východočechů, kteří rozehráli nakrátko a ten míč, kterým vystřelil pak na branku golmana Surovčíka a daleko přeletěl Surovčíkovou branku, teď pozor na rychlý kontr na druhé straně, tady je Jurásek, který dal balon do břevna, balon se odrazil za branku golmana Neumana, ale teď to udělal velmi dobře. Golman Sparty Surovčík všiml si nabíhajícího Juráska, ten nebyl v offsideu, protože vybíhal z vlastní půlky, pardubičtí se nedokázali po tom rohovém kopu úplně rychle vrátit na vlastní polovinu a Jurásek byl tím mužem, který se dostal přímo před golmana Neumana, i když ho stíhali pardubičtí obránci, tak dokázal zakončit, ale pro Spartu, která vede nad Pardubicemi 2-0, bohužel jenom do břevna. Teď ale pozor na Merkáda, který po přehrávce Macka může vypálit, ale i tenhle pokus Sparty míří daleko nad branku golmana Neumana a tak teď pardubičtí fotbalisté přežili dvě velké šance v rychlém sledu z pohledu domácích Pražanů. Sparta vede nad Pardubicemi v 71. minutě 2-0, což pro tabulku nejvyšší soutěže znamená, že pokud by takové skóre zůstalo, anebo by třeba ještě Sparta...
1: Na Radiožurnálu Sport se aktuálně pohybujeme v trojuhelníku Praha, Hradec Králové, Pardubice. A teď míříme konkrétně tedy do Hradce Králové, protože tam se chýlí k závěru základní hrací doby extraligový hokejový souboj mezi domácími a Olomoucí. Na místě je také Martin Charvát.
5: Velká sláva pro Olomouc, dokázala dát gól, Berglund se prosadil z přeslové hry, dostal kotouč do mezikruží, do té nejlepší pozice pro hokejistu, odkud může střílet na brankáře při běžné hře, no a dokázal se trefit tentokrát přesně, měl také dost času kolem něj v mezikruží na metr a půl vůbec nikdo, což i při přeslové hře, kterou hrála Olomouc, je tedy neúplně dobrá vizitka pro hradecké obránce. Berglund to trefil, snížil na 1-3, přesně 5 minut teď zbývá do konce třetí třetiny, kdy se Perec snaží dostat v útočné modré čáře ke kotouči nahazeném hodně daleko. Nakonec je to považováno za zakázané uvolnění a hra se stěhuje před golmana Škorvánka, který dnes tedy nulu neudrží.
1: A pořadu s mikrofonem za Sportem se také stěhujeme, ale opravdu zase jen o pár desítek kilometrů dál. Pardubice Třinec, extraligový šlágr a reportér Ota Gutwirt.
6: 24. minuta utkání, Pardubice vedou 2-1, ale teď jsou pod tlakem třineckých ocelářů, kteří dobře vstoupili do druhé třetiny, Kotouč je tam ještě volný. No, těžké situace teď pro Pardubice. Pardubice se v podstatě před Kacetar nedostali, další nahození, které tam letělo. A pozor, bude z toho nakonec vyloučení ještě na pardubické straně. Johnny Ludvík půjde na trestnou lavici za podrážení, víc ale všima nestrašila, se kterým už tam měl takové drobné slovní poštuchování při vhazování. Ludvík vůbec neznamenal, že je tím vyloučeným hráčem, takže teď bude muset zamířit na trestnou lavici a Třinec si vyzkouší druhou přesunovou hru v tomto utkání. Na konci 24. minuty Když tam přišel zákrok před golmanem a okolmem Suberem, trošičku se to pardubickým teď tak trochu sype, protože úvod druhého dějství jednoznačně pro hostující celek a nakonec ne, tak to je nakonec Miguel Turini, ne Ludvík, ale Miguel Turini.
1: Z rozhlasového podání od Tygu Twirta je jasné, že šlágru 10. kola Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem nechybí opravdu nic, ale my mu dáme prostor zase za chvíli, jinak můžete poslouchat samozřejmě přímý přenos na internetu anebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. V 19 hodin a 31 minut náš zájem upřeme na pražskou Letnou, na fotbalový souboj Sparty s Pardubicemi. Slovo má Tadeáš Skalický.
3: 74. minuta zápasu, Sparta vede nad Pardubicemi dál 2-0, ale teď se bude muset obejít bez Jaroslava Zeleného, vystřídal ho Adam Ševínský, Zelený měl totiž nějaké zdravotní problémy po souboji s Viníciusem a teď ho museli i lékaři domácí Sparty ošetřovat za autovou čárou, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku, Spartané pokračují v plném počtu, protože mezi tím vystřídali, na trávník přišel Ševínský a dostal od Vidry kapitánskou pásku na svou levou paži. A teď má i míč obránce Sparty u své kopačky.
1: Na Radiožurnálu Sport pojďme zase rychle z pražské Letné do Pardubic na hokejový souboj dvou nejlepších týmů tabulky Tipsport Extraligy. Pardubice, Třinec a Otagu Twirt.
6: Teď je tady vyhlašovaný další úspěšný střelec a tím je třinecký Kubisa. To znamená, že je vyrovnáno 2-2, využitá přesilová hra. Třineckým na to stačilo jenom 12 sekund, aby Třinec dokázal dát svůj druhý gól a vyrovnat na 2-2. Takže vstup ze strany třineckých ocelářů do druhé třetiny velmi povedený, protože nejprve přišlo snížení na 1-2 od Ondřeje Kovaščíka a teď vyrovnávací gól od Kubisy. Nosek versus Roman na nahazování uprostřed hřiště, nahazování úspěšnějšího hosté, ale Pěruch to musí spěchat za svoji branku pro ten nahozený kotouč. Čerešňák zastavuje, posouvá za branku, ale tam je jako první Roman, kde to souboje s ním Nosek. Ještě kotouč stále v útočné třetině. Nosek tam má teďka trochu volného prostoru, ale nakonec byl dostoupený a Třineští vyhazují. A pozor, teď tam sprintuje znovu Roman, jenže k končení se tentokrát nedostal. Pardubická defenziva si s tím dokázala poradit. Nosek se rozjíždí po pravé straně hřiště, trochu volného prostoru. Nosek si chtěl udělat kličku do předbrankového prostoru, jenže na poslední chvíli ho Třineští dokázali zablokovat. Pardubice po delší době v útočné třetině, ale ne na příliš dlouho.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. Začneme na pražské Letné, kde se hraje poslední utkání 10. kola fotbalové šance ligy. Duel Sparta-Pardubice sleduje Tadeáš Skalický.
3: 76. minuta zápasu, Sparta vede nad Pardubicemi 2-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: V odpoledních zápasech už Slovan Liberec podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1. V hokejové Tipsport Extralize Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1, Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2. Hrají se tedy tři zápasy. Základní informace o souboji Českých Budějovic s Liberec dodá Kamil Jáša.
0: 46. minuta, České Budějovice Liberec nerozhodně 3-3. Martin Charvát a utkání Hradec Králové Olomouc.
5: 58. minuta, Hradec Králové vede nad Olomoucí 3-1. Otagu Twirt sleduje utkání Pardubice Třinec.
6: 26. minuta utkání a vyrovnaný stav Pardubice Třinec 2-2. Z Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pořad, pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemný nedělní podvečer. A to platí v 19 hodin a 35 minut, kdy se vracíme zase za hokejem. Od Martina Charváta víme, že domácí Hradec Králové sice vede nad Olomoucí o 2 góly, ale i tak to Hanáci v závěr určitě ještě zkusí. Martin Charvát může pokračovat.
5: 2 minuty 23 sekund před koncem třetí třetiny. Hradec Králové vede 3-1 nad Olomoucí, ale další zákrok hokejkou, pokud dobře počítám, už 9. faul holí v tomto zápase. A po té, co McCormack odešel na trestnou lavici, tak bude Olomouc hrát přesilovou hru. Tu minulou Berglund dokázal využít. Berglund teď znovu připravený na vhazování. Má tam Senešina, stejně tak i Černého na modré čáře, připravený také navrátil. jenomže hradečtí úspěšní v tom, že se snaží vyvést konkrétně Tamáši Kotouč vlastního obraného pásma. Tamáši ho zaváží až do svého útočného rohu, jenomže špatně přihrál zpátky na beky a tak je tady opravdu možnost také pro Olomoucké dostat se do pásma útočného. Je to zrovna Berglund, jenomže Kotouč po svém následném úniku špatně dojel. Peret poté udělal bruslařskou chybu a tak tady je rychlá snaha Olomouce vrátit se do pásma útočného a také se tam usadit. Hrčík dostal na Navrátila, ten na Kozlovová přihrávka na brankoviště, dorážka mimo branku, Machovský odjel na střídačku, takže teď je to 6 proti 4 pro Olomoucké, minutu a 40 sekund. Před koncem třetí třetiny Hradec vede 3-1. Berglund má Kotouč na pravé straně, přihrávka na stranu levou, Navrátil se snaží dostat k puku, jenomže teď už Kozlovovi Kotouč vyjel z útočného pásma, kam se snaží Olomouc rychle vrátit. Myškář nicméně vyškrábl Kotouč, ale ne dostatečně, aby ho měl také ve své moci. Minuta 19 sekund, Olomouc prohrává 1-3. Na ledě Hradce Králové, který hraje ještě 50 sekund, by měl hrát početním oslabení. Po pravé straně se dostává Spodňák do útočného pásma, přihrává na Kozgrova na modrou čáru. Ten si dělá kričku, dělá si i prostor, může střílet, ještě ne, sehrávka na vedou mezi kruží střela, ale Škorvánka neohrozila. Zamířila do rohu, tam je Spodňák, proti němu Myškář, Myškář dvakrát tělem vytečoval Kotouč, takže míří na branku, ale příliš pomalý. Takže Kozgrova ještě sebere 48 sekund do konce třetí třetiny, je to o dva góly a za chvíli se Mek také vrátí na led. Powerplay hraje Olomouc, jenomže Hradec má Kotouč na svých hokejkách, byť za vlastní brankou, je tam Kohout i také Pláněk. Pláněk tísněný Štohanzlem. Štohanzl, připomínám, už je to olomoucký, ne hradecký hráč, jenomže Kotouč nemá, Olomouc nezvládla přeslovku a kombinovanou s Powerplay, protože už zbývá posledních 25 sekund a musí znovu zakládat útok od vlastní branky. Na pravé straně Černý nahazuje směrem na Škorvánka, jenomže ještě před ním Kotouč stečovaný do rohu, tentokrát Hradec vyhazuje, ale McCormack už není na trestné lavici a tím pádem je to regulérní zakázané uvolnění. 13,8 desetin sekundy před koncem třetí třetiny. Hradec Králové vede 3-1 nad Olomoucí, bude se vhazovat v hradeckém obraném pásmu, ale byl by to skoro až zázrak, kdyby se Olomouci i vzhledem k tomu, že nemá úplně střelecky nabito v posledních zápasech, kdy za poslední tři duely dala Olomouc jeden jediný gól, dnes přidává jeden gól další, tak kdyby dokázala hned dát dva za posledních 13 sekund. Už vhozeno, další puk míří na Škorvánka, před ním Clona, jenomže Olomoučtí si sami Kotouč zastavili, Hradec vyhazuje do středního pásma a tohle už odehraje Černý nejspíš s Kotoučem na své hokejce, tady se tleská, je konec. Hradec Králové vítězí nad Olomoucí 3-1 v zápase, kdy Olomouc měla velké problémy se vůbec dostat do útočného pásma. Nakonec snižovala zásluhu Berglunda, ale to bylo to jediné. Snižovala ze stavu 0-3 na konečných 1-3. Hradec vítězí. Hezký večer.
1: Hradec Králové tedy má další tři extraligové body. Olomouc žádný a zůstává na dně tabulky. No a teď pojďme za utkáním, které už mělo asi dávno skončit, ale problémy s ledovou plochou rozhodli jinak, tak tedy souboj mezi Českými Budějovicemi a Libercem stále pokračuje a něco víc nám o něm poví Kamil Jáša.
0: To nejkonkrétnější je, že teď končí komerční přestávka, zase dopadne Kotouč za 10 vteřin na ledovou plochu, vazovat se bude po pravé ruce budějovického brankáře Maříka, z jednoho prostého důvodu domácí faulovali a tak Liberec bude hrát přesilovku, ale stav zápasu je 4-3 pro Českobudějovický Motor. Zakar napřáhl od modré čáry na pozici tam, kde bývají obránci, napřáhl Kráně a vrátil vedení Motoru České Budějovice. Teď se ale českobudějovičí brán Galvas na modré čáře bere si Kotouč, dává na pravou stranu, mohla by přijít rána, ale nepřišla, protože si to tam Lenz ještě rozmyslel. Lenz má teď puk, dává Galvasovi. Znovu Lenz ale v pohybu dozadu a krouží na modré čáře. Rychlá předávka na levou stranu. Teď přijde střela zápěstím a z velkého úhlu to zkoušeli liberečtí. Kotouč ale zůstává v útočné třetině. Motor tedy vede 4-3, 11,5 minuty před koncem třetí třetiny. Přesilovka Liberce, znovu Galvas, klička na modré čáře. Střela Najmanová nepřesná, ještě stále tam a teď točí liberečtí se soupeřem a je to Lenz. Teď už je viditelně unavená ta čtyřice Motoru České Budějovice, Sandbergova rána, která letěla hodně nahoru. Znovu Najman chytil ten Kotouč. Lenz má puk za brankou Matyášem.
1: Další minuty duelu mezi Českými Budějovicemi a Libercem budou určitě zajímavé. Můžete být u toho, pokud si naladíte přímý přenos Kamila Jáši třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na Radiožurnálu Sport ale potřebujeme vědět i o dalším utkání, které nás zajímá. Sparta Praha Pardubice v 10. kole fotbalové šance ligy z pražské Letné se hlásí Tadeáš Skalický.
3: 83. minuta zápasu, Sparta vede nad Pardubicemi dál 2-0. Pražané se prosadili v úvodu prvního i druhého poločasu, jmenovitě Mercado a Zelený. Teď ale pardubičtí pokračují s míčem na vlastní polovině hřiště, už jsou na té spartianské. Jelínkovi se ale nepodařilo přejít přes Suchomela a Spartané jsou v situaci 4-4. Mansverk může propasírovat míč na Brunese, ten je sám před brankářem mezi dvěma bránícími pardubickými hráči, ale norský útočník Sparty znovu prokázal, že se mu nedaří v úvodu sezóny dávat góly v dresu pražské Sparty. Připomenu, že se neprosadil od konce července a teď napálil míč v relativně dobré pozici před golmanem Neumannem vysoko nad jeho branku. Ještě bych řekl, že to bylo trochu vedle branky golmana Neumanna, no prostě ta střela vůbec neměla parametry, aby se dostala mezi tři tyče, a tak to bude rozehrávka teď od pardubické branky na začátku 84. minuty, ve chvíli, kdy Sparta vede nad Pardubicemi 2-0, a Východočeši teď využijí páté střídání, které mají k dispozici v tomhle zápase.
1: A my tedy střídání leté využijeme k tomu, abychom si udělali přehled o šlágru 10. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Souboj druhého s prvním, tedy Pardubic s Třincem, má pod dohledem Otagu Twirt.
6: 9,5 minuty do konce druhé třetiny 2-2 je to mezi Pardubicemi a Třincem, poté co Pardubice 2-0 vedli, ten náskok si vypracovali Východočeši v první třetině, ale Třinec velmi rychle na začátku druhého dějství nejprve snížil a potom i vyrovnal. Arman Červenka se dostává do útočné třetiny, mandát mu pomáhá přihrávka na Čerešňáka, Čerešňák na střelecké pozici objíždí Třineckou branku, ale tam už ho hosté dokázali zastavit. Když tam přišlo nahození, které po mantinelu úplně přesně nespracovali, borci v bílých dresech, Kovaščík daleko od kotouče, Kordelík dává pod sebe na Červenku. Červenka po mantinelu chtěl najít Dvořáka, ale jako první tam byl Nestrašil, který poslal ten kotouč do středního pásma a tam se pro něj Pardubičtí musí vrátit. Tomášek si teď najíždí mezi dva třinecké hráče, už jsem chtěl říct, že ho bude zakončovat, ale Pirokta ho nakonec vytlačil z možnosti prosadit se z ideálního prostoru ze slotu a mezi kruhy. Nahození od Gazdy, kotouč tam teď proklouzal po tenčí smejkala brankovištěm, Stránský vrací zase zpátky za třineckou branku. Souboje se tam připojuje ještě Stránský a Tomášek, ale Třineští dělají nejjednodušší věc, kterou mohou. Obloukem vyhazují, nebo je to zakázané uvolnění, prostřídávají. Pardubice na dlouhou přihrávku se dostávají do útočné třetiny. Jmenujte, to je Tomášek.
1: Hokej na Radiožurnálu Sport zase na chvíli vystřídá fotbal, konkrétně souboj mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. Na pražskou Letnou nás pravidelně bere reportér Tadeáš Skalický.
3: 86. minuta, její úvod, Sparta vede nad Pardubicemi 2-0 a teď rozehrává od vlastního golmana Surovčíka jeho dlouhý pas na polovinu Východočechů, kde ale byl Godwin a dokázal sebrat míč pro Jelínka. Po Jelínkovi si zahraje taky kapitán Pardubic Hlavatý a společně s nimi tuhle situaci zvládl taky stoper Krčík, který vrátil míč právě golmanu Neumannovi, a další rozehrávka z pohledu Hlavatého přes golmana Neumanna, takže teď se budou pardubičtí fotbalisté snažit udržet to co nejvíce na míči a ideálně přesunout to těžiště hry na polovinu Sparty. Snaží se o to taky stoper Halinský, který posílá dlouhý pas na Rejla, ale k němu balon vůbec nedoputoval, dobře vystoupil Gudal a tak je uprostřed hřiště připravený Mansverk rozehrát na Enemeho. Eneme se dobře obtočil s míčem kolem soupeře a může na pravou stranu rozehrát na Mercada, autor první branky Sparty v tomhle utkání. Už hrozí a hrozí dlouhodobě v celé šance lize a teď může nacentrovat do pokutového území Pardubic, ale tenhle tečovaný centr zamířil přímo do rukavic golmana Neumanna, který teď na začátku 87. minuty bude rozehrávat další ideálně pro Pardubice útočnou akci, ale připomenu, že Východočeši tady na Spartě prohrávají dál 0-2 v 10. kole fotbalové šance ligy.
1: A tím pádem to vypadá, že Spartané dokáží vyhrát po třetí za sebou a vyskočí až na třetí místo tabulky šance ligy o 2 body za Slovan Liberec a o 8 bodů za vedoucí pražskou Slávii. Ale nepředbíhejme, ještě chvíli se na Letné bude hrát a my se tam brzy vrátíme. Teď je ale na Radiožurnálu Sport čas vypravit se zase na hokej do Českých Budějovic na duel domácího motoru s Libercem za Kamilem Jášou.
0: No, jako kdybychom se, Filipe, společně domlouvali zase posledních 10 vteřin komerční přestávky, alespoň máme čas na to, abychom si zhodnotili, co se událo. České Budějovice vedou nad Libercem 4-3, ale Liberec teď přimáčkl svého soupeře. Liberec je jasně lepší v těch závěrečných minutách, ale pravda je, že to tak bývá, protože Liberec se snaží tlačit na svého soupeře, potřebuje vyrovnat a Budějovičí zase mají docela šance. Na druhé straně nedorost mladý hráč, talentovaný hokejista, postupoval z pozice beka dopředu, nedokázal přesně přihrát ani vypálit, proto je stav 4-3 už je tady vozeno, 7,5 minuty do konce třetí třetiny. Liberečíci berou Kotouč, ale musel zacouvat až před vlastního brankáře. Kuklíř, který už dal dnes jeden gol, tak jeho sebevědomí je opravdu veliké. S Beránkem tam teď svedl souboj, přihrávka na pravou stranu, Zile okolo mantinelu dal na Rychlovského, ten jenom protečoval. Mařík, to je brankář Českých Budějovic, se dostal z branky a pomohl teď obraně, protože svojí širokou hokejkou posílá Kotouč poprknek, jak říkají hokejisté, okolo mantinelu až do střední třetiny. 7 minut do konce třetí třetiny. České Budějovice 4, Liberec 3. Kotouč.
1: A je tedy zaděláno na pořádné drama do těch závěrečných minut. Nechme se překvapit, jak velké drama nabídne závěr fotbalového souboje mezi Spartou a Pardubicemi. Postará se nám o to, abychom byli v obraze. Tadeáš Skalický.
3: 88. minuta je její závěr a Sparta vede nad Pardubicemi v 10. kole šance ligy 2-0. Teď ale budou moci zahrozit pardubičtí fotbalisté, protože si chystají rohový kop. Bude to Jelínek, který si postavil míč po pravé ruce golmana Surovčíka, zvedl obě své paže a posílá dlouhý pas na zadní tyč. Tam jsou připraveni pardubičtí, ale Ševinský zvládl tuhle situaci odehrát, ale budou to ještě východočeši, kteří budou pokračovat u balónu. Godwin jako poslední hráč si vybírá na pravé straně Mahutu, ten může nacentrovat a nebo dát Krčíkovi, který je připravený taky na centr. Mahuta nakonec posílá pas do pokutového území Sparty. Tanko ještě sbírá odražený míč, ale tohle bude Brunes, norský útočník Sparty, může dát balon na levou stranu, kde je připravený Jurásek. Na konci 89. minuty je Jurásek faulován podle sudího Beneše. Ano, i když Mahuta tam ještě trochu, mluvte ten výraz, vyřval Juráska, tak raději hned odběhl, aby neviděl ještě třeba žlutou kartu od sudí Beneše. Spartané tak rozehrávají na levé straně a s míčem už může pokračovat Macek a společně s ním taky Vitálioš a Mercado. Maďarský obránce vrací míč Ševinskému, stoperu Sparty, a taky kapitánovi, který dává na pravou stranu.
1: A my se na Radiožurnálu Sport zase vracíme na chvilku na hokej, protože duel mezi Pardubicemi a Třincem, to je souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky, proto tedy má znovu trochu prostoru Otagu Twirt.
6: 34. minuta zápasu, kde se teď momentálně nehraje, protože je tady komerční přestávka, ještě bude to mít 3/4 minuty, 2-2 je to mezi Pardubicemi a Třincem. Pardubice se dostali do vedení v první třetině.
1: Tak to nejdůležitější tedy víme, Pardubice Třinec stále nerozhodně 2-2, a proto pojďme rychle na závěr možná už celého zápasu mezi fotbalisty Sparty a Pardubic. Znovu má tedy prostor Tadeáš Skalický.
3: Závěr 90. minuty, Sparta dál vede nad Pardubicemi 2-0 a nejspíš uhájí tohle vedení a zvítězí v 10. kole fotbalové šance ligy, protože má míč na svých kopačkách a sudí Beneš přidal 2 minuty. Ještě šance Brunese, který vystřelil a ještě může dorazit tenhle velký zákrok předvedl teď Neumann, kdy dokázal vyboxovat ten první pokus Brunese. Ještě hlavička norského útočníka, který na dvakrát nedokázal překonat brankáře Pardubic. Nejdřív vypálil relativně z dálky někde na hranici vápna a ta jeho dorážka už ale byla přímo před golmanem Neumannem. Neměl na to norský útočník příliš času a tak trefil právě Neumanna a pak se nepovedla ani další střílená přihrávka právě na Brunesovu hlavu, respektive norský útočník nedokázal zakončit, a tak je to teď aktuálně v polovině první nastavené ze dvou nastavených minut stále 2-0 z pohledu Sparty. Gudal zvládl situaci z pohledu obrany domácího týmu a odehrál balón až na polovinu soupeře, a tak může vymýšlet Gudal, respektive ne Gudal, ale Godwin, další útočnou akci z pohledu Pardubic. Jelínek na vlastní polovině hřiště, ale Spartané vysoko napadají a Mansverk nakonec nezíská míč, ale naopak fauluje, a tak je tady hlavatý, který může postupovat dopředu, ale jeho pas dokázal hlavou zastavit kapitán Sparty Ševinský. Na levou stranu teď míří dlouhý pas od Hufra, který hledá Juráska, ten už je na polovině soupeře, přeběhl středovou čáru a snažil se dostat přes Mahutu, to se mu nepovedlo. Navíc Mahuta dokázal prospat ten míč i přes Vitálioše a může dopředu, už to má na střelu, ještě dává Tankovi a jeho rána končí vedle branky golmana Surovčíka, tak tohle pardubičtí fotbalisté znovu nevyřešili ideálně. V tomhle utkání měli několik takovýchhle šancí z rychlých breaků, ale ani jednou nedokázali protáhnout golmana Sparty Jakuba Surovčíka tak, aby měl velké problémy se zákrokem. Myslím si, že to jen jednou musel Surovčík řešit takovým tím dlouhým tygřím skokem do strany, ale teď Tanko byl úplně osamocený někde u penalty a nedokázal přesně zakončit mezi tři tyče. Dlouhý pas od Jakuba Surovčíka znamená konec tohohle utkání. 2 minuty na nastavení dotekly a Sparta vítězí v 10. kole fotbalové šance ligy po brankách Merkáda a Zeleného nad Pardubicemi 2-0.
1: Děkujeme Tadeáši Skalickému, znamená to, že Sparta poskočila na 3. místo tabulky, má 18 bodů, dvoubodovou ztrátu na 2. Slovan Liberec a 8-bodovou na vedoucí pražskou Slávii. Sparta má ale také jenom jednobodový náskok před 4 týmů pod sebou, tedy 4. Mladou Boleslaví, 5. Olomoucí, 6. Jabloncem a 7. Teplicemi. Pardubice jsou na 13. místě tabulky, mají 8 bodů, stejně jako 14. Artis Brno, 15. je Slovácko s body 7 a na úplném dně zatím nejhorší tým soutěže s jedním jediným bodíkem a tady bez vítězství Zlín. Tolik tedy 2. říjnovou neděli fotbala, teď už se budeme věnovat hlavně lednímu hokeji, protože se stále ještě hrají 2 zápasy 10. kola Tipsport Extraligy. No a souboj, který má výrazně blíže k závěru základní hrací doby, to je střet mezi Českými Budějovicemi a Libercem. Na ten nás bere Kamil Jáša.
0: 3,5 minuty do konce třetí třetiny. České Budějovice vedou nad Libercem 4-3. Liberec tlačí na pilu a je stále často v útočné třetině, třeba jako právě v tuto chvíli, ale Liberečí vůbec neměli ten kotouč pod kontrolou. Napálený puk Adam Najman proletěl mu někde okolo ucha, zakázané uvolnění. Docela se dá předpokládat, že to chvilku bude trvat, než bude vozeno. Tak jenom připomenu to, co už jsem na hokeji dlouho neviděl. Hodně práce měl lékař domácího týmu Vodička, asistoval údajně i u některého z libereckých hráčů, potom doprovázel do šatny zraněného Krastenberce a ještě ošetřoval malého klučinu, který nedával pozor v hledišti a puk trefil přímo do nosu. Tak tedy zkusím se i zeptat po zápase lékaře Vodičky, myslím, že ani nečekal, že tolik práce bude mít. Už je znovu vozeno 3 minuty před koncem třetí třetiny Budějovice. Je to Lantoši na levé straně. Lantoši jenom posunul puk dopředu, Kalchlíř mu ho vzal a Lantoši rychle zacouval zpátky do takového obraného postavení, ale Rychlovský má kotouč backendové nahození, šikovný centr, takový téměř z pravé strany, který letěl v polovysoké poloze a směřoval k Maříkovi. Puk má ale, a tohle to vypadalo na foul, ale nepíská se. Norcetr, bránce motoru České Budějovice, upadl po souboji, nedorost, ale kotouč chytil ještě Kachlíř na modré čáře, rukavicí ho přikryl a poslal si ho na ledovou plochu. Stále Liberec je v útočné třetině, Kváča zůstává v brance. 2 minuty 30 vteřin do konce třetí třetiny. České Budějovice vedou 4-3. Je to znovu obránce a navíc Ulesen, to je hokejista motoru České Budějovice, který jenom prosekl ten puk, posílá ho do střední třetiny, volně kotouč doklouzal.
1: Hezký večer posluchačům Radiožurnálu. Ve fotbalové šance lize na závěr 10. kola pražská Sparta góly Merkáda a Zeleného porazila Pardubice 2-0 a Spartané tak poskočili na 3. místo tabulky s 18 body o 2 body za 2. Liberec a o 8 bodů za vedoucí Slávii. V nejvyšší domácí hokejové soutěži už víme, že pražská Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1, Karlovy Vary vyhrály nad Kladnem 3-1, Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 a Hradec Králové zvítězil nad Olomoucí 3-1. Hrají se aktuálně ještě 2 duely, tak pojďme rychle do Českých Budějovic na souboj domácích s Libercem za Kamilem Jášou.
0: Do konce zápasu přesně 1 minuta 35 vteřin. České Budějovice vedou nad Libercem 4-3. Liberecká branka už je prázdná. Další zápas, Ota Gutwirth, Pardubice Třinec.
6: 2 minuty 35 sekund do konce 2. třetiny a Pardubice hrají s Třincem nerozhodně 2-2. Teď aktuálně Východočeši hrají přesilovou hru. Z Pardubic otevřuje Radiožurnál.
1: Pořad s mikrofonem za hokejem stále

0: klidovou plochu, ale mohou to udělat jenom liberečtí a vlastně ani nemusí spěchat, protože je tady oddechový čas 55 vteřin 6 desetin do konce třetí.
1: A tak v 19 hodin 55 minut využijeme, abychom si skočili na chvilku na hokejový souboj mezi Pardubicemi a Třincem. Fotbal už máme za sebou. Pokračuje tedy Otaku Tvirt.
2: Zrovna je to také komerční přestávka s pořadovým číslem 3 ve druhé třetině Pardubice, Třinec 2-2 a Třinec po té vynucené pauze bude hrát přesilovou hru, kterou před malou chvíli Pardubice nevyužili. Třinec tentokrát bude moci potrestat vyloučení Tomáše Vondráčka, který usadl na trestnou lavici.
1: Jinak ale samozřejmě tedy souboj mezi Pardubicemi a Třincem dál zůstává v našem hledáčku, ale přece jenom teď si říká o to duel České Budějovice Liberec, abychom mu zase dali díky Kamilu Jášovi prostor.
0: Tak během oddechového času góly padají málo kdy, ani se to nestalo tentokrát. 55 vteřin do konce třetí třetiny. České Budějovice Liberec 4-3. Vazování v útočné třetině Liberce. Musil pokusí se vyhrát na Rychlovského, kterého má přímo za sebou. Ještě je tam Lenz. Lenz ten výborným pohybem získal kotoč právě pro Liberec. Rychlovský, rychlá výměna se Šimkem. Šimkovo nahození na Maříka, kotoč před brankovým prostoru. Málo Vráblík dostalo ze třetiny backendové vyhození, jako kdyby měl ruce v lopatu. Poslal ten kotouč, který letěl hodně vysoko až před prázdnou libereckou branku. Půl minutka do konce třetí třetiny. Rychlovský, jeho šikovné kličky, krásně se protáhl obranou motoru České Budějovice. Toman měl malou kličku, kotouč. Ještě Liberec těsně vedle. Tohle byla obrovská liberecká šance. A teď zase na druhou stranu spěchají domácí. Toman, je to prázdná liberecká branka, ale trefil jenom bránícího hráče. A tohle bude co? Tohle bude budějovický faul. Beránek dostal kotouč do branky společně s bránícím hráčem, přistrčilo, vzal hokejku do dvou rukou a za krosček bude vyloučený. To je tedy zápletka. Zatímco diváci tady už oslavovali gól, puk skončil v síti, to ano, jenomže tam skončil i s libereckým bránícím hráčem a teď to tedy bude vyloučený Beránek, který už je na trestné lavici do konce třetí třetiny 18 vteřin a 9 desetin. To tedy je, myslím, hrubá taktická Beránková chyba, i když ta jeho snaha dát gol je naprosto jasná. Samozřejmě Toman názval před branku, kotouč byl sražený, Beránek strčil do soupeře, měl hokejku v obou rukou, no a v síti skončili kromě puku také liberecký hráč. Gol to tedy není, stav zůstává České Budějovice Liberec 4-3. No a vázování pochopitelně po vyloučení budějovického Beránka před brankářem Matyášem Maříkem. Bruslařů jsem napočítal znovu 6. Šimek si tam teď ještě s Rychlovským kontroluje situaci. Navazování půjde musel na pravé straně Lenz. Takže zatímco to vypadalo, že je hotovo, v žádném případě je to jenom o gol, ještě 18 vteřin, 9 desetin mají liberečtí k tomu, aby se jim povedlo případně vyrovnat. Vyhráli vazování, zůstávají v útočné třetině. Rychlovský má kotouč, dává ho Šimkovi. Šimek na levou stranu Sanderka, ale nenahrál přesně. Říká si znovu, že by chtěl kotouč, střela, která mířila na Maříka. Lenz se pokusil ještě dorážet, Mařík chytil. No a tohle to byl nešetrný Tomanův zákrok, trefil Sandberga přímo do nosu, přímo do tváře a měl hokejku v obou rukou a už se to tam mele v prostoru za brankou. 6 vteřin, ne minut, 6 vteřin na 3 desetiny. Dokonce třetí.
1: Trochu vzruchu v Českých Budějovicích, takže závěr základní hrací doby se možná trochu natáhne. Konec druhé třetiny už asi přišel v Pardubicích v duelu domácích s Třincem a tak nám něco víc poví Otaku Tvirt.
2: Konec druhé třetiny přišel, ale ještě nevíme, s jakým stavem ho budeme oznamovat po 40 minutách, protože před malou chvíli se Třineští dokázali prosadit v přesilové hře. Byl to Hudáček, který dával ten gól, ale bylo to se sirenou, takže teď se bude posuzovat na videu, jestli to Hudáček stihl ještě v čase.
1: A my se proto rychle vracíme do Českých Budějovic. Slovo má znovu Kamil Jáša.
0: 4-3 vede motor, 6 vteřin do konce třetí třetiny, vazování před brankářem Budějovic, prázdná liberecká branka, musel na vazování z liberecké strany, po pravé straně má Rychlovského, na modré čáře Šimka, kdo vyhraje důležité vazování, Liberec nebo Budějovice, Budějovičtí zalehli ten kotouč, ne, ale pozor, ještě jedna střela Šimkova, střela, Mařík chytil a je konec. Je tady konec dramatického utkání. Poslední Šimkova rána mířila na Matyáše Maříka. Teď se do sebe tedy nevídaně hráči pustili. Snad jich je tam 6-7 možná, kteří si to ještě boxersky vyříkávají, ale určitě už se nic nezmění na tom, že České Budějovice hodně dramatickém utkání porazili Liberec 4-3. Dobrý večer.
1: Dobrý večer také do Českých Budějovic a všude tam, kde máte naladěn Radiožurnál Sport, ze kterého se teď dozvíte

0: Jak to bude po dvou třetinách v hokejovém šlágru mezi Pardubicemi a Třincem? Ví už Otagu Tvirt?
1: Zatím nevíme, zatím čekáme, protože oba dva hlavní sudí jsou teď se sluchátky skloněni nad monitorem a sudí Pražák se Zeliskou se radí, ale zdá se, že už se doradili, protože odkládají sluchátka, berou si helmy a teď se dozvíme, stejně jako pardubičtí fanoušci, kteří na pauzu zatím neodešli, ale čekají tady, jaký bude verdikt, jestli Hudáčkův gól platí a byl ještě v rámci druhé třetiny, anebo platit nebude. Takže teď uslyšíme, tady pokud se zapne port, hlavní sudí. Až po uplynutí, aha, tak Hudáček to nestihl. Takže i když jsem říkal, že to vypadalo, že Hudáček to stihl, tak nakonec puk přešel brankovou čáru až po uplynutí času určeného pro druhou třetinu. A znamená to tedy, že po 40 minutách Pardubice Třinec nerozhodně 2-2.
0: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, se kterým se ve vysílání radiožurnálu Sport v neděli večer ještě několikrát uslyšíme, protože souboj o vedení v tabulce nejvyšší domácí hokejové soutěže a také souboj o to, jestli Třinec prodlouží tu svou rekordní sérii tříbodových výher od startu sezóny, má před sebou ještě minimálně dalších 20 skvělých hokejových minut. Teď je 20 hodin a k tomu 1 minuta. Přejeme vám příjemný poslech a hezký večer.
2: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
0: Nenadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti a samozřejmě vy si nás můžete naladit, tedy radiožurnál Sport, každou sekundou, tak si pojďme připomenout, že po 40 minutách utkání 10. kola hokejové Tipsport Extraligy v souboji druhého týmu tabulky s prvním Pardubice Třinec 2-2. Rozděleno už je tedy pěkných pár bodů v zápasech, které skončily. Hradec Králové zvítězil nad Olomoucí 3-1, Kometa Brno podlehla Plzni 1-2. V prodloužení. Karlovy Vary zvítězily nad Kladnem 3-1. Před svými fanoušky uspěly také České Budějovice, které zdolali Liberec 4-3. Také o jen jednu jedinou branku Mladá Boleslav pokořila Litvínov, a to poměrem 2-1. No a pražská Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0. Tolik tedy hokejová Tipsport Extraliga, a abychom nezapomněli, tak v dnešních zápasech 10. kola fotbalové šance ligy Sparta zvítězila nad Pardubicemi 2-0, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1 a Slovan Liberec podlehl Slovácku 0-2.

0: Když jsme před chvílí mluvili o české nejvyšší fotbalové soutěži, tak se podívejme také do zahraničí, konkrétně na britské ostrovy, protože tam Manchester City v šestém kole Premier League navzdory nepřátelské atmosféře po vypuknutí skandálu s porušováním finančních pravidel Premier League zvítězil na stadionu Liverpoolu 3-0. Manchester City tak zůstal 100% a utštědřil soupeři první porážku a tabulku vede o 3 body před Arsenalem. Už po šesté v sezóně se trefil norský kanonýr Citizens Erling Haaland. V dalším utkání Everton remizoval s Hallem 2-2 a zůstal jedním ze 3 neporažených týmů. A pokud jde tedy o anglickou nejvyšší fotbalovou soutěž, tak musíme ještě doplnit, že Crystal Palace zvítězil nad Nottinghamem 3-1. Ve francouzské Ligue 1 v zatím posledním dohraném utkání Rennes zvítězilo nad Auxerre 4-1. V italské sérii A Sassuolo remizovalo s AC Milan 1-1. V německé Bundeslize Kolín nad Rýnem zdolal Mönchengladbach 2-1 a stejným výsledkem také Freiburg zvítězil nad Schalke. No a ve španělské La Lize je rozehráno utkání mezi Betisem Sevilla a Osasunou a domácí Betis ve 73. minutě vede 4-2.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A když už jsme u těch dnešních výsledků, tak z českého pohledu určitě potěšila Sára Kousková, která obsadila díky skvělému závěrečnému kolu druhé místo na golfovém turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká jednička tak na Korea Championship vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. 27letá Kousková na turnaji s vysokou dotací 2 miliony dolarů nestačila jen na světovou pětku Yamashitaovou z Japonska, která vyhrála se skóre 22 ran pod normu hřiště. Kousková za ní zaostala o 3 rány. Těsně za první desítkou potom skončila na 11. pozici další česká golfistka Jana Melichová. Patricie Maková, která vedla po prvním kole, tak obsadila 19. příčku. Keňan Amos Kipruto vyhrál chicagský maraton, a to v čase 2 hodiny 1 minuta a 9 sekund, a zařadil se na 5. místo historických tabulek. Mezi ženami obhájila loňské vítězství etiopanka Havi Feisaová. Její čas 2 hodiny 13 minut 33 sekund je také 5. nejrychlejší v historii. Nejlepším letošním českým výkonem na maratonu se blízkl Jan Havlena, který s časem 2 hodiny 15 minut a 19 sekund obsadil celkové 33. místo. No a nesmíme zapomenout také na to, že u nás se jako každou druhou říjnovou neděli běžela Velká Pardubická a tenhle slavný dostih podruhé za sebou opanoval irský kůň, tentokrát 10letý valach Final Orders, který tak navázal na loňský triumf Stumptowna. Ovšem vítězný žokej se neměnil, ten se znovu jmenuje Keith Michael Donahue. Final Orders ve vyrovnaném finiši rozhodl o svém triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye, jednoho ze dvou šampionů Velké Pardubické z roku 2024, a připravil tak žokeje Jana Faltejska o šanci vyrovnat 8. vítězstvím rekord Josefa Váni staršího.

0: 20 hodin 12 minut na Radiožurnálu Sport se za pár minut dočkáme třetí třetiny hokejového šlágru, tedy souboje druhého týmu tabulky s prvním. Pardubice po dvou třetinách remizují s Třincem 2-2 a my se samozřejmě za naším reportérem v aréně ve východočeské metropoli brzy vrátíme. Teď jsme se ale ve studiu potkali s Janem Suchanem. Honzo, hezký večer.
1: Krásný večer.
0: A to proto, abychom se trochu ponořili do historie. To, že Ester Ledecká skvěle kombinuje jízdu na snowboardu i na lyžích, jistě víte. A možná si pamatujete, že na letošních olympijských hrách došlo k termínové kolizi závodu ve sjezdu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Ledecká uvažovala o přesunu vrtulníkem, aby stihla případně oba závody. Nakonec k tomu ale nedošlo. Něco podobného ale nastalo přesně před 34 lety. A tomu se budeme věnovat v rubrice Stalo se dnes.
1: 11. října 1992 se totiž americký sportovní fenomén Dion Sanders pokusil odehrát zápas v americkém fotbale i v baseballu v nejvyšších soutěžích během 24 hodin. Byl totiž právoplatným členem týmu jak Atlanta Falcons v NFL, tak Atlanta Braves v MLB. A právě ve zmíněný den k Sandersově smůle oba celky hrály na hřištích soupeře. A tak se pokusil skoro o nemožné ve spolupráci se svým sponzorem, který hradil veškeré cestovní výdaje a harmonogram byl opravdu nabitý.
0: Damon Sanders odehrál 10. října večer dvě směny za Braves. V noci ho odvezla limuzína na letiště v Pittsburghu, odkud odletěl do Miami na Floridě. Sanders dorazil na hotel a dopoledne odjel s týmovým autobusem Falcons k zápasu amerického fotbalu proti Dolphins. V první obrané situaci ho trenér schválně vynechal ze hry, protože kvůli baseballovým zápasům s týmem celý týden netrénoval. Zbytek utkání ale odehrál celý.
1: Ve 4 odpoledne duel skončil, Sanders po něm ještě obdržel výživu přes kapačku, což ho zhruba na hodinu zdrželo. Pak ho zase soukromá limuzína odvezla k helikoptéře a tam nastal další zádrhel. Pilot nechtěl nabrat celou skupinu, včetně Sandersovy přítelkyně, protože by byl vrtulník příliš těžký a tak se muselo letět na dvakrát. Přepravil nakonec tedy celou skupinu na letiště v Miami, tam už čekal tryskáč, který následně v 19:45 dosedl na runway v Pittsburghu.
0: Tam čekala další helikoptéra, která Sanders se přiblížila ke stadionu. Pilot přistál na jedné z výškových budov v centru Pittsburghu, dole byla přistavená další limuzína. Na stadion Three Rivers dorazil Sanders ve 20:28, tedy zhruba 15 minut před úvodním nadhozem. Převlékl se a čekal na svůj historický moment.
1: No jo, jenže ten nakonec nepřišel. Pátý zápas celé série na 4 vítězné duely byl pro Atlantu až příliš důležitý a trenér Bobby Cox nechtěl udělat žádnou chybu a tak Sanders se do utkání nenasadil.
0: Dion Sanders se ale i bez tohoto historického primátu stal veleúspěšným hráčem v obou sportech. Dvakrát zvítězil v Super Bowlu a 6krát byl v All-Star týmu celé NFL. A v zmíněném roce 1992 si za Atlantu zahrál také finále baseballové světové série.
1: A je tak jediným hráčem, který nastoupil jak v Super Bowlu v americkém fotbale, tak také ve světové sérii v baseballu. Hodně sportovních fanoušků si ho ale pamatuje právě díky tomuto medializovanému pokusu, který 11. října 1992 málem vyšel a my jsme vám ho teď připomněli na Radiožurnálu Sport.
0: Rubrika Stalo se dnes, pevná součást našeho vysílání, která přinese zajímavosti také v dalších dnech. Tu dnešní baseballovo, americko-fotbalovou jsme vám přiblížili s Janem Suchanem. Honzo, díky.
1: Rádo se stalo.
0: 20 hodin 16 minut, teď ještě skupina Blink 182 a za chvíli už zase na extraligový hokej do Pardubic.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: fell in love.
1: Nejhorším týmem hokejové Tipsport Extraligy dál zůstává Olomouc, která dnes prohrála v 10. kole v Hradci Králové 1-3. Mladá Boleslav, která je na 12. místě, tak si polepšila o 3 body, protože zdolala Litvínov 2-1. Dále pražská Sparta porazila Vítkovice 3-0, České Budějovice vyhrály nad Libercem 4-3, Karlovy Vary nad Kladnem 3-1, Kometa Brno podlehla Plzni 1-2. No a aktuálně se hraje o to, jak to bude na prvních dvou příčkách extraligové tabulky. Jestli Třinec ještě víc upláchne Pardubicím, anebo se Dynamo bodově na oceláře dotáhne. Všechno to vyřeší třetí třetina vzájemného utkání na východě Čech a tak míříme za Otou Gutwirtem.
2: Dvořák teď rozehrával Kotouč za svojí brankou ve 41. minutě, kdy je to mezi Pardubicemi a Třincem 2-2. Třetí gól, který dal Hudáček v samotném závěru druhého dějství, neplatil, protože podle sudích přišel brankovou čáru až po uplynutí toho čistého času, který byl na druhou třetinu určený. Jinak druhá třetina v režii třineckých ocelářů, kteří se v té první možná pomaleji rozjížděli, dosovali dva góly, ale potom velmi rychle dokázali odpovědět na 2-2 a byli velmi střelecky aktivní během druhého dějství a Pardubice budou muset přidat, pokud chtějí pomýšlet na bodový zisk. Kubisa drží teď Kotouč ve středním pásmu, napravo má připraveného Kocha, zvolil ale přihrávku na levou stranu, kde ale sbírá Kotouč jenom Gazda. A Pardubičtí znovu hledají cestu směrem ke Kacetlově a nakonec je z toho zakázané uvolnění pardubického celku. Mikliš ještě ukazuje na Hudáčka, že se Kotouče dotkl, takže by to zakázané uvolnění být nemělo. Rozhodčí se ho ptá a Hudáček vrtí hlavou, že ne. Že určitě Kotouč nezasáhl, co se samozřejmě divákům nelíbí. Mikliš po něm chtěl, aby se přiznal. Hudáček, těžko říct, jestli kočoval nebo ne, každopádně je z toho zakázané uvolnění pardubického celku a vazování v jejich obrané třetině před golmanem Alkolmem Suvenem, který zatím poklobil ze své sítě dvakrát, třetí se to nepočítalo, dvakrát kapituloval i Kaceto na druhé straně, vazování po jeho pravé straně. Chlán je tam skloněný na vazování proti Tomáškovi. Tomášek úspěšnější, šikovně prostrčeno na Smejkala, který už je v útočné třetině. Chtěl jít teď mezi tři třinecké hráče, ale přeci jenom to už by bylo hodně troufale. Stránský dává zpětnou přihrávku do Jiří Ludvík. Střela, kterou Kacetla nakonec vyrazili, když asi moc dobře na ní neviděl. Ludvík se snažil ještě dojet ten Kotouč, ale úspěšný už v získání puku nebyl. A tak musí Tomášek znovu ze své obrané třetiny nahodit ten Kotouč pro červenku, který vystřídal, takže takovým obloučkem poslal na pardubického kapitána. První tam ale byl Koch, který přihrál Voženílkovi. Voženílek nahazuje ten Kotouč za Subenovu branku. Ten zastavuje. Pardubice na puku. Mandát. Zadovka, která ale je hodně nepovedená a může z toho být příležitost pro Třinec. Nakonec Voženílek byl hodně souhlu, takže už je nemohl pálit. Nijak nebezpečně a přesně. Pardubice se potřebují trošičku jarně zvednout, protože v té druhé třetině to z jejich strany opravdu nebylo ono. Zkusí to teď Mandát. Zavezl se Kotouč sám a nahodil si ho o zadní mantinel. Jako první tam ale byl Musil. Dává na Hrehorčáka, který se rozjíždí po pravé straně, už je v útočné třetině a zkusil vystřelit, že ta jeho rána byla zablokovaná a končí až v obranné síti za Malcolmem Subenem ve 43. minutě, kdy to je mezi Pardubicemi a Třincem vyrovnané 2-2. Každopádně z toho bude znovu vhazování pro Třinec v jeho útočné třetině, tentokrát po levici Malcolma Subena. Michal Kovařčík už skloněný na vhazování proti Poulíčkovi, čtvrtá pardubická formace. I ta je dnes pozměněná. Ještě domluval červeného sudího k Nestrašilovi a Dvořákovi, kteří tam stojí na hranici kruhu a snaží se zablokovat si hokejky. Konec puk získal Poulíček, ale Dvořák tam zůstává ležet po střetu právě s Nestrašilem. Hodně nehokejová pozice pro pardubického obránce, který je známým tvrdákem a jen tak něco ho nerozhodí. Tentokrát po zákroku od Nestrašila zůstává na ledě, jenže se zvedá přerušená hra samozřejmě po té, co si sudí všimne. Naražení na mantinel, teď je to zmakovaný záběr, takže tam přišla rána a sudí se jdou mezi sebou radit. Jestli někdo ten zákrok viděl, nebo třeba jestli se nepůjdou podívat na video. Dva hlavní a u nich jeden čárový. Pardubičtí zatím pomohli Dvořákovi na střídačku, teď ve 43. minutě přerušená hra a sudí si posuzují tu situaci, jestli někdo z nich spatřil a viděl. Ten opakovaný záběr nevypadal zrovna moc hezky, Dvořák tam skončil na tom mantinelu a potom, když to bude ještě vidět z toho opakovaného záběru, ještě lépe. Přišla tam docela prudká rána, Možná sudí obeznámí arénu s tím, co se bude dít, jde se posuzovat video. Takže chvíli se tady v Pardubicích hrát nebude a jde se posoudit zákrok Andreje Nestrašila na Tomáše Dvořáka.
1: A tak si ve 20:24 můžeme na radiožurnálu Sport připomenout dnešní výsledky 10. kola fotbalové šance ligy. V tom posledním odehraném utkání pražská Sparta porazila Pardubice 2-0. Už v podvečer, nebo chcete-li odpoledne, Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1 a odpoledne Slovan Liberec podlehl Slovácku 0-2. Znamená to, že v čele tabulky dál zůstává Slavia, která má v tuto chvíli 6-bodový náskok na druhý Liberec a ten má k dispozici k dobru, přesněji řečeno, 2 body na třetí Spartu. A za ní jsou seřazeny 4 17-bodové celky Mladá Boleslav, Sigma Olomouc, Jablonec a Teplice. Pak je 16-bodová Zbrojovka Brno, 14 bodů má 9. Hradec Králové, 13 10. Plzeň, 12 11. Bohemians a na 10 bodech je 12. Baník Ostrava. Pardubice mají stejně jako Artis Brno 8 bodů, 15. Slovácko má bodů 7, no a na posledním místě je Zlín, který má pouhý jediný bod a stále čeká i po 10 zápasech na svou premiérovou výhru. Tolik tedy krátce k fotbalu a teď se pojďme zase vrátit k hokejové Tip Sport Extralize a k souboji druhého týmu tabulky nejvyšší soutěže s prvním. Šlágr kola mezi Pardubicemi a Třincem dál komentuje Ota Gutwirt.
2: Dva hlavní sudí už odložili sluchátka, Daniel Prašák s Jakubem Zeliskou jdou na led. A teď se dožíme výsledek. Zásah do oblasti hlavy a krku a je za to 2. Menší trest za to, co předvedl Nestrašil na Dvořáka. Takže Pardubice budou mít výhodu při celové hry. Zatím si v ní dnes pomoci nedokázali. Dvakrát hráli početní výhodu, ale ani jednou úspěšní nebyli, tak třeba do třetice všeho dobrého. Stránský, tedy Matěj Stránský, Smejkal, Červenka, spolu s nimi Čerešňák. A tím pátým do party je Tomášek. Tak vypadá přesilovková formace pro dnešek. Kacu potom ještě diskutuje za mým šutím, nemá nasazenou helmu, co se tam snaží ještě reklamovat, ale teď už si ji nasazuje a bude se ve hře pokračovat. Smejkal připravený na navazování, začíná pardubická přesilovka. Začíná ale tím, že Pardubice nemají pod kontrolou, musí o něj bojovat. Nakonec ho získává Červenka na pravé straně. Kotouč mu tam odskočil a teď to zvládnou Třinečtí. Ano, vyhazují ten Kotouč přes všechny čáry. Pomalu dojíždí k Subenovi, tam také ale míří Roman. Suben rozehrál tím směrem, kam zamířil Roman, ale nakonec mu tam vypomáhají. Hráči z defenzivy, konkrétně Čerešňák. A Pardubice mohou založit ten útok. Ale ta nabídka hráčů nikdo ví jaká. Čerešňák on teď dává na projíždějícího Tomáška. Ten už je v útočné třetině, brání ho tam Marinčin. Tomášek po zadním mantinelu nahazuje. A nebyla to ideální přihrávka. Kotouč tam teď skočil. Červenka ale dokázal zastavit skákající puk. Nedobrá přihrávka na Čerešňáka, který nemohl střílet. No, Pardubičtí se nedokáží nějak sformovat a dát si ty přihrávky. Snad teď Stránský dostává na hrávku. Čerešňák u modré čáry dává na Červenku. Červenka dává na Čerešňáka. Čerešňák na Stránského. Tyto tři si to dávají mezi sebou. V takovém trojuhelníku posunutí na Smejkala. Stránský zaparkovaný v předbrankovém prostoru. Červenka nezvyklou modré čáry. Nahrávka na Tomáška zase na Smejkala. Chybí tomu střelba. Zatudice minulé třetině vystřelil jen dvakrát. Čerešňák to zkusil změnit, vystřelil, ale Třinečtí dokázali ten Kotouč dostat z pásma a do něho posunul červené čáry. No, znovu vybírá Čerešňák a minuta 20. Nestrašilova trestu už je pryč a někdy Pardubičtí nějak výrazně vyděsili. Dobře, Kacepa, Třinecké trance. Možná to zkusí teď Tomášek, který tam ještě se snažil zakončovat. Do poslední chvíli tam jeden z třineckých hráčů vhodil hokejku do toho jeho pokusu, takže ten Kotouč se tak spíš jako vznesl. Pardubice pokračují v tlaku, mandát, přihrávka na Gazdu. A Gazda tohle pokazil tu přihrávku. A Pardubice musí až ke svému golmanovi Subenovi. Z tohohle asi nic nebude, přesilovka za malou chvíli skončí. 45. minuta zápasu, Pardubice ne a ne se prosadit v přesilové hře v tomto utkání a nepovedlo se jim to ani teď. Nestrašil, odsadil svůj trest celý, právě teď naskakuje na led. A mezi Pardubicemi a Třincem je to stále 2-2. Pardubice za třineckou branku. Přihrávka pro Kondelíka. Hrávka teď je na modrou Turiny, Turiny na Gazdu, Gazda za dovkou, musel se otočit Kondelík za brankou, tísený ale dvěma hráči Adámkem a Nestrašilem a Nestrašil získal právě pro Adámka. Adámek posunul na Růžičku, Kotouč se ale odráží od Kelemena a je z toho nakonec přerušená hra. A vazovat se podle rozhodčího bude v útočné třetině pardubického celku. 45. minuta, utkání končí 2-2. Je to mezi Pardubicemi a Třincem v souboji dvou nejlepších celků extraligy. Pardubice o dva góly vedli, po první třetině to bylo 2-0, ale velmi rychle. Dva góly taky inkasovali v začátku druhého dějství. Od té doby to je vyrovnané 2-2, přestože Třinec má z té hry víc a je od druhé třetiny jednoznačně aktivnějším týmem. Půliček připravený na nazování proti němu. Připravený Chlán, který vyhrává ten puk pod sebe, sklepává na Růžičku. Růžička u levého kruhu v obrané třetině udělá teď ale chybu. Kelement to zkusí backendem a dává gól! No tak tohle byla chyba Třince, který jsme moc neviděli v tomto utkání. A Pardubice ji dokázali skvělým způsobem potrestat zásluhou Miloše Kelemena, který tam získal ten kotouč a hodně nezvolně si tam spal do přitankového prostoru. A i když to vypadalo, že to zakončení nebude tak nebezpečné, tak nakonec toho byla backendová střela. A Miloš Kelemen dává gól na 3-2. Přesně po 5 odehraných minutách ve třetí třetině. A je Pardubičtí znovu dostávají do vedení a vedou. Bleskově to tady dokončil Kelemen, teď už sledujeme do vakovaný závěr, to si musí nechat. Pardubice vedou na Třincem 3-2. Zvazovat se tak za malou chvíli bude samozřejmě ve středu hřiště. Ojedinělá šance pro pardubický tým, protože, jak už jsem říkal, ve druhé třetině si toho východu Češi opravdu moc nevypracovali. Jsou obouhé dvě střely na branku. Ty už mají teď ve třetí třetině a jedna z nich se ujízal zásluhou Miloše Kelemena. Miloš Kelemen teď je vyhlášený na střelce třetího gólu 3-2, vedou Pardubice na 30. Na to ale budou chtít samozřejmě Třineští velmi rychle odpovědět. Zakázané uvolnění to nebude ze strany pardubického celku, takže Marinčin musel hrát. Snažil se vyhodit ten kotouč, ale opět nedorozumění, teď v zadních řadách Marinčina a Adámka. Tady mohla přijít přihrávka na modrou čáru, kde byl připravený Dvořák, což je zase dobrá zpráva pro pardubickou střídačku, že tento bek potom a takhle nestrašil a může pokračovat. A teď tam byl opět nějaký faul na jednoho z pardubických hráčů. Bylo tam sekání a i když se to Třineckým nelíbí a nelíbil se ten zákrok ani pardubickým divákům, tak tentokrát rozhodčí byli hodně pozorní a bude z toho trest pro Hudáčka, který nepříliš ochotně odjíždí na trestnou lavici, takže to těžké chvíle pro Třinec. Nejenom, že inkasoval ten gól na 3-2, ale znovu bude hrát oslabení. I když, jak jsem říkal, tři přesilové hry pardubického celku zatím dnes ke gólu nevedly. A žádný gól z toho nebyl. Miloš Kelemen vyhlášený ze střelce třetího gólu pardubického Dynama. A teď znovu přesilová hra pardubického Dynama. Je tam ta první formace, ještě si čeká na Romana Červenku, který by měl doplnit tu pětici. Takže tam je Stránský, Smejkal, Tomášek, Červenka a Čerešňák. A teď informace pro posluchače Radiožurnálu.
1: Ve 20 hodin a 32 minut na Radiožurnálu Sport rychlá odbočka k basketbalu. Ústí nad Labem prodloužilo svou vítěznou sérii v lize na 5 zápasů. Olomoucko porazili Ústečtí jednoznačně 102-66 a v tabulce jim patří druhé místo za zatím 100% Sláví Praha NBK. Posledním týmem bez jediné výhry v sezóně je po 6. kole Nováček z Plzně. V duelu dvou dosud neúspěšných celků Západočeši podlehli doma Brnu 69-83. A teď zase zpátky na hokej, na Tipsport Extraligu a souboj Pardubic s Třincem. Slovo má Ota Gutwirth.
2: Je to Petr Čerešňák, který si bere kotouč ve svém obraném pásmu a rozjíždí útok Pardubic, které hrají přesilovou hru. Poté, co byl Hudáček vyloučený za sekání. Nahození kotouče od Červenky nepřesné a také z toho znovu vyhození třineckých ocelářů až k Malcolmu Subenovi, který kotouč zastavuje ze svojí brankou a musí tam znovu. Pardubický obránce. 40 sekund z trestu Hudáčka pryč. Smejkal dostává kotouč, posídá ho po mantinelu. Pardubice by se potřebovali usadit a rozložit si nějakým způsobem ten svůj pětiúhelník. Zatím se jim to ale příliš nedaří. Třineští tam přes sebe teď dva spadli, ale i tak dokázali ten kotouč poslat do obraného pásma. Pardubice teď totálně zaspali, ale úplně a Adámek využívá toho, že dává gol v oslabení do naprosto prázdné branky. Jestliže předtím Třinec udělal chybu v bránění, tak to, co předvedli teď Pardubice, tak to je těžko popsatelné a uvěřitelné. 3-3 je to mezi Pardubicemi a Třincem. Třinec se prosazuje ve čtyřech, prosazuje se v oslabení a trestá pohoromnou rozehrávku pardubického celku, jako kdyby se tam domácí borci vůbec nebyli schopni mezi sebou domluvit, kdo se vrátí zpátky pro ten kotouč. Zvláštní situace, kdy tam dva třineční hráči spadli, ale přesto se ještě Třinec dokázal dostat do přečíslení a Adámek dával do prázdné branky. 3-3 mezi Pardubicemi a Třincem. Velké varování pro pardubický celek. Nejenom, že nevyužívá přesilovky, ale inkasuje ve své vlastní početní výhodě. Druhá přesilovková formace Pardubic na ledě. Nahození kotouče za Kaceta. Kaceta zastavuje. Ale neudělal to úplně ideálně. Mandát si tam najel pro ten puk. Přihrávka na Turiniho na modrou. Turini míchá s kotoučem modré čáry. Další sklepnutí na pravou stranu pro Noska. Nosek dává na Kondelíka. Kondelík vrací zase Noskovi. Nosek si najíždí do palebné pozice. Výměna s Kondelíkem. Turini bude střílet. Rána, která vypadla z Kacetla. Pardubice udrželi pásmo, no a teď se zase nedomluvili s Gazdou. Absolutně základní chyba, kterou teď pardubiští udělali a zbytečně se připravili o pásmo a hlavně o cenné sekundy, které mohli strávit v útočné třetině a něco zkusit vymyslet, protože z udáčkova trestu už zbývá jenom 15 sekund. Třineští velmi dobře teď napadají rozehru pardubického celku. Nosek si nedokázal poradit s přechodem do útočného pásma. Rehorčák dává do útočné třetiny Třince, tam je Roman a ten už podrží ten kotouč co nejdál od své branky, když se ho pardubiští snaží o ten puk co nejrychleji připravit. Tak tahle přesilovka nejenom, že se Pardubicmi nepovedla v tom, že by skórovali, ale dokonce i kasovali. Takže ve 48. minutě platí Pardubice Třinec 3-3. Teď to na sebe vzal znovu Tomášek, padá, ale tohle faul nebyl. Zákrok tělem uprostřed hřiště. Dokázal ten kotouč dostat do pásma. Pohrazení se dostal k Ludvigovi. Ludvig bojuje u mantinelu. Proti němu tam je ale Boženílek. Boženílek se ho snaží připravit do kotouč. Zapojuje se tam ještě Stránský. Padá tam Nestrašil. Sklepnutí na Tomáška. Tomášek nahazoval před branku, ale tam nikdo v červeném, kdo by mohl stečovat. Adámek vyhazuje ten kotouč na volné spoluhráče a teď je to Nestrašil, který si bere puk a rozjíždí se útočnou třetinou. Nestrašil zkusil vystřelit. Nakonec přišla rána od Kocha a je z toho přerušená hra. Komerční přestávka ve třetí třetině za stavu 3-3 mezi Pardubicemi a Třincem.
0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
4: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
3: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 6:45 večer.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport potom v průběhu týdne samozřejmě nebudou chybět ani vystoupení dalších českých klubů v evropských soutěžích. V evropské lize nastoupí pražská Sparta ve čtvrtek od 18:45 proti Lillestrému. Od 21 hodin potom Ferencváros bude hrát se Viktorií Plzeň. Tyhle duely vám samozřejmě nabídneme také v přímém přenosu. No a pokud jde o konferenční ligu, tak tam má český fotbal také svého zástupce. Jablonec se představí ve čtvrtek od 21 hodin na stadionu bundesligového Freiburgu. Teď máme ale neděli 11. října 20:37 a zajímá nás extraligový hokej. Souboj dvou nejlepších týmů tabulky Tipsport extraligy, tedy Pardubic a Třince, nám přibližuje Otagu Twirt.
2: Hazování, které se před malou chvílí událo před Malcolmem Subenem, se bude opakovat, protože tam přišel zásah pardubické střídačky, takže znovu hazování v útočné třetině třineckých ocelářů. Daňo proti Noskovi za stavu 3-3-11 a 3/4 minuty před koncem třetí třetiny. Nosek před tím vazování vyhrál, skatnul na Dvořáka a to samé se stalo i teď. Dvořák znovu zkusil vyhodit po mantinelu, dal vás tečoval ten kotouč nebo ne? Ne, netečoval, ne. Bude z toho zakázané uvolnění pardubického celku, takže po třetí v krátké době vazování před pardubickým brankářem Malcolmem Subenem, který při tom třetím gólu čelil přečíslení 2-1 a nedokázal se roztáhnout takovým způsobem, aby Adámek po Kovaříkově nahrávce nedával v podstatě do prázdné branky ten třetí třinecký gól. Další vazování, znovu úspěšnější pro pardubický celek. Dvořák si sbírá ten kotouč. Tentokrát to chtěl taky vyřešit dlouhou přihrávku, jenže ta byla zablokovaná ze strany Třince. Galva se dostává ke kotouči, vybírá si Kuběsu. Kuběsa má trochu volného prostoru. Zjištěl mu tam na spolupráci Daňo. Pardubice teď jsou v takové defenzivě, kdyby se ani nesnažili nic vymyslet směrem dopředu, ale jenom ten kotouč mít co nejdál od své branky, a to určitě není hra, kterou by trenér Pešan od svých hráčů očekával. Kotouč zastavený zásobenovou brankou právě pardubickým golmanem. Rozjezd Pardubic protečování do útočné třetiny, tentokrát v pořádku. Turini tam spadl po střetu s jedním z třineckých hráčů. Marinčin tam bojuje za svou brankou, pomáhá mu tam taky Chlán. Marinčin se na chvíli dostal na kotouč, ale tady teď chyběl zase v předbrankovém prostoru jeden z pardubických hráčů. Přihrávka zpoza branky přišla, ale na nikoho. Je to na straně Kondery. Přihrává přes celou šíři kluziště na Turiniho. Turini si sklepil ten kotouč a hledal tam znovu Kondelíka. Spolupráce mezi těmito dvěma hráči, ale nic nevyřešila. Červenka tam chtěl nahrávat, jenže jeho rána byla zblokovaná. Ludvík připravený u modré. Na hození, které míří od mandáta mu mantinelu, sbírá Kondelík. Chtěl dát na červenku, jenže puknul vyškrábovou ženílek, který teď kličkuje ve své obrané třetině a vykličkoval se až k červené čáře a pokračuje směrem dopředu. Offside to nebude. Nahození na Subena a Suben raději podrží pod svou rukavicí. 10 minut a 6 sekund. Takový čas bývá do konce třetího dějství. 3-3 je to mezi Pardubicemi a Třincem. No to utkání dvou nejlepších týmů soutěže. Třinec první, Pardubice druhé, Třinec bez ztráty jediného bodu. Tento roční soutěží. Hlasování teď znovu po pravici pardubického golmana Malcolma Subena, který dnes dostal přednost v brankovišti. Všechny připravený Michal Kovačí, který ale tentokrát prohrává vazování, nestrašil tam přitěžel Mikličovou hokejku, takže ten hrát nemohl. A dáme, kdo je ještě pro ten kotouč. Další rána od Ondřeje Kovačíka, ten je dneska hodně při chuti. Nakonec ale minula, si tyče Subenovy branky, ten zasahovat nemusel. Stále se hraje v útočné třetině třineckého týmu. Teď konkrétně u pravého mantinelu, kde se snaží nestrašil něco vymyslet proti dvojici pardubických hráčů. Už je to 2-2. A teď sudí čeká, kde vyplave ten kotouč stejně jako ostatní hráči, kteří u něj nejsou. Nakonec se dostal do středního pásma a nakonec se sbírá Galvas až před svým brankářem, ale rychle přenáší tu hru. Přes Ondřej Kovaščíka a jeho teč do útočné třetiny, ale tam nikdo pílem, protože tři neší odjeli střídat. Stejně tak se to děje i na druhé straně, kde asi je čtvrtá pardubická formace. Dvořák drží kotouč, dává směrem na Čerešňáka, který se dostal do útočné třetiny. Poulíček objíždí třineckou branku, chtěl tam nahazovat do předbrankového prostoru, jenže ten kotouč se vznesl hodně vysoko do vzduchu a třineční pak vyhodili k červené čáře. Dvořák sbírá ten puk. Protečovaný přes Vondráčka do útočné třetiny, Kace to zasahuje, nestrašil si tam, Koch si tam dojel pro ten kotouč. Poulíček se ho ještě snaží vydolovat pro Čerešňákovou modré čáry, ale úspěšně už v tom nebyla, tak to jsou znovu třinečtí. Tohle byla přihrávka, která ale je zakázaná uvolnění ze strany třineckých ocelářů, takže Pardubice se poměrně zadarmo dostávají k tomu, že se vhazoval bude v útočné třetině. Kurovský tam má ještě nějaké poškupování s Dvořákem, ale pak odjíždí na střídačku, zatímco Kurovský se jde postavit na svoji pozici u pravého kruhu. Z pohledu Třince, kde se bude vhazovat 8 minut 48 sekund před koncem třetí třetiny. 3-3 je to mezi Pardubicemi a Třincem. Kondelík proti Romanovi. Kondelík vyhrává vazování, jenže poslal od sebe, tam si dojel Kovařčík a rychle otáčí tu hru směrem na druhou stranu. Kurovský se snažil napadat pardubickou rozehru částečně úspěšně, ale ta další přihrávka už byla nepřesná, stejně tak jako sklepnutí na Adámka, kterého si pohlídal mandát. Červenka tam spěchá za kotoučem, jenže Marinčin bude rychlejší a ten puk odehraje za svou brankou. Přesto pardubičtí jsou stále v pásmu. Kondelík na červenku, který je za brankou, trošku netypická pozice pro dnes pardubického kapitána. Hrávka na modrou, jenže potom ta rána od Ludvíka byla hodně nepřesná. Přesto Pardubice pásmo drží, ale jsou tlačené dost často k mantinelu, takže o tom se zakončuje těžko. A teď pozor na Kupěsu, který míří sám na Subena. Suben ale odolává. Kupěsa nedokázal ideálně zakončit, i protože se k němu dokázal vrátit a dostoupit ho Ludvík. Šance Třince, ale vypadal nebezpečněji v tom zárodku než v tom zakončení. Teď tam byl Nosek, který se dostal. Přihrávce, která tam šla křížem mezi dvěma kruhy. Ještě stále pardubičtí bojují získání toho puku. Jeden končí na ledě. Divákům se to nelíbí, rozhodčí nepískají. Hudáček vyvážel kotouč, skončil ale u červené čáry. Přebírá puk Mikliš proti Loženilkovi. Vyhození kotouče pardubických směrem červené čáře, jenže tam zase jenom borci bílé. Boženílek si bere puk. Tělem si šikovně teď dokázal odstavit Stránského. Boženílek konec dokázal nahrát a Růžička tam promáchla ještě jedna rána a Musil dává gól s pořadovým číslem 4 ze strany třineckých ocelářů a Třinec jde do vedení. Třinec vede nad Pardubicemi 4-3 a jestli se nepletu, tak je to vůbec poprvé v tomto utkání, kdy Třinečtí vedou. V tomto zápasu David Musil, hráč, který Pardubický stadion velmi dobře zná, dříve tady působil, není on tím typickým střelcem, ale teď se opřel do kotouče někde za modrou čarou a pokud někdo netečoval, tak David Musil bude tím střelcem, který zatím upravuje na rozdíl ve prospěch Třince na stav 4-3. Připomínám, Třinečtí po první třetině 0-2 prohrávali. Srovnali na 2-2. Potom se prosadili Pardubice za slouhu Kelemena a Rámek srovnal na 3-3. A teď David Musil v čase 52-42 dává čtvrtý třinecký gól a Třinec vede tady v Pardubicích 4-3. Jeden z pardubických hráčů po vazování zlomil hokejku, takže Pardubice teď minus jeden hráč. A Ondráček ale rychle dostává ze střídačky novou, ale to už je znovu Třinec nastěhovaný v útočné třetině. Kukale sbírá Poulíček, dává na Ondráčka, Ondráček se rozjíždí napravo. Celá trojice pardubických útočníků teď směrem v pohybu dopředu. Toto už to vypadalo, že se otřelo tu ochranou síť. Přestože se to divákům nelíbí, tak to tak je. Kurovský se tam dostává do nějaké rozepře s Poulíčkem. Je tam těch hráčů víc, kteří se mezi sebou postrkávají. A je to zase Dvořák, který se drží za obličej a vypadá to, že Kurovský fauloval. Ono to bylo úplně zase mimo hru. Komerční přestávka a Kurovský míří na trestnou lavici, takže Pardubice budou hrát další přesilovou hru a budou mít tak možnost něco udělat s tím nepříznivým skóre, protože tady...
1: Závěr základní hrací doby tedy bude za pár desítek sekund opravdu velmi zajímavý v Pardubicích. Hraje se samozřejmě o to, jestli oceláři prodlouží tu svoji už tak rekordní sérii vítězných tříbodových zápasů na startu nového extraligového ročníku. Překonali Litvínov, dostali se na číslo 9. Jestli tedy budou úspěšní oceláři znova a prodlouží tu svoji šňůry na 10 utkání, to je otázka, na kterou vám ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě dáme odpověď. Ve 20 hodin 45 minut si můžeme připomenout, že v dnešním 10. kole Tipsport Extraligy už pražská Sparta vyhrála nad Vítkovicemi 3-0, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1, doma se dařilo i Českým Budějovicím, které zdolali Liberec 4-3 a také Karlovým Varům. Ty porazili Kladno 3-1. Naopak před svými fanoušky získala jen bod Kometa Brno při porážce 1-2 z Plzní v prodloužení. No a Hradec Králové, ten si doma nechal všechny 3 body, protože porazil v tabulce poslední Olomouc 3-1. Teď se tedy kousek od Hradce Králové v Pardubicích hraje o to, jestli Třinec tedy nejenže prodlouží onu sérii, ale dál povede a třeba i s výraznějším náskokem tedy tabulku nejvyšší domácí hokejové soutěže. Zajímavé další minuty komentuje na Radiožurnálu Sport Ota Gutwirth.
2: Komerční přestávka skončila a vlastně to tady burcuje diváky, že Pardubice mají přestilovku a je to pro ně ideální šance, jestli s tím nepřízením výsledkem udělat, protože prohrávají 3-4, autorem rozdílové branky obránce David Musil a Pardubice rozjíždí další přestilovou hru. Smejkal po vazování získal kotouč, ale Červenkovi pronikl pod hokejkou, chyba, která u něj nebývá často vidění, a tak se Čerešňák musí vrátit až za svoji branku. Nestrašil, napadá rozehru pardubického celku, ale ty si s tím dokázali poradit. Posunutý kotouč na Tomáška. Tomášek se ale vrací, dělá oblouk. Tomáš je Třinec opravdu velmi kvalitní. Ondřej Kovaščík tam teď vystoupil proti Tomáškovi a Pardubice mají vůbec problém. Dostal se přes střední pásmo, teď se Smejkal dostal už do útočné třetiny. Nahození o zadní mantinel, teď už to Červenka stihne a sklepl. Tomášek, přihrávka na Čerešňáka. Čerešňák, Červenka, Červenka na pravém kruhu. Smejkal, výměna pozic těchto dvou borců. Smejkal dává z kruhu na Červenku. Ještě tam ten kotouč poskakoval. Pardubice udrželi. Červenka vypálí. Zablokovaná rána. Stránský si tam poklepáním řekl, přihrávku také ji dostal. Kombinace s Tomáškem. Pardubice hýří hodně pohybem té přesilové hře, ale chtělo by to asi víc střílet. Těch ran zatím přišlo na kacetla málo. Červenka to zkoušela, ale bylo to... Přihrávka dobrá, ale mezi třinecké bránící hráče a to je vždycky složité. Teď Stránský s takem bouchlo hokejku při střídání, protože ten dnešní zápas nevychází úplně podle představ, ale asi nejenom jemu. Ještě půl minuty by měl být na trestné lavici Kurovský, 5,5 minuty se bude hrát do konce třetí třetiny, 3-4 prohrávají Pardubice, Třineckými oceláři. Teď nepřesná přihrávka na Kondelíka, který ale ještě zastavil ten puk. Mandát dává na Kondelíka, Kondelík zastavuje, mandát souboji u mantinelu. Teď dvojice těchto hráčů, Nosek tam bude muset tělem pokrýt ten kotouč, aby ho udržel v pásmu. Ne, Pardubicím ty kombinace přesilovce nejdou. Je vidět, že jim tam prostě dva hráči schází, ať už to je Sedlák nebo je to Koštálek. Znovu kotouč až u červené čáry. Dobrá práce hraje Orčáka, který vytlačil Turinyho i s pukem. Pokus o vysunutí Noska neúspěšný, protože tam úspěšně zasáhl tělem Daňo a ta přesilovka skončila bez nějakého většího tlaku, bez nějaké větší šance pardubického týmu. 4.75 minuty do konce třetí třetiny Pardubice prohrávají s Třincem 3-4. A Třinečtí znovu v šanci. Kurovský, který si tam najíždí do samostatného skoro nájezdu. Moženílek ještě objíždí branku, tam už si ji ale Suben dokázal pokrýt levou tyč, kdy tam přitlačil ten beton. Třinec ale stále v tlaku. Galvas bude nahazovat, trefuje ale jenom mandáta, který je dostal ten puk do nohy, zablokoval tu ránu a ten puk se tak dostal z útočného pásma. Pirochta nahození za pardubickou branku, Boženílek tam znovu dojíždí a znovu tam bojuje o ten kotouč. Ne, ten rozdíl ve hře obou dvou týmu je znát od té druhé třetiny. Pardubice se sice za svou Kelemena dokázali prosadit, ale jinak je výraznějším týmem Třinec. Kotouč teď ve středním pásmu, kde ho sbírá Čerešňák, nahodil do útočné třetiny, jenže tam pardubičtí o ten puk zase přicházejí a to velmi snadno a velmi rychle. Další kotouč, který mířil od Dvořáka na Kacetla, ale to pro něj nebyl vůbec žádný problém. Měl vyrazit ten kotouč, Koch tam teď zpracovává snahu pardubických hráčů u mantinelu, kde je zapojený Stránský a Čerešňák, puk zablokovaný 3.75 minuty. Tohle Třineckým v podstatě vyhovuje, když se hraje v jejich útočné třetině. Tak je to ale všechno u mantinelu. Čerešňák bude střílet, jenže první blokující hráč zabránil cestě puku do branky. Další rána a jistý Kacetl, který sebral ten kotouč do své lapačky. V obětí tam byl držený Poulíček, ale ten se snažil kontaktu s golmanem vyhnout a tak se z toho ale nic nestane. Poslední komerční přestávka ve třetí třetině. Třinec tady v Pardubicích vede poměrem 4-3. Autorem rozdílového gólu je zatím obránce David Musil, 3 minuty do konce.
1: Pořádné drama tedy v Pardubicích, za chvíli se vrátíme za naším reportérem, mezi tím, než se tak stane, tak si připomeňme, že Final Orders, tedy desetiletý Valach Kůň z Irska, vyhrál Velkou Pardubickou, slavný dostih, který se letos běžel po 136. Vítěz byl znovu stejný jako loni v sedle Stumptowna Keith Michael Donahue. Final Orders ve vyrovnaném finiši rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně o necelou jednu délku porazil domácího favorita Godfreye, jednoho ze dvou šampionů Velké Pardubické zpřed dvou let. Jan Faltejsek tak přišel o šanci vyrovnat osmým vítězstvím rekord Josefa Váni staršího. Vítěz 130. ročníku Velké Pardubické Steeplechase bral nakonec 2 miliony z celkové dotace 5 milionů korun. A krátce ještě také o koních, ale skrytých pod kapotou. Max Verstappen z Red Bullu zvítězil poprvé ve velké ceně Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. 20-letý Nizozemec tak slaví 73. triumf v kariéře a stylově oslavil jubilejní 250. start v F1čkách. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen porazil Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 body před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dojel devátý. No a my teď znovu po rozhlasových linkách dojedeme do Pardubic, hokejisté domácího Dynama hostí Třinec a slovo má Ota Gutwirth.
2: 3,5 minuty do konce třetí třetiny. Tomášek tam teď servíroval kotouč před branku, ale nikdo v červené nezasáhl. Gazda nahazuje od zadního mantinelu na Smejkala. 3-4 prohrávají Pardubice, na tom se nic nemění. Je to Smejkal, který tam chvíli držel ten kotouč. Nakonec ho nahrával za Třineckou branku. Jenže Třinec to má dobře obsazené. Koch teď ve spolupráci s Reorčákem dokázali ten kotouč dostat přes střední pásmo až do útočné třetiny Třince, ale ten se teď bude soustředit hlavně na defenzivu. Samozřejmě bude hledat nějaká okénka. Dobře tam teď zapracovali Třineští modré čáry a nepustili Pardubické do útočného pásma. A ti tak musí znovu až ke svému brankáři. Vím, že ta přihrávka od Turiniho měla jít na Čerešňáka, ale nebyla ideální a Čerešňák potom už nedokázal najít nikoho v červeném. A tak v klidu zase kombinují Třinečtí ve středním pásmu. Nestrašil, našel tam Michala Kovařčíka. Kovařčík na pravé straně přenechal ten kotouč doklouzat za pardubickou branku, kde ho sbírá Turiny. 2,5 minuty do konce třetí třetiny pardubicím čas ubíhá hodně rychle. Prohrávají s Třincem 3-4. a hrozí jim tak, že po třetí tady na domácím ledě nebudou budovat, zatímco Třinec by tu svoji vítěznou sérii o další zápas protáhl. Teď Kotouč v útočné třetině Třince, ale velmi rychle se dostává na druhou stranu Muženílek, který mířil do zakončení, ale všiml si ho aktivně Šerešňák, který mu nedovolil zakončit backendem nějak agresivně. Kotouč v útočné třetině Třineckých, sbírají ho ale Patovičtí, jmenovitě Matěj Stránský. Sokol tam napadal, ale Růžička Stránský přesto dokázal rozehrát na Smejkala, ten už je v útočné třetině pod sebe dává na Gazdu. Gazda dává znovu na Smejkala. Posunutí na Tomáška a Turini odjíždí z branky. Pardubice to zkusí v šesti. Zastavují ten Kotouč ještě v útočné třetině, když jenom těsně a potřebují se nějak sestavit. Je tam skočený Nosek, který teď sbírá ten puk právě za brankou, nahazuje po mantinelu. Moskovi se Kotouč zase zpátky vrací. Pardubice hrají v šesti, prohrávají 3-4, minuta 20 do konce třetí třetiny. Rána, na kterou Kacetl nevydělal, nemuseli řešit, protože na něj neprošla. Další střela, těsně vedle, no a teď tam byl jednoznačně povalený jeden z pardubických hráčů. Takže z toho bude ještě přesilová hra pro Pardubice. Minutu a 8 sekund před koncem třetí třetiny. To byl doslova zápasnický chlap na Matěje Stránského, který by možná uspěl v judu, ale v hokeji se tohle trestá a trestat se to bude taky teď. Takže ještě jedno oslabení pro třinecké oceláře v závěru třetí třetiny, kteří tady jsou ale o gol napřed. Vedou 4-3 a Koch už usedá na trestnou lavici. A jsme zvědaví teď za držení a jsme zvědaví, jak si s tím Pardubiští naloží. Pardubická branka zůstává prázdná, to se ale samozřejmě ještě může změnit. Držení a jsme zvědaví, jak si s tím Pardubiští naloží. Pardubická branka zůstává prázdná, to se ale samozřejmě ještě může změnit.

0: Asi by se to i nabízelo, protože moc není na co čekat a jestli to bude 3-4 nebo 3-5, anebo jestli se Pardubicím povede vyrovnat, to je samozřejmě podstatný rozdíl. Takže konec oddechového času a nevypadá to, že by se Suben chystal k návratu mezi tři tyče. Je to taky tam šestice pardubických hráčů. V obraně bude jediný muž, a to Petr Čerešňák. A jinak je tam Kondelík, je tam Smejkal, je tam Tomášek, je tam Stránský a je tam Roman Červenka. Takže teď to Pardubice zkouší v 6 proti 4. Minuta a 8 sekund, takový čas bývá dokonce třetí třetiny tohoto, jak už jsme o něm několikrát mluvili, šlágru 10. kola základní části Tip Sport Extraligy. Tomášek připravený na vhazování, proti němu Roman. Potom zablokovaný, ale nakonec vyplaval rana, kterou ale likviduje Volman Kacetla. Byla to přihrávka od Červenky po vyhraném vazování na Čerešňáka. Čerešňák vypálil, ale Kacetl si to dokázal pohlídat. 4 sekundy uběhly z toho času, kdy sedí třinecký hráč na trestné lavici. A Pardubičtí to zkusí samozřejmě znovu. Patrik Koch teď bude sledovat počínání svých spoluhráčů. Osamoceně právě stresné lavice. Vazování po pravici Kacetla. Na něj jde Smejkal. Smejkal získává ten kotouč, vybojoval ho pro Tomáška. Tomášek bude asi sklepávat na modrou, kde je Čerešňák. Přesně tak se taky stalo. Čerešňák na Tomáška. Tomášek, rana, tečovaná, nebezpečně tečovaná, ale pro Třinecké naštěstí mimo tři tyče. Tomášek, přihrávka. Stránský přerazilo hokejku v tu nejnevhodnější chvíli. Třineští vyhazují, teď to klidně mohou zkoušet z velké dálky a i z těch nejnemožnějších pozic, protože zakázané uvolnění jim hrozit teď nebude. Čerešňák sebral ten kotouč a rozjel se do útočné třetiny. Přihrávka na levo, kde je připravený Smejkal. Pardubice znovu v útočné třetině, ale čas jim krátí, už jenom 25 sekund. Tomášek zpracovává, dává na Čerešňáka na modré, Čerešňák na Červenku. Červenka hledá, Kolumbí přihrál, Čerešňák bude pálit a je to gól! Pardubicím se to povedlo v situaci, kdy hráli 6-4. Vracejí Kocha z trestné lavice předčasně. No a vypadá to, že tady si dáme nášup. Že tři třetiny asi nerozhodnou. Petr Čerešňák pálil od modré, těžko říct, jestli někdo tečoval, ale vypadá to, že ne, protože je to Petr Čerešňák, který se raduje. Dostal parádním způsobem nabito a ten kotouč tam propadl za golmana Kacetla. Nebyl to čistý průstřel. Někde tam došlo k nějakému stlumení dráhy toho puku. Ale 16 sekund před koncem třetí třetiny je tady vyrovnáno. Pardubice, Třinec 4-4. A je možné, že vůbec poprvé se v zápasu Pardubice dočkají víc než 60 minut, protože Pardubice ve všech těch dosavadních zápasech bylo rozhodnuto během 60 minut. Do nastavení žádné utkání nedošlo. Roman Červenka si připisuje asistenci a prodlužuje tak svou bodovou sérii v extralize, když už to vypadalo, že dnes jde bodově na prázdno, tak vyrovnáno 4-4, Petr Čerešňák nahlášený jako střelec zlaté pardubické branky. 4-4 mezi Pardubicemi a Třincem, 15,7 sekundy, ale možná se rozhodne Kovařčík, si to zamířil hned po vyhraném hazování. Ondřej Kovařčík do útočné třetiny, ještě to Třinečtí zkouší a snaží se ten kotouč vydolovat, ale na druhou stranu teď může zamířit Kelemen, který posílá na mandát a takový oblouček to, ale brání Marinčin a už se nic nestane. Konec. Končíme třetí třetinu v pravém rohu za stavu 4-4 a po 3 minutové přestávce bude následovat prodloužení.
1: A na to se na Radiožurnálu Sport samozřejmě vrátíme, je 20 hodin 59 minut, tak ten šlágr 10. kola hokejové Tip Sport Extraligy, dá se říci, že splnil vše, co se od něj čekalo, parádní hokej, drama až do konce základní hrací doby a ještě tedy, jak říkal Ota Gurtwirth, nášup podobně v podobě prodloužení při skóre 4-4. Aby informace hokejové byly kompletní, tak si ještě připomeňme, že dnes tedy Hradec Králové zvítězil na Olomoucí 3-1, Kometa Brno podlehla Plzní 1-2 v prodloužení, Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, České Budějovice vyhrály nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Pražská Sparta nad Vítkovicemi 3-0. V 10. kole fotbalové šance ligy Pražská Sparta vyhrála nad Pardubicemi 2-0 a poskočila na třetí místo tabulky za Liberec a Slávii. Teplice remizovali se Sigmou Olomoucí 1-1 a konečně Slovan Liberec prohrál se Slováckem 0-2.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak se

0: Nad pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
1: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
0: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky. U každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
0: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: No a zítra další vydání pořadu Tomáše Pancíře, který tentokrát vyspovídá odbornici na psychologii sportu a cvičení a mediální popularizátorku zdravého životního stylu, tedy vysokoškolskou učitelku Klaudii Zuskovou. Určitě hodně zajímavý rozhovor zítra po 13. hodině, tak si ho nenechte ujít. No a v 21 hodin a 2 minuty si na Radiožurnálu Sport rozhodně nenecháme ujít. Možná rozuzlení, možná ještě ne v prodloužení hokejového extraligového souboje mezi Dubicemi a Třincem. Slovo má znovu proto reportér Ota Gutwirth.
9: Všechno nachystané na nastavení této bitvy 10. kola mezi Pardubicemi a Třincem. 3-3 budeme pokračovat, protože to je 4-4. Takový je stav po 60 minutách. Poprvé tedy se Třinci stane, že nebude bodově 100% a nějaký ten bod přijde. Jestli to bude 1 nebo 2, uvidíme za malou chvíli. Golmani nachystání a trojice hráčů. Také místa na ledě teď bude dostadost, podobně jako při dnešní odpolední velké Pardubické. První vyhrané bude sbírat Čerešňák ve své obrané třetině. Snaha obhodit Tomáška ale nevyšla a taky to nestrašil, který v útočné třetině míchá svým kotoučem Oženílek. Připravený na střelu posílá ránu, která je stečovaná, ale jde mimo branku Malcolma Subena. Třinec ale stále v útočné pásmu. Nahození Tomáška, nahození Oženílka, které se otřelo o horní plexisklo, pokračuje se ve hře, nestrašil, stále drží pásmo a teď už mu ale dokázal Čerešňák vydloubnout ten kotouč, ale Čerešňák musí odjet střídat, nevím, jestli to bylo úplně nejvhodnější teď v tuhle chvíli. Adámek na kotouči v útočné třetině za pardubickou brankou, dostoupili k němu dva pardubičtí hráči, šance pro Michala Kovařčíka, který je bráněný Smykalem, Kovařčík objíždí branku a teď tam dojíždí ještě Pirochta. Takže teď už je ta trojice Třince kompletní, i když teď je Kovařčík bez hokejky. A Třineští raději volí spolupráci ještě se svým golmanem. Pardubice se zatím k ohrožení třinecké branky za tu první minutu nastavení vůbec nedostali. Jsou to znovu Třineští, kteří jsou na puku. Pirochta zaváží, to už přenechává ho na Hudáčka. Hudáček objíždí branku, ale zatím ještě nevystřelil a zkusí to až teď. Rána, kterou ale Malcolm Suben likviduje. Skletnutý kotouč a teď by mohla přijít šance zase na druhé straně. Najíždí tam Roman Červenka, jenže ten puk byl příliš dlouhý na něj, na to, aby mohl zakončovat. Informace pro posluchače Radiožurnálu. Utkání došlo do prodloužení, ze kterého je odehraná minuta a půl, ale gol zatím nepadl, takže platí zatím Pardubice Třinec 4-4. Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál. Červenka nakonec ten zápas, ten puk nedokázal zkrotit, byl na něj příliš dlouhý, takže na zakončení to nebylo. Teď to jsou Třineští, kteří jsou za svou branku, přidávají a už se Kuběsa rozjíždí s Galvasem směrem k ataku na pardubickou branku. Do té trojice je doplňuje Růžička, Kuběsa drží kotouč, míchá s ním, dává na Růžičku, který je najetý na levé straně. Růžička přenechává Kuběsovi. Kuběsa si obhodil kotouč, ale je tam dobře dostoupený Kondelíkem a musel nakonec vyjet z točné třetiny. 2 minuty a 10 sekund z nastavení odehráno. Dobré napadání Kondelíka znamená, že teď zatlačil Třinecké až za svou branku. Přidávají Pardubice, Růžička se rozjíždí a bude pálit. Zkusil to na vzdálenější tyč, ale s tím super počítal a ten kotouč odráží a zastavuje se až za Ondřejem Kacetlem, který by pomáhal s tou rozehrou. Polovina z nastaveného času za námi. Gól stále nepadl. Třinec mírně aktivnější. Pardubičtí se k Kacetlově ohrožení v podstatě nedostali. Adámek teď neúplně přesně rozehrál, ale nakonec se dokáže dostat k tomu kotouči na druhé straně, má nestrašila, jenže k němu ten puk nejde, musel zasahovat Malcolm Suben, který svou širokou hlí plácel do toho kotouče. A teď otáčí hru Pardubice. Manda tam najíždí sám. Jeden na jednoho. No krásná akce Jana Mandáta, který dává pátý gol. Pardubic rozhoduje o tom, že Pardubice vyhrávají nad Třincem 5-4, ale tohle byla lahůdka. Mandát přebral kotouč, rozjel se středem hřiště, potom po pravé straně, pak ještě v útočném pásmu udělal otočku před golmanem Kacetlem a backendem přesně zakončil. Nádherný moment Jana Mandáta, opravdu perfektně provedená situace.
8: Dobrý večer. Ve společném vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport startuje hodinka, která vám přiblíží nejdůležitější a nejzajímavější výsledky a události druhé říjnové neděle. A tak si pojďme rychle pro konečný výsledek hokejového extraligového šlágru mezi druhým týmem tabulky Pardubicemi a vedoucím Třincem. Z Pardubice hlásí Otagu Twirt.
9: Nakonec bonusový bod pro Pardubice vystřelil parádní solovou akcí Jan Mandáta. Pardubice poráží Třinec 5-4. Pro Třinec je to vůbec první porážka v tomto extraligovém ročníku. Jan Mandát předvedl opravdu skvělé solo, kdy ještě před zakončením Kacetla provedl efektní otočku a zakončil backendem. Takže Pardubice porazili Třinecké oceláře 5-4 prodloužení.
8: Tolik tedy poslední dnešní výsledek hokejové Tipsport extraligy. Znamená to, že skončila ta rekordní série Třince po desáté už oceláři naplno nebodovali v nejvyšší domácí soutěži, i tak vytvořili nové maximum a po 10. kole vedou třinečtí hokejisté tabulku nejvyšší domácí hokejové soutěže před Pardubicemi o 2 body. Budeme se věnovat hokejové extralize, fotbalové šancelize, samozřejmě nezapomeneme ani na velkou pardubickou, tedy slavný dostih, nebo na to, že čeští judisté z mistrovství světa po dlouhé době přivezli 2 medaile. Příjemný poslech a klidný nedělní večer.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou Kůň Syrska. Náročný překážkový dostih ovládl v jeho 136. ročníku Final Orders, který měl v sedle žokeje Keita Donahuea. Ten tak slaví druhé vítězství v řadě. Po těsném souboji v cílové rovince skončil stejně jako loni druhý Jan Faltejsek, tentokrát s Gutfrim. S Janem Faltejskem mluvil po dostihu v Pardubicích Jakub Marek.
1: Honzo, gratuluju k druhému místu. Letos to bylo ještě těsnější než loni.
2: No, ale stejně druhý.
1: Po té poslední překážce cítil jste, že tam ještě má ten motor Gutfrim na to, aby ještě třeba zapnul?
2: Jo, tak šel pod nátlakem docela dlouhou dobu, tak ať si to vyřeší sám. Byl jsem v podstatě rychle s náma pryč, no ale stejně mě přetlačil, že jo. Takže tak to je.
1: Poslední ročníky jste trochu bojoval s koňmi na taxisu, jak je to bylo dnes s Gutfrim?
2: No, to se boj.
1: Proč?
2: Nevím, no prostě má z toho respekt, vybrzdí to, skočí nahoru, důležitý je, že dopadne na všechny čtyři a jede se dál, no, tak to prostě.
1: Kompletní desítka překonala taxis, bylo to třeba i fajn díky tomu, že bylo 10 koní?
2: To bych netvrdil, já jsem jako při nájezdu tam měl i trošku takový jako problémek, jako nechtěl jsem být tam, kde jsem byl, když jsem na to točil. Důležitý je, že na to bylo tempo, že jsme se dostali všichni, to je fajn. Určitě pomohlo nějaká oblačnost, to taky pomohlo, ale říkám, důležitý je vždycky to tempo na ten taxis.
1: Prvních nějakých 7-8 překážek s velkým náskokem vedl Aru Karias s Jakubem Kocmanem. Překvapilo vás, že byl zhruba třeba 30 metrů před tím polem ostatním?
2: Jako překvapilo, ale prostě tak to je. Jako Kuba měl prostě problémy s ovladatelností evidentně, takže hold, to bylo moc a někdy se to tak stane. No.
1: Od někde před vodním příkopem, myslím, že už jste se tam nějak dostal dopředu. Čekal jste, že se tam najednou vystrčíte už tak brzo?
2: Nechtěl jsem tam, ale jak ten odpadl Aru Karias, že jo, tak se to strašně zpomalilo. A ten Godfrey je vytrvalec. Já jsem potřeboval, jako já jsem nechtěl být vepředu, ale nebyl žádný vlak a najednou se to jelo strašně pomalu.
1: Dá se říct, že letos Irové přivezli ještě lepšího koně, že Final Orders je lepší než tam, který loni vyhrál.
2: Tak tvrdí se to, jo, ale jako jsou to i dostihy. Já jsem se o tom s Keitem bavil a on říká, že neví, jo, prostě ten Stamtown je víc konzistentní, jako evidentně to dobrý kůň, když vyhraje v Cheltenhamu o velkým víkendu, že jo.
1: Napadlo vás třeba v průběhu dostihu, že přeci jen útočil jste na možný 8. triumf, vyrovnal byste rekord Josefa Váni staršího, že by to tam mohlo klapnout?
2: To vůbec, jako já jsem se snažil vyhrát dostih a zbytek mi nezajímal.
1: To říkal opět těsně druhý ve Velké Pardubické Jan Faltejsek, tentokrát v sedle Gutfriho. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Starting the day, I couldn't be balanced.

0: 21 hodin 17 minut a vaším rozhlasovým společníkem je spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Po dlouhých 45 letech získalo české judo dvě medaile na jednom mistrovství světa. K bronzu Renaty Zachové z kategorie do 63 kg přidal v Baku stejnou medaili i Lukáš Krpálek ve váze nad 100 kg. Výkony šestice českých reprezentantů překvapily i trenéra Petra Lacinu, který před šampionátem typoval celkem 10 vyhraných duelů. Nakonec jich ale bylo 13.
1: Tohle byl hodně marný odhád a naše borce jsem trošičku podcenil. Opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
2: Ale
3: já jsem dokumentoval ten zápas a asi za minutu mi přišlo tohle.
4: Ahoj Krpoši, moc gratuluju, bylo zase super.
3: Tak tohle je gratulace od Renči Zachové.
2: No, já mám hroznou radost, že se to povedlo takhle. Já myslím, že tohle se jen tak zopakovat nepovede, i když bych samozřejmě byl rád. Přivízt si dvě medaile z mistrovství světa, myslím si, že tohle nikdo nečekal. A já jsem tak hrozně za to šťastný, že nechci říct, že mě to zase nakopne do další práce směrem k olympiádě, ale věřím tomu, že jo.
1: A já bych ještě připomněl, že vlastně to je medailový double, to je Lukáše, že mistrovství Evropy.
2: No to jo.
1: A mistrovství světa.
3: To doplnil Lukáše Krpálka, trenér Petr Lacina, ale během dne podporovali teď už šestinásobného medailistu z mistrovství světa na dálku i další členové týmu, včetně třeba dlouholetého kondičního trenéra a výživového poradce Pavla Provázka, který i mě, musím říct, vyzýval, abych v komentáři řekl, to je pan Krpálek, pan.
2: Jo, pája, ten mi vypisoval po každém zápase, že to je krásný zajetý dieselový motor, který se právě rozjíždí. takže jo, mám hroznou radost za celou tu práci, kterou tam prostě společně děláme, ať už s Pájou nebo s Lácošem, prostě tak mám radost, že furt a stále se sbírají ty medaile.
3: Lukáši, po 15 letech, od té první do teď je to 15 let, 2011, 2026, směje se.
2: To není špatný. Hezky, no. Hezky se to poslouchá.
3: Říká Lukáš Krpálek a ještě lépe se poslouchá to, že společně s Renatou Zachovou přivezli pro české judo dvě medaile z mistrovství světa po dlouhých 45 letech. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 21 hodin 23 minut a je čas jít na led. V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy totiž Třinec poprvé v sezóně nebodoval naplno. Jeho rekordní série si tedy zastavila na čísle 9. Oceláři prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení, když o tom rozhodl Jan Mandát. Třinec ale i nadále vede tabulku soutěže o 2 body právě před Dynamem. V jednom z dalších dnešních utkání teprve druhé domácí vítězství v sezóně vybojovala pražská Sparta. A premiérově se narodilo poměrně klidně. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Pomohla jí k tomu i dvě magická písmena.
1: Výborná PK.
2: Myslím si, že to začíná všechno při tom PK.
3: Celý PK odvedl super práci a nám vlastně pomohlo to zápasu.
4: Anglickou zkratku PK zopakovali asistent trenéra Ladislav Šmíd, brankář Josef Kořenář i útočník Sparty Vojtěch Hradec. Jde o penalty killing, česky hru v oslabení, kterou má Sparta v této sezóně nejlepší v extralize. Z 35 oslabení dostala jenom 4 góly a proti Vítkovicím se Pražané úspěšně bránili celkem 10 minut, což frustrovalo i hostujícího útočníka Jindřicha Abdula.
5: Nechci být jako alibista, ale musím pochválit Spartu, že to hráli velmi dobře. Samozřejmě chodíme tam my, hráči, kteří bychom si prostě s tím měli poradit, ať už ten soupeř brání jakoliv, a my jsme to nedokázali vůbec na to najít ten recept, aby jsme ty přesilovky proměnili.
4: Dobré bránění hráčů v poli ulehčuje práci brankářům. Potvrzuje to Josef Kořenář, který se postaral o první vychytanou nulu Sparty v sezóně.
2: Relativně oni vystřelili fakt jenom párkrát na tu bránu za tu přesilovku, ještě tam nebylo nic úplně hroznýho. Ten systém, jaký hrajeme, tak je velice dobrý, a když kluci dělají to, co po nich trenér chce, tak si myslím, že je to hodně těžký tohle z toho oslabení jakoby nějak přehrát. Myslím, že největší váhu na tom má ta obětavost, kterou rok co rok se snažíme zvedat, ale to je to fakt parádní zatím, takže doufám, že takhle budeme pokročovat.
4: Spartu ale nechtěl přechválit trenér Vítkovic Jorik Trej, který viděl i bezradnost na straně svého týmu.
6: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít, a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
4: Mluvil po zápase Jorik Trej o dalších starostech pro trenérský tým. Vítkovice po čtvrté porážce za sebou klesly na předposlední místo tabulky extraligy. Z Prahy Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A poslední je Olomouc, která dnes prohrála v Hradci Králové 1-3. V dalších zápasech Brno podlehlo Plzni 1-2 v prodloužení a v domácím prostředí uspěli České Budějovice díky výhře nad Libercem 4-3, Karlovy Vary, které porazili Kladno 3-1, a také Mladá Boleslav, ta zdolala Litvínov 2-1.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
9: I could stay awake just to hear.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Caucidisové.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální síti americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. A zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu, anebo taky ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Sport. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. Nestačila jen na světovou pětku Yamashitaovou z Japonska. Těsně za první desítkou skončila na 11. pozici další česká golfistka Jana Melichová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D1 u Lípníku nad Bečvou. Pražský okruh ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Rozvadovskou spojku průjezdný s omezením. Na 23. kilometru v omezení střet několika vozidel, ta jsou již na straně, na místě hasiče likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se pouze jedním pruhem, výrazněji se nezdržíte. Na D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Lípník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru dodávka pro poruchu v odstavném pruhu. Označená je šipkou silničářů, projíždějící vozidla mohou vybočovat. A na silnici 20 z Písku do Českých Budějovic stále potíže za Česňovicemi. Střetla se tam dvě vozidla u Dasného. Na místě zásah záchranářů projíždí se kyvadlově. Zdržení v obou směrech do 5 minut. A v Praze ve Kbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 jeďte opatrně za sjezdem na Prosek. Před sjezdem na Letňany pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené anebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy i kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
4: Hezký poslech, hezký nedělní večer, určitě ho mají příjemní fotbalisté a fanoušci pražské Sparty, která porazila Pardubice v 10. kole šance ligy 2-0 a Spartané se tak vyhoupli na 3. příčku tabulky o 2 body za 2. Liberec a o 8 bodů za vedoucí Slávy. Tolik tedy jeden výsledek, tedy ten dnešní nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Ty další si připomeneme i s přímými aktéry už za malou chvíli.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé zvítězili. V 10. kole vyhráli na stadionu 2. Liberce 2-0, i přesto, že déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Hlavní postavou zápasu byl bezesporu hostující brankář Milan Heča, který jistý výkon korunoval v závěru dokonce gólovou asistencí.
1: Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól.
2: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
3: Popsal moment z 88. minuty liberecký golman Tomáš Koubek, kterému střídající rychlík Juroška při svém sólovém úniku nedal žádnou šanci. Brankář Slovácka Heča byl na stadionu Unisy místy pod velkým tlakem, připsal si 5 úspěšných zákroků a v pokutovém území pozbíral celou řadu centrů. Po utkání se nejvíc mluvilo o jeho zmiňované asistenci, tak to i s úsměvem komentoval hostující kapitán Michal Trávník.
4: Krásná nechtěná přihrávka, ne, dělám si srandu. Co jsem slyšel, tak to úplně takhle dokonale být nemělo, ale samozřejmě nám to vůbec nevadí. Důležitý okamžik si myslím toho zápasu, protože určitě by nás ještě tlačili a tím gólem na 2-0 bylo vlastně si myslím rozhodnuto, takže Milan podrželi v bráně a klobouk dolů.
3: Po vítězství v Liberci si možná vůbec nejvíc oddychl David Puškáč. Útočník Slovácka v 60. minutě přišlápl kotník Buškovi a rozhodčí Vulkan ho po zhlédnutí videa vyloučil. Tým z Uherského Hradiště má s disciplínou velké problémy. V tomto ligovém ročníku jeho hráči dostali už 6 červených karet. Trenér Slovácka Jan Jelínek si tento problém uvědomuje. Recept na jeho řešení ale zatím hledá marně.
5: Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné. Myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavat dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím.
3: Liberec Slovácko přestřílel poměrem 23-3, kopal 9 rohů, víc než břevno kušeje, ale z převahy nevytěžil. Krátce po změně stran se zdálo, že domácí po zákroku Slončíka na Mikulenku budou kopat penaltu, tu ale sudí po konzultaci s asistenty u videa nakonec odvolal.
2: Viděl jsem to teďka na sociálních sítích a za mě je to správně odvolaná penalta. Jako. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v české lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
3: Uznal sportovně liberecký golman Tomáš Koubek. Slovan v ligové tabulce zůstává druhý o 6 bodů za vedoucí Slávií. Slovácko je dál předposlední. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 21 hodin 44 minut, 2. říjnová neděle a Radiožurnál Sport a Radiožurnál. To jsou rozhlasové stanice, které máte právě naladěny při jejich společném vysílání. Jen dva góly viděli necelé 4000 fanoušků v zápase fotbalistů Teplic a Olomouce v rámci utkání 10. kola nejvyšší soutěže. No a tenhle zápas skončil nerozhodně 1-1, přesto musel hodně bavit. Oba celky totiž potvrdili, že to s útočným fotbalem myslí opravdu vážně.
1: Teď jsem viděl nějaké statistiky, 22 střel jednomu z toho, 25 druhému z toho, jako, takže určitě pro diváka velice zajímavý zápas.
2: Potěšilo trenéra Hanáku Pavla Hapala, že oba celky divákům nabídli výbornou podívanou. Olomouc se sympaticky snažila o kombinační fotbal, přestože musela hrát od 40. minuty bez vyloučeného obránce Lurvinka.
3: Zápas je, myslím, že atraktivní moc, protože oba týmy chtěli hrát a myslím, že o hodně střel bylo, takže ten zápas vypadal podle mě pro fanouška moc dobře a já na hřišti jsem si ho užil, musím říct.
2: Přiznal olomoucký záložník Michal Beran. Ten rád hraje s míčem a proto vítá snahu ligových týmů o atraktivní herní projev s odvahou útočit.
3: Jsem nadšený, protože i ten náš styl, co po nás trenéři chtějí, tak je super a všechny to baví, všichni chtějí hrát na hřišti, takže viděli jste podle mě, že s tou červenou kartou jsme vlastně pořád hráli, což je super. Mám z toho radost a je super, že ten trend je takový, protože pak je vidět, že i reprezentace se o to snaží, takže jde to od zhora až takhle, až po ty všechny týmy v lize, takže jenom dobře podle mě pro český fotbal a bude to atraktivnější a lidi to bude víc bavit.
1: Tak jak jsme v určité fázi kritizovali národní mužstvo, tak i tam se to určitě bude měnit nebo mění, tak i způsob hry jiných mužstev je podobný, takže my chceme hrát fotbal, myslím, že Teplice to stejný. Spousta týmů v lize začali s výstavbou od golmana, s kombinačním fotbalem, že to není, jak se vždycky říkalo, dlouhý balón jenom a získáte ho někde na polovině soupeře po nějakém souboji. Takže my se toho držíme a držet budeme.
2: Slíbil kouč Sigmy a bývalý vynikající hráč Pavel Hapal. Ještě překvapivější je herní přeměna u Teplic, které byly ještě nedávno ryze defenzivním týmem. Proti Olomouci měli ve druhém poločase díky přesilovce územní převahu, kontrolovali hru a ukázali oproti jaru výrazný posun ve snaze hrát útočný fotbal, což si pochvaloval jejich trenér Zdenko Frťala.
4: Jsme rádi, že to byla zábava pro lidi. Neustále tady se bavíme v klubu a ten trend toho fotbalu spěje k tomu, že těch nějakých nakopávaných míčů není tolik a když už jsou, tak jsou to určitý principy, které ty týmy mají v té struktuře té hry. Pořád i v tom držení možná budu trošku hráčům vytýkat, aby ty přihrávky byly rychlejší a kvalitnější. A že jsme to vítězství nepřiklonili. Nás dneska mrzí, protože ta Olomouc byla porazitelná.
2: Cítil teplický trenér Zdenko Frťala, že jeho tým mohl z dlouhé přesilovky vytěžit víc než jen vyrovnávací gól Idrise Hopiho, který skóroval po 48 sekundách na hřišti a odpověděl na vedoucí branku Ahmada Gáliho ze 3. minuty. David Kalvas, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.

0: uhradný výdub.
1: Za 10 minut bude 22 hodin, přijdou zprávy, ale ještě předtím stihneme ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport jedno téma. Povedený turnaj mají za sebou české golfistky. Na Ladies European Tour se hned 3 vešly do elitní dvacítky a Sára Kousková v Soulu dokonce 2. místem vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek. Nestačila jen na Japonku Yamashitaovou, která stejně jako ona zahrála skvělé poslední kolo. Obě v něm zapsali bilanci 9 ran pod par a tím vyrovnali rekord hřiště. Se Sárou Kouskovou i o tom mluvila Markéta Salajs-Vozilová.
2: Co všechno si musí sejít, aby to takto klaplo?
3: Já myslím, že asi téměř úplně všechno. Ta dnešní hra byla úplně skvělá a fungovala mi opravdu asi všechny aspekty hry, ale primárně si cením toho mentálního přístupu, který byl jako hezky klidný a díky tomu si myslím, že nám to podařilo tak jako udržet všechno pohromadě bez chyb až do úplného konce.
2: Vy jste skončila na skvělém 2. místě, nicméně v golfu se říká, že je hrozně obtížné něco vyhrát, tak je to kvůli tomu, že je opravdu nesmírně těžké udržet perfektní hru vlastně několik dní po sobě?
3: Určitě máte pravdu, samozřejmě v tom hraje roli i to, že nás tam, třeba na tomhle turnaji nás bylo myslím, že 108, většinou to pole opravdu těch hráček je velké a ta výkonnost na téhle úrovni je dost podobná, takže téměř jako kdokoliv z toho startovního pole může vyhrát a o to těžší to samozřejmě potom je. No.
2: A pomůže tento výsledek v celkovém hodnocení směrem k vašim cílům v této sezóně?
3: Určitě ano, myslím, že jsme skočili teďka na asi 8. příčku v tom hodnocení celé sezóny, koukáme směrem k top 7, protože ta by nám zajistila účast na obou evropských majorech příští rok, takže tam se upínají moje oči, ale samozřejmě určitě sezóna ještě není hotová, takže kousek práce před námi.
1: Říkala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Sára Kousková. Vedle ní mohla být hodně spokojená i další česká golfistka Jana Melichová, která v Soulu obsadila 11. místo.
3: Popravdě já jsem tady ten výsledek potřebovala jako sůl, protože bohužel moje situace je trošičku jiná. Já se pohybuju lehce vlastně pod tou hranicí udržení si plné karty na příští sezónu, takže tenhle ten výsledek mi hodně pomohl v tom, abych se posunula trošičku nahoru a budu se snažit a budu doufat, že ještě pár takovýchhle výsledků do konce sezóny přijde, abych mohl hrát trošičku i více v klidu.
1: Třetí z úspěšných českých golfistek na turnaji Ladies European Tour v Soulu byla Patricie Maková. Skončila 19. a mohlo být ještě líp.
4: Po tom prvním kole jsem vedla. Ono samozřejmě je to dobrý, protože člověka to trošku uklidní. Může si dovolit třeba nějaký chyby v tom druhém kole, na druhou stranu prostě je pak trošku pod tlakem toho výborného výsledku a ne úplně hezky se na to pak navazuje. Každopádně já jsem prostě ráda, že jsem to zvládla hezky, že jsem ani jedno kolo vlastně nezahrála. Nic špatného a udržela jsem to takhle celý turnaj.
1: Příští týden mají golfistky na Ladies European Tour volno, pak je od 22. října čeká turnaj v Indii. A co čeká nás už za 6 minut další zprávy. Příjemný poslech.

0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 6:45 večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina R.E.M. také byla součástí vysílání radiožurnálu Sport, jako jsou teď už zprávy.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Kateřina Caucilisová.
2: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Polsku zadrželi muže, který hrozil atentátem na premiéra. Teplice remizovali ve fotbalové Šancelize s Olomoucí 1-1. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, pokračuje Cízlar.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je

0: poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
1: Vítěz komunálních voleb v Plzni hnutí ANO 2011 a nezávislý bude o budoucí koalici vyjednávat v jednom bloku s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Na společném postupu se oba subjekty dohodly dnes odpoledne. Potvrdil to lídr ANO a současný primátor Roman Zařický.
2: Jsme vytvořili memorandum o spolupráci mezi Proplzeň s podporou lidovců. Disponujeme 24 hlasy, což je většina v zastupitelstvu, a vyzvali jsme další strany k jednání. Budeme postupovat ve shodě.
1: Dvojblok je připravený jednat s koalicí se STAN a s ODS. Nebude jednat s koalicí Chceme Plzeň, která spolupráci s ANO odmítá. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska, ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra, podle kterého muž útok skutečně plánoval. Výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Vědci objevili na Jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli u rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
3: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
1: Sport. Fotbalisté Olomouce v 10. kole šance ligy remizovali v Teplicích 1-1, když vedli od 3. minuty díky gólu Galiho. Domácí využili k vyrovnání vyloučení Lurvinka ze 40. minuty. Olomoucký trenér Pavel Hapal své svěřence chválil.
4: Hlavně od té doby jsme hráli o jednoho méně, takže to odpracovali, odmakali neskutečně, hlavně v té defenzivní činnosti, ale chci říct, že to byl zápas velice kvalitní od obou dvou mužstev. Trošku cítím takovou, řeknu, hořkost. Nechci říct, že by mě chyběla nějaká pokora, ale myslím si, že bychom byli v plném počtu to celý zápas, že věřím, že bychom ten zápas dovedli do vítězného konce, což se nestalo.
1: V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a pražská Sparta porazila Pardubice 2-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D6 u Únhoště. Na pražském okruhu z letiště na D1 jeďte opatrně za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Došetřují tam nehodu několika vozidel v omezení. Místo je označené šipkou silničářů, kužely a projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na D6 z Prahy do Karlových Varů informujete o překážce za sjezdem na Kladno.
7: Na 30. kilometru v ostatném pruhu stojí vozidlo a u něho pán nemá tam trojúhelník a pán nemá vestu, jo, jde vidět na poslední chvíli.
6: Na D1 z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306. a 5. kilometru odstavená dodávka pro poruchu. Je označena světelnou šipkou. Na silnici 33 mezi Náchodem a Jaroměří dejte pozor u odbočky na Staré město nad Metují. Střetla se tam dvě vozidla, na místě pracují hasiči, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky na horách na severu a severovýchodě i smíšené, nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy tepleji kolem 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
8: Které skončily 5 minut po 22. hodině, ve chvíli, kdy se hrají 3 zápasy v prestižních evropských fotbalových soutěžích. Tak si to pojďme postupně projít. Ve francouzské Ligue 1 v 65. minutě Troyes prohrává s Marseille 0-1. V italské Serie A Cagliari ve 63. minutě vede nad Juventusem Turín 1-0 a konečně v lize úřadujících mistrů světa i Evropy, tedy ve španělské La Lize, po prvním poločase Racing Santander Valencia 1-1. I po písničce od skupiny Nickelback zůstaneme na radiožurnálu Sport u fotbalu a přesvědčíme vás, že právě tomuto sportu se mohou věnovat i nevidomí lidé.
5: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: Fotbal mohou hrát také nevidomí sportovci. Třeba každý rok v Praze Březiněvci na tradičním turnaji, který se konal letos už po 13. A s hlavním organizátorem celé akce Zdeňkem Barlokem natáčel reportér Pavel Petr.
1: Je tady bohatá mezinárodní účast. Pojďme se vrátit trošičku do minulosti. Odkud tady byly jednotlivé týmy, protože to zastoupení je opravdu bohaté.
2: Letos je to Německo, Řecko, Kazachstán. S tím, že tady jsou tři německé týmy. Když půjdeme do historie, tak Italové, Belgičani, Francouzi, Rusové tady byli, ještě když mohli, Maďaři, Poláci.
1: Pojďme představit vlastně to hřiště, na kterém se hraje. Jak velké to hřiště a co potřebuje pro to, aby splňovalo požadavky právě pro fotbal nevidomých?
2: Hřiště je 40x20, takže klasický malý fotbal s tím, že má mantinely na každé straně a vlastně od toho se ten míč jakoby odráží, když ho brankář vyhazuje a ty branky jsou trošku větší než házenkářský, ten rozměr je o trochu větší. A vlastně to lajnování toho hřiště je potom taky specifický. Fyzický, ale to lajnujeme vlastně páskou.
1: Jak důležitou roli hrají ty mantinely? Může se o ně nahrávat nebo ne?
2: Může se o ně nahrávat, může se o ně jakoby v podstatě i opřít, ale jakoby málo. S tím, že spousta těch soubojů probíhá u toho mantinelu a nehraje se na auty, tudíž ty mantinely vlastně jsou taková ochrana proti autům, když to zjednoduším.
1: Jak je složité ten turnaj připravit i po té organizační stránce, protože potřebujete vlastně pro ty týmy zajistit ubytování a další případný doprovod, tak jak tohle je složité?
2: Je to 13. ročník, takže už to děláme nějakým způsobem. Některé věci tak už víme, jak fungují, ale každý to je vždycky nějaký překvápko, že se něco stane, nebo někdo nepřijede, nebo pak se něco někde vysype, nebo nefunguje třeba doprava. Pátek je vždycky nejhorší, než se to celý připraví a než se připraví za to zahájení. Pak už to běží, pak je to v pohodě, pak jenom střádáme to zpoždění v těch zápasech, ale vlastně máme nějaký stálý partnery i vlastně stálý hotel poslední 4 roky a v tomhle je to v pohodě. Ale je to jako každá akce, vždycky to přináší nějaký překvapení.
1: Ještě jsme nepředstavili ten domácí pořádající klub.
2: Tak za tou organizací stojí vlastně náš klub, který se jmenuje BSC Praha. No a za tou organizací stojí vlastně lidi, kteří nám pomáhají, nebo hodně dobrovolníků a lidí, vlastně, kteří už to dělají i nějakou dobu. Takže nebudeme chválit sebe, ale chci vlastně pochválit všechny ty lidi, kteří to dělají mnohdy dobrovolně nebo nám pomáhají vlastně s tou organizací. Tu část před tím turnajem si oddržu sám, co se týče komunikace s týmu, řešení hotelu a tak dál, prostě počítání jídel a tak dál, to je vždycky na mě, ale pak jakmile se to rozeběhne, tak je to na těch dobrovolníkách a bez těch bychom to nemohli udělat.
1: A mužstvo jako takové, z jakých hráčů je složeno, protože máte mezinárodní zastoupení?
2: Ten tým je vlastně složený z Čechů, s tím, že tam je možnost i vlastně mezinárodní účasti, tak jak to tady každý klub má, s tím, že třeba Schalke sem přijelo v podstatě téměř s tureckým nároďákem. Pokud máme nějakého cizince v tom týmu, tak si ho platíme vlastně z vlastních peněz, úplně mimo sponzory, protože to není možný, ale pokud ho zaplatíme z vlastních peněz, tak je to možný.
1: Zeptám se samozřejmě na světové měřítko, tak fotbal nevidomých je vlastně v programu paralympijských her. Od kdy a má třeba český tým šanci někdy se na tu paralympiádu probojovat, tak je těžké se tam dostat.
2: Ano, to potom v případě ty reprezentace je tak, že tam už můžou hrát jenom úplně nevidomí. Na těch klubových turnajích hrajou vlastně i slabozrací. Vlastně po celých těch klubových turnajích, které jsou po Evropě, tak to tak je. V paralympijských hrách je fotbal od roku 2004 od Athén, no a naše šance na paralympiádu, tak asi někdy jindy a v nějakým jiném století, protože ta konkurence je veliká, vlastně kluci tady to hrajou vlastně jako amatéři a ta základna není tak veliká, jako třeba v Číně nebo v Brazílii, ve Francii, kde je to úplně na jiný úrovni.
1: Říká Zdeněk Barlok, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: No a fotbal nevidomých vám na Radiožurnálu Sport podrobněji představíme už za malou chvíli v našem tradičním nedělním paramagazínu.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 17 minut, 2. říjnová neděle a Radiožurnál Sport. To je váš rozhlasový společník právě pro příští minuty. Na turnaji nevědomých fotbalistů v Březině vsi padaly góly a pískaly se i fauly. Jak se vůbec hraje bez možnosti něco vidět? Jak to vypadá s orientací? A jestli je to sport hraný takzvaně v rukavičkách, nebo naopak nechybí ostré souboje, to zjišťoval přímo na místě pro Paramagazín Pavel Petr.
1: Důležitou roli při fotbale nevědomých plní takzvaná navigátorka. Ta stojí za brankou, na kterou útočí právě její tým. V případě českého týmu je to Petra Paďourová.
2: Tomáši, jste na 14 metrech, jo? Zavolej si ho, jde pryč, brána!
3: Náplní mojí práce je vlastně vydávat pokyny, aby fotbalisté měli možnost dát gól. Takže vzdálenost jim přiblížit a vlastně směr, kterým mají vlastně střílet na tu bránu.
1: Když tým střelí gól, tak je to hlavně vaše zásluha?
3: Rozhodně ne. Já si myslím, že to je hlavně těch hráčů.
1: Zmínila Petra Paďourová. Další jsou pochopitelně hráči. Hráči jsou rozděleni, řekněme, na dva typy. Golman, který vidí, jediný, který vidí, a hráče v poli, kteří samozřejmě nevidí. Začnu brankáře Radek Vitkovský. Tak já mám v ruce míč. Můžete ho popsat, čím je specifický a zařechtat s ním třeba?
4: V podstatě má na sobě rolničky, tím je hlavní jako specifikace, tudíž aby byl slyšet pro ty, kteří na hřišti nevidí.
1: To nám stačí, balon můžeme odložit. Hra brankáře, čím je specifická, protože už jsem zmínil, že jako jediný vlastně vidíte. Takže i jste takový dirigent té hry, nebo jak?
4: Ano, v podstatě brankář tím, že je jediný, který na hřišti vidí, tak diriguje obranu, která se většinou skládá jako ze dvou hráčů. Byť jsou na hřišti 4, ale jako brankář tak mám omezený pole působnosti. To znamená, nemůžu vybíhat z brány, v podstatě se nemůžu hnít na metr od brankové čáry, což je pro mě jako limitující, tudíž nemůžu hrát jako nohama, nemůžu moc být jako klasickým jako fotbale hráč jakoby v poli.
1: Jak je to těžké vlastně za spoluhráči, kteří jsou nevidomí, jak je třeba složitá komunikace s nimi?
4: Komunikace je složitá kvůli tomu, protože na hřišti se pohybuje hodně lidí, hodně zvuků z okolí a ten míč se různě odráží, takže než je někam člověk jako nasměruje, tak je to složitější. Na hřišti je důležitý mít jednoduchý pokyny, říkat doprava, doleva, útok a takovýhle jako jednoduchý pokyny.
1: Člověk by si možná řekl, že proti nevidomým se chytá úplně v pohodě, ale ono to asi tak jednoduché není.
4: Přesně tak, on kdo to nevyzkoušel, tak to jako nezná, protože ten míč je poměrně tvrdý, tím jak má na sobě ty rolničky a když je dobře napumpovaný, tak jsou to mnohem větší rány, než jsou klasickým jako fotbale. A tím, že ty nevidomí sice jako nevidí, ale kopou to třeba bodlo a v poměrně krátké vzdálenosti, tak bohužel člověk je samá modřina.
1: Tomáš Mysliveček je hráčem, který hraje v poli. Vidíte něco nebo nevidíte? Vůbec nic.
5: Nevidím skoro vůbec nic, akorát světlo tmu. I díky tomu vlastně mě to nějak neomeze vlastně hrát na tom hřišti, protože vlastně máme všichni přelepky vlastně přes oči a máme i speciální brýle vlastně. I díky tomu se vlastně ten handicap vyrovnává. I když někteří hráči mají i více zraku, tak aby se vlastně ten handicap vyrovnal, aby každý nic neviděl.
1: Jak je těžká ta orientace na tom hřišti, protože já sám samozřejmě si to neumím vůbec představit.
5: Ze začátku je to složitější, ale když se člověk na to zvykne vlastně orientovat se v tom hřišti, poslouchat vlastně své spoluhráče, brankáře například a ostatní vlastně kolem sebe, tak od zápasu je to lepší a lepší.
1: Jak se orientujete, kde je branka, kam třeba vystřelit?
5: Tak vlastně za tou brankou je vlastně navigátor, který hlásí, kolik hráčů je třeba přede mnou, kam mám třeba uhnout doprava, doleva a vlastně hlásí, kde je ta brána, kam mám střílet.
1: Jak vám osobně se daří?
5: Buď vlastně to zachytí obrana nebo brankář, ale už se mi podařilo dát i několik gólů, ale ode mě se čeká spíš ta hra v poli a u obrany.
1: Jak je to tvrdé, jak je tvrdý fotbal nevědomý?
5: Dá se říct, že to je takové malé rugby, se říká. Jo. Je to spoustu soubojů a se můžete potkat jak se spoluhráči, tak i s protihráči. Vlastně díky tomu máme vlastně chrániče na holeně například, na koleně někdo a i třeba chrániče hlavy.
1: A ještě mi prozraďte jednu věc na závěr. Vy máte na adresu číslo 10, pokřikují na vás Horvit. Něco společného s Pavlem Horvátem nebo váš oblíbenec?
5: Byl to můj oblíbenec a je to vlastně moje přezdívka a díky tomu, že bylo v našem týmu spoustu Tomášů, tak aby jsme se od sebe rozlišili.
1: Říkají na fotbalovém turnaji nevidomí. Mích v Březině vsi, Radek Vitkovský a také Tomáš Mysliveček. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Zítra tedy v pondělí 12.10. se můžete jako každý první den v týdnu těšit na ligovou desítku Pavla Horváta. Tradičně po 10. dopoledne rozebere náš fotbalový expert dění na domácích trávnících v nejvyšší soutěži. Po 13. hodině potom přijde na řadu pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Jeho hostem bude tentokrát odbornice na psychologii sportu a cvičení a mediální popularizátorka zdravého životního stylu Klaudia Zuzková. No a v našem vysílání samozřejmě nebudou chybět soutěže, na které jste zvyklí. Tradičně v 8.50 můžete získat dvě vstupenky na Evropskou ligu na duel mezi fotbalovou Spartou a Lillestrémem. Ten se bude hrát ve čtvrtek. V rámci desítky Pavla Horváta můžete získat dvě lístky na desítku Pavla Horváta live, která se chystá na 19. října do Jazz Tibet klubu v Olomouci v rámci festivalu Pri Bohemia Radio. No a potom ještě zítra odpoledne vám nabídneme v soutěži dvě vstupenky na utkání hokejové Tip Sport Extraligy mezi Kladnem a Kometou Brno. Tenhle duel se bude hrát v pátek. Nabídka je tedy opravdu velmi široká. Věřím, že i zítra si najdete čas a budete posluchači jediného čistě sportovního rádia v Česku. Příjemný nedělní večer.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic, o vedení už je po volbách jasno, třeba v Plzni. Vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Třeba ve Frýdku Místku pak bude vítězné hnutí Naše město FM spolupracovat s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Naopak v Praze zatím o novém vedení jasno není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN. Koaliční jednání budou podle lídra kandidátky Petra Hlaváčka pokračovat zítra. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. A Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným zastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez ústupku ze strany Moskvy. A to Zelenský označil za projev slabosti. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Monda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přináší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. A na zesnulého Jiřího Štěpničku vzpomínají kolegové jako na mimořádně všestranného herce. Podle prezidenta herecké asociace Ondřeje Kepky vynikal v divadle, filmu, televizi i dabingu. A právě kvůli jeho dabingovému mistrovství byl označovaný za českého Harrisona Forda. Pro ředitele Národního divadla Jana Buriana byl výjimečným hercem, do jehož osudu se promítly dějiny. Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Soustrast rodině i divadelnímu souboru už vyjádřilo i Ministerstvo kultury. Sport. Tenistka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje WTA ve Wuhanu. 21-letá wimbledonská šampionka přitom ještě dnes v Číně trénovala, už ale s obvázaným lýtkem a viditelnými problémy s pohybem. V hlavní soutěži, která ve Wuhanu odstartuje zítra, se představí 5 českých tenistek. Nebudeme z ním chybět Karolína Muchová nebo Maria Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D6 u Bošova. Na pražském okruhu z letiště na D1 dejte pozor za sjezdem na plzeňskou dálnici. Na 23. kilometru došetřují nehodu několika vozidel. Místo je označené světelnou šipkou, kužely, projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za exitem 77 Lubenec Bystřete. Na 82. kilometru stojí v odstavném pruhu auto s poruchou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Nové Město. Na 67. kilometru hlásí policie pohyb zvěře u dálnice. A v Praze v Cínovecké na výjezdu z metropole směrem do Ústí nad Labem čekejte překážku za sjezdem na Březině Ves. I tam stojí auto s poruchou na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky na horách, na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Další turnaj evropské série PDC šipkařů se vydařil Karlu Sedláčkovi. Česká jednička dokázala v osmi finále vyřadit světovou osmičku, Angličana Roka. Postoupila mezi nejlepších osm šipkařů turnaje hraného v Bazileji, ale potom už Sedláček narazil na Welshana Johnnyho Claytona a ten byl nad jeho síly. Světová pětka nad zlým Kájou, jak zní přezdívka Karla Sedláčka, vyhrála 6-2. Ale i tak čtvrtfinále turnaje evropské série PDC pro Karla Sedláčka určitě velký úspěch a velké povzbuzení do dalších turnajů. No a další výsledky s datem 11. října na Radiožurnálu Sport v pěkně uceleném balení dodáme už za malou chvíli.

0: Velkou pardubickou steeplechase druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal letos desetiletý valach Final Orders. Víc podrobností nejen z nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy přidáme v pravidelném sportovním přehledu, tentokrát s Kristianem Švedou. Kristiane, vítej.
1: Hezký večer. V sedle Final Orders se triumfoval irský jockey Keith Michael Donoghue, pro kterého je to druhé vítězství v řadě.
2: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
1: Druhý byl ve 136. ročníku Velké pardubické Jan Faltejsek, který jel tentokrát v sedle vítěze z roku 2024 Gadfriho. Třetí skončil Jan Odložil s Angurkvatem.
0: Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech klubu spadl.
3: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a ke zadosti učinění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli.
0: Fotbalisté Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1 a pražská Sparta zvítězila nad Pardubicemi 2-0.
1: Fotbalisté pražské Slávie už jsou v Baku před dalším utkáním Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slánc budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se sešívaným mohli vrátit někteří zranění hráči, jak říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
4: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
1: Fotbalisté Manchesteru City v anglické Premier League stále nestratili ani bod. Ve šlágru 6. kola zvítězili v Liverpoolu 3-0 po vyloučení domácího Grafenbercha. O tom svými góly rozhodli Haaland, Doku a Šerky.
0: Hokejisté Sparty porazili v 10. kole Tipsport Extraligy Vítkovice 3-0. Ostravané prohráli 4. zápas za sebou a klesli v tabulce na předposlední místo. Ani Spartě se dosud příliš nedařilo a hladké domácí vítězství je může povzbudit. Naopak vítkovickou krizi komentuje útočník Jindřich Abdul.
5: My nastartujeme asi každého, to tak vypadá, ale trošku to odlehčuju tu situaci, ale je to frustrující. Přijeli jsme pro 3 body a jsme bez bodu. Přece jenom jsme všichni profesionálové a už je na každém, jakým způsobem se situace má jako vyrovnává. A já věřím, že prostě, ačkoliv to není jednoduché, tak hodíme to za hlavu a budeme pracovat, aby jsme hned další zápas prostě vyhráli.
1: Hokejisté Škody Plzeň zvítězili na ledě Komety Brno 2-1. V prodloužení v něm se přitom původně z rozhodující trefy domácí. Po úspěšné trenérské výzvě Západočechů, ale rozhodčí branku kvůli offsideu odvolali. O plzeňské výhře krátce poté druhým gólem v zápase rozhodl útočník Adam Měchura.
6: My jsme dostali docela rychlou reakci od videotrenéru, že tam byl offside, takže jsme byli poměrně v klidu. Takže může to hrát nějakou roli vždycky, když už si myslíte, že máte vyhraný zápas, tak trošku ta hlava vypne a možná to hrálo potom trošku roli. No.
1: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav Litvínov 2-1, České Budějovice Liberec 4-3, Karlovy Vary Kladno 3-1, Hradec Králové Olomouc taky 3-1 a Pardubice zvítězili nad Třincem 5-4 v prodloužení.
0: Česká golfová jednička Sára Kousková vyrovnala na turnaji v Koreji svůj nejlepší letošní výsledek v sezóně, když skončila stejně jako na Irish Open 2. Lepší byla jen světová pětka Japonka Yamashitaová. 11. byla další česká golfistka Jana Melichová, Patrice je Maková, která po prvním kole podnik Ladies European Tour v Soulu vedla, obsadila nakonec 19. pozici.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé v kariéře velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval v této sezóně druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou Spojených států amerických.
0: Tenistka Kateřina Kateřina Siňaková si musí na 40. deblový titul v kariéře ještě počkat. Získat ho mohla na podniku v Pekingu, kde ve finálové bitvě s Číňankou Chang Shuai podlehli kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniniová 1-6 a 2-6. Na jiném čínském turnaji v Šanghaji prošel do osmifinále Jakub Menšík po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem. Menšíkovým dalším soupeřem bude v úterý Francouz Gea.
1: Kenyan Amos Kipruto vyhrál chicagský maraton časem 2 hodiny 1 minuta a 9 sekund a zařadil se na 5. místo historických tabulek. Mezi ženami obhájila loňské vítězství Etiopanka Havi Feisaová. Její čas 2 hodiny 13 minut a 33 sekund je taky 5. nejrychlejší čas v historii. Nejlepší český výkon zaběhl Jan Havlena, který s časem 2 hodiny 15 minut a 19 sekund obsadil 33. místo.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A pěkně dohromady je seřadil a nám tady dodal Kristián Čveda. Kristiáne, díky za to.
1: Hezký zbytek večera.
0: 22 hodin, 640 minut i nadále příjemný poslech.

0: Za 10 minut bude 23 hodin, přijdou na řadu zprávy a po nich vám nabídneme záznam živé desítky Pavla Horváta z pondělí tohoto týdne, kdy náš fotbalový expert společně s moderátorem Janem Pěruškou a Antonínem Panenkou, českou fotbalovou legendou, autorem toho ikonického dlouboháku ve finále mistrovství Evropy 1976, zamířili do Plzně, do Šeříkovky, kde se k ním přidal také bývalý skvělý rozhodčí Pavel Královec. No a společně si tedy hodinku a půl povídali mezi sebou, ale samozřejmě zapojili také publikum. To nejzajímavější jsme vybrali do necelé hodinky a záznam tedy živé desítky Pavla Horváta po zprávách po 11. hodině. Do té doby ale stihneme ještě jedno téma. Už jsme slyšeli o tom, že letošní velkou 130. velkou pardubickou vyhrál irský desetiletý valach Final Orders, který měl v sedle Keita Michaela Donahua. Letos tedy zvítězil cizí kůň a možná třeba jednou dokáže Final Orders navázat na 6 koní, kteří v historii Velké pardubické dokázali triumfovat 3x za sebou. Tím posledním byla polokrevná hnědá klisna Orphée de Blanc, které věnujeme dnešní závěrečný díl našeho seriálu. Orphée de Blanc triumfoval v letech 2012 až 2014 a zejména její první výhra stylem Start Cíl byla obrovským překvapením. Kurs na její výhru byl tedy 55:1.
1: To je opravdu překvapení všech překvapení, od první do poslední překážky. Tato polokrevná klisna, já si troufám říct, že si doběhne pro vítězství.
2: Člověk do toho dostihu jde vždycky s tím, že jde vyhrát. A to, že se to potom povede, tak to je krásný, ale to člověk nikdy nemůže tušit předem. To nejde, to můžete být největší favorit a bum prásk a ležíte na dvojce a neuděláte nic.
3: Komentoval první výhru Orphée de Blanc a svůj premiérový triumf ve velké žokej Jan Faltejsek. Klisna byla naprosto suverénní, skvěle skákala, od první překážky byla na čele a suverénně vyhrála. Ukončila tak vítěznou sérii Tjumena, dalšího trojnásobného vítěze velké, který v roce 2012 skončil třetí. A zatímco právě na něj se zaměřovala pozornost, tak Faltejsek si užíval klidu a pohody.
2: V finále takhle to je krása. Když ti novináři neotravujou už před dostihem, člověk má celý den klid.
3: Faltejsek s klisnou triumfoval i v roce 2013, znovu suverénně. To byl rok, kdy na poslední překážce spadnul ze sedla Tjumena Josef Váňa. Dřít musela až o rok později, kdy v cílové rovině porazila o půl délky Elgese s Josefem Sovkou. Připsala si tak jako první klisna třetí výhru v řadě za sebou a nesmazatelně se zapsala do historie velké.
4: Nejsem moc na rekordy, to, že se to povedlo, je to, člověk musí poděkovat Gregovi a panu Trávničkovi, protože oni jsou strůjci úspěchu. A samozřejmě celý realizační tým Zhoří. Já to můžu akorát tak poposunout jejich práci o trošku dál, anebo to taky můžu totálně pohnojit.
3: Řekl skromně po třetí výhře ve Velké pardubické v sedle Orphée de Blanc žokej Jan Faltejsek. Tím pro ní dostihová kariéra skončila a na podzim 2014 odešla do dostihového důchodu. Otaku Tvirt, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle Extraligy, poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.

0: Se zprávami ve 23 hodin ještě výsledky prestižních evropských fotbalových soutěží ve francouzské Ligue 1. Troyes, předposlední tým tabulky, podlehl Marseille, které tím pádem uteklo ze sestupového pásma. V Itálii Cagliari remizovalo s Juventusem 1-1. No a nesmíme zapomenout ještě na španělskou La Ligu, kde tedy v posledním dnešním utkání Santander remizoval s Valencií 2-2.
1: Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
2: Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Českolipsku a Karvinsku. A po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejmín 6 mrtvých. Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Pardubicemi 2-0. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Vloufová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Bříšková na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů oproti roku 2022, kdy získalo téměř 32%, tak výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN s 20%, třetí Zlín 21 je se zhruba 17%. Do 41 členného zastupitelstva míří také Společně pro Zlín, ODS, uskupení Zlín srdcem a Piráti a také SPD.
4: Nejvýraznější posun v letošních komunálních volbách zaznamenali Starostové a nezávislí. Před 4 lety získali jen něco málo přes 7% hlasů, letos už kolem 20. Naopak hnutí ANO ztratilo více než 10% bodů. O tom, kdo nakonec povede zlínskou radnici, ale rozhodnou až po volební vyjednávání.

0: Paní Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderek zemřelo nejméně 6 lidí.
2: Vzdušný útok na Pysočinu Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Nejdále je dneska asi stavba od Hostějadis po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na některých úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměr, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
1: Sport. Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0. A v dalších zápasech Liberec podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole Tipsport Extraligy Vítkovice 3-0. Připsali si tak druhou domácí výhru v sezóně. Pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku vychytal golman Sparty Josef Kořenář.
4: Tam, když kluci vidí, jak ty kluci potom padají, jak chytají střely, tak to nabudí celý tým a myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně a myslím si, že jsme to zvládli.
1: Dále Pardubice vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení, České Budějovice nad Libercem 4-3, Karlovy Vary nad Kladnem 3-1, Hradec Králové nad Olomoucí taky 3-1, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podléhla Plzni 1-2 v prodloužení.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na pražském okruhu u Krášťan a na D1 u Lipníku nad Bečvou. Na pražském okruhu z letiště směrem k D1 jeďte opatrně za sjezdem na D5. Na 23. kilometru se po nehodě několika vozidel stále projíždí jedním pruhem. Na D1 z Brna do Prahy do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru stojí na krajnici několik dodávek, z nichž jedna zasahuje do pravého pruhu. Označené jsou šipkou silničářů a kolem se pohybují lidé ve vestách. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte nohu z plynu za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru v odstavném pruhu kamion s poruchou. U něho světelná šipka, kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 mezi Kláštercem nad Ohří a Karlovými Vary dejte pozor za Ostrovem. Střetla se tam dvě vozidla se stádem divočáků. Na místě hasiči policie komunikaci uzavřela. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná, postupně až oblačná s přeháňkami, ochladí se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Dobrý večer. Vítejte v plzeňské Šeříkovce. Desítka Pavla Horváta, pořad Radiožurnálu Sport, se vrací po téměř 2 letech do Plzně. Když jsme tady byli minule, tak to byla velká zábava. Byli tady hokejisté Jaroslav Špaček a Martin Procházka, taky s Pavlem Horvátem jeho kamarád a vlastně dlouholetý spoluhráč právě z Viktorky Milan Petržila. Věřím, že i dneska si to užijete, byť ten formát už je přece jenom trošku jiný po 2 letech, aby ne. Letos totiž máme velká jubilea. Šestkové roky, 30 let od stříbra na mistrovství Evropy v Anglii fotbalistů. A také připomínáme ten velký vrchol československé fotbalové historie, rok 1976 a zlatý Bělehrad. ten autor legendárního momentu, který určitě máte před sebou, když o něm budu mluvit, tak ten tady taky je. Nicméně, když tak o tom mluvím, tak můžeme připomenout, že on je zvyklý na to objíždět besedy.
8: Těch besed bylo opravdu hodně. Většina otázek se teda týkala toho pokutového kopu. Jednou dokonce jsem měl nějakou absolvovat besedu na vesničce, no a když jsem tam jako přijel, tak před tou hospodou, jako bývají takový ty reklamy, tak na té tabuli tam bylo napsáno, dnes čepujeme panenkovou desítku, tak
9: to bylo takový... To je krásné. Čepujeme panenkovou desítku.
7: No tak i když v Plzni to máte spíš spojené s dvanáctkou, tak ta panenková desítka tady taky bude zmíněná a na autora legendárního kopu se dojde, nebo určitě se ho dočkáte, ale ještě přeci jenom chvilku strávíme s jinými dvěma hosty. Věřím, že z jejich přítomnosti taky budete mít radost. Tak prosím, přivítejte prvního hosta dnešního večera v plzeňské Šeříkovce. Je to muž, jehož pokyny si na hřišti řídili Messi, Ronaldo, Zdomažlic to dotáhl na Euro, do Ligy mistrů nebo třeba na olympijské hry. No a v první lize odřídil rekordní počet utkání. Je tu Pavel Královec.
10: Krásný dobrý večer, samozřejmě děkuji za pozvání do tohoto pořadu a nesmírně si toho vážím, že jste vážili tu cestu a společně si ten večer krásně užijeme.
7: Děkujeme moc, Pavle, prosím, přijměte křeslo. Přivítáme vašeho jmenovce, který tedy má ale iniciály přece jenom trošku jiné, pokud někdo ale hůř vidí, tak vlastně stejné. PK a teď to bude PH. Občas se mi to taky plete. Každopádně je to muž, který v Plzni měl původně dokopat kariéru, ale všichni víte, jak to dopadlo. Nakonec 3 ligové tituly, účasti v Lize mistrů, titul Viktoria na století. Teď je to náš milý kolega, fotbalový expert Radiožurnálu Sport. Přivítejte prosím Pavla Horváta.
11: Dobrý večer. Já jsem chtěl říct, že nejsem host, já jsem tady v podstatě šéf, jako, a jsem rád, že si se teda, musím říct překvapivě, pro mě to byl úvod, takhle snad někdo jako první host, že by přišel a hned takhle řekl, co tady všechno zažijete, tak to jsme ještě neměli.
7: Takže. Já jsem se trošku bál, že to tady chce řídit, jako měl ve zvyku během své kariéry na hřišti, ale tak vás tady to bude řídit třeba dneska víc. No.
11: Třeba se toho dočkáme.
10: No. Budeme doufat, třeba, že třeba se to změní. No, uvidíme. Ano,
7: dobře, já nedoufám, ale to je jedno. Je to vlastně nějakých 20 let, co se tihle dva setkali v první lize poprvé, tak na to můžeme zazpomínat.
12: Teplice hrají se Spartou nerozhodně. 1-1, gol padl před malou chvílí ve druhé minutě nastavení po centru stresného kopu Horváta hlavičkou Libor Došek. Byla to jenom taková jemná teč, která směr střely Horváta ani nějak výrazně nezměnila. Teď už každou chvíli bude utkání končit. Ano, právě teď možná slyšíte závěrečný hvist. Rozhodčí Královec fouknul v tomto zápase naposledy do píšťalky. To je odtud všechno. Dobrý večer.
7: Ano, děkujeme Jaroslavu Plašilovi za přání. On tehdy komentoval, já jsem to tam nedal, ale Pavle, prý to byla střela skoro. Že to tam...
11: Nebyl to centr z pravý strany. Ty to nepochopíš, ty jsi houslista, takže z pravé strany dovnitř takhle na tu zadní tyč a Libor Došek se toho podle mě nedokale, radoval se nejvíc, takže to měl být můj gól, ale zase mám asistence, ono to je jedno. A já jenom využiju, ty tam nemáš ten scénář, vývoj píšťalek. Teď mě to úplně bouchlo do uší, protože já mám na tréninku taky píšťalku, takovou tu Erimu, která je taková jako, bych řekl, dvouzvučná, takže vývoj, s čím si začínal.
10: Tak samozřejmě ty první, nebo ty začátky úplně celkový, si pamatuju, když mi tačka tenkrát přines takovou tu kovovou ošky, takovou s tou tu kuličkovou a když jsem to zapískal, tak to byla jedna velká hruza. Říkám si, na to se pískat prostě nedá. A samozřejmě ten vývoj, jako ze vším, jako s těma sportovníma potřebama, tak i v těch píšťalkách a v tom rozhodství šel dál. Pak tam začaly vlastně být ty Foxky 40, pak ty lumený píšťaly a samozřejmě potom vyhovovalo to, co každému sedlo do ruky a samozřejmě i ta intonace toho zvuku. Na každý stadion třeba byla jiná píšťala, takže samozřejmě ten vývoj šel a si myslím, že i půjde dál a dál.
7: Počkej, ale Pavel Karalec řekl intonace, Pavle, tak to mě zajímá. Vy jste se řídili i rozhodčí jako vaše kvalita podle toho, jestli jste zapískali dur nebo mol?
10: No, tak úplně takovou strategii neznám, ale samozřejmě to máte nastavení trošku z jiného soudku, ale je to tak, no, skutečně jako v těch prvopočátkách my jsme byli vedeni takovým způsobem, že nám říkali delegáti, jděte si běhat po lese a zkuste si tu intonaci tý pištělek, aby se dokázali, ne, opravdu bylo to tak, jako my jsme běhali po lese
11: vidím,
10: pískali jsme po lese. Jako.
11: Jak tam houbaři chodí a říkají, ty ve tady nějaký blázen, tady píská.
10: My jsme si vybírali období, kdy nechodili na borivky a na houby, jako, takže...
11: Tak na Domažlicku těch lesů je hodně, tam bylo plno, podle mě. No, to je hezký. A co třeba, když jí měl někdo před tebou tu píšťalku, to taky asi byla okousaná, ne? Já si to pamatuju, jako když...
10: Jo, já jsem si vždycky koupil novou.
11: Fakt? Tak já měl po tátovi okousanou. No.
7: A vždycky kovová, jo, byla?
10: Ne, ty už teď jsou plastový, ale jak jsem říkal, ta kovová s tou količkou a škytačka měl o motoru nějakou náplastí a říkám, tati, ne, to si nek, jako to pískat nebudu teda. Takže teď už to plastový všechno.
11: Oni trenéři to používají hodně a zmíním Zdenka Bečku, který má na té kaničce vždycky stopky, klíče a i tu píšťalku. A vím, že s tím jako často točil. Já říkám, to bylo jak v tom filmu, to jednou nedopadne dobře. A jednou to nedopadlo dobře.
7: Byl u očního, jo, pak nebo kde?
11: No on se bouch jinam, jako, jak se to točilo. Takže zuby měl celý...
7: Takže na urologii musel.
11: Dobře, to já nechápu, co to je, ale...
7: Každopádně, když jsme tady měli tu zvukovou ukázku, rok 2006, tak Pavel Horvát už se vracel do ligy jako kmet v úzovkách, tak ve 30 člověk si říká, že už tu kariéru tak nějak dohraje. Byl ve Spartě, tak asi ne, že jo, tak byste pak titul udělali. Ale co si říkal rozhodčí Pavel Králové, když asi viděl, že bude pískat Horváta, tak nějaké renomé měl?
10: To bylo obdobné, jako když jsem šel pískat Messiho nebo Ronalda, to bylo skoro stejný. Ne, tak Pavel měl jako celkově jakoby dobrý renomé, to ne, že bychom se tady nějakým způsobem...
11: Já se otočím, tak to neříkej.
10: Tak se nebem červenat samozřejmě, ale musím říct, že Pavel měl dobrý renomé a za svou kariéru já jsem s ním de facto neměl nikdy žádný nějaký exces nebo nějaký problém. A myslím si, že takhle byl vnímaný i u spoustu dalších mých kolegů, u těch rozhodčích, takže s Pavlem byla výborná spolupráce na té hrací ploše.
11: No, já bych to uvedl na pravou míru, že on ten zápas, protože oni kluci jsou hodně naběhaný, rozhodčí a já jsem na tom byl podstatně hůř, takže já jsem nemohl s ním ani debatovat moc. Jedině, když bylo nějaké přerušení delší, tak jsem si mohl jako vylejt srdce, ale pak už se zase hrálo, tak jsem to nestíhal. No.
7: Ale je pravda, že ten fotbalový zápas prostě mění lidi, emoce tam hrají roli velkou a je to pochopitelně nejen u vás fanoušků, diváků, posluchačů, ale i u těch samotných aktérů. A když teče do bod, když prostě potřebujete dát gól a nejde to, tak to si asi vzpomenou oba Pavlové, že přece jenom se to taky může nějakým specifickým způsobem vyvinout. Ostatně můžeme si připomenout zvukově, na co narážím.
13: Pavel Horvát má míč a to je známka toho, že u balonu jsou zase plzeňští fotbalisté. 69. minuta utkání, Plzeň zase postupuje směrem k brance, kterou hájí Bíčík a už jsou plzeňští v 16. Rajtoral, ale také neuspěl. Zdá se, že oběma týmům jakoby docházely fyzické síly.
14: Steiner si narazil se Šuralem a padá rozhodčí Královec píská. Byl to drobný faul, samozřejmě nic vážného, ale faul to byl a tak sudí správně fouky do píšťalky.
7: I současný šéf-redaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš, která vás hodnotil už před těmi 14 lety kladně, takže gratulujeme.
11: Míro, on tady je.
7: Ano, on je to velmi přísný šéf, ale na rozhodčí měl vždycky dobré
11: trošku
7: oko.
11: Trošku liberečák. Jako
10: ne, je to vidět, že skutečně v tom Radiožurnálu tomu sportu rozumí. Jako.
7: Ano, no. Každopádně tohle byl ten zápas, už je vy tady v Plzni vzpomenete, kdy jste potřebovali vyhrát, Viktorka, abyste měli titul a když jste nevyhráli, což se nakonec stalo, tak jste byli třetí, Pavle. A chci se zeptat, jestli takhle sudí opravdu si je vědom, že jde do toho titulového mače, protože já jsem hledal, vy jste měli tu spojitost v tomhle konkrétním případě, jinde jste nepískal Pavla Horváta, kdyby mu šlo třeba o ligový titul.
10: Tak abych to uvedl na správnou míru, já tenhle ten zápas vůbec pískat neměl, protože jsem pískal vlastně ve středu, jsem pískal v to vložený kolo Dukla Sparta, takže de facto jsem byl přesvědčený, že ten sobotní duel byl velmi důležitý duel. Liberec z Plzní pískat nebudu, vyšla tam nominace Pavel Franěk a samozřejmě pak na úkor intervence z Liberce se udělala změna a musím říct upřímně, že za moji kariéru jsem se nesetkal s takovým zápasem velmi důležitým, kde vlastně šlo obou o titul a samozřejmě, co si budeme povídat, spousta rozhodčích třeba v nich takových utkání, třeba konkrétně v tom Liberci, ať Radek Matějek nebo i další Libor Kovařík, tyhle ty tam skutečně někdy vylámali zuby, Takže jsme viděli, že sebe menší chyba může stát kariéru a fakt jsme se museli na to patřičně připravit. Ale byla výhoda ta, že jsme na to neměli tolik prostoru nad tím přemýšlet a vlastně jsme skočili do rozjetého vlaku, takže musím říct, že jsme se na to patřičně připravili přes tu krátkou dobu a to utkání zaplať pánbu nám vyšlo.
11: No a já musím říct, že to byl zápas, kde mi vlastně jako vadilo, že jsme samozřejmě nevyhráli, že jsme ten titul neudělali, ale já jsem to tomu Liberci tak přál, protože tam byli fakt jako jednak skvělí kluci, byl tam Jarda Šilhavý jako trenér a vlastně mě to mužstvo bylo sympatický, takže já jsem jim to přál, byť to bylo na úkor nás, tak nechci říct, že mě to nemrzlo, ale šlo to tak nějak jako lehčeji překousnout.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Pavel Královec je tady s námi a myslím, že nastal čas pozvat toho legendárního fotbalistu, který se zapsal do historie opravdu výrazně. Můžu citovat z oficiálního webu UEFA. Mistrovství Evropy 76 je vzpomínáno nejčastěji v souvislosti s mimořádným dloubákem, který zajistil Československu titul nad jeho obhájci ze západního Německa. Tahle penalt ale ta je tou nejslavnější v historii evropských soutěží.
14: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
7: Prosím, přivítejte fotbalovou legendu, autora dloubáku z Bělehradu a mistra Evropy 76, Antonína Panenku.

0: Antonine, vítejte, můžete si vzít mikrofon. Vítejte v Plzni, sedíte vedle fotbalového rozhodčího. Já vím, že občas vyprávíte rád historky anebo i vtipy, tak mě jeden takový napadl, že jsme občas z vás slyšeli. Tak co vy a rozhodčí?
1: Tak já začnu hned vtipem, teda jestli můžu. Liga mistrů, plný stadion 80 tisíc, přijdou tři rozhodčí, jdou se jakoby podívat na tu atmosféru, na to hřiště a ten říká, ty blázne, tady je 80 tisíc lidí, podívej ty chorály, jak tady fandí, to je nádhera. A ten druhý rozhodčí říká, no ale jenom my tři víme, jak to dopadne.
0: Antoni Panenka, autor legendárního Dloubáku, potěšil Pavla Královce.
2: To je vidět, ta stará škola ještě.
1: Ještě mám jeden v zásobě potom.
0: Dobře, na ten se taky těšíme. Kdo jste slyšel předchozí desítky, tak si jistě vzpomenete, ale myslím, že dneska se hodí. No ale ty penalty, já vím, že možná už toho máte třeba trošku přejedeno, že se to řeší neustále, ale když tady máme takovouhle společnost autora toho Dloubáku, muže, který těch penalt dal vlastně téměř nejvíc ve stoleté historii ligy a muže, který těch penalt v první lize nařídil 37, tak si říkám, že pojďme to probrat z toho hlediska, prostě penalta ve vnímání jako vás, tří exekutorů. Pavel Královec, když byl na Trávníku, tak jak vnímal ty střelce, kteří tam jdou? Prožíval to s nimi třeba trochu, protože jak...
3: Já ti do toho skočím. Jaký je postup toho rozhodčího po nařízení té penalty? Co je vlastně jako povinný?
2: Tak samozřejmě ta prevence, teď se musí hlídat vlastně postavení toho brankáře na ty brankový čáře a samozřejmě hlídat ty hráče, co jsou kolem toho pokutového území, aby předčasně nastoupili do toho pokutového území, takže tam těch procedur nebo těch věcí je víc, ale samozřejmě, co si budeme povídat, dneska na to máme VAR, který určitě všichni rádi vidíte, protože se člověk může nebo nemůže radovat z golu, ale samozřejmě za nás to bylo ještě vlastně bez toho VARu takový složitější, že jsme to museli hlídat, jak ten hlavní rozhodčí nebo ten rozhodčí a nebo ty asistenti, no, takže těch věcí na to sledování teď ubylo, ale...
3: A ještě ten puntík je většinou větší než ten balón a musí být jenom kousek, stačí, když je na puntíku, že jo?
2: Musí se dotýkat toho středového puntíku.
3: A stalo se ti někdy, si upravoval toho střelce?
2: No, ono upravovat úplně ne, ale samozřejmě potom, když se tam postaví de facto 20 cm mimo ten pokutový puntík, takže tam jsem na to upozornil, ale to spíš, já to hrozně dělal nerad, protože vím, že to jsou emoce i pro toho střelce a je to nepříjemný potom, když ho tam člověk jako jednou po druhé ještě upozorní, tak ho svým způsobem rozhodí a nejsem ten člověk, abych nějakým způsobem zasahoval do toho vlivu, do toho provedu, do ty procedury toho pokutového kopu, tak jsem to úplně jako, já to neměl rád.
1: Já to doplním, protože těch penalt jsem kopal taky hodně. Tam byl trošku vždycky problém s tím, že si postavení míče, protože většinu těch penalt kopou praváci. To znamená, ta levá noha stojná, o kterou se opíráte, ta je těsně vedle toho puntíku. Takže většinou, na všech hřištích většinou, tenkrát, dneska to je samozřejmě jiný, tenkrát tam byl takový dělíček vyšlapaný, protože ty hráči třeba v tréninku tam kopou, takže tam byl takový dělíček. Takže ten míč tam vlastně někdy do toho děličku zapadl a to nešlo kopnout, to bylo strašně blbý. Takže já osobně jsem to řešil tak, že jsem ten míč dával spíš za ten puntík ještě. Ne dopředu, ale za ten puntík. Takže no, vždycky to vyšlo teda, no dobře. Měl jsem štěstí, no.
2: I na rozhodčí.
3: Já jako samozřejmě jsem tam měl tu stojnou druhou nohu, ale měli jsme tam taky dělíček, no, protože jsem byl malinko těžší, takže mě stačilo... Kopalo 10 praváků a já sám a byl dělíček, byl na obou stranách stejný, takže já bych to úplně neschazoval.
0: Antonine, teď si představte, že by třeba někdo vběhl do vápna dřív při tom vašem Dloubáku a musel z toho opakovat. To by asi nebyl Dloubák, co?
3: On za to byl rozstřel, byli stáli na půli všichni.
0: Jo, to je pravda. No jo, vidíte. Pavel říkal, že mě musí nějak opravit, no. Každopádně, kdyby se třeba pohnul dřív brankář, protože jsme tady taky měli případy, že třeba vyskočí z té čáry, že není na ní. Kontroloval jste to tehdy třeba, jestli stojí, kdybyste to nedal, jestli byste hlásil třeba Majera?
1: Já? No. Tak tenkrát musím to trošku upravit, protože ty pravidla byly trošičku jiný, odlišní, než jsou dneska. Tenkrát bylo pravidlo takové, že ten brankář, který stojí na brankové čáře, tak se nesměl vůbec pohybovat. Ani do leva, ani doprava, ani dopředu, ani dozadu. Prostě musel stát na léně A v podstatě podle pravidel se směl pohnout v momentě, když ten míč, který, do kterého já kopnu, opíše svůj obvod. To je asi 70 cm. To znamená, já když ten míč kopnu k tyči, tak ten brankář, když začne reagovat podle těch pravidel, ten míč nikdy nechytí. Tak proto ty brankáři víceméně riskují to, že se snaží vystínout, jestli kopnu doleva nebo doprava. No a pak je to strašně jednoduchý, to kopnu do prostředka. No. Dneska je ta situace proti střelce daleko těžší. Jo. Dneska vám ty brankáři můžou poskakovat, nesmí teda samozřejmě dopředu, můžou poskakovat doleva, doprava, různý kejkle s rukama tam dělají, se snaží toho střelce vyrušit, rozrušit, vyvést koncentrace, takže dneska ty hráči to mají daleko těžší, než jsme to měli my.
0: No zní to snadně teda v tom vašem podání, ale přece jenom asi to zas tak snadné nebude, ale to právě značí mistry. Pavel Královec, když jsem se ptal na to, jestli to prožíval s těmi střelci, určitě taky jako rozhodčí jste měl nasledované hráče před tím zápasem. Tušil jste, kam to kdo kope? Známe brankáře, že to mají na flašce, tak nevím, na píšťalku to nevejde, že jo?
2: Ne, tak to vůbec, ne. To takový věci mi de facto to šlo kolem mě, to mi bylo tak nějak svým způsobem jedno. Ale člověk by potom, když viděl takového autora nebo exekutora, jako byl Fan Panenka nebo samozřejmě Pavel, a když to bylo nějaký majstrštyk, tak jako musím říct, že to člověku i osobně srdce zaplesalo.
3: Jsi se zaradoval třeba?
2: Jo. To úplně ne.
1: Škoda, že neměl si pocit, že by to chtěl vidět ještě jednou kop, ještě písknul ještě jednu penaltu. Jo. To by taky bylo dobrý, co?
0: Antonína, při těch zápasech, když se teda nebavíme o rozstřelech, ale běžná penalta během toho duelu, byl jste typ, který hned řval třeba, to je faul, to je penalta? Nebo jste tam jako počkal si na svůj moment, přišel a kopnul?
1: Tak já jsem nikdy takovéhle emoce neměl, já jsem si spíš počkal, protože pokud ten rozhodčí písknul penaltu, tak se ve mně něco hnulo, to jsem měl dobrou vlastnost, že se mi něco hnulo, že jsem se maximálně soustředil jenom na to, že budu kopat penaltu. Takže jsem nevnímal křiky, jestli byla nebo nebyla, jiný ty rozruchy kolem toho, takže já jsem se vždycky soustředil na to, abych tu penaltu provedl dobře, abych ji prostě proměnil. No tak měl jsem výhodu, že v těch důležitých zápasech, který já jsem kopal penalty, dá se skoro ve všech jsem jako tu penaltu proměnil. Samozřejmě já jsem ji strašně moc nedal, protože když jsme hráli nějakou přípravu, nějaký pohár, kde nás kopalo pět, tak tam to bylo takový jako spíš ležernější. Ale v těch momentech jsem se uměl fakt dobře skoncentrovat a jsem neviděl nalevo, napravo, prostě jsem viděl jenom toho brankáře, kam to kopnu a jak to provedu.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Můžeme si připomenout ještě to, že opravdu ta pozice rozhodčího je velmi složitá z hlediska toho, co všechno musí brát v potaz v rámci toho utkání, co všechno teoreticky může řešit.
5: Z domácího kotle letala po celé utkání na hrací plochu jedna světlice za druhou a teplickému brankáři Slavíkovi možná ještě teď zní v uších dělbuch, který explodoval v jeho těsné blízkosti. Na rozdíl od letenského hlasatele nechal rozhodčí paták pyrotechnické hrátky spartianského kotle bez povšimnutí. Ne, že by se fanoušci za oběma brankami chovali celý zápas jako beránci a jen mávali praporky a recitovali Erbena. Po půl hodině trucovitého mlčení došlo na dělbuchy i různé vzkazy a přirovnání týkající se předsedy fotbalové asociace, ale nevyslovený, ovšem mezi řádky tušený rozkaz zněl jasně. Pokud to jen trochu půjde, tak nevidět, neslyšet a utkání nechat dohrát.
0: Musím říct, že tady shodou okolností oba ty příspěvky má na svědomí bývalý kolega ze sportovní redakce Jan Kaliba a to jsou příspěvky jeden 16 let a druhý 12 let starý. Samozřejmě dostal jsem se k tomu nedlouho po těch květnových událostech v Praze na derby, kdy tedy pyrotechnika hodně ohrožovala bohužel i zdraví všech aktérů a taky se nějakým způsobem dostala do veřejné diskuze otázka, zda třeba tehdejší sudí Rouček nějakým způsobem nemohl zakročit už dopředu, aby se to nestalo. Ale slyšeli jsme, že opravdu třeba nějakým způsobem jednat proti tomu dění na tribunách z pozice rozhodčího je velmi složitá věc. A teď je otázka na Pavla Královce, jak tomuhle přistupoval, protože to tady evidentně bylo a je dlouhá léta a občas to vypadá, že prostě jednodušší je to nechat nějakým způsobem proběhnout a to utkání třeba neukončovat, což by se taky nabízelo asi.
2: Tak samozřejmě, pokud to nemá úplně vyloženě vliv na ten průběh toho utkání, nezasahuje to do samotné hry a ty světlice a ty dělboky vyloženě nelítají na tu hrací plochu, tak se to nechá nějakým způsobem přimouřit to oko. Samozřejmě je neakceptovatelný to, aby ty dělbuchy a světlice házeli mezi sebou do kotlů, to si myslím, že není úplně fér a to samé na tu hrací plochu. Samozřejmě ta benevolence si myslím, že tady je pořád poměrně vysoká, co se týče té pyrotechniky, ale pískal jsem vlastně utkání Dortmund Galatasaray a co si budeme povídat, v tom Dortmundu žije spoustu tureckých lidí, takže tam ta atmosféra byla vyloženě horká, hodně vypjatá. A když tam vlastně přiletěla jedna světlice na hranici hrací plochy, tak jsme to nějakým způsobem řešili s tím pořadatelem. Pak tam přiletěla druhá a samozřejmě ta UEFA to měla striktně nastavený takovým způsobem, pokud to bude mít vliv a bude třetí ta možnost, takže bude konec zápasu. Běžela asi 88. minuta. A i ty hráči toho Galatasaray za mnou běhali a ukončit to, ať už je konec. Sami se báli nějakým způsobem k toho, že ten zápas se ukončí a tam ty sankce jsou úplně nikde jinde. Takže naštěstí tam teda nic takového nepřiletělo, ale my jsme vlastně odjížděli z toho zápasu nebo z toho stadionu, jeli jsme na večeři, pak bylo ještě hodnocení s delegátem. A když jsme se vraceli zpátky z té večeře a potom hodnocení na hotel, tak jsme vlastně jeli kolem toho stadionu. A v tom sektoru ještě vlastně těch hostů tam seděli a oni přesně měli zmonitorovaný, kdo byl ten hlavní iniciátor a prostě viděli, kdo to byl. A po jednom je pouštili z toho sektoru a viděli přesně, no a samozřejmě pak to byl patřičný trest. Takže já si myslím, že takovým způsobem, kdyby se přistoupilo i tady u nás takovým způsobem a jasně nastavit pravidla takový, že se nedostanu na zápas a tak dále, tak si myslím, že bys to každý rozmyslel.
3: A měl jsi někdy i strach jako o sebe sám?
2: My jsme pískali vlastně v finále poháru na Kypru a už vlastně před zápasem, když jsme tam přijeli jeden předem, tak nás na to upozornil přímo ten předseda komise rozhodčí, že to nebude žádný jednoduchý zápas, že už tam byli jiní, byli tam Italové a byl tam vlastně Damir Skomina Slovinec, což s tím utkání měli problémy. Tak jsme se kluku říkali, tak kyperský pohár, to snad nebude nic horšího, než můžeme očekávat. No a samozřejmě se naplnilo to, co nás upozorňoval. Tam vlastně z toho sektoru oni vyvrátili zábradlí s tím zábradlím, s těma trubkama, začali bourat ty betonové schody a ty kusy toho betonu začali házet na tu hrací plochu a na tu střídačku, teď tam začali zapalovat rezy. A paradox byl právě ten, když jsme tam přijeli před tím zápasem, tak jsme tam potkali v kabině, před kabinou, v těch útrbách toho stadionu jsme potkali, já nevím, 6 lidí a všichni byli delegáti. A když jsme říkali, ty, tady je nějak moc delegátů. No a ve finále se stalo tenhle exces, tak jsme přijeli do kabiny rozhodčích a říkáme, kde je delegát, no a delegáta nebyl žádnej. Takže ono svým způsobem jsme zase hodinu byli zavřený, oni to vyklidili, ten sektor, no a to utkání se dohrálo, samozřejmě ty kameny vyklidili z té hrací plochy, ale tam musím říct, že jsem měl skutečně strach o život.
0: Rozhodčí se dostanou na různých těch evropských hvězdech, ať už jde třeba o ta předkola do spousty asi netradičních destinací. Zažil jsem v Kazachstánu, když lítali litr a půl velké flašky mlíka na hřiště a to bylo teda na jihu.
3: Jsi to zažil, jo?
0: No já jsem byl jako reportér a vlastně lítalo to tam prostě z toho sektoru
3: odevšad,
0: co letalo. No na jihu Kazachstánu. No.
3: A co lítá na severu?
0: Podle mě pyrohy smažený, no. Ale tady to bylo fakt kozí mlíko, který tam prodávali. Chtěl jsem se zeptat Antonína Panenky, protože vím, že těch zápasů na evropské scéně nebo z reprezentací jste taky odehrál dost. Nějaký takovýhle specifický zážitek, kdyby to bylo, jak říkal klasik, vyšperkované.
1: Tak já jsem taky zažil zápas, kde jsem skutečně se bál o vlastní život. Nebylo to třeba nějaký rozvoj země, ale bylo to ve Skotsku. Když jsme hráli, jsem hrál v té době za Rapid Vídeň a hráli jsme, tuším, že to pohár mistrů, nebo co to bylo za pohár. A doma jsme vyhráli, myslím, 2-0 s Celticem. A byla odveta v Glasgow na Hampden Parku 100 000 lidí. 100 000 lidí, to bylo tenkrát už trošku jako na podzim, takže už byla trošku zima. Všichni v krátký rukávy, všichni rezaví, všichni červený ruce, brunátní, v každý ruce každý 4 plechovkový piva a neskutečným způsobem prostě fandili. A to utkání oni vedli, úplně nás v lahodě spláchli, vedli 3-0, rozhodnutý zápas prostě. A tam se stala taková jedna věc, že asi 10 minut do konce tam někdo z tribuny nebo z hlediště hodil skleněnou láhev na hřiště. To zasáhlo našeho jednoho hráče, tak ho rychle odvezli do kabiny. Ono mu nic vůbec nebylo, jo, tomu hráči. Ale Doktor vzal skalpel, říznul na hlavě, krev a protest. Oni to ty Skoti nesli strašně jakoby prestižně, jo. Prostě byli ukřivděni, že prostě se nic nestalo a to. Tak nakonec se to dostalo do té fáze, že to utkání se bude opakovat a bude se opakovat, musí se hrát 300 km od Glasgow. Si nevíte představit, v tom Skotsku, jaká vznikla vlna nevole, protestů, prostě byli ukřivění, úplně vyvolávali prostě averzi proti Rapidu Vídeň a neskutečně. Takže my, když jsme tam potom přijeli na Manchester United, tak jsme přijeli autobusem a to samý. Před stadionem zase horda řvoucích Skotů. Bylo šílený prostě. Normálně autobusy, my jsme všichni hráči, nejsme se neseděli na sedadlech, my jsme všichni leželi dole pod tím. Protože já jsem se klepal jako vosíka. Teď jsme šli na ten zápas, to samý. Na mě vlítěl ten hráč, udělal na mě. A on neměl žádný zub. To byl jejich nějaký nejlepší hlavičkář. No já jsem se klepal jako ratlík. Při zápase se na nás, já jsem tenkrát jako nehrál, byl jsem na lavice, protože jsem trošku zraněný, tak jsem si na lavice, se na nás během zápasu snesla neskutečná sprška těch anglických peněz, těch kovových. To byla mince asi jako naše 50 koruna, ještě o něco větší, ale byla takhle tlustá, jo. Takže najednou z té tribuny, my jsme byli zasypaný těma penězma, takže ten náš masér to tam začal sbírat. Po zápase říkal, hoši, 40 liber je doma. Ale skutečně to bylo strašné, jako, jak oni se chovali až tak brutálně, jak ty diváci i ty hráči na hřišti. No a nakonec to všechno dobře dopadlo, to říznutí, protože my jsme tam v tom zápase dokonce vyhráli 1-0, tak jsme postoupili dál. Ale já jsem si říct, že to byl pro mě strašný, možná i nejhorší zážitek, co se týkalo přímo na hřišti.
0: Antonín Panenka je s námi v Plzni na desítce Pavla Horváta živě.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Pavel Královec si zapískal také na Euru dva zápasy a ten jeden Ukrajina-Severní Irsko pískal 16. června 2016. A bylo to na den přesně 40 let poté, co Antonín Panenka sehrál utkání na stadionu Maximir v rámci semifinále Eura 1976. Je to naše 9. zvuková ukázka, číslo 9. A poprosím, jestli bychom mohli si krátce připomenout tuhle událost.
6: Tobíáš. Výborně uvolnil Veselého. Šanca. Franco.
0: Já jsem to, pane Panenko, vytáhl nejen kvůli připomínce toho velkého úspěchu, kdy jste porazili vicemistry světa Holanďany pod Krajfem a dalšími hvězdami, nebo s Krajfem a dalšími hvězdami, ale taky protože sudí z Velsu, který to tehdy pískal, Clive Thomas, i po nějakých 36 letech vzpomínal pro BBC, že to byl nejtěžší zápas, který odřídil, a nebylo to teda kvůli vám, ale kvůli Nizozemcům. Pamatujete si, co tam prováděli tehdy? Ono se moc nelíbilo asi, že pršelo, že jo? Bahínko, nemohli hrát
1: no, tak
0: ten svůj ofenzivní fotbal.
1: Ono to začalo takovou věcí, kterou já jsem nikdy předtím nezažil a po tomhle zápase jsem nezažil taky ne. Tam se stala jedna taková věc, kterou nikdy skutečně jsme neviděli. Ten rozhodčí před zápasem přišel do naší kabiny, přišel do holandské kabiny a přišel, on byl trošku takový jako strašně suverénní, nebo možná namyšlený, nebo prostě jako...
3: No rozhodčí,
1: jako,
3: no.
1: Jako on
2: díky.
1: On prostě říkal, přišel k nám do té kabiny, my tam koukali, jako, říkám, jsem to v životě, jsme to nezažili. A on nám tam říkal, tak pánové, já jsem hlavní rozhodčí, já jsem hlavní osoba tohle zápasu, já vám taky nekecám do toho, jak hrajete, tak vy nekecejte do toho mýho pískání. A odešel. A to samý udělal u Holandců. Samozřejmě my Češi jsme byli skromní, normální, pokorní, takže my jsme to vzali úplně normálně. Když přišel asi k těm Holanďanům, tak Holanďani v podstatě v té době asi nejlepší mužstvo světa, sama osobnost, vynikající hráči, tak se jim to asi možná nelíbilo. Takže na ně to možná zapůsobilo trošku jiným způsobem než na nás. Nás to spíš možná trošku pěhecovalo nebo pomohlo, jim to možná uškodilo. Takže z tohle hlediska ten rozhodčí prostě přišel s něčím, co říkám, jsem v životě nezažil, bylo to zajímavé a myslím si, že svým způsobem má trošku taky podíl na tom, že jsem tam takovýhle dobrý úspěch udělal v tom zápase.
0: No, Nizozemci ztráceli hlavu postupně toho semifinále, kdy nakonec jste vyhráli až prodloužení, ale zaujalo mě, že on citoval vlastně i, respektive vzpomínal na Johana Cruyffa, že byl prý jako jeden z nejhorších, že si vás, co by rozhodčího, podmanil hned v úvodu. To by mě zajímalo, jestli Pavel Královec se dostal do situace, kdyby si ho nějaký hráč takhle podmanil svým chováním, jako jestli to takhle opravdu prostě je. Že jsou
3: a
0: takové...
3: podmanil je, já to
0: on to myslí jako v negativním hledisku, že vlastně si na něj v úzovkách tolik asi dovoloval,
3: já
0: že
3: myslím,
0: ten
3: svůj dívo... Myslím, že bys to uvíc napravo uměl. Podmanit pro mě znamená, jako, že si jako, že tě má jako v dobrým, ne?
0: No můžeš to používat i v tom druhém stylu, no. Jako, no, že si tě ochočil v úzovkách.
3: No, to řekni, no. My co neumíme jako všechny slova,
0: ale ty umíš krásně,
3: tak...
0: Pavle, ne? Umíš krásně?
3: No já umím, ale neznám všechny slova, tak...
0: No,
3: takže negativně podmanil Krajf, dobrý.
2: Takže teď si můžu vybrat jakoukoliv tu možnost, jo?
0: Ne, negativní, tam se spíš na to negativní, protože tady já evidentně to na to vzpomínal negativně pan Owen, nebo Clive Thomas teda, pardon.
2: Tak jako samozřejmě, že někteří hráči, Pavlíno, ty jsi to nebyl,
3: tam nebylo to negativní.
2: Ale byli problémoví hráči, kteří vyloženě, nebudu, i když není po 10. hodině, vaštvali, už jako by si předchozí zápasů a chovali se arrogantně a nešlo to s nimi po dobrým ani po zlým. Prostě tu cestu jsme si nikdy našli, ale nebudu jmenovat, ale bohužel tak takový hráči byli, jsou a si myslím, že budou.
3: Takže jako rozhodčí se nedokáže odprostit od toho, že je to prostě blbec někdo, já jsem chtěl říct jiný slovo, ale že prostě... Že prostě jako už s ním máš nějakou zkušenost a jdeš ho pískat a stejně si říkáš, tyve, zkusím to a v první minutě víš,
2: ne,
3: že
2: to fakt nešlo. To ani po dobrým, ani po zlým a to fakt nemělo smysl vůbec
3: nějaký... A byl to někdo ze Sparty?
2: Taky.
0: A co Pavel Horvát? Ty jsi měl už dopředu chuť na nějakého sudího? Jsi takhle vytopoval, říkal si, ježišmarja,
2: píská. Až teď.
0: Jako teď
3: za tou, ne, já jsem teďka za tou lajnou a to je hrozná bezmoc. Jako, tam seš hrozně daleko. Když na něj řveš, tak prostě je to stejný jako s hráčema. Teď jsme hráli dva zápasy a on se ten rozhodčí na tebe nepodívá. Když řveš na 30 metrů a neřeš prostě, řveš třeba rozhodčí. A on se prostě nepodívá. Takže ti nezbývá nic jiného, než začít řvát, prostě to se podívá, ale běží s tou kartou a pak už zase nemůžeš řvát, takže to je jako takový blbý, no. Ale na hřišti jako hráč si myslím, že takhle, někdy to bylo upřímně, ale někdy i zjištně prostě jako si, jo, a fakt mi to taky radili ty trenéři, říkali, hele, naopak mu řekni, hele, dobře, to je, jo, teď to bylo správně, nech toho, jo, tomu spoluhráči říct, hele, nech toho, teďka to bylo správně a ten rozhodčí to podle mě musí taky vnímat, jako že jako občas za něj se postaví, že ho nemáš furt jako protivníka, no.
2: A mně se třeba hrozně líbil ještě za mojí kariéry Petr Rada, ten dokázal skvěle vynaložit takový ten správný tlak na to rozhodčí a on vždycky na mě hej, hej, hej. A když to udělal možná po 50. tak jsem zapískal a říkám, trenére, nejsem žádný hej, tak mi řekněte králíku nebo já nevím jakým způsobem, ale nepískejte na mě jako na psa. A od té doby fakt jako on vždycky přišel takový, tak co, králíku, dobrý?
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Chci se zeptat na samozřejmě i zkušenost Antonína Panenky, jestli si vzpomene třeba jako brzkou žlutou kartu za řeči, protože možná bych se k tomuhle tématu dostal, protože často se o tom bavíme, že jak si to ten rozhodčí může nechat tak dlouho líbit prostě. Pane Panenko, tak co?
1: No tak já musím říct, pokud mě paměť neklame, tak já jsem za řeči nikdy žádnou žlutou kartu nedostal. Já jsem dostal pár žlutých karet za takový, řekl bych, dětský faul, a já jsem nikdy faulovat neuměl, takže já jsem udělal faul, tak prostě to bylo vidět až v Kobylisích z Bohemky. Takže já jsem s tím problémy neměl, jako jo, já jsem si vždycky vzpomněl na to, co mi vyprávěl tenkrát Pepa Masopus, ještě když hrával, jsem pro něm taky hrál, tak on jednou se ptal, jejich doktora, hrát za Duklu samozřejmě, tak se ptal doktora Dukly, říká, doktore, kdo dneska píská ten zápas? A doktor mu říká, hele, dneska píská Opršálek a na lajně jsou taky lumpové. Takže já jsem s nima nikdy v tom problém nebyl. Přestože vlastně jeden čas jsem v Bohemce dělal kapitána A vlastně v té době taky bylo pravidlo, že komunikovat s rozhodčím může jenom kapitán. A taky se mi občas něco nelíbilo, tak jsem jako k němu přilík, k tomu rozhodčímu, chtěl jsem se nadech, chtěl jsem něco říct a on vždycky jenom takhle šáhnul kapsičky, povítá žlutou kartu a už jsem byl pryč. A už jsem nikdy nic neřekl. Takže já si myslím, že to je dobrý pravidlo i pro ty dnešní fotbalisty, že by to mohlo platit.
0: Pavel Králové, když takhle pískal, tak jako je nějaký úzus toho rozhodčího nerozdávat ty karty třeba moc brzo, protože my jsme to říkali desíce, no, jako vlastně docela často se k tomu dostáváme, že máme pocit, že ty emoce hráčů od začátku jsou relativně na tak vysoké úrovni, že nějaká ta žlutá karta na sklidnění.
3: A nebo ještě k tomu doplňující otázka, jsou vlastně ty rozhodčí hodnocený i podle toho, že neudělují žluté karty, nebo je to nějaká výhoda?
2: Tak úplně, když začnu s tou prvou počátku, já nebyl zastánce vyloženě nějakého karetního Mariáše. Já jsem se snažil vždycky najít nějakou tu cestu těm hráčům verbálně a nějakým způsobem se s nimi domluvit. Samozřejmě, když byla potom taxativní ta karta, ať to byla první minuta nebo 90, to se nebere zřetel, ale musíte de facto pravidla jsou daný, takže tam jako úniku není, ale jak říkáš, Paulino, takže tam to hodnocení těch rozhodčích je o tom, jestli teda tu kartu udělí nebo neudělí. Ale samozřejmě ten vývoj, to utkání má nějaký vývoj a teď člověk musí vycítit, jestli ta karta je adekvátní k tomu, aby se ta situace uklidnila nebo aby nějakým způsobem to zmírnila ty emoce a tak dále a tak dále. Ale to už je jako samozřejmě na tom, ale když ty karty jsou taxativní, tak bohužel tam úniku není a to už je potom samozřejmě chyba.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Antonín Panenka, který je tady s námi a máme tu možnost a štěstí, že s námi letos v tomhle kalendářním roce jezdí na desítky Pavla Horváta živě, tak samozřejmě v reprezentaci zažil to velké zlato v Bělehradě. A zajímalo by mě, právě když jste se pak vrátil do Československa, jestli se změnilo to nastupování do zápasu z hlediska pozice, jak třeba s vámi jednali protihráči a možná třeba rozhodčí, jestli tam něco bylo, protože myslím, že asi se váš status jako docela změnil podstatně.
1: Tak já musím říct, že ono se toho moc nezměnilo, protože my jsme přijeli domů a místo, aby jsme tady oslavovali, nebo aby se nějakým způsobem se to zpropagovalo, ten historický úspěch, tak nás všichni říkali, hele, zůstaňte na zemi, jste zase doma a zítra je trénink. Jo. Takže z tohle hlediska se to vůbec nějakým způsobem nepublikovalo, ale já jsem třeba například v Bohemce říkali, že mají pro mě takový dáreček na tu oslavu toho, tak mi dali takový hezký tričko, kde vepředu bylo napsáno: kdo umí, umí, a na zádech, kdo neumí, čumí. A tak to bylo všechno, co jsem jako, to byl hezký dáreček v podstatě. No. Takže z tohle hlediska tam to bylo úplně v pohodě. Je pravda to, že je to možná náhoda, ale v prvních třech kolech, když hrála Bohemka, tak v každém zápase byla penalta. Já jsem teda samozřejmě, to všichni věděli, tak já jsem ji kopnul normálně. Všichni tři jsem proměnil. A pak jsme přijeli jeden zápas za čtvrtý do Ostravy. A před zápasem jsem vystoupil z toho autobusu a přistoupil ke mně nějaký ten ostravský chachar modrej takový a říká: ty panenko, ty jsi dal tu penaltu, já ti něco řeknu, teď všichni rozhodčí chtějí vidět, tak ji všichni v každém zápase pískají. No. V Ostravě nebyla, musím říct.
0: Ano, kraj Razovi, ty to víme samozřejmě a Pavel Horvát, možná i Pavel Královec vzpomínají, že přece jenom jsou specifická publika, ale jsou i specifičtí protihráči, soupeři, se kterými se setkáte jednou, dvakrát za život, jsou hráči, které třeba pískáte. Můžeme ostatně v té naší desáté zvukové ukázce na jedno takové setkání zaspomínat.
7: Teď pozor, aby to nebylo 3-0, Lionel Messi střílí z hranice pokutového území mimo Čechovou branku. Naštěstí mířidla Lionela Messiho nejsou dnes úplně nejlépe seřízená. Dvakrát trefil tyč. Pavel Horvát vtipkoval včera o tom, že to bude on, kdo po vzoru Pata uteče hned v první minutě barcelonské obraně, ale k tomu měl skutečně hodně daleko, ale Pavel Horvát zvládl další náročný zápas a odběhal toho dnes skutečně hodně.
0: Zapamatujte si ta poslední slova. Pavle, gratulujeme.
3: Já přemýšlím, jak jsem to mohl říct. Podle mě přišel Pavel Horvát, přines mi to pivo.
0: Byl nějak specifický jako ten Messi, když jste se potkali?
3: No, mě vůbec neznal, tyva.
0: Byl ještě menší než...
3: Jsem z toho úplně zaskočený, protože tady mi všichni lezli do zadku a tam vůbec jsem dělal, jak kdybych byl nikdo. Jako.
0: Pavel Královec jsem hledal, kdy pískal přímo Messiho. Vy jste Barsu pískal víckrát v Lize mistrů, ale myslím listopad 2018 ve vaně. Víte, na co narazím? Stadion de Kaup ve Eindhovenu, PSV Barsa. Vzpomenete přímo na Messiho, že tam byl v tom duelu?
2: Tak samozřejmě, se to, na to člověk vzpomene, to jsou věci, které...
3: A neříkej mi, že mu nefandíš.
2: Ty ho nefandím. já jsem jako nebyl jako vyložený zastánce, jestli to bude Ronaldo nebo Messi, ale samozřejmě, že to člověka utkne v paměti, takový zápasy nebo takový hráče pískat, ale spíš si vzpomínám na ten první můj zápas větší, kdy jsem pískal vlastně Real Madrid s Ajaxem a vlastně měl jsem tu možnost vidět poprvé toho Ronalda. A člověk si říkal, že je naběhaný a že má patřičný fyzický fond. A samozřejmě, když jsem viděl, co on dokázal v té rychlosti až ke s míčem, tak jsem říkal, no tak ten je z jiný planety. Jako to prostě nejde takovým způsobem tady stíhat celých 90 minut. No a hlavně, když on to udělal třikrát nebo čtyřikrát za během 10 minut, tak jsem ještě tím asistentům přes ten komunikátor říkal, no to nejde uběhat, jako to prostě nejde. A musíte mi v tom směru pomoct. A fakt jako to jsem jakoby říkal, že to je fotbal z jiné planety a bezesporu to Champions League je nejprestižnější a nejkvalitnější soutěž na světě a bohužel, nebo bohudík, tam jsou tyhle ty hráči, kteří tam jsou.
3: Já si myslím, že jsi si do toho slucháte, jak říkal, zlatý Horvát v těch Čechách. Tomu uteču.
2: Musím říct, že chvílema určitě.
3: Já přeskočím teda do Domažlic, vlastně jsem tam trénoval. My jsme asi věděli, že rozhodčí trénujou a že jako taky asi musí mít nějakou přípravu. Ale vlastně, když jsem měl možnost vidět Pavlovou přípravu na tom tartanu tam, tak jsem si říkal, nevím, jestli bych chtěl být rozhodčí. Jako ještě. My jsme aspoň si občas kopli do toho míče, že jo, ale vy jste tam jenom běhali, všichni vám nadávali a ještě jste museli být všude včas.
2: Nikoho to nebaví, jako to ví sám, jako že jo, fotbalisty
3: mě
2: taky
3: to nebaví. Mě to bavilo.
2: Já jsem mě viděl na tom tartanu, právě. Takže jako to nebavilo, ale bohužel, no, tak podmínky byly takové, jaký byly a vyžadovali to od nás, co se týče ať ty fyzické přípravy, těch tréninků, odesílání a měření těch tuků, to bylo pro nás, to ty znáš, Pájo, určitě. A já jsem taky se jako toho hrozně bál vždycky před těch 14 nebo 3 neděle před tím seminářem.
3: Já jsem se nebál, já jsem si byl jistý, že to je špatný, takže já byl v klidu.
2: No, tak u nás to bylo, ale tak jako se na druhou stránku ty si neměl potom nějaký tresty za to, ale když jsme měli, já nevím, víc než 12% nebo 13% tuku, tak automaticky jsme byli bez zápasu a žádný zápas jsme nedostali, jo, takže...
3: Bych nehrál. No. Bych nehrál už od staršího dorostu.
0: Antonine, vy se smějete, co ten tuk jste řešili?
1: Ne, já jsem si vzpomněl takhle o těch světových hráčích, tak já měl tu možnost osobně si zahrát proti Maradonovi například. A tam mám takovou jednu krásnou věc. Trenéři věděli, že to je výjimečný hráč, tak na něj nasadili osobní obranu. Hrál na něj Franta Stambacher. A na koho hrál Stambacher, tak ten si nikdy nekop, protože on byl výborný jako defenzivně, běžecky, všechno bylo super, ale musím říct, že ten Maradona si z něj dělal trhací kalendář. Na něj absolutně nestačil. A k tomu se váží jako hezká věc, byl asi 10 minut do konce, kdy Rozíňák přerušil hru a teď ten Maradona, ten Stambacher vedle něj a ten Maradona na něj dělá. A Stambacher říká, ty vole, moc si snad se mnou se vyměnit dres, vole. A pak přišel do kabiny a Masaryk mu říkal, on ti říkal, nech se vystřídat, už nemůžeš.
0: A měl jste, pane Panenko, nějakého oblíbeného soupeře, který se choval třeba i tak, že vám to nějakým způsobem sedělo, že to nebyla namyšlená hvězda? Mluvili jsme o Krajfovi, jak možná se choval v tom semifinále, možná byl jiný. Beckenbauera jste taky zažil, Císaře, vlastně Maradonu jste teď zmiňoval.
1: Tak já musím říct, že asi pro mě takovým opravdu tím rytířem a gentlemanem v fotbalu, tak to byl Franz Beckenbauer. To byl, kromě toho, že byl teda super vynikající fotbalista, tak byl i výborný člověk, velmi se přátelský, příjemný, na hřišti, mimo hřišti, nikdy neměl teatrální gesta, nikdy neměl problémy s rozhodčíma, takže on byl skutečně skvělý. Já se pamatuju, když tenkrát asi 10 let po mistrovství Evropy, jak jsme hráli, tak on přijel na nějakou stáž do Prahy a projevil zájem, jestli by jsme tam některý ty hráči, kteří v Praze bydleli, jestli by jsme mohli na nějaký oběd, tak nás pozval na ten oběd. No a přitom v obědě on mi začal vyprávět a říká, já jsem furt nechápal jako proč, a on mi říká, no, když byli tenkrát v tom Bělehradě ty penalty, jo, tak my Němci jak tam byli v tom hloučku. My jsme se modlili, aby některý z vás, Čechoslováků, to vedle, kopnul vedle tu penaltu. A já jsem furt jako nechápal, jako proč vedle, a on říká, no protože Sepp Maier nikdy žádnou nechyt. Takže to bylo hodně krásný.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Pavel Královec, Antonín Panenka, Pavel Horvát s námi na Desítce Pavla Horváta živě. Máme tady další ještě dotaz. Dobrý den.
8: Dobrý večer. Já bych se dovolil mít otázku na každého z vás. Na Pavla Horváta bych se rád obrátil a zeptal se, jestli ho Limba s Milanem netahali do Kolovče. Na pana...
3: Jedině autem.
8: Já myslel, když tam dělali teďka takovou tu starou gardu, tak jestli ty je tam taky nechtěli.
3: Tak já, to je ještě mladá garda. Já už jsem ta starší garda.
8: Dobře.
3: Tak.
8: Takže nebyl jsi osloven.
3: Ne.
8: Na pana Královce, jaký byl jeho největší zápas asi v kariéře a na který nejradši vzpomíná?
2: Tak bezesporu je to utkání Manchester City Bayernichov.
8: Dobře, děkuju. A na pana Panenku, jak se říká o panu Pospíchalovi, že byl opravdu takový raz, tak byste ho určitě dobře zažil, takže jenom bych se zeptal, jestli máte nějakou zkušenost, ať pozitivní či negativní. Děkuju.
1: No, pan Pospíchal, to byla taková, řekl bych, rozpolcená osobnost. On byl mimo hřiště, byl výborný společník, příjemný, veselý, legrácký, ale nesměl přejít přes čáru hřiště nebo čáru stadionu. To se z něj stal lev, tygr, neskutečně prostě se úplně změnil. Musím říct, že tréninky měl výborný. Trénování, tréninky super. Ale ten přístup k těm hráčům byl trošku problém v tom, že on věděl, že existují dva typy hráčů. Jedni, koho, aby dosáhl maximální výkon, tak ho musíte setřít. Seřvat, vybudit, nabudit. Pak jsou druhý, který zase potřebují pohladit. To on to věděl. Ale bohužel nás všechny hodil do toho prvního pytle. Takže on tvrdil jednou zajímavou věc tenkrát. Kromě toho, že řekl, že fotbal nemá logiku, tak on řekl, měl ještě jednu takovou věc. Klid v mužstvu není dobrý. To mužstvo v životě nikdy žádný úspěch neudělá. Tak on použil takové metody, že se snažil prostě ten kolektiv rozvrátit, pomlouvá hráče druhé. Pamatuju si, že na tréninku jednou se přitočil ke Karlovi Dobiášovi, který byl hrozně impulzivní. Ten prostě musel i na tréninku by vás zabil, kdyby prohrál. Jo. Prostě. A on takhle k němu jednou přistoupil a říkal mu, hele, tamhle ten hráč o tobě říká, nebo o tvojí mámě, že žere psy. Ty sám bohu, že žere psy. Jste neviděl ten Dobiáš na něj vlít, půl hodinu tam na hřišti honil, kopal, bylo strašný. Takže on vyvolával takovýhle umělý problémy. No ale je fakt, že ty úspěchy měl, no.
0: Různými cestami můžete dojít k úspěchu. Děkujeme moc, že jste byli s námi a děkujeme taky našim hostům. Byl tady s námi mistr Evropy z roku 76, autor legendárního dloubáku Antonín Panenka. Byl tady s námi taky rozhodčí, který odřídil nejvíc zápasů v první lize muž se zkušenostmi z mezinárodních soutěží Eura Ligy mistrů, Pavel Královec. A moc děkujeme, že už dlouho s námi na Radiožurnálu Sport každé pondělí a čtvrtek sedí ve studiu nebo po telefonu se spojí, anebo s námi na výjezdní desítku živě jede básník, fotbalový pětinásobný mistr, aktuálně trenér, expert Pavel Horvát. Zní desítku živě jede básník, fotbalový pětinásobný mistr, aktuálně trenér, expert Pavel Horvát.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Napříč Českem začala povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Rusko po vyhlášení příměří Donaldem Trumpem zaútočilo podle Kyjeva na ukrajinské energetické zařízení. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donohuem. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je pondělí 12. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. A podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
3: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
1: Jasnou už je třeba v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici, jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
4: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
5: Měli jsme velkou shodu na programu.
4: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
6: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
4: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
7: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
4: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
8: 53

0: Tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
1: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
0: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
2: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
0: A třeba v Karviné chce hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří v neděli oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 km severozápadně od metropole Kathmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
5: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
6: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
7: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
8: Co je ti potem? Mám se ti zpovídat?
9: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
10: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
9: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
10: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Švédská královská akademie věd dnes oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců se dozvíme ve 11:45. Ocenění za ekonomii je každoročně poslední vyhlašovanou kategorií Nobelovy ceny.
11: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakerse z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale Švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Radiožurnál.
12: Sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň na loňský triumf Stampnell na v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy. Navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
13: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
12: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Flatejsek, který tentokrát jel na vítězi z roku 2024 Gutfrim. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté pražské Sparty si v 10. kole šance ligy připsali 3 body za domácí výhru nad Pardubicemi. V neúplné tabulce tak jsou třetí. Druhý za vedoucí Slávy je Slovan Liberec, který podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D5 u Stříbra na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 byl teď na chvíli pozastavený provoz u sjezdu za sjezdem na dálnici D5 na 23. kilometru likvidovali nebo nakládali poslední vozidlo po dopravní nehodě a nyní již se projíždí plynule oběma jízdními pruhy. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru pro poruchu odstavený kamion. Označený je světelnou šipkou a projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Ostravě na D1 uzavřený Klimkovický tunel obousměrně z důvodu úpravy dopravního značení. U závěra by měla trvat dle Národního dopravního informačního centra 40 minut. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat. Na místě zasahují hasiči a likvidují vyteklé kapaliny. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky. Na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. A nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
16: Brno má novou vládnoucí koalici, co plánuje prosazovat budoucí primátor. Jak předsednictvo hnutí STAN hodnotí výsledek voleb a co doporučuje vyjednavačům v Praze a co ukázali hlasy voličů o slabinách vládních stran? Všichni kromě ANO. Široká koalice v čele s KDU-ČSL a starosty se shoduje na podobě vedení Brna. O složení nového zastupitelstva rozhodlo v největším moravském městě svými hlasy přes 44% voliček a voličů. Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL se STAN před ODS s TOP 09. ANO skončí v opozici. Nová koalice do svého čela na post primátora navrhuje Jakuba Hrušku z KDU-ČSL, který je teď s námi ve vysílání. Dobré poledne.
17: Krásné dobré dopoledne.
16: Dnes mají pokračovat koaliční jednání. Jaké kroky tedy plánujete?
17: Tak jak jsme avizovali včera večer, chceme s kolegy pokračovat v jednání a hledat shodu jak na programu, tak i na složení rady, které má, tak jak jsme avizovali, korespondovat s výsledky voleb.
16: A co jsou prioritní oblasti a agenda pro KDU-ČSL? Jak se to propíše do rozdělení gescí?
17: My jsme ty naše priority avizovali a taky jsme avizovali, že máme na všechny ty věci, které jsou pro Brno důležité, odborníky a pro nás není tak důležité, aby ty jednotlivé gesce byly přímo pod námi. My chceme společně s kolegy najít takové řešení, které povede k tomu, že každý ten klub na tu danou věc dominuje někoho, kdo skutečně odvede tu práci a s tímhle jdeme do toho jednání a očekáváme to stejné od kolegů.
16: A můžete ty priority připomenout?
17: Určitě, tak za nás je to především ta změna té kultury a té komunikace, ale co se týče těch velkých témat, tak je to doprava, bydlení, přednádražní prostor.
16: Co ukázalo první jednání, jak složitá podle vás bude spolupráce v té široké koalici?
17: Já vnímám zatím velkou chuť pracovat pro město a ta jednání jsou teprve na začátku, takže samozřejmě nechci předbíhat, ale musím říct, že vnímám opravdu takovou touhu po té změně a touhu potom vést tohle město společnými silami a mám z toho radost a chci za to kolegům poděkovat.
16: A v čem je teď jasná programová shoda?
17: Tak já myslím, že už před těmi volbami z těch diskuzí a z těch volebních programů bylo zřejmé, že těch témat, ve kterých se shodujeme, je určitě více než těch, které se nezhodujeme. Já myslím, že co se týče třeba výstavby těch nových bytů, opravy těch stávajících, tak tam byla shoda úplně napříč politickým spektrem, dokonce i mezi těmi, kteří se do zastupitelstva nedostali. A samozřejmě i některé věci z stran dopravy a určitě ten přednádražní prostor je něco, co opakovali všichni velice správně a jednotně.
16: Díky čemu myslíte, že jste se tak rychle dokázali dohodnout?
17: Tak já bych nevnímal, že jsme se už dohodli nějak finálně, ale je to ve smyslu toho, že jsme se dohodli, že budeme společně postupovat, abychom se dohodli. A myslím si, že to prostě ta chuť, tak jak jsem říkal, ta chuť pracovat pro tohleto město a vést ho tím novým směrem blíž lidem.
16: A kde by mohl případně být nějaký zádrhel?
17: Já pevně doufám, že zádrhel nebude a když bude, tak ho budeme s kolegy řešit a hledat to řešení. Zatím ty zádrhely nevnímám.
16: A jak očekáváte, že by mohla vypadat spolupráce s hnutím ANO, které skončilo v opozici, nebo zdá se, že to tak dopadne? Jste teď v kontaktu?
17: Přiznám se, že mě překvapilo, že v kontaktu nejsme. Očekával jsem minimálně nějakou SMS-ku se zhodnocením toho výsledku, ale my jsme samozřejmě připraveni hnutí ANO nabídnout pozici předsedy kontrolního výboru. A jednat s nimi samozřejmě o nějakých dalších věcech typu účasti v komisích, tak jak je to běžné v nějaké, řekněme, slušné společnosti zastupitelstev.
16: Jak hodnotíte celkový výsledek lidovců v komunálních a senátních volbách? Uspěl Jan Grolich a dva senátoři mají šanci ve druhém kole?
17: Já si myslím, že se ukázalo především, že to spojení lidovců a starostů, tak jak u nás v Brně, tak i na dalších obcích, skutečně funguje a že lidé chtějí změnu a myslím si, že vypsali jakési vysvědčení vládnoucí koalici.
16: No a kdy čekáte, že bude v Brně tedy definitivně jasno?
17: Přiznám se, rád bych vám to odpověděl, ale neznám tu odpověď, tak nebudu vymýšlet jakoukoliv odpověď, zkrátka nevím, ale doufám, že co nejdříve, protože chceme společně skutečně nastartovat tu novou éru co nejdříve.
16: Jakub Hruška, navržený na post primátora Brna z KDU-ČSL, děkuju, nashledanou.
17: Já děkuju, hezký den.
16: Komunální volby v Praze vyhrál STAN, získal 17 mandátů zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu, tedy ODS, TOP 09, také se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů. Lídr Spolu Tomáš Portlík z ODS řekl, že ačkoliv mají obě seskupení stejný počet mandátů, vítězem v hlavním městě je STAN a tudíž má právo určit si primátora. Ve spojení jsme teď s místopředsedkyní starostů a nezávislých poslankyní Michalou Šebelovou. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Je tedy jasné, že příštím primátorem bude nejspíš Petr Hlaváček?
18: Tak Petr Hlaváček a jeho tým starostů je opravdu vítězem voleb v Praze. Jsem ráda, že to takto jasně deklaruje i lídr Spolu Tomáš Portlík. A já si moc přeju, aby byl Petr Hlaváček primátorem. Myslím, že k tomu směřuje všechno. Pražané rozhodli o tom, že chtějí, aby Prahu vedl Petr Hlaváček, který opravdu je člověkem, který jehož řemeslem je rozvoj Prahy, který to dělá poctivě, dělá to s péčí. Myslím si, že by byl velmi dobrým primátorem Prahy.
16: No, možná tušíte, kam mířím. Podle kuloárních informací prý zvažuje, že funkci přenechá jinému kandidátovi STAN. Co je na tom pravdy?
18: Nemyslím si, já jsem teď tady v posledních hodinách s Petrem Laváčkem nemluvila, ono se v těch kuloárech toho řekne hodně. Slyšela jsem jej včera na tiskové konferenci, kde tu otázku dostal a on tak jako s úsměvem odvětil, že si tu funkci toho primátora oblíbil. Já myslím, že on je přesně člověk, který neprahne po té funkci. On, jeho cílem, když se do té politiky stál, nebylo získat to křeslo. Jeho cílem bylo připravit metropolitní plán, který opravdu postupně dostane Prahu mezi moderní evropské metropole. Na tom pracoval 8 let, to se mu podařilo, metropolitní plán spatřil světlo světa, to jeho poctivé řemeslo občané Pražané ocenili, dostal opravdu největší počet preferenčních hlasů a myslím si, že postupně pochopil, že je důležité pro to, aby mohl v tom pokračovat i nadále, aby byl primátorem.
16: Jak se tedy rýsuje jednání o příští možné koalici na pražském magistrátu?
18: Tak on deklaroval už včera, Petr Hlaváček, že jako první bude jednat se zástupci koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09, a vlastně jednat bude také s Prahou sobě, s Piráty. Jeho cílem je najít takovou koalici, která opravdu zaručí kvalitní a dobrý rozvoj Prahy směrem k tomu modernímu velkoměstu. Určitě je to člověk dohod, bude se snažit o co nejlepší řešení pro Prahu a pro Pražany.
16: A připouštíte, že by mohla pokračovat spolupráce jenom STAN a Spolu, ačkoliv by taková koalice měla křehkou většinu 34 hlasů?
18: Myslím si, že to je předčasné takto hodnotit. Znovu zopakuji, že cílem Petra Hlaváčka je najít co nejstabilnější koalici. On to včera jasně deklaroval. Pro něho je důležité nejprve programová shoda. Jsou pro něj tři takové klíčové věci. Otázka Pražské filharmonie, otázka rozvoje bydlení, dostupnosti škol, metro D, to jsou všechno jako klíčové věci a bude samozřejmě záviset na těch vyjednáváních, ale věřím, že udělá všechno pro to, aby ta koalice v Praze byla stabilní a zejména prospěšná pro občany, kteří žijí v Praze, pro Pražany, ale v podstatě Praha je město, které má vliv na celou republiku, celá řada lidí do ní dojíždí, takže vlastně dobrý rozvoj Prahy přinese pozitivní zprávu všem, nebo budou z toho benefitovat všichni občané České republiky.
16: Rozumím tomu, co říkáte, ale programově asi má nejspíš nejblíž právě STAN a Spolu. A zase tam jsem se na to, protože Tomáš Portlík se nechal slyšet, že případné spolupráci s Piráty by se ODS ráda vyhnula. Jaký je tady postoj vašeho hnutí?
18: Já znova zopakuju, Petr Hlaváček vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO, bude jednat jak se zástupci koalice Spolu, tak s Piráty, tak s Prahou sobě a bude se snažit vyjednat takové řešení, které prostě bude nejstabilnější a nejvýhodnější pro občany hlavního města Prahy.
16: Jak vedení STAN hodnotí celkový výsledek voleb, včetně těch senátních?
18: Tak musím říct za sebe osobně, že mám z toho velkou radost, že ten výsledek, jak ve celé řadě těch krajských měst, výhra v Praze společně s Lidovci, výhra v Brně, velmi dobré výsledky v ostatních krajských městech, obhájili jsme celou řadu dobrých zastupitelů, dobré počty i v menších městech a obcích, takže mám z toho velkou radost, zejména proto, že naši lidé budou moci dále pracovat pro rozvoj těch měst a obcí, ve kterých žijí. Mám i velkou radost, a to teda musím přiznat, že je nad mé očekávání, i to, jak dopadlo první kolo senátních voleb, kde teda dva naši senátoři uspěli hned v prvním kole a všichni ostatní, všech těch 12 kandidátů se dostalo do druhého kola, což nám dává velkou naději na to, abychom uspěli v to, co jsme si vytkli jako cíl, aby jsme v Senátu udrželi tu nepopulistickou demokratickou většinu, protože to je velmi důležité pro budoucnost České republiky, ale tady je strašně důležité, protože je to taková jako velký úspěch v poločase, ale to druhé kolo senátních voleb bude ještě za týden. Ukázalo se třeba v obvodu Žďár nad Sázovou, že rozdíl mezi tím, kdo postoupil do druhého kola, byl jeden jediný hlas. Takže se ukazuje, že opravdu každý hlas se počítá a o to důležitější bude, aby naši podporovatelé, voliči, aby lidé, kterým závisí na demokracii v České republice, aby prostě přišli i za týden k tomu druhému kolu senátních voleb.
16: My jsme teď mluvili s budoucím primátorem Brna, tam zvítězili Starostové společně s Lidovci. Je to podle vás vzkaz i pro celostátní politiku, třeba pro příští volby do poslanecké sněmovny za 3 roky?
18: Víte co, my jako starostové bereme ten výsledek, který opravdu je velmi nadějný, jak teda těch senátních voleb, tak těch voleb v těch městech, s velkou pokorou, dává nám to určitou naději, ale myslím si, že nesmíme usnout na vavřínech, protože co je opravdu cílem, tak je pokračovat v tom, abychom přesvědčovali lidi, že naše práce v těch městech a obcích i na celostátní úrovni může přinést vizi, novou vizi pro Českou republiku, a naším cílem je opravdu v dalších parlamentních volbách porazit Andreje Babiše, a jako starostové naší ambicí je být vítězem těch voleb, a proto uděláme všechno, budeme dále jezdit do našich měst, obcí, mluvit s lidmi, navrhovat řešení v poslanecké sněmovně, podávat pozměňovací návrhy, navrhovat lepší varianty a přesvědčovat lidi, že opravdu s Andrejem Babišem jim lépe nebude, ale proto jim musíme nabídnout lepší vizi do budoucna.
16: To byla poslankyně Michaela Šebilová, místopředsedkyně hnutí STAN. Děkuju, nashledanou.
18: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
16: Nejvíce zastupitelů získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU-ČSL, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO, každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09. S námi je ve vysílání profesor Vít Loušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Obecní volby ovládly jako obvykle nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Počet nestraníků mezi obecními zastupiteli se letos zvýšilo téměř 2000. Co z toho podle vás plyne? Tradiční strany ztrácejí na významu?
19: Ne, že by ztráceli na významu, ale rozhodně ztrácejí na významu nejenom tradiční strany, všechny strany. To je těžko říct, co je tradiční a co je netradiční strana mimochodem, ale ztrácejí na významu v té komunální politice, zejména v menších obcích. Platí pravidlo, že čím menší obec, tím menší šance, že by tam fungovala nějaká klasická stranická politika nebo nějaká klasická stranická kandidátka. A jak jsme viděli na příkladech některých větších měst, tak už se pomaličku tady ten fenomén začíná přesouvat i na tu rovinu. Jinými slovy řečeno, strany nejsou prostě schopny budovat dostatečně silné základy na té komunální úrovni.
16: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Úspěšné byly pro ANO prý i senátní volby. Před pár okamžiky komentoval neúspěch kandidátky za ANO do Senátu Petry Absolonové v obvodě Vyškov místopředseda hnutí Karel Havlíček na CNN Prima News.
20: Navzdory tomu, že pan Grolik zvítězil a zvítězil samozřejmě velkým rozdílem, tak jsme chtěli ukázat, že Senát by si možná zasloužil někoho, kdo má za sebou větší profesní zkušenost, člověk, který typu paní Absolonové zachraňuje životy, člověk, který dělá prevenci, se možná hodí do Senátu více než dobře marketingově laděný člověk, ale zatím s relativně krátkou politickou kariérou. Podle mého názoru je pan Grolich spíše kandidát do parlamentu.
16: Je taková interpretace výsledků pro voliče srozumitelná a je přijatelná?
19: Ne, to je úplný nesmysl, to je prostě pláč nad rozlitým mlékem, nic takového není pravda, že by byla paní Absolonová lepší pro senátní politiku než člověk, který vykonával funkci hejtmana, takhle se to vůbec nedá srovnávat a je to prostě nějaká damage control, snaha o damage control ze strany hnutí ANO.
16: A jak hodnotíte úspěch předsedy lidovců jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který tedy je mezi těmi, kdo byli do horní komory zvoleni rovnou?
19: Je to jeho osobní úspěch, je to úspěch očekávaný. Já jsem si osobně taky myslel, že to dá prostě už v prvním kole. Jestli to něco znamená pro KDU-ČSL, obecně tady bych byl daleko opatrnější, protože pořád se bavíme o Senátu, který není úplně důležitý z hlediska profilování nějakých celonárodních lídrů, a pořád se bavíme prostě o jednom volebním úspěchu. Já bych pro kontrast uvedl, že vlastně KDU-ČSL nijak neroste v těch celostátních preferencích. Takže asi bych být lidovcem měl z toho radost, ale byl bych opatrně vyvozovat z toho nějakou změnu trendu.
16: No, prakticky všechny strany ztrácí oproti předchozímu období mandáty, včetně KDU-ČSL. Od 90. let postupně mandáty ztrácí v řádu stovek za 4 roky. Jaké to má vysvětlení?
19: No, vysvětlení to má jednak v tom, že opravdu Česká republika je rozdrobena do obrovského množství poměrně malých obcí a tam samozřejmě, tak jak jsme říkali, ta stranická politika nedosáhne. Taky samozřejmě ty politické strany nemají tolik členů, aby dokázali opravdu budovat nějaké rozsáhlé sítě stranických buněk nebo nějakých místních organizací po celé České republice. Takže se vlastně jako potkal nedostatek nabídky s nedostatkem poptávky po těch tradičních stranách, to je úplně nejnižší komunální politice.
16: Motoristé sobě mají po nejnižších komunálních volbách 20 zastupitelů. Nijak neuspělo hnutí SPD, oproti roku 22 ztratili 326 zastupitelů. Jako vládní strany zdá se tedy ztratit ten protestní potenciál. Promítne se to nějak do celostátní politiky?
19: Nemyslím si, že se to nějak promítne, dokonce ani SPD, která dala najevo, že z toho bude vyvozovat nějaké důsledky, ona z nich moc důsledky vyvodit nemůže, například nemůže vyvodit personální důsledky. Není možné si představit, že by byl někdo, kdo by ohrozil pozici Tomia Okamury nebo Radima Fialy v rámci SPD. Motoristé se na ty volby v uvozovkách vykašlali, to se nedá říct jinak, takže tady ten neúspěch není žádné překvapení. Pro SPD je to horší, samozřejmě, ale nemyslím si, že to nějak ohrozí její pozici třeba v rámci stávající vládní koalice.
16: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby, získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů. To se dá považovat za úspěch?
19: No, důležitější je, na jaký úspěch se ptáme. Je to samozřejmě úspěch Hnutí Naše Česko v tom v uvozovkách jeho oblíbeném zásadním kraji, ale zase bych byl opatrný vyvozovat z toho, že se jedná o nějaký průnik Naše Česko do celostátní politiky. Dobře, mají v prvním kole zvoleného jednoho senátora, ale rozhodně se nedá tady tohle všechno interpretovat, jako že by se Naše Česko začalo šířit po celé České republice a začalo aspirovat na roli subjektů, který v těch celostátních v volbách překoná 5%. Takhle daleko rozhodně Martin Kuba zatím není.
16: Dají se z výsledku letošních voleb vypozorovat nějaké možná zajímavé nebo překvapivé trendy? Třeba do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen o 6 víc než před 2 lety.
19: Já si nejsem jist, jestli bych tohle interpretoval jako trend, je to samozřejmě sympatické, je to samozřejmě dobře, bylo by dobré, kdyby i ten Senát získal větší zastoupení žen, ale opravdu si nemyslím, že to je nějaký společenský nebo politický trend, konec konců těch senátorek a senátorů, respektive kandidátů. A kandidátek bylo letos poměrně málo, je to vlastně druhý nejhorší rok úzovka z hlediska počtu kandidátů do Senátu, takže spíš tohle to je prostě něco, nad čím by se i politické strany měli zamyslet. Senát pořád vlastně nedokáže v úzovkách prodat ty svoje přednosti a ten svůj význam, který v české politice nepochybně má. Takže možná tohle je něco, co by ty politické strany měly do budoucna dokázat trochu lépe komunikovat.
16: Říká profesor Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
19: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
16: Povolební vyjednávání dál sledujeme také na zpravodajském serveru iRozhlas a aktuality budeme přinášet v dalším vysílání jak Radiožurnálu, tak Plusu. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Máme přesně 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
21: Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel Lidovci, STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8, v Praze vyhrál STAN. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným zastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, informovalo o tom Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Hrál i v Našich foliantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda nebo Michaela Douglase. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. A muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra. Podle něj muž útok skutečně plánoval. A výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Sport. Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D1 u Klunkovickém tunelu a překážka u Ostravy. Policie před chvílí obnovila obousměrný provoz na dálnici D1 v Klunkovickém tunelu mezi kilometry 346,5 a 348 po úpravě dopravního značení. Nyní se jezdí obousměrně tunelovým tubusem ve směru na Ostravu. Pozor, na kamerách nyní vidíme před tunelem ve směru na Polsko stojící autobus na blikačkách. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Ostravu Porubu, na 352. kilometru odstavené vozidlo pro poruchu. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat, na místě zasahují hasiči, náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Na silnici 50 mezi Starým Hrozenkovem a státní hranicí se Slovenskem zpomalte u motorestu Starý Hrozenkov. Na krajnici stojí nákladní vozidlo, u něhož došlo po poškození nádrže k úniku nafty na vozovku. Na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Příjemnou pondělní noc přeji všem krátce po 12:30. Dnes je 11. října. Po víkendu se vracíme do pracovního, 12. října. Po víkendu se vracíme do pracovního procesu. Tak přeji co nejpohodovější návrat a na úvod dnešního nočního vysílání budeme cestovat, a to na sever Afriky. Desítky horkovzdušných balónů nad Marockou pouští, první sluneční paprsky a na obzoru pohoří Atlas. Jaké je sledovat východ slunce z výšky několika set metrů? Tak to uslyšíte v reportáži naší zpravodajky, a to už za pár minut v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
22: a Adam Carda.

0: Lady Gaga a Bruno Mars vám zpříjemnili poslech pondělního nočního radiožurnálu, to byla jejich píseň Die with a Smile. Vydali ji společně v roce 2024, ale už v roce 2021 měl první části písně napsané Bruno Mars, ale ještě se mu to nezdálo dost dobré a tak skončila v šuplíku, odkud ji pak společně s Lady Gaga vylovili a dotáhli do finální podoby, kterou jste právě před chvílí slyšeli. A teď v nočním radiožurnálu, jak jsem slíbil, jdeme na výlet. Vstávání ve 4 ráno, cesta temnými uličkami Marrakeše, kde na vás mžourají tak maximálně toulavé kočky, a pak už jízda minivanem se skupinou rozespalých cizinců hluboko do marocké pouště. Možná to nezní jako lákavý program na dovolenou, ovšem na konci vás čeká úchvatný pohled na východ slunce a pohoří Atlas z horkovzdušného balónu. Tenhle zážitek si vyzkoušela i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Pilot Tom hořákem ohřívá vzduch uvnitř obrovského balónu, zatím jsme stále na zemi a blíží se svítání.
2: Okay, you're ready?
3: Aha. A koš se odlepuje od země a jsme ve vzduchu.
4: Jsme v údolí Boros. Tamhle je Marrakeš a na jihu vidíte siluetu pohoří Atlas. A za ní je Sahara.
3: Vzdalujeme se od země. Teď už bychom asi neskočili dolů.
5: No, jako skočili. Jednou.
1: Losuje Češka Pavlína. Ptám se Toma, jak vysoko vlastně letíme.
4: Teď jsme ve výšce asi 1000 stop nad zemí, takže tak 300, možná 350 metrů. Létáme tady v omezené oblasti. Nad námi je totiž letová zóna letiště Menara. Tady na tabletu vidíte tu modrou plochu, tak tady můžeme létat. A výška je taky omezená, maximálně 3500 stop. Výš už nemůžeme, protože letadla létají ve výšce 6000 stop, tedy celkem blízko. Někdy skoro můžete vidět, jakou má pilot barvu očí.
1: Kapacita koše je 28 lidí, ale dnes je naplněný jen asi z poloviny. Všichni vypadají spokojeně.
6: Je pravda, že jsme poměrně vysoko, ale ani se moc nebojím. Pilotem Tomem nějak mám pocit, má nalítáno přes 2000 hodin, je to celkem bezpečný.
1: Je po 6. hodině ráno, mlžný opar na obzoru pomalu zoranžověl a za horami začíná vykukovat slunce. Všude kolem nás se vznášejí desítky dalších balónů.
4: Dneska tu máme ve vzduchu nějakých 65 nebo 70 balónů. Počkáme, až nám tamhle ten oranžový uhne a pak vystoupáme ještě výš.
1: S ostatními balóny Tom komunikuje přes vysílačku. Dole pod námi se pase stádo kos. Zajímá mě, proč se pilot Tom, který pochází z Německa, rozhodl létat s balónem právě tady v Maroku.
4: Můžete kvůli počasí létat jen od dubna do října. Před 15 lety jsem rozjel v tomto oboru podnikání v Německu a hledali jsme nová místa, kde létat i přes zimu. Dlouho jsme byli v Saúdské Arábii, taky v Číně, na Tajvanu a teď už jsme 5 let tady, v Maroku. Létání je moje vášeň. Každé ráno si tu dobíjím baterky.
1: Blíží se přistání a všichni se musíme v podřepu pořádně držet madel dole v košíku. A na zemi už nás čeká marocká káva, čaj a palačinky. U snídaně tak můžeme ze země sledovat desítky dalších balónů, které se stále vznášejí ve vzduchu nad pouští. Z Marrakeše Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: A ze severní Afriky se opět přesouváme do vysílání nočního radiožurnálu, které pokračuje dál, a to hudbou. Do celé, tedy do jedné hodiny, s vámi budou Billy Idol nebo Christina Perry. A hned teď američtí Bon Jovi a píseň Always. Tak přeji i nadále příjemný noční poslech radiožurnálu všem.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Ottou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? Jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Pět senátorských křesel je obsazených už po prvním kole na Žďársku. O postupu rozhodl jediný hlas. Alžírské úřady zadržely 60 Maročanů podezřelých z plánování sabotáží. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první vítězství v ligové sezóně. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale z druhého místa a taky jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí a STAN. Nejtěsnější výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt, z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN a víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich na Vyškovsku. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. A koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
4: Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. V neděli to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní marocké zločinecké síti. Podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Alžírskem a Marokem jsou už několik let napjaté a společná pozemní hranice je zavřená od roku 1994. Před několika lety tak Alžír přerušil s Rabatem diplomatické vztahy. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rídlovi. V neděli dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. A podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoký.

0: postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
1: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících autosvezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, trefili se Havlík s Juroškou. Husté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
2: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už pichlo 8 pneumatik, ať 9. nepichne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
1: A Sparta přehrála Pardubice 2-0, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Klimkovic a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost před Klimkovickým tunelem. Na 346,5 km v místě dopravního omezení zůstal stát autobus. U něho hlídka policie a světelná šipka, projíždí se mezi kužely. A pozor na omezení v Klimkovickém tunelu, kdy se obousměrně projíždí tubusem ve směru na Polsko. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu na 352. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo za asistence policie. Na dálnici D46 Olomouce do Vyškova dejte pozor za exitem 12 Brodek u Prostějova. Na 11. kilometru hlásí policie psa na dálnici. A silnice 13 z Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem stále uzavřená. U čerpací stanice MOL se střetla dvě vozidla se stádem divokých prasat. Policie odklání provoz na náhradní trasu přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná, s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme i nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, a výjimečně slabší přeháňky na horách, na severu a severovýchodě i smíšené, a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po 1 hodině a teď se ještě ohlédneme za víkendovými volbami. Lidovci šli do voleb na Jižní Moravě s receptem, který kombinoval klasickou kampaň, vtipná videa na sociálních sítích i předvolební song. A vyneslo jim to senátorské křeslo i vítězství voleb na brněnský magistrát. Jeden z nejvýraznějších příběhů letošních podzimních voleb převyprávíme za okamžik v nočním radiožurnálu.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Historický úspěch. Tak se zapíšou letošní volby do kroniky jihomoravských lidovců. Poprvé vyhráli v koalici se starosty v Brně. Předseda strany a jeho moravský hejtman Jan Grolich se dostal do Senátu za Vyškovský obvod v prvním kole. Výhry připisuje i rozsáhlé kampani na sociálních sítích, volební písničce a vtipným videím se svým alter egem panem Kšeltovkou.
1: Takhle zní úvod nejhoršího volebního songu, jak ho sami lidovci nazývají. Jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich na něm stavil svou kampaň a věří, že chytlavá melodie i tanec, který na ní předvádí, měli ve volbách nadregionální přesah.
2: Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo vlastně využil tu tonalitu, vizualitu té kampaně, toho rebrandingu KDU, tak z toho jako těžili.
3: Ty hejtmany, jak to ženy, jsou nový silnice, furt platím daně, toto, co děláš v té poli.
2: Doufám, že to bude prostě inspirací i do té budoucí práce, že prostě má smysl poslouchat to, jakým způsobem to směřujeme, protože to prostě přináší dobré výsledky.
1: Historického úspěchu dosáhli lidovci taky v Brně. V koalici se starosty vyhráli volby na magistrát.
2: Když něco jde jako nahoru a je tam jako nějaký úspěch, tak samozřejmě nejvíce to nabaluje v tom jako centru, což pro nás je ta Jižní Morava.
1: Volební song zněl v centrálním štábu ve Šlapanicích i při příjezdu Grolicha do štábu v Brně, kde na něj tančil s brněnským lídrem kandidátky lidovců a starostů Jakubem Hruškou.
4: Především je to v Brně výkon lidovců a starostů. Vnímám to jako jasný signál města Brna, že chce změnu a taky, že asi bavila naše kampaň, která byla plná hudby, přátelství a radosti.
1: Jakub Hruška, starosta brněnské části Kohoutovice, věřil ve výhru už před volbami, ale výsledky předčily jeho očekávání. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Miraj v nočním radiožurnálu. A teď sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal letos desetiletý valach Final Orders. Podrobnosti z nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy přidá ve sportovním přehledu Kristian Šveda, kterého teď vítám ve studiu.
1: Hezké ráno. Sport. V sedle Final Orders triumfoval irský jockey Keith Michael Donoghue, pro kterého je to druhé vítězství v řadě.
2: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
1: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který jel tentokrát v sedle vítěze z roku 2024 Gottfriedho. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech v klubu spadl tlak.
3: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a že zadosti učinění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli.
1: Fotbalisté Teplic pak remizovali s olomouckou Sigmou 1-1 a pražská Sparta vyhrála nad Pardubicemi 2-0. Fotbalisté Slavie už jsou v Baku před dalším utkáním Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se sešívaným mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
4: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
1: Fotbalisté Manchesteru City v anglické Premier League stále nestratili ani bod ve šlágru. 6. kola zvítězili v Liverpoolu 3-0. Po vyloučení domácího Grafenbercha o tom svými góly rozhodli Haaland, Doku a Cherky. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole Tipsport Extraligy Vítkovice 3-0. Ostravané prohráli 4. zápas za sebou a klesli v tabulce na předposlední místo. Ani Spartě se dosud příliš nedařilo a hladké domácí vítězství je může povzbudit. Naopak vítkovickou krizi komentuje útočník Jindřich Abdul.
5: My nastartujeme asi každého, to tak vypadá, ale trošku to odlehčuju tu situaci, ale je to frustrující. Přijeli jsme pro 3 body a jsme bez bodu. Přece jenom jsme všichni profesionálové a už je na každém, jakým způsobem se situace má jako vyrovnává a já věřím, že prostě, ačkoliv to není jednoduché, tak hodíme to za hlavu a budeme pracovat, aby jsme hned další zápas prostě vyhráli.
1: Plzeň zvítězila na ledě Komety Brno 2-1. V prodloužení Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1, České Budějovice Liberec 4-3, Karlovy Vary Kladno 3-1, Hradec Králové zdolal Olomouc taky 3-1 a Pardubice v prodloužení vyhrály nad Třincem 5-4. Česká golfová jednička Sára Kousková vyrovnala na turnaji v Koreji svůj nejlepší letošní výsledek v sezóně, skončila stejně jako na Irish Open 2. Lepší byla jen světová pětka, Japonka Yamashitová. 11. byla další česká golfistka Jana Melichová, Patricie Maková, která po prvním kole podnik v Soulu vedla, obsadila nakonec 19. pozici. A nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: To byl Kristian Šveda, sportovní přehled. Díky moc za něj a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

Pravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.

uděláš jednou, každej to pak chce. Pravidla jsou pravidla a to uzná i každej vidlák. Jestli chceš výjimku, vrať se ke Sněhurce, jsem ředitel.

0: Je půl druhé. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míň než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Během komunálních voleb lidi na některých místech rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren, na většině z 21 místy odmítli a bojí se vlivu na životní prostředí. Vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil rozsáhlé plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan a kvůli kouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. A kvůli extrémně špatné kvalitě vzduchu už úřady zavřely školy a v některých provinciích a problémy mají regionální, ale i velká mezinárodní letiště. A od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy a způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. Sport. Šipkař Karel Sedláček se na turnaji Evropské tour v Basileji dostal až do čtvrtfinále. V něm podlehl Belšanu Claytonovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku na dalším turnaji Evropské tour v Maastrichtu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Nového Jičína a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy jeďte opatrně za exitem 330 Nový Jičín. Na 332. kilometru zůstala světelná šipka po nepojízdném vozidle. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru odstavené vozidlo za asistence policie. A z D1 u Ostravy ještě jedno omezení. Mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz s tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu i na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule bez zdržení. V okrese Zlín na silnici 490 mezi Biskupicemi a Uherským Brodem čekejte omezení za Polichnem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno. Výjimečně slabší přeháňky na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 3 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu pustíme Čechomor s písní Velické zvony. Tak příjemný poslech přeji.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hrnčířský kruh, rozpálená pec a štětce, se kterými je potřeba pracovat s milimetrovou přesností. Výroba tradiční slovenské malované keramiky není rozhodně jednoduché řemeslo. V jedné dílně se ho přesto podařilo otevřít lidem, kteří na běžném trhu práce obvykle narážejí na bariéry. Co dokážou po letech tréninku, si můžete poslechnout za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tradiční slovenskou ručně malovanou keramiku majoliku poznáte na první pohled podle modrých květů a precizních žlutých ornamentů. V okolí Pezinku je takto vyrábějí už po staletí. V jedné z dílen ale staré řemeslo dává šanci lidem, kteří by jinde sehnali práci jen těžko. Jak pod vedením zkušeného mistra pomáhají udržovat staletou tradici, to se vydala zjistit zpravodajka Bára Vránová.
1: Na hrnčířském kruhu se otáčí hrouda hlíny, ze které zdejší džbánkařský mistr Marek během několika vteřin tvaruje vysoký džbánek na mléko.
2: Točím len já, protože to je odborná věc.
1: Za takovým džbánkem je mnohem víc práce, než se na první pohled zdá. Třeba surovou hlínu si tu sami nakopou, zpracují a připraví. Teprve potom přijde na kruh nebo do forem. Následuje sušení, první výpal, glazování, ruční malování a znovu pec. Popisuje keramička a šéfka majoliky R. Renáta Hermisová.
3: Každý si představuje len to malovanie a to točenie, ale okolo keramiky je neskutočne veľa práce a naučiť sa majoliku je veľmi náročné.
1: Na území dnešního Slovenska přinesli majoliku už v 16. století Habáni, náboženská komunita známá s ručnými řemeslníky. Její kořeny ale sahají dál na jih Evropy a samotný název odkazuje na ostrov Majorka. Na Slovensku pak postupně dostala vlastní typickou podobu. Staleté řemeslo ale dnes ovládá už jen málo lidí.
3: V tomto staršom věku si uvědomujem, že vlastně nie je všetko o tom, že vyrobíte jeden džbán, ale o tom, že někomu něco odovzdáte.
1: Do výroby tak Hermisová zapojila lidi, kteří by jinde práci hledali jenom těžko. Z majoliky R udělala sociální podnik a zaměstnání tu našli třeba lidé se schizofrenií nebo dalšími zdravotními potížemi.
3: V té keramice je velmi veľa zaradení, které oni můžou zvládat. Někteří zvládají retušování, někteří malování.
1: Nad jedním hrnečkem bílým se sklání iris. Pod špičkou jejího štětce postupně přibývají takové drobounké tečkované modré kvítky.
4: Zo začátku jsem s tím měla problémy, lebo mě se velmi triasly ruky, tak jakože zo stresu to bylo. Ale už teraz, jak jsem si tak zvykla, tak už nemám s tím problém, že by se mi triasla ruka.
1: A dnes jí Renáta Hermisová svěřuje i práci s těmi nejjemnějšími detaily.
3: Velmi se dobře pije káva z takého šálku, který je jemně označený s puntíkmi, ale nikdo z nich nevie, že naša Iris trikrát nanesie tú bodku, každú jednu na ten výrobok a že až potom vlastne sa môže ten ružový výrobok vložiť do pece a vypáliť.
1: Naučiť sa jednotlivé kroky výroby přitom môže trvať roky. Každý postup je potreba znovu a znovu opakovať a prispôsobiť konkrétnímu človeku.
3: Nie je jednoduché zobrať človeka, ktorý niekedy sa vám hodí o zem alebo vám povie, že to robiť nebude, ale proste pomalým opakovaním, memorovaním, možno trošku prísnejším prístupom ako mama, tak dosahujeme podľa mňa úžasné výsledky.
1: A proměňuje se i to, co z dílny odchází.
3: Tím, že k nám přicházeli handicapovaní ľudia, tak jsme začali vlastně po koroně vytvárat aj výrobky v růžové farbě, v mentolové.
1: A hotové výrobky pak z této dílny míří třeba na trhy, jarmarky, do firem, ale i k zákazníkům, kteří si je objednají přes internet. Z Pezinku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, za zní zprávy.
1: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejméně 6 mrtvých. Hokejisté brněnské Komety podlehli v Tipsport Extralize Plzni 1-2 v prodloužení. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvíce zastupitelů ze strany hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na 3. místě ODS. Hnutí ANO je celkově 4. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíce ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jak obvykle ovládli obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. Friedrich Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Friedrich Místek. Primátorem bude Petr Kočí. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
3: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
1: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivské na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí.
4: Vzdušný útok na Pysočinu u Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: K západnímu pobřeží Mexika se blíží silný hurikán Simon. Prezidentka země Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele regionu u břehu Tichého oceánu, aby zůstali doma. Simon už v sobotu zesílil na 4. z 5 stupňů. Podle amerického národního střediska pro hurikány se v neděli odpoledne středoevropského času nacházel asi 105 kilometrů západo-severozápadně od přístavu Manzanillo ve státě Colima. Zatím není jisté, jestli střed hurikánu dorazí na pevninu. I tak ale hrozí silný vítr, ničivé vlny a záplavy. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany. Budou vlaky jezdit pouze po 1 koleji, některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu, vysvětluje mluvčí zprávy železnice David Kabele.
5: Mezi stanicemi Praha u Hříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
2: Sport.
1: Extraligoví hokejisté brněnské Komety podlehli v 10. kole Plzni 1-2 v prodloužení. Kometa už přitom v nastaveném čase vstřelila gól a slavila výhru. Po úspěšné trenérské výzvě hostí ale rozhodčí branku kvůli offsideu odvolali. Útočník Komety Jakub Bramenec přiblížil, jak závěr utkání prožíval.
6: Nějak to dolejhá na tu hlavu vlastně přepnout